0: Tohle byla kapela Terebint a jejich píseň Andělé, která nás krásně naladila na čtení na pokračování, ve kterém čteme z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky. Žil se svou rodinou v Nepálu už mnoho let. V horách číhala stále nějaká nebezpečí, ať už v duchovním světě nebo v podobě nemocí či jedovaté havěti. Rodina však také stále znova zažívala boží ochranu. I starý Bajů, jediný obrácený domorodý křesťan, měl zkušenosti s tím, že mu pomáhal Bůh. Třeba při pěstování kukuřice nebo na policejní stanici, kam byl předveden na základě udání. Šířit křesťanství bylo v Nepálu zakázáno. Bajů však svou víru nezapřel. Pustili ho domů, což bylo neobvyklé. Bajů se nebál a o své víře všude svědčil. Pojďme tedy sledovat další osudy hrdinů knížky Andělské stezky, kterou pro naše vysílání nastudoval Michal Hubáček.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 24. Slzy. V tom městě byla žena hříšnice. S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám. Lukáš 7, 37 až 38. Najednou začal Bajů nekontrolovatelně vzlikat. Když se pak konečně trochu uklidnil, jediné, co byl schopen mi říct, bylo Jammaj, Jammaj. Všechno? Ptal jsem se. Ano, odpověděl. To všechno. To všechno jsem dělal. Tuším, že to bylo v zimě 1981, kdy jsme s Bajůem pracovali na oddílech jako třeba Skutky lidské své vole jsou zřejmé. Necudnost, nečistota, bezuznost, modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Galackým 5, 19 až 21. Všechny tyto skutky, o kterých písmo hovoří, ty všechny Bajů dělal. Řekl mi o tom, že jednou, když se někomu zatoulala koza, on ji zabil a snědl. Okrajem se taky zmínil o různých hrůzných věcech, které se staly během jeho služby v britské Ghurka armádě, když bojovali s rebeli na hranicích s Afghánistánem v letech 1935 až 1937. Věděl jsem, že po celý svůj život se choval jako nejzanícenější zatracenec, ale říct, že spáchal vše, bylo dost přitažené za vlasy. Nicméně on sám to tak vnímal a já se na to už nikdy nevyptával. Bajů měl 61 let, když pro nás začal pracovat a během měsíce se z něj stal Ježíšův následovník. Během práce na překladu se mu připomínaly mnohé zlé věci, které s takovou vervou prováděl. A výsledek? Hrozné vzlikání, slzy studu a trápení. Bajů, tento vyvrhel, byl dokonalým příkladem Ježíšových slov k Šimonu farizeovi. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Lukáš 7:47. Vděčnost, kterou Bajů cítil, protože věděl, že Ježíšova krev jej očistila od všech skutků, kterých se dopustil, se projevovala životem plným radosti. Probouzela v něm lásku, která ho hnala skalnatými horami, i když jeho tělo už věkem schátralo a přišel o nohu. Pro následování ani neustálé výhrušky ze strany místního šamana mu nijak neubrali na lásce, o kterou se musel podělit. Mnoho jiných se své víry zřeklo, ale on ne. Za jeho svobodu byla zaplacena neskutečně vysoká cena a tuto svobodu mu nic nemohlo vzít. Bajůovi velmi záleželo na tom, aby byl zcela poslušný Ježíši. A tak se nevyhnutelně musel potýkat s hříchem vynášením soudu. Věděl, že jeho duchovní růst tím zakrňoval a taky, že mu tento hřích bral radost ze života. Avšak na rozdíl od nás v Americe se nesnažil z toho vylhat tím, že to nazýval konstruktivní kritikou. Magarové měli obdobné rčení jako Ježíš, když mluvil o třísce v oku svého bratra. Matouš 7, 3 až 5. O takovém člověku říkali, že si všímá vši, která se belhá po bratrových zádech, ale nevidí indického buvola, který se prochází po těch jeho. Baju svého buvola viděl a přinesl ho ke kříži. Nedělal si starosti o vši, které poskakovali na jiných. Byl osvobozen od tohoto hříchu a radost, kterou měl v Pánu, byla jeho silou. Dnes se ovšem ohlídnul a viděl toho obrovského buvola, kterému kdysi sloužil. Probudilo to v něm stud a trápení, které ho na okamžik pohltili, a i jeho stále radostný obličej se na chvíli zasmušil. Kapitola 25. Malý žebrák. Bylo léto roku 1985 a my jsme bydleli v Yavalakhel v Kátmandu. Naše hospodyně Ména, která nám věrně pomáhala s domácností od roku 1970, se konečně rozhodla následovat Ježíše, a to zejména díky Bajuově neustálému povzbuzování. Norská organizace Save the Children mi poskytla krátkodobý úvazek v rámci projektu na podporu rozvoje vzdálených horských oblastí na západ od Araghaly. Díky tomu jsme obdrželi dlouhodobá víza a také možnost setkat se s obrovskou skupinou Magarů, se kterými jsme se nikdy předtím neviděli. Jako bonus nám to poskytlo prostředky na nájem většího domu a taky jsme měli příjem, díky kterému jsme si mohli dovolit najmout i kuchaře. Pronásledování křesťanů bylo v té době velmi intenzivní a proto jsme si museli dávat opravdu velký pozor na to, co nepálcům řekneme. Harého jsme najali na běžné nákupy a vaření a tak jsme mohli zvát i více lidí. Naši přátelé z řad misionářů a ostatní známí si Harého výborných pokrmů velmi vážili. Pro mnohé z nich se tak z našeho domu stala opravdová oáza. Mohli jsme teď ubytovat a nakrmit daleko více Magarů, kteří přišli ze svých vesnic s vážnými zdravotními problémy. Haré byl vznětlivý mladý muž, který byl známý tím, že trhal Bible, a to až do chvíle, než se sám stal křesťanem. Teď je stále tak urputný a statečný, ale tentokrát ve zvěstování Ježíše. Ména a Haré zvěstovali dobrou zprávu u zadních dveří do naší kuchyně. Mezi jejich další povinnosti patřilo pečovat o zástupy žebráků, kteří s železnou pravidelností lomcovali našimi vraty.

strýc přivedl do oblastní nemocnice v Kátmandu a nechal ho tam. Právě ho propustili a chystal se na 12-denní cestu zpátky domů úplně sám. Netušil, jakou chorobou trpí. Řekli mu pouze, že až dorazí domů, má jít okamžitě do misionářské nemocnice, kde mu dají další léky. Švýcaři stavěli cestu na východ a věděl jsem, že už se po ní začalo jezdit. Byl jsem překvapen, proč by mu tedy cesta trvala tak dlouho. Vyšlo najevo, že mu jeho strýc nedal žádné peníze. Asi předpokládal, že i tak je jeho karmou zemřít. Vyžádali jsme si jeho nemocniční záznamy a bez větších obtíží zjistili, že trpí cukrovkou. Spočítali jsme, že pokud pojede autobusem až tam, kde cesta končí, může mu to s cestou přes hory trvat tak 5 dní. Dali jsme mu dost peněz na autobus i jídlo na cestu. Pokud by ten den nepřišel k naší bráně a pokud by nám Bůh nedal touhu zjistit, jaký je jeho problém, domnívám se, že by asi cestu domů nepřežil. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Matouš 5:42.

Kapitola 26. Proroctví. Baju byl naprosto zničen. Démonské síly šamanů opět slavily vítězství. Jedna z jeho příbuzných totiž právě podlehla kletbě a zemřela. Vesnice Chuli Boyha, která byla od Arakhaly asi 2 hodiny cesty do hor, byla známá svými mocnými čaroději. Už dávno tomu jeden zdejší čaroděj za pomoci duchů, kteří ho vedli, předpověděl, že jeho vlastní dcera zemře ve věku 40 let. Když jsme poprvé přijeli do Nepálu, byla průměrná délka života 39 let. A domýšlel jsem se, že v chudých magarských vesnicích to musí být ještě o něco méně. Takže když měl někdo umřít ve 40, nebylo to tak špatné, pokud jste ovšem nebyli tou dívkou, kterou prokleli. Jak už to tak chodí, vdala se za jednoho muže z Arakhaly a život jí plynul jako všem ostatním. Když jí ale bylo 40, velmi vážně onemocněla. Jelikož se přivdala do Bajuovy rodiny, šel jí navštívit. Poté, co se za ní Baju modlil, byla uzdravena. O pár měsíců později ale onemocněla znovu. Baju se k ní tedy vrátil a ona se opět zotavila. Když nastalo období dešťů, stěhovali jsme se do Kátmandů a pracovali na jazykových projektech. Baju s námi jezdil také a zůstával s námi 2 až 3 měsíce v kuse. Když se pak jednou vrátil zpátky do Arakhaly, dozvěděl se, že ta žena opět onemocnila a zemřela. Bylo jí 40. Nebylo to poprvé, kdy se něco podobného stalo, ale vždy ho to velmi zničilo. I když čelil všemožným kletbám a pronásledování ze strany čarodějů, vždy je přemohl. Vesničané viděli nespočet uzdravení v Ježíšově jménu, ale stále se nemohli vymanit a osvobodit z područí čarodějů. Měli stále neskutečný strach z moci, kterou tito šamani vládli. Když tak vzpomínám na těch 17 let, kdy byl Baju jediným Ježíšovým následovníkem v Arakhale, vidím tyto situace i celý jeho život jako paralelu života proroka Jeremiáše. A stejně jako Jeremiáš se i Baju neochvějně stavil proti božím nepřátelům. Zároveň však o ně projevoval velký zájem, tak, jak nás k tomu otec vyzývá. Bůh dal Jeremiášovi jasné pokyny ohledně znehodnocení jeho správy a Baju tyto pokyny pohotově plnil. Proto praví Hospodin toto. Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného,

Budeš mými ústy. Oni se musí obrátit k tobě, ty se k ním neobracej. Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Vysvobodím tě z rukou zlovolníků a vykoupím tě ze spárů katanů. Jeremiáš 15, 19 až 21. Něco podobného se stalo ve vesnici Čarčaria. Byla to rodná vesnice Bajuovy první ženy a nacházela se za třemi skalnatými údolími směrem na východ. Baju tady měl pár dobrých přátel, se kterými kdysi holdoval pití a dobré vztahy měl i s místními náčelníky, kteří patřili do rodiny jeho první ženy. Alespoň jednou ročně a někdy i dvakrát vzal své berle a vydal se na cestu, aby je navštívil. Zdálo se, že dobrou zprávu nemůže držet v tajnosti. Byl to ten největší hříšník a tak měl stále na srdci odpuštění, které hříšníkům, jako je on, dává Bůh. Ačkoliv měl Baju s místními dobré vztahy a Bůh zde působil mnohá uzdravení, Baju mezi zdejšími lidmi nikdy nenašel ani jednoho, který by Boha poprosil o odpuštění hříchů. Možná to bylo hinduistickým pojetím karmy, které v nich až příliš zakořenilo. Hinduisté nevěří, že by jim mohlo být odpuštěno v tomto životě tím, že by činili pokání. Místo toho věří, že za hříchy tohoto života zaplatí v příštím životě a tak v nynějším životě nemůžou udělat nic, čím by změnili svůj osud. Jejich jedinou nadějí bylo vyvážit své špatné skutky v příštím životě tím, že budou dělat spoustu dobrých skutků v tomto životě. Jednoho dne, když se Baju vrátil z Čarčarii, mi řekl, že se tam už nikdy nevrátí. A pokud se pamatuji, už tam opravdu nikdy nevkročil. Nechtěli se odvrátit od svého způsobu života. Když hovořil se svým příbuzným, představeným vesnice, řekl mu ten muž zcela jasně a otevřeně, že svůj život za žádnou cenu měnit nebudou. Rozhodli se. Nebylo nic, co by s tím Baju mohl dělat. Netrvalo dlouho a v Čarčarii se stala tragédie. Občas se stává, že poryv větru způsobí, že oheň z ohniště přeskočí až na strop, jelikož střechy zdejších domů jsou velmi nízko. Za mnoho měsíců a let, kdy se v domech topí, se z kouře usazeného v pavučinách vytvoří takové cancoury, které visí ze stropu nad ohništěm. Myslím si, že to byl právě takový cancour, který chytl. A jelikož bylo kolem poledne, ve vesnici bylo jen pár starých žen. Magarská obydlí jsou tradičně naskládaná blízko u sebe. Vlastně nebylo nic neobvyklého, že jste si vyslechli, o čem se baví sousedé. Vesnice Čarčaria byla vystavěná hezky dokola v malém oblouku přímo pod průsmykem, takže když chytl jeden dům, vítr, který svištěl sem a tam, přenesl plamen z jedné střechy na druhou. Nakonec zhořilo všech 40 domů na popel a vše bylo ztraceno. Baju nebyl vůbec překvapen. Po letech jeho obětavého úsilí se rozhodli Boha zcela odmítnout. Bůh tudíž odvolal své strážné anděly, kteří vesnici chránili před satanovými zničujícími útoky. A tak se nepřítel přivalil jako povodeň. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. První list Janův 5.19. Tento příběh vznesl teologickou otázku. Dopouští Bůh zlo? Zdálo se, že Baju měl jasno v tom, že Satan lidstvo zuřivě nenávidí. Pokud by byl Satan bez dozoru, celé lidstvo, všichni, jež jsou stvořeni k Božímu obrazu, by byli smeteni z povrchu zemského. Proto Bůh nařídil andělům, aby lidi před takovým vyhlazením chránili. Věřící i nevěřící, dobří i zlí, všichni jsou pod neustálou Boží ochranou. Boží trpělivost má však své meze.
Avšak nastává čas, kdy na určitém místě Bůh ustoupí a nechá lidi na pospas jejich tvrdohlavosti. To znamená, že lidem dovolí, aby si šli svou cestou. Když pak andělé stáhnou svůj ochranný štít, musí nutně následovat tragédie a destrukce.

Kapitola 27. Poslední strana. Zoufale jsme potřebovali někoho, kdo by nám oddaně pomáhal a na koho bychom se mohli spolehnout, abychom mohli začít s překladem Bible. Už téměř 4 roky jsme neměli žádného stálého jazykového poradce. Najali jsme spoustu lidí, ale nikdo s námi moc dlouho nezůstal. V těch dobách se o struktuře a gramatice těchto himalajských nepsaných jazyků moc nevědělo. Takže to znamenalo, že jsme na specifické vzorce jazyka Magar museli přijít sami. Na konci května 1973 se zdálo, že naše modlitby byly konečně vyslyšeny. Představitelé vesnice nám přidělili někoho, kdo nás měl učit jazyku a kdo souhlasil, že během období monzunů s námi bude bydlet v Kátmandu. To byla skvělá zpráva, až do doby, než se ten člověk dostavil. Byl to Baju, muž, kterého jsme znali jen jako pijana, hazardéra a hýřila. Naprosto zoufalý jsem požádal, zda by se nenašel někdo jiný. Ale ne, byl tu jen Baju. Tehdy jsem si myslel, že je to jen další způsob, jakým chce Satan zničit naše snahy. A tak jsem se začal proti tomuto plánu usilovně modlit. Prosil jsem Boha, aby Baju onemocněl nebo prostě cokoliv, jen aby se našel někdo jiný. Ale když nadešel den našeho odchodu do Kátmandu, byl Luciferův agent celý žhavý vypravit se na cestu. Byli jsme tehdy dost opatrní při sdílení naší víry. Mohli jsme být totiž udáni a následně vyhoštěni ze země. O 3 roky později náš projekt ukončili a my opravdu museli odjet. Když jsme dorazili do Kátmandu, položil jsem na stůl nepálský nový zákon. Když Baju prozkoumával náš dům, na knihu narazil a zeptal se, můžu si to přečíst? Jestli chcete, odpověděl jsem a navrhnul mu, aby začal číst Markovo evangelium. Před rokem 1950 lidé z kmenů, jako byl Baju, neměli dovoleno učit se číst a psát. Toto privilegium bylo určeno pouze pro vysokou hinduistickou kastu. Baju se však naučil číst nepálsky, když se stal vojákem britské armády Ghurka. Číst uměl, ale jen trochu. Přeříkával si nahlas každé slovo, slabiku po slabice, až na konec věty. Pak se vrátil na začátek věty a znova a zase znova, až ji mohl přečíst tak rychle, že mu to, co četl, dávalo smysl. Baju trávil čtením 2 až 3 hodiny denně a na každé straně si stále stejně ukazoval tím svým prstem. Já jsem mezitím pracoval na gramatice magarského jazyka. Vždy jsem dal dokupy asi 10 vět, které mi sloužily jako příklad něčeho, co jsem se snažil rozluštit. Jakmile jsem to dal dohromady, prošli jsme si to s Bajuem, což zabralo jen pár minut, a pak jsem se pustil do další sestavy. To poskytlo Bajuovi dalších 15 až 20 minut ke čtení. Jak se Baju biblickým příběhem prokousával, začal se mě pravidelně ptát na hromadu otázek. Jelikož se v nepálské Bibli neuvádí charakter podstatných jmen vlastních, zněly jeho otázky často nějak takhle. Kde leží Natanael? Nebo kdo je to Jeruzalém? Asi po 2,5 týdnech se Baju dostal na konec Markova evangelia. Podmínky biblických časů mu byly velmi dobře známé. Zažil záplavy kobylek i hladomory. Jeho příbuzní se nakazili leprou a byli vykázáni z vesnice. Museli žít sami v lesích, kde osamělí umírali strašnou smrtí. Epidemie neštovic, břišního tyfu a cholery zachvátili vesnice a za obětím padli mladí i staří. Jeho vlastní děda, Aganda, se kterým jako malý bydlel, byl jeden z nejmocnějších šamanů, kteří v té části Nepálu bydleli. Hrůza a strach z temných sil, démonů a zlých duchů naplňovaly životy všech vesničanů. Do světa, který se tak podobal tomu jejich, přišel člověk jménem Ježíš. Uzdravoval nemocné a vyháněl démony. Léčil malomocenství a krmil hladové.
mrtvé křísil a ti největší hříšníci dostávali odpuštění. Tohle byl bez pochyby Boží syn. Jak úžasné to muselo být. Jak tak Baju pokračoval ve čtení, stala se jednoho dne tragédie. Tehdejší představitelé Ježíše zatkli a vysmívali se mu. Pak ho přibili na kůl, kterému říkali kříž. Křičel do nebe, Bože můj, proč si mě opustil? Bůh Ježíše vyslyšel, když se modlil za druhé, ale když se modlil za sebe, Bůh ho neslyšel. A pak ten, který mrtvé přivedl k životu, sám umíral žalostnou smrtí. Baju si pomyslel, ne, ne, tohle se přece nemůže stát. Baju seděl u stolu a prožíval hrozná muka. Tiše sténal nad otřesným výjevem výsměchu, který se před ním odhaloval. Zdálo se, že tentokrát mu trvá věčnost, než celou stránku přelouskal. A pak konečně došel k poslední stránce. Co je to? On vstal z hrobu? Je živý? O pár dní později jsem byl hospitalizován. Dostal jsem mononukleózu a téměř zemřel na selhání jater. Jakmile jsem měl dost sil, abych mohl cestovat, vrátili jsme se do států. Baju se vrátil zpět do vesnice a aniž bychom to věděli, zahodil svou láhev whisky a začal o té dobré zprávě směle vykládat. O rok později jsme se vrátili do Nepálu a během několika následujících let se několik lidí v naší vesnici rozhodlo následovat Ježíše. Ti všichni viděli tu ohromnou změnu, která se s Bajujem udála. Ze starého, tvrdého vojáka se stal milý a starostlivý člověk, kterému na všech záleželo. Co víc, už se vůbec nebál čarodějnic, šamanů ani jiných démonů. Ježíš veškerou temnotu přemohl. Bůh navíc prohlásil, že jemu, který byl největší mezi hříšníky, je odpuštěno. Ježíš slíbil, že bude navěky s ním, bude přítelem, který mu bude blíž než bratr. Vesničani se ovšem všichni zachovali stejně. Jeden po druhém při různých příležitostech podlehli výhrůžkám a neustávajícímu tlaku čarodějů a víry se zřekli. Po 17 dlouhých let jsme se na bohoslužbách scházeli Baju, Barbara a já. Jak léta plynula, odrazovalo mě to a přemýšlel jsem, jestli tato práce za ty oběti stála. Pak jsem si ale vzpomněl na ten den, kdy si Baju přečetl poslední stránku. A znovu jsem našel motivaci pokračovat. V konání dobra neumdlévejme, neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6:9.

knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Dneska knížku Andělské stezky otevřeme ještě ve 12 hodin 15 minut.

Byly 3 hodiny, posloucháte Rádio 7 a jeho noční vysílání, kterým vás provází Aneta Lofítková. A rovnou vás pozvu k dalšímu pořadu. Pěkný poslech.

0: Ve vysílání Rádia 7 pro vás voní Rozmarína, pořad pro rodinu, pro ty z vás, kdo jsou rádi s dětmi. Co si představíte pod tím, když se řekne efektivita? Je to trošku suchopárný pojem, co říkáte? Pojem, který většinou asi přiřazujeme k pracovním výkonům, a já si pod efektivitou představuji to, že moje snahy neminou cíl, že cíle dosáhnu rychle, účelně a ještě s pokud možno minimálními ztrátami energie. Prostě efektivita je to, že moje záměry rychle a dobře dojdou na plnění. Fakt, že efektivitu, tenhle suchopárný pojem, můžeme spojovat i s našimi rodičovskými snahami, tak tento fakt bude náplní dnešního pořadu dnešní Rozmaríny. Hostem ve studiu je Eliška Vondráčková z Centra pro rodinu a sociální péči Brno. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak už jsem zmínila, dnes bude řeč o tom, co dělat, aby se naše rodičovské snažení nemíjelo účinkem. A z které strany na to půjdeme? Možná se u vás doma v něčem pořád opakuje ten samý scénář. Určitá situace mívá podobný průběh a vy nevíte, co způsobuje to, že to vždycky dopadne jinak, než jste chtěli. Jakoby v tom fungoval nějaký podivný, neovlivnitelný mechanismus. Naším úkolem dnes je proto naučit se chování našich dětí pochopit.

0: zvolal Eda a prudce se zved. A že obelhal ho fotograf, do ruky ho znenadání raf.
1: Odveďte si toho pobudu, fotografovat ho nebudu. Druhý pokus máme teprve, že ano.

0: Pánové Svěrák a Uhlíř a dětský sbor Sedmihlásek ve vysílání Rádia 7 posloucháte Rozmarínu s Petrou Eliášovou a Eliškou Vondráčkovou. Chceme si povídat o tom, jak se naučit pochopit chování našich dětí. Ty děti hrozně zlobí, jsou strašně nevychované. Napadne nás nejčastěji, když naše děti začnou zlobit, anebo to napadne naše okolí a dost nás to obvinuje. Co všechno může způsobit dětské zlobení?
1: Tak to je otázka, která může být zodpovězena buď to konkrétně, jako třeba nedostane bonbon, nedovolíme mu se dívat na nějaký pořad v televizi, posíláme ho spát, anebo se na to můžeme podívat trošku všeobecně. A to bychom řekli, to, že děti nemají naplněné nějaké potřeby, které by měly mít naplněny. A je tam analogie mezi dítětem a dospělým. Tady ten koncept efektivního rodičovství vychází z toho, že žádný člověk, ať už je to dítě anebo dospělý, nechce být protivný, nechce být neoblíbený, nechce být druhýma nějak opovrhovaný. A stejně jako my v nějaké skupině lidí chceme, aby nás uznávali, brali, oceňovali a pak my se budeme snažit, aby k tomu měli důvod, tak stejně tak to dítě ve skupině, kdy rodina je pro něho ta nejdůležitější skupina na světě, tak chce, aby ho brali, aby ho uznávali, aby ho oceňovali a aby k tomu měli i důvod. Proč se to někdy tak zvrtne, že ten důvod jako kdyby není, tak to je důsledek určité soukromé logiky, takové nesmyslné logiky v hlavě toho dítěte, které si může říkat, když nemůžu být nejlepší v téhle rodině, tak budu aspoň nejhorší.
0: Aha. Je taková základní asi lidská potřeba být přijímán, milován. Tohle máme zakódováno a potřebujeme to, aniž bychom o tom věděli?
1: Je to takzvaný pocit sounáležitosti. Cit sounáležitosti, který nás vlastně žene do té skupiny lidí, do těch našich nejbližších, mezi ty naše nejbližší a který je potřeba, aby byl naplněn, aby byl dennodenně naplňován tím, že cítím, že ti druzí mě milují, že mě mají rádi. I když to je takové trošku ošemetné, co to znamená milovat své dítě, že? Potom ten cit sounáležitosti zahrnuje to, že mě ti druzí uznávají. Že byť jsem dvouleté, nebo pětileté, nebo patnáctileté dítě, takže ten třeba můj názor nebo můj nápad aspoň občas ty ostatní zaujme a řeknou, aha, to je dobrý, to by nás nenapadlo. A třetí taková součást toho citu sounáležitosti je to, že jsem spojený s těma druhýma, že mezi ně prostě patřím vždycky a za všech okolností. To znamená to bezpodmínečné přijetí. To přijetí, i když jsem jakýkoliv jiný, než si mě ti ostatní třeba vysněli a naplánovali, tak přesto k ním patřím.
0: Kdo někdy alespoň trošku přemýšlel nad výchovou, nad tím, jak dobře vychovat svoje děti, tak tohle je vždycky první věc nebo ta nejdůležitější věc, která se staví do popředí, že máme své děti bezpodmínečně milovat, že je máme přijímat. Akorát, že ono někdy v praxi není zcela jasné, co to v konkrétním chování znamená. Mám na ně být v téhle situaci tedy spíš přísná, anebo spíš odpustit, spíš vyjít vstříc tomu dítěti a vyhovět. Takže někdy to, že mám bezpodmínečně přijmout a milovat, tak není úplně jasně vymezeno v té konkrétní situaci.
1: Víte, většina rodičů chce být dobrými rodiči. Většina rodičů se snaží k těm dětem chovat hezky a dávat jim to nejlepší, co může. Ale někdy je trošku problém v tom, že i když ví, máme své děti bezpodmínečně přijímat, tak v reále to nedělají. V reále ty děti peskují, mají na ně nepřiměřené požadavky, naplňují si na nich svoje vlastní sny, chtějí prostřednictvím těch dětí dosáhnout něčeho, čeho sami nedosáhli, nebo třeba získat uznání u tchánu, tchyně, tchána, kamarádek, učitelek ve škole. Tam bychom měli vždycky sledovat ten primární vztah já a dítě. To je to nejdůležitější. A dítě je originál, já rodič jsem originál. Takže možná toto je tam ten důvod, proč i když to většina rodičů ví, nebo já bych řekla valná většina opravdu těch, kteří se o své děti starají, tak jim to v tom reále až tak úplně nejde. No a druhá věc je ta, že nám se narodí miminko, krásné, vonavé, čisté, milé a najednou začnou se objevovat určité problémy. Může to být už od toho, kdy se dítě narodí, že je třeba hodně urvané a my se nevyspíme jako maminka a jsme přetažený, unavený, máme toho opravdu až nad hlavu. Někdy začnou ty problémy vznikat v roce, kdy dítě začíná chodit a začíná neposlouchat.
2: Fáze škodič.
1: Ano, fáze škodič, kdy všechno zvedáme o metr výš, o dva metry výš, pak se naučí dosáhnout na kliku a to už jsme úplně ztracení. Potom začne prosazovat svoji vůli a řekne vám ne na úplně všechno. Půjdeme ven, nepůjdeme ven, budeme si hrát, nebudeme si hrát. Takový ten negativismus úplně v nejhorší možné míře. Tehdy se rodič začne dostávat do takové situace, kdy už reaguje automaticky na některá zaběhlé situace, které se v té rodině dennodenně opakují. A problém je tehdy, když je to dítě těžce vychovatelné. Když je dítě takovéto tvárné, milé, bezproblémové, tak pro toho rodiče to není tolik náročné si ho dostat do té polohy a do toho chování, jaké vyhovuje jim oběma. Pěkně se spolu domluví, pěkně si všechno vysvětlí a krásně to funguje, běží to jak po másle. Jenomže pak je jiné dítě a nejhorší je, že takové jiné dítě může být i v rámci jedné rodiny, můžou to být dva sourozenci, které není takto snadno vychovatelné. A pro toho rodiče je to strašný zápřah, prostě zátěž na to zůstat klidný, zůstat nad věcí a nenechat se vtáhnout do takového zacyklení, do takového bludného kruhu, kdy na zlobení dítěte vždycky nastoupí nějaká reakce rodiče, která vyvolá většinou ještě větší zlobení dítěte a takhle se točíme třeba celý den. A to potom je smutné, protože je to velice vyčerpávající pro rodiče i konečně pro to dítě. Je to hrozně málo efektivní, teď můžeme použít to slovo, protože vlastně rodič vydává spoustu energie, spoustu úsilí, spoustu i nejenom fyzického, ale i citového vypětí a ten výsledek je nula. Prostě dítě zlobí pořád, případně je teda naštvané a ten vztah mezi mnou a rodičem se hodně odcizuje, hodně zhoršuje.
2: Dalo by se nějak vlastně tedy odlišit to pravé zlobení z nějaké své vole, nebo no, pravé zlobení od jenom reakce na tedy nenaplnění nějaké té základní potřeby, zatím jsme mluvili o těch spíše citových, psychických potřebách.
1: Víte, já se tomu, to pravé zlobení, co to je to pravé zlobení? Ono vlastně tady podle tohoto přístupu by v ideálním případě mělo být mezi tím rodičem a dítětem takový vztah a taková pohoda, aby opravdu to dítě usilovalo o to dělat rodiči radost a dělat mu radost tím svým chováním, aby se chovalo tak, jak ten rodič chce. Jenomže právě někdy se dostaneme do toho, že i když to není chyba rodiče, a v tomto bych hrozně chtěla apelovat na všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby si to nedávali jako svoji vinu. Protože můžou se chovat velice dobře, velice hezky a stejně to dítě bude mít a myslím si, že každé dítě aspoň někdy ten pocit, že teď není spojené s těmi ostatními a teď musí se nějak vymezit a teď nějak musí ukázat tu svoji pravou tvář, tak do takové situace se každé dítě někdy dostane. Takže já bych to nerozlišovala na pravé zlobení a nepravé zlobení, protože pravé zlobení z té své vole, ano, když jako kdyby se proti těm rodičům tak naštvu a tak zatvrdím, že jim chci dokázat, že jim teď udělám to nejhorší. Ale i to je vlastně důsledek toho, proč chci těm rodičům ukázat to nejhorší, proč se proti ním tak zatvrzují. Asi mám pocit, třeba falešný, nepravdivý, že ti rodiče mě taky ublížují. A tak já jim ublížím ještě víc, já ještě víc jim ukážu, co dovedu zlého udělat.
2: Jestli to tedy dobře chápu, tak ať se snažíme sebe více a sebe lépe, tak nikdy nejsme s to jako rodiče nachystat tu situaci a rodinnou pohodu tak a všechny svoje reakce vycizelovat tak, aby to dítě vždycky z toho četlo ten pocit sounáležitosti, přijetí, milování a tak dále.
1: Určitě. Máme i takové heslo tady celého toho programu, dokonalost je nereálná. To bychom žili někde v jiném světě, v nějaké prostě společnosti, která by neměla žádné chyby, abychom my jako rodiče byli dokonalí, protože i my se někdy zbudíme a máme špatný den a bolí nás hlava, nebo máme nějaké problémy v práci, máme problémy sami za sebou, v partnerském vztahu. Z různých důvodů můžeme být v neúplné pohodě, nebo prostě my sami se cítíme mizerně a nemáme v té chvíli sílu a schopnost tomu dítěti dávat úplně všechno dokonalé. Dokonalá maminka, dokonalý tatínek opravdu neexistuje. A kdo by takový chtěl být, tak si na sebe šije teda hrozně těžký úkol, protože toho nezvládne. Bude jenom nešťastný. Přiznat si to, že někdy udělám chybu, udělám něco špatně, je úplně normální a velice osvobozující. Přesto ale by rodiče měli se snažit tady ty svoje zaciklení a ty svoje automatické reakce rozlišovat. A to třeba může být díky takovému pořadu nebo díky absolvování nějakého semináře nebo i třeba toho dlouhodobějšího kurzu efektivního rodičovství nebo i po přečtení knížky v takové klidné chvilce, kdy se nad tím můžu zamyslet. Představím si to zlobení dítěte. Co to je? Je to, že se hádáme, jestli si dá tyhle boty nebo ty druhé boty. A dostaneme se tam do strašné hádky jako dva berani, kteří na sebe naráží a skončí to křikem, hádkou, plácnutím. Třeba tím, že ho přemůžu to dítě, ale za takovou cenu, která není vždy úměrná tomu, o co šlo.
2: Mm-hmm. A takových situací je spousta. Nachystáme rohlíky s marmeládou a dítě chce prostě rohlík se sýrem. A mění se roční období, nachystáme jinou bundičku, tu zimní, a ono zase chce tu letní. Mm-hmm. Jsou to vlastně situace, kdy nejde o nějaký podnět, který by to dítě mělo nějak zvlášť rozčilit, ale něco v něm to způsobí, že je z toho rozladěné. Mm-hmm. Ale my zase víme, proč je pro ně dobré, aby... Ano. Něco udělalo, anebo už jsme nachystali prostě ty rohlíky s marmeládou, tak by se to mělo... A je to tak. Když o tom mluvíte, znamená to, že bych nám třeba mohlo i pomoci, že si třeba jednou týdně nebo dvakrát za týden večer sedneme a vypíšeme si třeba ty situace, tedy ty cykly, které se nám opakují, a budeme se je snažit popsat a nějak jakoby rozpitvat? Mohlo bys nám to pomoci?
1: Toto je dobré cvičení, kdy si můžu napsat, co je za zlobení dítěte, co ve mně vyvolává a jak reaguji. A jestli ta moje reakce, jestli je efektivní, jestli přináší to ovoce, které by měla přinášet. Ono vlastně tento koncept vychází z teorie pana Dreykurse, psychologa, který žil v minulém století. A on říká, že to zlobení dětí má v takovém podtextu nebo v tom, z čeho vychází, jsou jako kdyby čtyři cíle, které se mění podle naturelu dítěte, podle situace, podle toho, v jaké fázi to zlobení už je. Jsou to čtyři cíle, které rozlišujeme na upoutání pozornosti, a to může být pozitivním i negativním způsobem. Potom boj o moc, potom msta a jako čtvrtý, úplně takový nejhorší, je vyhnutí se neúspěchu neboli předvádění neschopnosti, taková jako vzdání se všeho, jakékoliv snahy. Myslím si, že většina rodičů se setkává s těmi prvními dvěmi cíly, s tou pozorností a s tím bojem o moc. A to o jaký cíl dítěti jde, o co se snaží, tak rozliší rodič právě podle té své emoce, co to v něm vyvolává. A ta emoce se zvedá od takové nejjemnějšího takového rozladění, nějaké takové rozlady, trapnosti, nepříjemnosti, která je právě v té pozornosti, kdy dítě usiluje o naši pozornost kdy nevhodným způsobem, přes takové už naštvání, už takový jako pocit ohrožení, to teda ne, co si to dovoluješ, až po opravdový vztek, bolest, řekla bych až nenávist vůči dítěti, kdy se cítím dítětem velice zraněná, ponížená, dotknutá. To už jsme v té mstě, to už jsme v tom čtvrtém cíli, teda v tom třetím cíli. Ten čtvrtý cíl, to vyhnutí se neúspěchu, to už je taková nejhorší situace, kdy už vztah mezi rodičem a dítětem je natolik špatný nebo natolik už zaběhnutý v určitých tady těch cyklech, že to dítě už ani nechce nic zkoušet, už je mu to všechno jedno, už s náma ani nebude bojovat, ani se nám nebude mstít a už jenom říká, nechte mě bejt, já jsem úplně nemožnej, hrozný, nic nezvládnu, nic nedokážu. A když se vrátíme k těm prvním dvěma cílům, který opravdu si myslím, že jsou nejčastější u rodičů, tak tam u obou, když se zacyklíme, tak je nám nepříjemně. A naopak, když dokážeme na to hledět s tím odstupem, s tím, že se nenechám vtáhnout do té hádky, do toho motání se pořád dokola, tak s tím můžu něco dělat. U té pozornosti je taková pomůcka. Věnujte pozornost dítěti, ale nevěnujte pozornost tomu jeho chování. To znamená dítě...
2: To se těžko odděluje.
1: Víte co, když bych měla dát konkrétní případ. Půjdete po ulici, víte, vidíte kamarádku, za kterou chcete mluvit a pamatuju si to velice dobře, když jsem chodila se svýma chlapečkama a je vám jasné, že když se s ní zastavíte a budete mluvit, tak to vaše dítě vás bude tahat za ruku, křičet, bude něco chtít, bude vám odbíhat, bude nějakým způsobem vyžadovat tu vaši pozornost, protože vy ji teď věnujete někomu jinému. Vy tam, když dokážete vystoupit z toho zacyklení, tak můžete něco udělat jiného, můžete vzít dítě do náruče, můžete ho, viděla jsem jednu maminku, která v takové situaci hladila dítěti o uško. Držela ho u sebe blízko, vykládala si s tou kamarádkou, ale hladila mu o uško. Měli takový prostě nějaký rituál v té chvíli, kdy ona dávala velkou pozornost tomu dítěti, přestože mluvila s tou maminkou. Jo. Nejhorší je, když v té chvíli budete pořád říkat, nech toho, no tak nech toho, prosím tě, netahej mě, nelítej tady.
2: Za chvilku už půjdeme.
1: Jo, tak ten efekt je úplně nula, protože dítě nepřestane zlobit a vy si stejně nepovykládáte, stejně z toho nic nemáte, z toho zastavení se. Takže ve chvíli, kdy já potřebuju si někým povykládat, nebo chci, protože prostě zrovna teď na to mám chuť, tak buď to můžu zvolit tady to, že budu věnovat pozornost tomu dítěti nějakým způsobem, který mu nasytí tu jeho potřebu pozornosti a nepovede k tomu, aby mě rušilo v té chvíli. A nebo teda nenasytím jeho potřebu pozornosti, ale pak bych si toho neměla všímat, toho jeho zlobení. Tak je to jenom důsledek toho, tak je tam chvilku běhá a křičí a zlobí. Když si toho nebudu všímat, tak s nás se přesto přeneseme. Ono, ten výsledek bude stejný. Stejně tam bude křík a stejně se mě bude špatně vykládat. Ale aspoň si ušetřím spoustu vlastní energie, kterou bych využila na to peskování a na to okřikování a na to zbytečné prostě ukazování toho teď zlobíš.
2: Mm-hmm. No? Takže si mám vybrat to, co je pro mě v tu chvíli důležitější, i pokud si chci opravdu popovídat a je mi jasné, že to moje dítě tam bude chvilku se válet a bude špinavé a bude si tam hrát se špinavými kamínky, tak ano, dobře, nebudu se na něj zlobit, protože je to důsledek mého rozhodnutí, že si chci popovídat.
1: Jsem vám teď to tak hodně zjednodušila. Řekne, ale... je to takové hodně vždycky, když se ty konkrétní případy takhle popíšou, tak to hodně zjednodušíme a mnoho lidí by nás mohlo napadnout, k čemu to ty rodiče vybízí.
2: Žloutenka, dítě špinavé.
1: Přesně, nevychované a hrozné a já nevím jaké. Samozřejmě, že ideál je ten, že si dokážeme s tím dítětem najít nějaký způsob, že si to vysvětlíme, ano, budeš tady teď chvilku postojíš, protože si maminka chce povykládat. Ale když to nejde, když to nefunguje, tak je rozhodně toto, co jste popsala, lepší varianta, než když já budu jednu větu říkat kamarádce a druhou

0: Děti třeba větší, už dejme tomu předškolní, mladší školní, je třeba na místě říct, ano, chviličku ještě vydrž, hned tě budu poslouchat, anebo třeba přerušit tu komunikaci s partnerem?
1: Zase si myslím, že je to těžké říct takhle všeobecně. Jo? Zase musíte hledat ten svůj konkrét, tu svůj konkrétní situaci. Pokud je to důležité, co si s tím manželem potřebujete říct a z nějakého důvodu to potřebujete vyřešit teď, tak samozřejmě je vaše právo i povinnost děti vymezit do patřičných mezí. Ono se trošičku dostáváme možná k těm výchovným stylům, kdy já jako rodič mám dávat hranice, mám dávat prostor, přes který už se dál nemůže. A to může být třeba to, nemůžete skákat do řeči mamince a tatínkovi, když mluví, ale v rámci toho prostoru si volte, co chcete. Tak pojďte na klín, pojďte poslouchat, co my si vykládáme, a pak se do toho můžete vložit i vy, až my domluvíme tady tu věc. Nebo běžte si spolu hrát do pokojíčku, my se tady teď zavřeme. Jo, ta autorita rodiče by tam pořád měla být, nebát se toho říct, vymezit je do patřičných mezí ty děti. Na druhé straně jsme pořád v tom, kdy řešíme to nevhodné chování, že? Ale my bychom měli být vždycky ty 2-3 kroky dopředu a těžiště toho našeho rodičovství by nemělo být tady v těch intervencích a řešení už těch sporů, ale mělo by být v podpoře toho dítěte a v preventivních opatřeních. To znamená, když bude dítě vždycky vědět, že si na něho opravdu ten čas udělám, že se s ním budu bavit, že se mu budu věnovat, že budu třeba se snažit navodit tu situaci takovou, abych preventivněji navodím takovou, abych zvládla si promluvit i s manželem, i s dítětem, aby jsme tam měli ten prostor, tak ty děti si na to zvyknou. Tady ten problém nastává, když se třeba několikrát přesvědčí o tom, že teď si povykládáme s manželem a pak řeknu, já už teď na tebe nemám čas, potřebuju jít nakupovat. A ono udělá třeba několikrát zkušenost, že se takhle spálí, že na něho ten čas není. Nechtěla bych teď zase, aby to bylo jako kdyby nějaké výčitky pro ty rodiče, aby si to brali jako no, to jsem teď hrozná máma, že si to špatně zorganizuju a špatně zařídím. Ono v mnoha situacích a v určitých časových obdobích, kdy třeba mám dvě malé děti, jsem doma, manžel je celý den v práci, tak se to velice těžko tady toto zvládá. Ale ta snaha by tam vždycky měla být. I s tím vědomím, ano, někdy se mě to nepodaří, třeba se mě to i často nepodaří, ale to o nic nejde. Když se snažím, tak se k tomu zas můžu vrátit zpátky, můžu i tomu dítěti to vysvětlit. Teď jsem to nezvládla, dneska odpoledne jsem ti slíbila, že si s tebou budu vykládat a pak jsem šla nakupovat, že to teda muselo být nepříjemný. Tak já se budu snažit příště, abych ten čas si tam na tebe udělala. Toto, když to dítě slyší, tak uvidí i tu rodičovskou slabost a tam mu nevadí. Tam by mnohem horší je, když rodič je slabý v tom vymezování pravidel, kdy řekne to nesmíš a za minutu řekne, no tak si to udělej, když to tak chceš a tam, já nevím, to ti nedám, ale tak tady to máš, protože už moc řveš. Tam by měla ta pevnost být mnohem jasnější a výraznější.
0: Mm-hmm. Takže máme vymezená pravidla pro naši rodinu fungující, která naše děti už znají. A v rámci těch pravidel je ale nějaký prostor pro pohyb, pro to, jak to pravidlo v té konkrétní situaci můžeme případně nějak upravit. Nebo
1: například, nebo pro nějakou invenci toho dítěte, to, že to dítě řekne, teď bych chtěl to, že třeba, jak jste mluvila o těch rohlíkách, že třeba se ho to ráno ta maminka zeptá, chceš rohlík s máslem nebo se sýrem? A dá mu to, co chce. My jako rodiče se někdy snažíme honit příliš mnoho psů najednou. A je to často zbytečné. Často opravdu vydáváme energii tam, kde bychom ji nemuseli vydávat. A pak nám nezbývá na to, co je opravdu důležité. Takže rodina, mně se moc líbí pojem ústava rodiny. Rodina by měla mít ty svoje nejdůležitější věci, to, co

0: Máme se na nějaké pořady. A to, co si ta rodina dá jako ty svoje základní věci, tak ty jsou důležité a přes ty vlak nejede, těch se držíme. A potom je milion věcí, které jsou tak jedno. No, jestli teda bude rohlík nebo chleba, jestli bude máslo nebo sýr, jestli bude tohle tričko nebo to druhé tričko, kde můžu úplně s čistým svědomím nechat to rozhodnutí na dítěti a tím vlastně posiluju ten jeho pocit, ano, mě tady berou, já jsem tady důležitý, to, co já vymyslím, tak to i ti ostatní uznávají. A s nás se mu potom přijímá to, co třeba já jako rodič z pozice své autority a z pozice své zodpovědnosti, zkušenosti, znalostí řeknu, toto opravdu musí být takhle. Jo? A třeba ti ani v téhle chvíli nemůžu vysvětlovat, proč to takhle musí být. Protože třeba na to teď není čas, anebo ti to nemohu vysvětlit, nemohu ti říct, proč to tak je. To třeba může být v situacích, kdy opravdu před tím dítětem něco potřebujeme skrýt, nemůže vědět všechno.
1: Říkala jste, že člověk je z toho někdy špatný, že se mu to nepovede, večer třeba hodnotí ten den a říká si, a zase se to stalo. Ale když o tom mluvíte, to lze asi naučit. Když si budu uvědomovat, co to moje dítě tím zlobením, dáme ho do uvozovek, chce říkat, že třeba chce pozornost nebo nějakou tu vědět, že je uznávané. Když si třeba tady tyhle věci budu uvědomovat a večer si to vezmu a párkrát si vypíšu pár těch situací, a tak se v tom můžu trénovat.
0: Určitě, je to naučitelné, je možné toto vysledovat, protože ono těch situací zas není tolik,
1: A
0: těch
1: mají podobné
0: situací jsou
1: scénáře.
0: pořád podobné scénáře, ano, v těch rodinách, to když je pozorujete delší dobu, tak tam vysledujete, jak se to pořád točí do kolečka. Tam je to těžké tehdy, když je vztah mezi rodičem a dítětem už takový, že tu maminku jedno, nebo třeba má dvě děti a jedno je právě takové poddajné, dobře vychovatelné a to druhé je to zlobivé v uvozovkách, kdy ji dráždí. To se s ním často setkávám u maminek, už malých dětí, že opravdu je to dítě, vyloženě rozčiluje, dráždí, je jim protivné, jo, když to takhle řeknu. I když je jí to velice líto, mrzí to, ráda by s tím něco udělala, ale už se dostala do takové fáze, kdy opravdu padá kosa na kámen. A tehdy doporučuji, nebo říkám maminkám, aby se zamysleli, že to dítě je malé děcko a ona je dospělá, nebo ten tatínek. Jo? Oni jsou rodiče, jsou dospělí, kteří by měli mít určitý nadhled nad tou situací a měli by si uvědomovat tu svoji roli. To dítě se něco učí, to přišlo na svět jako malý sobeček. Vlastně je to takový ten sebestředný sobeček, zaměřený sám na sebe a je to normální. A právě působení rodiče by z něho mělo po x letech udělat člověka, který bude vstřícný k druhým lidem, spolupracující, ochotný, milý. A to je dlouhá cesta, která není hotová v roce, není ve 3 letech, není v 5 letech. Ti rodiče jsou takový průvodci, kdy dítě někam přivedou a pak ho dají někomu jinému. Pak ho vlastně vychovají pro někoho jiného. Ale není to otázka pár dnů, pár týdnů. A proto, když se od, já nevím, 5letého dítěte takhle už to zablokuje, tak mně to připadá velká škoda, protože opravdu ta cesta trvá mnohem déle než 5 let. A zase je tam dobré, když si to ten rodič přizná. První fáze je, aby si to přiznal třeba před někým, kdo je mu opravdu blízký, ke komu má důvěru. Když mu to řekne, ano, tohle dítě mě strašně rozčiluje, protože je takové makové, dráždí mě, provokuje, koleduje si o nářez. A když toto dokáže vyslovit nahlas, tak pak si může říct, no ale je to moje dítě, možná je to úkol, možná je to výzva, možná jsem ho z nějakého důvodu dostal a mám se snažit z toho udělat to nejlepší, zkusit se dostat do takové té jiné polohy, ne jako, že jsme dvě děti, které na sebe narazily, ale že já jsem ten rodič a on je to dítě a já bych měl mít trošku zhovívavosti a pochopení.
1: Zatím jsme převážně mluvili o té pozornosti. Vlastně ze začátku jste vymezila takové 4 body, o které ty děti většinou, o které jim jde, získání pozornosti, získání moci, a ty další 2 pak už bylo msta a určitá lhostejnost nebo apatie. Zatím jsme mluvili o té pozornosti. A ta druhá, ten druhý bod, ten boj o moc, to si myslím, že je taky velmi, velmi ožehavé téma, které řešíme. Tady se právě hodně je to o nás, o rodičích, jestli jsme hodně přísní, jestli dokážeme třeba ta pravidla, které jsme vymezili, tak dodržovat. A zase, kdy to vyvážit, kdy je to opravdu nutné to pravidlo dodržet a kdy tady klidně můžeme povolit a nechat to dítě vybrat. S bojem o moc často souvisí dětské vztekání, hněv, takový ten výbuch emocí. Když za tohle budeme děti trestat, není to dobré. Oni mají, měli by umět dát najevo své emoce. Ale má to nějaké hranice.
0: Tak to jsme teď ve dvou otázkách, jak řekla. Mm-hmm. První je ten boj o moc. Vy dobře říkáte takové to první období toho dětského vzdoru, kdy si dítě začne uvědomovat, já můžu taky o něčem rozhodovat. Kdy najednou to pochopí, že může na něco říct ne a vůči něčemu se vztekat a chce být jako tou právoplatnou osobností. A my samozřejmě mu to nemůžeme dopřát úplně v bezbřehé míře. To je ten přístup rodiče, který je zodpovědný, který má autoritu, rodičovskou autoritu a ví, že přes některé věci nejede vlak. Nemůžeš běhat do té silnice, nemůžeš jíst bombony před obědem. Jsou věci, které nemusím řešit. A co je někdy taková mýlka tady toho efektivního rodičovství, že rodiče říkají, no to s ním budu pořád diskutovat o něčem. Mm-hmm. A to tam vůbec nejde. V mnoha případech nemusíte mluvit vůbec a naopak máte jednat. Naopak ten postoj rodičovský, zvlášť když jsou to malé děti, se hezky dá projevit tím, že něco udělám. To znamená, třeba dítě vezmu a odnesu ho. Nebo ho chytnu pevně za ruku a prostě o tomhle diskutovat nebudem. Nemusím se vyčerpávat žádným mluvením, žádným vysvětlováním, žádným rozčilováním. Jenom jednoznačně dám najevo, prostě toto nejde.
1: Někdy je to, že jsem vám skočila do řeči, ale těžké ustát před okolím, potom když táhnu to řvoucí dítě někde po ulici, protože jsem ho odtáhla třeba z té silnice, do které si vyběhlo, a teď okolí neví, že já jsem nějak zasáhla, nějak jsem jednala, a teď ty pohledy těch paní, co chodí, říká, no chlapečku, ty tak pláčeš, co pak ti ta maminka udělala. Tak to je někdy pro slabší povahy tak hrozný tlak, že raději vyhoví tomu dítěti.
0: Ano, ustát rodičovství je těžké, rodičovství není legrace, to je pravda. To, co vy říkáte, že někdy je snazší tomu dítěti vyhovět, tak je někdy důsledek tady této situace, že já se zlobím na tu paní nebo na to okolí a tu zlost si vyliju na tom dítěti. To dítě dostane na zadek ne kvůli tomu, že se vztekalo, ale kvůli tomu, že je mě nepříjemné to okolí.
1: A může za to jakoby ono, že já jsem se znemožnila před okolím. Mm-hmm. Je to něco, nějaký mechanismus, který si asi ani neuvědomíme v tu chvíli. Ale kdo z nás to nezažil, co nás teď posloucháte?
0: To zná mnoho lidí. Vy jste hezky řekla, že dítě by mělo mít možnost to ne říct. Ono by mělo mít možnost, má na to právo říct ne na to, co se mu nelíbí. Neznamená, že je špatné, neznamená, že je zlé, zlobivé, když se snaží ty naše hranice prorazit. Když s tímhle k tomu budu přistupovat, že to je normální, že dítě se snaží prorazit ty hranice, že to není projev nějaké jeho své hlavosti, že je to naopak projev toho, že roste ta jeho osobnost, a spíš je to zkouška mého rodičovství a mé důslednosti. No a tehdy já můžu to dítě tak v uvozovkách ošetřit tím, že mu dám pocítit, že mu rozumím. Jo, já ti rozumím, že bys tam chtěl jít. To je jako dobrý hrát si tady na té silnici, to je taková pěkná, široká, pěkně by se po ní běhalo, to by se to asi hrozně líbilo. a tím se mnoho věcí vyřeší. Někdy tady toto opravdu stačí. Byť když to rodiče slyší, tak tomu nevěří, ale pak když to vyzkouší v reále, tak najednou vidí, že když to dítě cítí to moje pochopení, tak se mu to snáz přijme. Snáz se jako kdyby vyrovná s tím, že to nemůže. Jo, a to se týká hrání na hřišti. Chce si hrát na hřišti a my už potřebujeme domů. Ty bys tady ještě chtěl hrát, bylo by to hezký, že? No ale musíme jít. Chvilku ho ošetřím to dítě tím, že mu dám to svoje pochopení, že tomu rozumím, že ono by chtělo něco jiného. Ale já mu to přesto nemůžu dovolit jako rodič. Někdy tady tato zastávečka, toto zdržení vlastně, než se udělá to, co já chci, tak to pomůže k tomu, abychom to zvládli líp. A přitom pozor, není to ta diskuze, není to to diskutování, ty bys chtěl, no ale já bych nechtěla, víš, ale to není moc dobré. Ne, nemusím vysvětlovat, proč tam nemůže být. Stačí to, že ho vyslechnu, my tomu říkáme vstřícné naslouchání, vyslechnu ty jeho negativní emoce, přijmu ty jeho negativní emoce, i když nemůžu udělat to, co by jako to dítě chtělo. A to jsme se dostali k tomu boji o moc, že? My jsme v mnoha situacích, když vysleduju u svého dítěte, že se mnou bojuje o moc, že se snaží prorazit s tím svým názorem a být ono teď to důležitější v té rodině, tak není vůbec od věci takovému dítěti dát ty kompetence v mnoha věcech. Může se starat o kytky, může se starat o zvířátko, může si rozhodovat o tom, jak si poskládá v pokojíčku něco. A já bych to měl jako rodič brát, to byl dobrý nápad, to jsi hezky vybral, to se mně líbí, to seš jako fakt jako důležitý člověk, dát mu tu důležitost pocítit, přestože jenom v tom určitý množství věcí. Zase v jiných věcech je důležitý ten rodič. Někdy mají rodiče strach, že tím vychovají z toho dítěte takového jako příliš namyšleného sobce. Ale to, když cítím uznání druhých, ve věcech, které opravdu dělám dobře, které se mně podařily, tak to ze mě nevychovává nějakého sebestředného sobce. To ze mě vychovává zdravě sebevědomou osobnost. A to my chceme mít děti zdravě sebevědomé.
1: Povídáme si s Eliškou Vondráčkovou o tom, jak poslouchat, pochopit vlastně chování našich dětí, takže pouštím písničku a připomínám naše kontakty 515 535 485 je číslo sem k nám, 608 566 773 je číslo SMS-kové a mail studio@radio7.cz jsou

0: Mária Podhradská a Richard Čanaky ve vysílání Rádia 7 v Rozmaríně Boh ťa má rád zpívali a právě Bůh je ten, který nás vždy bezpodmínečně přijímá a miluje. Kaž bychom se to od něho i učili, abychom tak dokázali přistupovat ke svým dětem. Mluvili jsme hodně před písničkou o projevech vlastně nenaplnění určitých dětských potřeb, kterému my potom říkáme zlobení, i když možná tak pravověrným zlobením vlastně nejsou. Můžeme ještě shrnout nebo více zmínit ty potřeby dětí, které jsou pro ně důležité, životodárné.
1: Tak my jsme hodně mluvili o těch psychických potřebách. Já bych ještě předtím zmínila ty fyzické potřeby, které rodičům taky jsou úplně jasné. Rodiče ví, že děti musí být najezené, odpočaté, musí mít pohyb, musí být teplo. Ale potom, když se dostanou v reále do situace, kdy, já nevím, s dítětem stráví celý den na výletě, dítě už je unavené, hladové, žíznivé, vy se vracíte domů a dítě je protivné, zlobí, tak jako kdyby zapomenou na to, že je to, že na to má právo to dítě, že má v této chvíli právo na to zlobit, že prostě už toho má dost a ty jeho fyzické potřeby nebyly naplněny. Takže to je taková jako úplně kraťučká vsupka, aby když děti budou zlobit, tak aby rodiče zkusili se zamyslet, jestli to náhodou není jenom tím, že třeba jsou opravdu unavené, nebo jsou hladové, nebo třeba na ně něco leze, bolí je hlava, protože i děti může bolet hlava, nebo mají málo pohybu, například v čekárně u doktora, kdy řeknete posaď se a seď tady a po 10 minutách opravdu teda to dítě nebude hodné a bude tam zlobit. Nad tímhle jenom takové zamyšlení pro rodiče, spíš takové ťuknutí pro ně, aby si na to dávali pozor.
0: A já na to mám asi klasickou otázku rodičovskou, no ale neměli by se přece naučit už trošku ovládat od určitého věku a postupně?
1: No, určitě by se měli naučit ovládat. Někdy ovšem po nich chceme opravdu příliš. To je často takové přehnané požadavky rodičů, kdy zrovna třeba to čekání v čekárně já znám velice dobře, protože chodím s jedním synem na alergologii, tak kdo chodí na alergologii, zná to, jak jsou tam ty narvané čekárny a sedíte a sám ten dospělý, já sama, která mám s tím problémy sedět v chvíli v klidu na tom sedadle, tak si stoupám a chodím a jdu se dívat na letáčky a jdu se tam projít a pak si něco čtu a pak si něco hledám na mobilu. A vedle sedí dítě třeba 5 leté, které už by se mohlo svým způsobem ovládat a má tam sedět a hledět do zdi. Mm-hmm. Jo, takže jestli tam není trošku na tom rodiče, by mu pomohlo. Zase, aby mu rodič pomohl se ovládat. To znamená třeba mu dali nějakou tu knížku, aby si četli, nebo já nevím, ho posílali pro nějaké letáčky, nebo s ním hráli takové ty slovní fotbal, nebo cokoliv, co se dá v té čekárně dělat. Ono, příčinou hodně zlobení je nuda. A může to být i tady v tomto případě.
0: Na čekárny mám také své vzpomínky a musím říct, že když jsem to pak nevzala jako zbytečný čas, ale jako nějaký bonusový čas, který máme pro sebe, kdy musíme někde být spolu a čekat a vlastně jsem si i pro ten čas něco připravila, tak z toho nakonec jsme se na ten čekací čas spolu se synem těšili a když nás paní doktorka pak vzala rychle, chodili na nějaké injekce, tak syn byl zklamaný, že jsme si dnes nestihli pořádně popovídat. Tak to, když se třeba zadaří, tak to můžeme otočit úplně do něčeho dobrého. Ještě než budeme povídat o tom, co jste vlastně chtěla dodat, tak tu máme jeden povzbuzující mail. Milé kolegyně, maminky, srdečně vás zdravím, děkuji za povzbuzující a podnětné povídání. Určité věci může člověk poslouchat opakovaně. Vždy je naděje, že v něm zase něco uvízne a pomůže mu se v určité oblasti zlepšit. Pěkný den přeje Martina. Tak děkujeme za povzbuzení a za pozdrav. Můžete pokračovat.
1: Tak my jsme od těch fyzických potřeb mohli přejít těm psychickým, už jsme o nich mluvili několikrát. Zase je to uvědomění pro rodiče, zase taková ťuknutí, jak můžou z toho zaciklení vystoupit, když si zanalyzují, že jsou v nějakém tom nevhodném chování, nevhodné chování dítěte vyvolává jejich automatickou reakci, když si toto rodič uvědomí, jaké emoce to v něm vyvolává, jak reaguje, pořád stejně, už nás ty děti mají přečtené, ví, co uděláme, tak když se z toho naučí vystoupit, tak může mnoho nevhodného chování usměrnit a změnit. A k tomu můžou rodiči pomáhat zase uvědomění si těch základních potřeb, které dítě má, které bychom mohli říct pocit bezpečí, do kterého patří i pevnost toho rodiče, ta jistota, že když rodič něco řekne, tak to platí a jako dítě se o to můžu opřít a budu pořád zkoušet, jestli ten plot je pevný, jestli opravdu se neprolomí, ale když se neprolomí, tak pro mě je to ohromná úleva a ohromný pocit bezpečí. Ano, moje máma a můj táta jsou silní, já se o ně můžu opřít. Potom podpora. To je podpora dítěte, možnost jeho, právě to možnost něco dokázat. A to nemusí být jenom v tom, že rozhoduje, jestli budeme dělat to nebo ono, ale že třeba si může hrát s dobrýma hrama a postaví z kostek komín a já jako rodič to obdivuju. A opravdu upřímně to obdivuju, ne takovým tím způsobem, jo, jo, to je pěkný, tak já teď jdu dělat něco důležitého. Mm. Ne, ten komín z kostek je velice důležitý pro dítě. Možnost experimentovat, dávat dětem možnosti, které se mně zdá, že mají čím dál tím míň, ale takové ty možnosti patlat se s hlínou a s vodou nebo dát dítěti mouku s vodou a zkoušet, co to udělá. Hrát si s těma hrncema, která maminka v dnešní době dovolí, když má pěkný nádobí, pěknou linku, tak se třeba bojí, aby toto dítě nezničilo. Tak vymyslet něco, dát třeba umělohmotné misky a vařečky.
2: Petláhve jsou
1: oblíbené. Petláhve, jo, cokoliv vymyslet právě, aby dítě poznávalo ten svět skrze nějaký experiment a něco mohlo dokázat, v něčem bylo dobré. Ne v něčem, ale v hodně věcech bylo dobré. Mělo možnost být dobré. Tady bych trošku odskočila pro rodiče školních dětí, kdy mnoho dětí ve škole, které nezažívá takovou tu klasickou školní úspěšnost, kdy nemá pěkné známky, byť se snaží, byť to může být šikovné, hodné, milé dítě, ale když si bude nosit pořád přes svoji snahu trojky, čtverky z té školy, tak je to pro něho velice zničující, velice to snižuje právě to jeho sebevědomí. A tehdy by ti rodiče měli moudře mu najít nějaký prostor, kde bude dobré, kde něco bude umět dobře, ať už to bude sport, ať už to bude nějaké umění, nebo to třeba bude pomoc v té rodině. Kdyby to měla být fyzická práce, tak i ta je přece velice hodnotná a důležitá. Třetí taková oblast je přijetí. To je to bezpodmínečné přijetí, co jsme na začátku říkali, jak všichni rodiče to ví, že je mají děti dopřávat a jak často ho nepřijímají bezpodmínečně, jak často mu říkají, podívej se na tamtoho chlapečka, jak ten je hodný, nemohl bys být taky takový a podívej se, kdyby se snažil, tak by to mohlo být lepší a srovnávají ho, ukazují mu, v čem je ještě hodně špatný a v čem by měl být lepší. A to potom není ten signál toho přijetí. To je to, ano, přijmeme tě, až budeš takový, jakého tě chceme mít. Do tady té oblasti přijetí bych hodně rodičům doporučila takovéto hledání kořenů vlastní rodiny. My jsme rodina, my patříme k sobě, měli jsme babičku, dědečka, ty se s nám narodil, byli jsme šťastní, když se s nám narodil, nebo když jsme si tě přivezli, třeba pěstounská rodina, přivezli jsme tě od někud a byli jsme šťastní. Hledání toho, co nás spojuje, co opravdu patříme k sobě a nikdo nás nemůže rozdělit. No a poslední příklad, vlastní příklad rodiče, který zase se může týkat i toho vyskočení z toho cyklu.
0: Tak, alespoň jsme to tak z rychlíku projeli, to, na co bychom si měli dávat pozor. Já myslím, že to, co paní Eliška dneska zdůraznila, co pro nás může být povzbuzující, je to, že z těch zacyklených, nesprávných nebo nedobrých situací můžeme vystoupit. A není to zase tak náročné. Záleží na tom, jestli jsme ochotni odhlédnout od sebe a nahlédnout na tu situaci trošku z vrchu a zkusit to udělat jinak a nechat si třeba poradit, buď od někoho blízkého, anebo třeba vyhledat nějaké centrum pro rodinu, případně můžeme poradit i tady dát nějaké kontakty. Já vám moc děkuji za návštěvu a budu se těšit, že není poslední. Z Rozmaríny zdraví Petra Eliášová.

Máme za sebou další hodinu, a to konkrétně čtvrtou. Posloucháte Rádio 7, který vás provází aktuálně Aneta Lofítková. Za malou chvilku k vám doputuje další pořad, konkrétně štafeta. Teď ještě několik písní, jako například od kapely Třetí den.

Nikdy jsem nekráčel sám, nikdy jsem nebyl opuštěn. Ty jsi moje dědictví, ty jsi mým štítem a silou. Jsem si jistý, že jdeš přede mnou, ty jsi můj zachránce. Vím, že nikdy nekráčím sám. Nás čeká ještě jedna píseň a po ní už štafeta.

0: Jak může vypadat klub v praxi? Moje jméno je Ondřej Malý a na konkrétní zážitky a zkušenosti z praxe ve vedení klubu se budu v dnešním díle ptát hlavního vedoucího klubu v Kladně, Lukáše Vlka. Lukáš, je to blbej for na úvod, ale já se musím zeptat. Když se jmenuješ Vlk, vedeš klub Vlčat?
1: Já mám hrozně rád svoje jméno. Posunuje mě úplně na konec seznamu všech, ale abych odpověděl na tvoji otázku, tak ne, nejsem. Ani jsem vlastně takhle malý děti nevedl.
0: Já jenom vysvětlím pro ty, co nevědí, o čem mluvíme. Vlčata jsou určitá věková skupina skautů. Je to tak?
1: Ano.
0: Dneska se budu ptát Lukáše na různé konkrétní zážitky a zkušenosti, které na jejich klubu prožili, vyzkoušeli a my se z nich teď budeme mít možnost inspirovat anebo se třeba vyvarovat chybám, kterých se Lukáš dopustil a my už nemusíme. Lukáši, mohl bys jenom stručně představit váš klub? Pro koho je, jak staré děti, kolik jich zhruba na klub chodí, jak velký je tým přibližně?
1: Vedu teda skautský klub v Kladně, oddíl číslo 66. Dohromady máme asi 20 dětí, není nás mnoho. Máme tým 6 vedoucích, který se o ty děti starají a máme je rozdělený do družin podle věku. Takže máme mladší děti a máme starší děti ve věku skautů.
0: Rozumím tomu správně, že ty družiny jsou 2?
1: Ano, máme 2 družiny. Mladší, to jsou Orly, a starší Maják, kde je zhruba asi po 10 dětech v obou oddílech.
0: V kolika letech přechází děti z mladší družiny do starší družiny?
1: My jsme tady tu otázku několikrát měnili sami, protože jsme to měli dělaný tvrdě podle věku, ale potom nám došlo, že je to trošku nesmysl, takže jsme se rozhodli, že to budeme dělat podle stupňů základní školy, to znamená, máme to rozdělené na první stupeň a druhý stupeň základní školy a jedeme podle toho. Takže v mladším jsou vlastně první stupeň, to je první až 4. třída, 5. nic takového. A v tom druhém jsou ty starší. No.
0: Říkal jsi, že rozdělení striktně podle věku ti přišlo jako nesmysl. V čem je ten smysl?
1: Smysl toho je, a několikrát jsme se vlastně kvůli tomu spálili, když jsme měli ty kluby smíšený, tak je v tom, že ty s těma dětma mladšíma nemůžeš dělat to, co s těma staršíma a naopak. Ty potřebuješ se tím programem a tím, co těm dětem chceš sdělit, naučit, musíš přizpůsobit úrovni, kde se ty děti aktuálně nacházejí. A ty malí děti prostě potřebují té péče a pozornosti daleko víc a nesnesou tolik výzev a samostatní práce jako ti starší. A v případě, když to máš smíšený, tak tady ty dva požadavky se mezi sebou bijou. I z vývojové psychologie vychází, že ty mladší děti nejsou schopny nějaký spolupráce a nám se třeba stalo, že jsme si dali za cíl děti naučit spolupráci. A rok jsme se s tím trápili a vůbec jsme nevěděli, proč to nejde. No a potom jsem si přečetl chytrou knížku a zjistil jsem, že na základě vývojové psychologie v tomhle věku, ve kterém tam některé ty děti byly, tak prostě není možný, aby spolupracovali, protože na to nejsou ještě zralí.
0: Máš nějakou zkušenost s rozdělením ještě na menší skupiny, ať už v rámci schůzek nebo třeba v rámci nějakých výprav?
1: Neděláme to, nemáme s tím ještě zkušenost. My k tomu směřujeme a chceme to zavést. Rádi bychom, aby se ty družiny rozpadly do menších skupin, které se budou třeba i samostatně scházet, budou mít nějakou návaznost na to celoroční setkávání. Budeme to možná i zohledňovat na těch výpravách, jak jsi zmiňoval, nebo na táborech, ale zatím to zavedení nemáme, takže s tím zkušenost nemám.
0: Co tě na tom láká?
1: Láká mě na tom potenciál určitý samostatnosti a práce s rádcema, protože v těch menších skupinkách jsou potom rádci, kteří tu skupinku vedou. A já jako vedoucí, starší, tak si potřebuju vychovat nástupce za sebe. Já tady nebudu věčně tak mladý, jako jsem teď. A ta mladší generace mi prostě bude nějakým způsobem unikat. A já chci, aby ty mladí lidi se postupně učili vedení. aby si to vyzkoušeli na té malé skupince, to znamená vymýšleli třeba ty hry, vymýšleli drobné programy, náplní nějaký schůzky, učili se připravit výpravu a takovýhle jako věci s mojí pomocí třeba, ale už se to budou učit od toho mladšího věku a později, když budou třeba přejímat nějakou větší zodpovědnost, tak už budou mít zkušenosti a nebude to pro ně takový náraz.
0: Zajímá mě vaše schůzka. Jak často se scházíte?
1: Scházíme se každý týden v pondělí. Schůzka trvá 2 hodiny.
0: Schůzku připravuje celý tým? Nebo nějaká menší skupina? Nebo jenom jeden vedoucí?
1: Každou schůzku aktuálně připravují 2 vedoucí. S tím, že to máme rozdělený tak, že jeden vedoucí má na starosti program. To znamená, to je část, ve který se dětem něco buď to sděluje, nějaká myšlenka nebo nějaký hodnotový systém, nebo je to nějaká dovednostní část, kde děti učíme nějaké dovednosti. A druhý vedoucí má na starosti ty hry. Vzhledem k tomu, že plánujeme, máme vlastně témata schůzky plánovaný na půl roku dopředu, tak i ten druhý vedoucí, který má na starosti hry, tak ty hry může směřovat tak, aby podpořili ten program, aby se úplně nemýlili. A nebylo to jenom výplní volného času.
0: Máte nějaké rituály nebo činnosti, které se pravidelně opakují?
1: Na každý schůzce máme pokřik, kterým schůzku zahájíme. Těch rituálů moc nemáme, ale snažíme se je postupně budovat, protože mají určitě na schůzce svoje místo a jsou za mě důležitý. Každou schůzku taky končíme společnou modlitbou, kde děti můžou přinášet nějaké svoje prosby, případně nějaké radosti, které mají, a můžeme se společně sdílet.
0: Kromě společné modlitby napadá tě ještě nějaký příklad konkrétního rituálu, který bys chtěl zavést, nebo už se ho pomalu zavést daří?
1: A co nás čeká, budou nám přicházet mladší děti do starších, a tam bych chtěl zavést přechodový rituál, kdy děti, které přecházejí z jednoho do druhého klubu, aby si prošli takzvaným přechodovým rituálem, což může být třeba na nějaký přespávačce, kdy dostanou třeba jinak barevný šátek, který se nosí v té starší skupině a oni tím pádem ví, že už přešli z těch menších, z těch vlčat světlušek, tak přešli do těch starších a jsou součástí té větší skupiny a můžou zažívat už tu integritu hned na začátku.
0: Chápu to správně, že ty dvě skupiny teda mají nějaký kroj odlišný?
1: My máme zatím teda stejně barevné šátky, ale připravují se i od dorostlé unie vlastně nové barvy, které nám v tom hodně pomůžou, tak je chceme zavést, ale zatím máme společní hnědý šátky.
0: Když řeknu originální aktivita, kterou na klubu děláte, co tě napadne?
1: My se nesnažíme být moc originální, ale když nad tím přemýšlím, tak mě napadá ten pokřik. Ten máme fakt dobrý. A napadá mě ještě, co jsme měli naposledy, tak bylo focení na analog, kdy jsme mezi děti rozdělili foťáky analogový. Nakoupili jsme filmy a děti chodili po městě a fotili na analog. Snažili jsme se přiblížit trošku k nějakému vnímání prostoru a prostředí, ve kterém se pohybujou. Chtěli jsme jim trochu naznačit, že fotka nemusí být jako fotka a že když má člověk pouze 23 nebo 33 fotek, tak s nima musí šetřit a musí si dát pozor, co fotí.
0: Ty témata schůzek zapadají do nějakého dlouhodobého plánu. Je to tak?
1: Ano, máme vlastně vymyšlený dlouhodobý plán. Snažíme se ho naplánovat nejméně na půl roku dopředu. Někdy se nám povedlo i rok, ale to bylo výjimečně. A podle toho plánu potom jedeme. Ten plán zastřešuje cíl, kam vlastně směřujeme. To znamená, že si na začátku roku se sejdeme ideálně offline v jedné místnosti, všichni vedoucí, a řekneme si, kam ten oddíl nebo ten klub chceme směřovat. Co chceme, aby na konci toho roku ty děti uměly, co se naučili, nebo co jim chceme předat. A na to vlastně nabalujeme potom ty programy na konkrétní schůzky a dáváme si pozor na to, aby nám ten cíl neutekl, protože někde se může stát, že jak přichází nápady, na jednotlivý témata, tak se může stát, že ty témata nekorespondují s tím cílem, který jsme si stanovili a je potřeba to hlídat.
0: Prozradil bys nějaký konkrétní cíl, ke kterému jste

0: jako pro vedoucí, protože my jsme v tom byli taky noví. A spolu s dětma, i my jako vedoucí, jsme se vlastně o tom skautu dozvídali nové věci a učili se. Vybrali jsme několik témat, naplánovali jsme je na každou schůzku a jeli jsme podle toho celý rok.
1: Tady bych jenom doplnil, že Dorost je tradiční název dětského klubu přidruženého k církvi, zatímco Scout je všeobecný název pro určitou skupinu, soubor klubů, které zastřešuje nějaká ze skautských organizací. A právě v rámci Dorostové unie teď jedna skautská podorganizace vznikla. Napadá tě nějaký program schůzky, který byl dobrý a který bys doporučil, nebo který bys dokonce chtěl někdy zopakovat?
0: Napadá mě jeden, když jsem potřeboval nebo chtěl děti naučit toleranci, protože jsem vnímal, že to ve společnosti chybí, že nejsme schopní vnímat druhého člověka navzdory jeho rozdílnostem a přináší to spoustu rozbrojů a rozkolů ve společnosti a chtěl jsem se tady tomu tématu věnovat i s dětma a přemýšlel jsem nad tím, jak jim to přiblížit, aby to nebylo tak abstraktní. A protože mám rád přírodu, tak mě napadlo, že děti vyšlu ven, budou běhat prostě v přírodě a najdou si nějakou přírodninu, která se jim líbí, která je třeba nějakým způsobem charakterizuje. A oni si přinášeli různý kamínky, větvičky, kytky a přinesli jsme to všechno na jeden stůl. A já jsem dětem řekl, tak, a proč jste si to vybrali? Tak oni říkali různý důvody, proč si vybrali kámen, proč si vybrali kytku, proč si vybrali klacík. A já jsem jim řekl, tak si představte, že tohle jsme my. Já jsem kámen, ty seš klacík, ty jsi kytka. Všichni jsme nějakým způsobem krásný. A když to dáme dohromady, tak to dokonce tvoří obraz. Ale jsme každý jiný. Já jsem kámen, jsem tvrdý. A když přijdu tady ke kytce, tak ji můžu pohmoždit, můžu ji nějakým způsobem zranit. To znamená, že my mezi sebou musíme najít nějaký způsob komunikace, kterým si budeme moct sdělovat věci šetrně, aby jsme tomu druhému člověku neublížili, aby nás chápal a aby jsme se dokázali tolerovat, jaký jsme, aby jsme sami o sobě věděli, že jsme kámen, že můžeme ublížit druhému člověku, aby jsme si na to dávali pozor, ale aby jsme taky tolerovali to, že ten druhý člověk může být křehčí než já, může mít jiné vlastnosti a aby jsme z nich se nesnažili udělat všechny kameny, protože ten obraz, který jsme na tom stolu jako vyskládali, tak by najednou nebyl tak pestrej, nebyl by tak krásný. Všechno by to bylo jenom kamení, možná by to nebylo tak zajímavý. Tak vlastně na tady tom obrazu, který jsem tam těm dětem jako přednes, tak jsem se snažil znázornit tu naši jinakost lidskou a ty děti vlastně to držely v ruce, držely tu věc, mohli se s tím nějak ztotožnit a viděli tu rozdílnost a doufám a snad pochopili, o čem ten program byl, co jsem jim chtěl sdělit. Tak to byl program, který bych klidně udělal znova. Vlastně jsem ho dělal dvakrát, se přiznám. Dělal jsem ho i na našem rodinném setkání, kde my se jako rodina scházíme každý rok, sejde se nás tam třeba 20 a máme tam vždycky v neděli takové zamyšlení, tak jsem ho měl na starosti já, tak jsem použil přesně tady ten program, který jsem měl i s těma dětma.
1: Díky za velmi konkrétní příklad.
2: Předáváme, co jsme se sami naučili.
1: V dnešním díle mi Lukáš Vlk odpovídá na všetečné otázky ohledně jeho konkrétních zkušeností u nich na klubu v Kladně. Lukáši, organizujete kromě schůzek nějaké výpravy?
0: Ano, akce mají důležité místo u nás v oddíle, protože to pomáhá děti zbližovat, když zažívají různé dobrodružství a tak dále. Takže se utužují vztahy. Navíc na akci máte daleko víc času, kdy se těm dětem můžete věnovat. Můžete je poznávat, můžete se jich ptát na jejich osobní životy, seznamovat se s nima, prohlubuje se tím důvěra mezi dítětem a vedoucím. Jako akce pořádáme tábory, děláme hrozně rádi výpravy do přírody, hrozně rádi jezdíme do Kokořnicka pod Převisy. Děláme i jednodenní výlety, prostě si naplánujeme nějaký cíl a na jednu sobotu

0: na jedno dopoledne třeba vyjedem. Účastníme se akce Ukliďme Česko, aby jsme taky trochu se starali o to naše prostředí, ve kterém se nacházíme. Rádi vozíme betlémské světlo do našeho sboru, vždycky na Vánoce. Účastníme se Noci kostelů, protože chceme se spolu podílet na fungování našeho sboru v církve. A potom máme takovou speciální akci, která se týká přímo Kladna, ta se jmenuje Zažij Kladno jinak. Tady ta akce je speciální tím, že už ji neorganizujeme my jako vedoucí, ale mají to na starosti děti a oni sami vlastně si vymýšlí různá stanoviště, kam potom chodí veřejnost se svýma ratolestma a oni ty stanoviště mají na starosti a ty děti do toho uvádějí a starají se o to, aby to všechno fungovalo.
1: Vzpomeneš si na moment, kdy se něco nepovedlo?
0: Takový moment byl a celkem nedávno na našem táboře v létě. Byl to náš první tábor asi po 5 letech, protože jsme měli výpadek vedoucích a tohle byl tábor po dlouhý době, kdy jsme si potřebovali vyzkoušet, zda bude fungovat, když budou mladší i starší skauti pohromadě. A měli jsme to vymyšlený tak, že budou rozdělený do skupin, budou namíchaný, aby tam byli starší, mladší, aby se ty starší museli starat o ty mladší. A rozdělili jsme je do skupin a každá skupinka měla svýho vedoucího v rámci těch dětí. To znamená, že jedno dítě, třeba 14-letý, mělo na starosti tu družinku. No a stalo se to, že jsme to špatně komunikovali vůči těm dětem, špatně jsme komunikovali to, co od nich chceme, a oni měli pocit, že mají velikou zodpovědnost za tu družinku a musí se starat vlastně o všechno. A strašně je to přetížilo. Nedali nám to vědět jako vedoucím, my jsme si toho vůbec nevšimli. A na konci tábora nám to vlastně vyčetli a měli z toho špatný zážitek celého toho tábora. Tak to se nám vůbec nepovedlo. Vůbec jsme si nevšimli, co se děje, že ty holky jsou přetížený a tohle nám prostě uteklo.
1: Podařilo se vám z toho nějak poučit, rozdělit zodpovědnost mezi děti tak, aby je to nepřetížilo, ale zároveň, aby byli zapojeni?
0: Musíme si na to dát pozor při letošním táboře, kdy na to chceme dát pozor a určitě tomu pomůže lepší komunikace jak mezi náma vedoucíma, aby jsme si definovali role, kdo co má na starosti, ale aby jsme i podpořili tady ty dětský vedoucí, že budou mít svoje dospělý vedoucí, se kterýma všechno budou moc probrat, budou se o ně moc opřít a ty dospělý vedoucí je budou mít na očích a budou je pozorovat, jestli kdyby se cokoliv dělo, aby mohli pomoct v těch těžkých situacích.
1: Vzpomeneš si na nějaký moment, kdy jste pomocí nějaké aktivity chtěli děti něco naučit a pak si viděl, že to nese ovoce i mimo kontext klubu?
0: Na Vánoce jsme probírali téma samoty s dětma a když jsme jim říkali, že Vánoce jsou sice hrozně hezký, že Vánoce je hezký čas, kdy trávíme hodně času se svými blízkými, ale říkal jsem dětem, že je to i čas, kdy lidi, kteří třeba rodinu nemají nebo nemají přátelé, tak prožívají obrovskou samotu. A ta samota o těch Vánocích je o to větší, když se na to upře pozornost, na to trávení času s blízkými. A po tady tom programu, vlastně asi týden na to, tak přišel jeden ze mých svěřenců a byl takový jako rozradostněný a přispěchal ke mně a řekl: Lukáši, já jsem přemýšlel o tom, co jsi říkal a napsal jsem takový dopis našemu sousedovi, on je jako sám a on má nějaký dokonce i postižení, myslím, že na vozíku, tak jsem mu napsal takový dopis a hodil jsem mu ho do schránky. A mě to strašně potěšilo, já nevím, jakou to mělo dohru, nevím, jestli ten člověk z toho byl potěšený nebo ne, ale strašně mě překvapilo, že někdo na základě toho, co jsem jako říkal, něco jako udělal. Hrozně mě to překvapilo.
1: Co ti při práci s dětmi dělá největší radost?
0: Mě strašně baví jenom tak s něma bejt a vymýšlet různý ptákoviny. Ale strašně mě baví, když se třeba po letech jako vrátí a zavzpomínají na to, co jsme spolu zažili a berou to, že to bylo pro ně důležitý. že tam zažili něco formativního, co si nesou dál do života a vzpomínají na to dobře, i když to třeba v tu chvíli bylo těžký, nebo to byla nějaká krizová situace, ale oni vlastně zvládli a na základě toho pokračují dál, mají nějakou zkušenost a z toho já mám obrovskou radost, když se tohle to povede.
1: Vzpomněl by sis na konkrétní věc, kterou děti zmiňovali, že zažili v klubu a změnila jim život? Nebo to možná zní tak giganticky změnila život. Možná něco, co je sformovalo?
0: Nemám asi úplně konkrétní věc, ale s čím se nejčastěji zvraceli, tak byly vlastně vztahy. Vždycky to všechno směřovalo k těm vztahům, že vlastně zažili dobrý vztahy s těma ostatníma dětma, ale i s náma vedoucíma. A to je, myslím, hrozně důležitá věc, na kterou se nesmí zapomínat. My můžeme dělat skvělý programy, my můžeme vymýšlet hory doly, ale když s těma dětma nebudeme mít vztah, když nám ty děti vlastně budou tak trošku jedno, protože budeme zaměřený na ten program a na to, co tam děláme, kam směřujeme, ale ty děti nám vlastně utečou, tak je to velká škoda. Ty vztahy jsou strašně důležitý a nepodceňujme je.
1: Díky moc za všechny odpovědi. Blížíme se k závěru dnešního dílu. Ptal jsem se tě na spoustu konkrétních příkladů, co v praxi s dětmi na klubu děláš, co zažíváš, co zažili oni. A teď mě zajímá, co by měl každý vedoucí klubu s dětmi alespoň jednou vyzkoušet?
0: Nevím úplně, jestli by to měl někdo aktivně vyhledávat, ale myslím si, že stojí za to zažít společně nějaký pořádný průšvih. Prostě situaci, kdy ti do toho tvýho programu vtrhne život a najednou neřešíte uměle navrženou situaci, ale společně řešíte naprosto reálnou situaci. A to hodně posiluje partu. Abych dal příklad. My jsme byli na výpravě, chystali jsme se k nocování, došli jsme na místo po celodenním treku a najednou přišla strašná bouřka. Byli jsme v lese a byla to taková průtrž mračen, že jsme byli durch během 5 minut. Všude práskaly blesky do stromů kolem nás. Slyšeli jsme, jak ty stromy padají a měli jsme strašný strach a nevěděli jsme, co budeme jako dělat. Ta bouřka byla tak rychlá, že to ukončilo celou naší výpravu a my jsme museli jet domů. Ale ten zážitek nás i těch dětí byl hrozně přínosný, protože do dneska na to vzpomínáme, že to byla krizová situace, byla to těžká situace, ale zvládli jsme ji nějakým způsobem a prožili jsme ji společně hlavně.
1: Lukáši, díky moc za sdílení všech inspirativních zkušeností a věřím, že jich ještě spoustu zažiješ na svém klubu. Od mikrofonu se loučí moderátor Ondřej Malý a mým hostem byl dnes Lukáš Vlk.
0: Ahoj.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Je před námi ještě jedna hodinka z nočního vysílání Rádia 7. Bylo 5 hodin a vysílání vás provází Aneta Lofítková. Na Rádiu 7 teď startuje Nejen chlebem.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný a v současnosti jsem kazatelem ve sboru Církve bratrské v Opavě. Už půl roku spolu procházíme Božím slovem, zaznamenaným v Bibli, a snažíme se mu porozumět a nechat ho mluvit do života nás, lidí 21. století. Zkuste si připomenout nějakého člověka, který pro vás je nebo byl v životě opravdu důležitý, s kterým vás spojuje významný vztah. Máte? A teď si vzpomeňte, jak to začalo. Na vaše první setkání. Případně na vaše setkání, kde poprvé přeskočila určitá jiskra blízkosti, přátelství či lásky. Je to pro vás silná a podstatná vzpomínka, že? Když s mou manželkou vedeme manželské večery, nikdy nevynecháme příběh našeho prvního setkání, které trvalo asi 8 hodin a kde jsme oba prožili při sdílení našich životů pocit zvláštní vzájemné blízkosti. Dodnes si pamatujeme, v kolik hodin jsme se tehdy sešli a v kolik jsme se rozloučili. Něco podobného prožili někteří lidé, když se poprvé setkali s Ježíšem. Vypráví o tom například jedna z biblických knih Nového zákona, Janovo evangelium, hned v první kapitole, verších 35 až 42. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, beránek boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. S Ježíšem se zde setkávají tři pozdější apoštolové, tedy lidé z nejbližšího kruhu Ježíšových přátel a spolupracovníků. Byli to Ondřej, jeho bratr Šimon Petr a jeden nejmenovaný muž, o kterém se téměř všichni bibličtí odborníci domnívají, že jde o autora tohoto evangelia Jana. Všichni tři slyšeli svědectví o Ježíši, dva od Jana Křtitele, Šimon od svého bratra Ondřeje. Toto svědectví v nich probudilo touhu po větším poznání Ježíše, nejen jeho učení, ale jeho osoby a života. Při setkání s Ježíšem prožili silnou osobní zkušenost s ním a uvěřili v něj. Ale to byl jen začátek příběhu. Kousek dál, na začátku 2. kapitoly Janova evangelia, se o nich poprvé mluví jako o Ježíšových učednících. Nebyli to jen Ježíšovi příznivci nebo vyznavači nové víry, ale jeho učedníci, lidé mající s Ježíšem vztah, lidé žijící pod jeho autoritou a vedením. Na základě Bible pevně věřím, že nejde prohlubovat vztah s Ježíšem a zároveň nebýt jeho učedníkem. A právě o tom, co to znamená být Ježíšovým učedníkem, budeme tento měsíc přemýšlet. Aby se někdo stal Ježíšovým učedníkem, musí splnit určité podmínky. Jedno z míst v Novém zákoně, které se tomuto tématu věnuje, nacházíme v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole, verších 25 až 35. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž
a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z 10 000 čelit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá, kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje, musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš. Ježíš zde mluví o dvou nárocích na učedníky, potom vykresluje dva obrazy a celou věc zhrnuje. První nárok se týká postoje učedníka k blízkým lidem. Na první poslech to asi zní velmi drsně, zvláště v doslovném překladu, jako by měl Kristův učedník všechny lidi, včetně svých blízkých, nenávidět. Ale to samozřejmě není skutečný význam Ježíšova požadavku. I ze srovnání s dalšími biblickými texty vyplývá, že tu jde o otázku prvního místa. Učedník nemá své blízké nenávidět, ale nemá je klást před svého mistra Ježíše. Nemá si ošklivit lidi, ale má si ošklivit mít kteréhokoliv člověka ve svém srdci na prvním místě a nemít na tomto místě Ježíše. Druhý nárok je o postoj k životu, o životním stylu. Kdybychom se zeptali běžných lidí, co je účelem lidského života, možná bychom slyšeli takovéto odpovědi. Bavit se, naplnit své potřeby a přání, získat úspěch a moc, mít uspokojující rodinné vztahy a podobně. Ježíšův učedník má však nést svůj kříž. To v oné době znamenalo jít jako odsouzenec vstříc smrti. Obdobný text, avšak trochu rozvinutý v Matoušově evangeliu, dává nesení kříže do souvislosti se ztrácením své duše, tedy života kvůli Ježíši. Jde o umírání své sebestřednosti. Učedník nesoucí svůj kříž vyjadřuje svou úplnou podřízenost Kristu. Oba dva nároky se doplňují. Kristův učedník nemá mít na prvním místě druhé lidi, ani sebe sama, ale toho, který jej zachránil, daroval mu život a vede jej, tedy Ježíše Krista, svého pána. Ježíš poté, co přednesl kandidátům na učednictví své nároky, dvěma obrazy tyto nároky odůvodňuje. Prvním obrazem je stavba a hlavním důrazem je výzva mít zdroje na dokončení stavby. A tak můžeme v kontextu Ježíšovy řeči rozumět, že splnění těch dvou nároků jsou potřebným nákladem proto, abychom jako Kristovi učedníci úspěšně dokončili stavbu našeho života. Jinými slovy, abychom dozráli, došli do cíle. Druhým obrazem je válka a jde zde o schopnost utkat se s protivníkem. Na základě tohoto podobenství je naplnění oněch dvou nároků naší výzbrojí, abychom obstáli v životních zápasech. Ježíš pak celou svou řeč shrnuje a říká, že jeho učedník má být schopen opustit, rozloučit se se vším, co mu náleží, co má k dispozici, a to proto, aby on byl k dispozici svému pánu Ježíši Kristu. Závěrečný obraz soli ukazuje, že tyto opravdu velké nároky na Ježíšovy učedníky nejsou určeny jen pro nějaké duchovní velikány, ale je to nutná cena pravdivého života v Božím království. Právě tak jako slanost je nutnou charakteristikou každé opravdové soli. Milí přátelé, v obou obrazech,
které Ježíš ve své zmiňované řeči použil, se mluví o člověku, který si napřed sedne, aby spočítal nebo rozvážil, zda se může pustit do stavby či do boje s protivníkem. Udělejte si teď nebo někdy později takový čas, kdy se posadíte a budete přemýšlet nad několika otázkami. Který člověk je pro mne nejdůležitější? Pokud jsem věřící, neobsazuje tento člověk aspoň někdy první místo v mém životě na místo Krista? Co považuji za hlavní účel svého života? Dosáhnout svých cílů, něco velkého prožít, být velký a důležitý, mít hezké manželství a rodinu? Nebo něco jiného? O co v žádném případě nechci přijít? Co všechno jsem ochotný investovat do vztahu s Ježíšem a do růstu jeho království? Stojí mi to za to být Ježíšovým učedníkem? Ať už odpovíme jakkoliv, klíčové je být ve svých odpovědích upřímný a zároveň toužit se k Ježíši více přiblížit. A on nás bude posouvat správným směrem. A to přeji sobě i vám.

0: Ježíš Kristus připodobnil společnost prvního století k dětem, které sedí na tržišti a hrají dvě hry. Do biblických textů se v následujícím pořadu vypravíme společně s manželi Šanderovými.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
1: Další séle je tady, začaly nám prázdniny.
0: Ale my jsme pořád tady, i o prázdninách.
1: Pěkně vítejte. Najeli jsme na takový letní mód.
0: Snad to nebude na škodu, ale naopak k užitku.
1: Doufejme. Co přesně vlastně myslíme tím letním módem?
0: No, je to takové rozvláčnější, pomalejší, nikam nespěcháme.
1: Aha, takže pohodička a tak. No dobře, dáme si k tomu nějaký dobře chlazený, dobrý nápoj?
0: No, uvidíme. Teď, abychom se zorientovali v nedělích.
1: To nebude tak těžké. Neděli máme 14. během roku.
0: Zároveň si dnes taky připomínáme památku Cyrila a Metoděje a zítra budeme připomínat mistra Jana Husa.
1: Ta připomínka Cyrila a Metoděje 5. července je taková místní specialita. Zavedl to papež Pius IX. Od roku 1863.
0: A proč?
1: Říká se, že z pragmatických důvodů. Do té doby se solunští věrozvěstové připomínali 9. března. Ostatně ve světové církvi je to tak stále.
0: A ty pragmatické důvody?
1: Do začátkem března bývá půst, to není zrovna čas ke slavení a pak je tak ještě zima. To se moc nedají dělat nějaké poutě a oslavy venku.
0: A souvisí to nějak s mistrem Janem Husem?
1: O tom se nikde nemluví, tak kdo ví? Bůh to ví.
0: Ale dost řečí. Stišme se na chvilku.

0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Modleme se.
1: Bože, tvůj syn, rovný ti ve slávě a moci, se ponížil až k smrti kříže, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. Skrze Krista, našeho Pána.
0: Amen. Čtení z knihy Genesis 24. kapitoly bude o ženitbě Izákově.
1: Pravil tedy Eliezer. Jsem služebník Abrahamův. Hospodin mému pánu velmi požehnal, takže je zámožný. Dal mu brav a skot, stříbro a zlato, otroky a otrokyně, velbloudy a osly. A Sára, žena mého pána, ač velmi stará, porodila mému pánu syna. Jemu dá všechno, co má. Mne pak můj pán zavázal přísahou. Nevezmeš pro mého syna ženu z dcer Kenánců, v jejichž zemi sídlím. Půjdeš do domu mého otce a k mé čeledi a vezmeš odtamtud ženu pro mého syna.
0: Dnes jsem přišel k prameni a řekl jsem, Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys dal zdar cestě po níž jdu. Hle, stojím nad pramenem. Dívce, která přijde čerpat vodu, řeknu, dej mi prosím napít ze svého džbánu trochu vody. Jestliže mi ona řekne, jen se napij a také tvým velbloudům načerpám, bude to žena, kterou synu mého pána předurčil Hospodin. Ještě jsem sám u sebe nedomluvil, když tu přišla Rebeka se džbánem na rameni. Sestoupila k pramenu a čerpala vodu. Řekl jsem jí, dej mi prosím napít. Rychle spustila džbán z ramene a řekla, jen se napij a také tvé velbloudy napojím. Napil jsem se a ona napojila i velbloudy. A pak jsem se jí zeptal, čí jsi dcera? Odvětila, jsem dcera Betuela, syna Náchora, kterého mu porodila Milka. Navlékl jsem jí tento kroužek do nosu a náramky na ruce. Padl jsem na kolena a klanil se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu mého pána Abrahama, že mě vedl pravou cestou, abych mohl dceru pánova bratra přivést pro jeho syna. A teď mi povězte, chcete-li mému pánu prokázat milosrdenství a věrnost? Ne-li, povězte mi, a já se obrátím napravo nebo nalevo.
1: Zavolali Rebeku a otázali se jí. Půjdeš s tímto mužem? Řekla, půjdu. Propustili tedy svou sestru Rebeku a její chůvu i Abrahamova služebníka a jeho muže. Rebece požehnali slovy. Sestro naše, buď matkou nesčíslných tisíců, tvé potomstvo ať obsadí bránu těch, kteří je nenávidí. Rebeka a její dívky vsedly hned potom na velbloudy a následovali toho muže. Tak dostal služebník Rebeku a odešel. Izák právě přicházel od studnice živého, který mě vidí, neboť sídlil v Negebu. Vyšel totiž k večeru na pole, aby přemýšlel. To se rozhlédl a spatřil přicházet velbloudy. I Rebeka se rozhlédla a spatřila Izáka. Sesedla z velblouda a otázala se služebníka. Kdo je ten muž, který nám jde po poli vstříc? Služebník odvětil, to je můj pán. Vzala tedy roušku a zahalila se. Služebník podal Izákovi zprávu o všem, co vykonal. Izák pak uvedl Rebeku do stanu své matky Sáry. Vzal si ji a stala se jeho ženou. A zamiloval si ji. Tak našel útěchu po smrti své matky.
0: Amen. Modlíme se část žalmu 45., což je královský svatební žalm.
1: Slyš, dcero, pohleď, nakloň své ucho. Zapomeň na svůj lid, na otcův dům, neboť král zatouží po tvé kráse. Je to tvůj pán a jemu se klaněj.
0: I dcera Týru svůj dar ti nese, naklonit si tě chtějí boháči z lidu.
1: Královská dcera v celé své slávě již čeká uvnitř. Svůj šat má protkaný zlatem.
0: V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky k tobě je uvádějí.
1: Průvodce ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác.
0: Na místo otců budeš mít syny, učiníš je velmuži po celé zemi.
1: Tvé jméno budu připomínat po všechna pokolení, proto ti národy budou vzdávat chválu na věky a navždy. Amen.
0: Čtení z listu apoštola Pavla Římanům z kapitoly 7. Apoštol píše o vnitřním, duchovním a morálním rozpolu člověka.
1: Nepoznávám se ve svých skutcích. Vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím, když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení Evangelia podle Matouše, kapitola 11, verše 16. až 19. a pak 25. až 30.
1: Čemu připodobním toto pokolení? Je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste nelomili rukama. Přišel Jan, nejedl a nepil a říkají, je posedlý. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. Ale moudrost je ospravedlněna svými skutky. V ten čas řekl Ježíš, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbil. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než syn a ten, komu by to syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny. A já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Amen.
0: Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Stůl slova máme dnes opět bohatě prostřen.
0: To tedy věru ano. Tak, co si dáme nejdřív? Svatební koláčky, nebo Pavlovu rozpolcenost, anebo rozhádané děti na tržišti, či výměnu jech?
1: Čeho?
0: Jech. Já to myslel jako plurál od jeha. Jeho jako město, jech jako měst. Víš, to naše jeho za to Ježíšovo.
1: Asi to dnes nechám na tobě.
0: A proč? Nemáš nějakou svou preferenci?
1: Jen rozhodni ty.
0: Dobře, vzácný čas nám běží, tak tedy pojďme na tržiště za rozhádanými dětmi. Představ si nějaké galilejské město, městys nebo vesničku v prvním století. Možná tam někde taky Ježíš mluví k lidem.
1: O čem konkrétně?
0: Třeba o Janu Křtiteli. O něm pojednávají totiž předchozí verše. Kdo to vlastně je, ten Jan, v tom božím příběhu, jestli to náhodou není ten Eliáš, co se vrátil z nebe, anebo někdo jiný, prorok. No, mohl by to být prorok, víš, první prorok po staletích, to by bylo něco.
1: Někdo mu uvěřil, někomu se nezdál.
0: Byli rozpolcení, jak to tak bývá. To jsou přesně ty děti na tržišti. Hrají si, my víme, jak je hra důležitá.
1: Ano, je to příprava na život. Na různé životní role a situace.
0: Přesně tak. Hra, to je docela vážná věc. Ale tady máme konkrétně velký nelad.
1: A dej pokoj, neladů máme dost kolem nás.
0: Marké zatím jistě myslela hlavně nelady ve světě a v politice a tak podobně, že rozhodně tím nemyslela nějaký nelad mezi námi, tedy doufám.
1: Myslíš?
0: No počkej.
1: To byl jen žert, ale polekal se svi.
0: I to víš, že polekal.
1: Nelad je mezi těmi dětmi. Skvělá hra na pohřeb a možná i na svatbu. Ty, hrál jsi někdy na svatbu nebo na pohřeb jako dítě?
0: Na svatbu jo, na pohřeb nikdy. Rodiče nás totiž na pohřby nebrali. Tak jsem neměl jako dítě možnost takový funus vidět. Ale svatby to jo. Vzpomínám si na dvě svatby. Ty svatby byly v kostele a pro nás to bylo jako v pohádce, víš, nádherný starý kostel, hudba na varhany, krásná roucha, nádherná sváteční atmosféra, no to bylo.
1: Dobře, tak to by stačilo. Radši se vraťme na tržiště někde v Tiberiadě nebo kde.
0: Krásná, dobrá hra na pohřeb a svatbu se pokazila.
1: A kdo ji vlastně pokazil?
0: No, to vlastně nevíme. To je prostor pro naši fantazii. Možná jiná skupina dětí, možná nějací dospělí na tržišti. Jiří Mrázek ve svém komentáři Matouše domýšlí takovou výčitku dětí trhovcům. Hráli jsme na flétnu a vy místo, abyste si s námi hráli na svatbu, tak jste prodávali svou mrkev a další produkty.
1: No, ti dospělí. Málo kdy mají smysl pro hru.
0: Co dodat, ti dospělí, škoda mluvit. Zdají se vám ty děti pošetilé? No, mávneme nad nimi rukou. Jsou to prostě jenom děti.
1: A nevědí, co vlastně chtějí. A to je pak skutečně těžké.
0: Tak, no, co byste chtěli od dětí? No, a pak jim Ježíš řekne těm lidem. A vy jste přesně takový. Nedělejte se. Víte, co vlastně chcete? Přišel Jan Křtitel a nepozdával se vám.
1: Bral to moc vážně.
0: A byl nezdravě asketický.
1: Mohli bychom takového pošuka vzít vážně?
0: No, nezesměšnili bychom se sami.
1: A tak jste pro jistotu neudělali nic.
0: A krátce na to přišel syn člověka. U něho bychom se mohli trochu zastavit. Co myslíš?
1: Proč ne? Ale aby to nenarušilo souvislost.
0: No, tak to asi zaručit nedokážu, ale pokusím se. Syn člověka znamená prostě člověk, jeden z lidí. Ale pak se s ním setkáváme v apokalyptice, konkrétně ve vizi Danielově.
1: Daniel 7?
0: Přesně tak. Tam se takto označuje nebeská bytost, které věkovitý s velkým V.
1: Což je Danielův výraz pro Hospodina.
0: Tak, doslova starý dnů. Tak tedy tomuto synu člověka věkovitý svěřuje vládu nad královstvím svatých. Ten je ten jeden jediný syn člověka, podobá se člověku, anebo možná spíš člověk, jakýkoliv se podobá jemu.
1: Takže prototyp člověka?
0: No, já bych asi nepoužil slovo prototyp, jelikož mi zní moc technicky, ale jinak máš v podstatě pravdu. A kdo pak to asi je?
1: No, kdo jiný než...
0: Ovšemže, když Ježíš mluví o sobě, hlavně o tom, že bude vydán a potupen a umře, A tak dál používá ono syn člověka. Proč? To můžeme taky domýšlet.
1: V podstatě vidím dva důvody a každý je jiný. Stále to zůstává takové nejednoznačné.
0: A to se mi na Bibli líbí.
1: Proč? Ty nemáš rád jasné odpovědi?
0: I mám, nic proti ním nemám, ale Bible ta hovoří o skutečnostech, které náš svět přesahují. A my máme rádi v tom našem světě, když A je A a B je B. Ale to, co náš svět přesahuje, může být klidně A i B zaráz.
1: Jasně. Logika tohoto procesu je poněkud nelogická, že ano?
0: No, ano. Ježíš tím vyjadřuje evangelní paradox. Jo. Se synem člověka, který tou zářnou nebeskou bytostí bude naloženo jako se zločincem. A pak se Ježíš ve svém utrpení stotožňuje s každým člověkem, s naší křehkostí a smrtelností.
1: Ale taky s naší svobodou a otevřeností transcendentnu, ne?
0: Páni, ty jsi četla nějakého Ránera nebo něco takového, ne?
1: Ne, ale snažím se trochu vzdělávat.
0: Dobře, já myslel, že vytáhneš das unfassbare woraufhin der menschlichen Existenz. Já totiž Ránera miluji.
1: Já vím, kolikrát jsi mi o něm povídal.
0: Ano, ano, máš se mnou obrovskou trpělivost, ale správně jsi mě doplnila. Ve všem, i v té svobodě a transcendenci, je Ježíš jedním z nás.
1: Avšak vraťme se na tržiště.
0: Pojďme tam. Takže Jan Křtitel byl pro ně moc asketický.
1: Nic pro nás, tedy jako říkali ti lidé tenkrát.
0: A dneska by to bylo asi úplně stejné. Někdo řekne, kdyby ti křesťané byli aspoň trochu normální, trochu jako my, tak bychom o tom možná uvažovali.
1: Kdyby ten farář byl takový normální, víš, jako my, tak bychom si ho poslechli.
0: Kdyby někde jinde zrovna nedávali něco zajímavějšího, no tak to s tou asketikou by se dalo pochopit. Fajn. Ale když přijde Ježíš, tak je, jak to říct?
1: Takový málo asketický.
0: Ano, a je to ještě horší, protože pořád s někým sedí u stolu, účastní se večeří a hostin, popíjí vínečko a povídají si dlouho do noci.
1: Přehání to. To by slušný člověk přece nedělal. Kdo ví, co je zač?
0: Přesně tak. Milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků, fuj.
1: Na nás se tahá s velmi pochybnou společností, mírně řečeno. Takže říkáme, ne.
0: Tím jim vlastně Ježíš říká, teď vy nevíte, co chcete. Jako ty hašteřivé děti, co říkají, a ne, a ne, a ne, basta. A je to vaše škoda, veliká škoda.
1: A pak je tam ještě jedna věta o dětech. Ne, tam jsou skutky, ale v jiném evangeliu jsou, myslím, děti, nebo se pletu?
0: Pravda? Některé staré rukopisy tam mají skutečně děti, tekna řecky, i když většinové znění je skutky, tedy erga. Nic jim není dobré těm lidem. Poslechnou si Ježíše, možná si u něho nechají uzdravit nějakou tu chorůbku, ale zachovávají si distanc. Ale ne všichni. Mezi nimi jsou tací, co ho přijali, a na nich vidíš, že to je moudré.
1: Že ne všichni vy věřící jsou divní?
0: No, někteří jsou tak sympaticky divní.
1: Kéž bychom byli.
0: Ano, ano, kéž bychom byli.
1: Pak je střih a následuje ten zvláštní výrok o Ježíšovu jhu.
0: Tak, někdo říká, že to působí tak janovsky. Jo, jakoby svatý Matouš začal psát a mluvit jako Jan, tedy evangelista Jan, o otci s velkým O a synu s velkým S.
1: A dá se to nějak vysvětlit?
0: Jinou písmo je plné tajemství.
1: Jo, to je takový ten chomout, ne?
0: Asi ano. Prostě to, co musíš, co je ti naloženo. Všem nám bylo něco naloženo. Každý zápolíme s něčím, co nám stěžuje život. Takový halt je úděl člověka.
1: Jako v té písni. Je to úděl člověčenství.
0: Jemu se chci podrobit. Ano, píseň 40 ve zpěvníku, tvůrce mocný nebezemě. Ježíš nenabízí odložit všechna jeha a kráčet si volně. Nabízí pouze výjmenu jech.
1: Ty plurály, koukám, ti stále dělají problém.
0: Proč? Přijměte mého a půjde se vám líp.
1: Opět tu máme ten paradox.
0: Jistě, že? Bez nich to nejde. Evangelium prostě je paradoxní. Když vyměníš svého za to Ježíšovo, půjde se ti líp. Bude to pro tebe úleva. Když ztratíš život, najdeš ho. Když svůj život zachováš, ztratíš ho. Když se odevzdáš Bohu, když se vzdáš sebe, konečně se najdeš. Prostě tak to je. Přijmeš evangelium jako moudrost boží?
1: Tak, tady nepomůže nic než důvěra a odvaha.
0: Že to je přesně tak, jak Ježíš říká.
1: Doslova je tam, mé ho netlačí a břemeno netíží.
0: Ale úplně doslova tam je, mého je prospěšné a užitečné, řecký chrestos. A to je něco tuze dobrého. A pak mé břemeno je lehké, což je taky takový paradoxíček. Břemeno přece znamená vždycky zátěž.
1: A tady máš břemeno, co spíš odlehčuje.
0: A to jsou zase ty paradoxy. Tentokrát řekneme z druhé strany. Břemeno, které Ježíš nabízí, to jest nebeské království, boží vláda, dokonce podíl na jeho kříži, to všechno ve skutečnosti přináší útočiště úlevu. Prostě je to pozitivum. Poznáš to, ale až to přijmeš.
1: Ježíš vlastně říká, podívejte se na mě. Ano, není to lehké jít boží cestou v tomto světě, ale dává to sílu. Podívejte se, co to dělá se mnou a pojďte do toho taky. Není to zas tak těžké.
0: Amen.
1: Amen. Ale ještě co ten svatý Pavel?
0: Myslíš ta rozpolcenost? Nemusí to být jeho osobní rozpolcenost. Prostě se snaží vylíčit vnitřní dilemata typického člověka, co se snaží žít dobře a dodržovat všechna přikázání a tak.
1: A asi se mu to dost podařilo, ne?
0: Taky bych řekl.
1: A co z toho vyplývá?
0: Že není v naší moci překonat to silou vůle. Není to totiž otázka pouhého chtění nehřešit. Je to hlouběji v nás.
1: Naštěstí Bůh nás z toho vytahuje prostřednictvím Ježíše.
0: A to otvírá šanci každému člověku.
1: Blahoslavený jsi Bože, Pane nebes i země, Otče, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevuješ je těm, co si na sobě tolik nezakládají.
0: A teď už opravdu amen.
1: Amen.
0: Ještě Otče náš?
1: Zkusíme.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Milé posluchačky, milí posluchači, loučíme se pro dnešek.
0: Děkujeme, přejeme pěknou neděli i celý týden.
1: Školákům a studentům přejeme pěkné prázdniny.
0: A za týden opět naslyšenou.

S premiérou se můžete potkat v neděli od 16 hodin. A to už je z dnešního nočního vysílání všechno. Díky, že jste s námi a přeju vám den prožitý v Boží náruči.

Minula 6. hodina. V pondělním svátečním ránu s datem 6. července 2026 vás od mikrofonu Rádia 7 vítá Kuba Lofítek. Přáním týmu Rádia 7 je, aby se zpráva o Pánu Ježíši Kristu nesla i dnes českým národem. A to různými způsoby, včetně rozhlasových vln. A aby tato zpráva o naději prozařovala naše životy a dávala nám sílu jít dál. Co je před námi v nejbližších hodinách, to přiblíží přehled pořadů.

Do nového rána vstoupíme s tichým časem v 6.15. Čeká nás biblický text a modlitba. Každý se někdy v životě setkáme se zlem a někdy má to zlo lidskou tvář. Konflikt proroka Eliáše a královny Jezábel reflektuje v další části seriálu o životě tohoto proroka Bronislav Matulík. Poslouchejte v 6.45. Připomínku odkazu mistra Jana Husa zprostředkuje ranní telefonát po 7:30. O vedení a jednání ducha hovoří 8. kapitola knihy proroka Ezechiela. Více nabízí Bible Guide po 8. hodině. Já vám musím něco říct, vtrhla Karolína do pokoje, kde seděli její vyděšení rodiče. Ty jsi těhotná, skočili jí do řeči. Ne, víte, já jsem uvěřila v Boha. Scénu jako vystřihnou z filmu popisuje Karolína Vološinová, která vypráví příběh o tom, jak uvěřila v Ježíše Krista v pořadu Stopy po 8:30. Někdy je to v našem životě nahoru dolů. Děláme dobrá rozhodnutí, ale stejně to dopadne jinak. Snažíme se, ale ne a ne prorazit ten pomyslný tunel a zahlédnout světlo. Co se děje v takové situaci? Je Bůh pořád blízko, i když se dějí zlé věci? Starozákonní příběh Jákobova syna Josefa procházíme prostřednictvím vyučování Lukáše Targoše v pořadu Překročit hranice. Připojte se v 9:30. Renátu Ulmanovou možná budete znát jako houslistku a zpěvačku hudebního uskupení s názvem Shirim Ashirim, které má ve svém repertoáru hebrejské písně mesiánských židů a také zhudebněné židovské texty. Jaká cesta jí vedla k židovské kultuře a jak propojuje svou práci dotační poradkyně a ředitelky kanceláře Církve bratrské, poví ve fortepiánu v 10 hodin. Tolik programový přehled. Přeji příjemné ráno a dobré poslouchání.

Pohled do 17. kapitoly Janova evangelia a také do díla mistra Jana Husa nabídne tichý čas hned po písni kapely Kudvork.

Mám před sebou otevřenou 17. kapitolu Janova Evangelia, která zaznamenává Ježíšovu modlitbu. Z této 17. kapitoly budu číst od 6. verše. Pán Ježíš Kristus se modlí. Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal si je mě. Zachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe a uvěřili, že jsi mě poslal. Prosím za ně, neprosím za svět, ale za ty, jež jsi mi dal, neboť jsou tvoji. Všechno mé je tvé, a co je tvé, je mé. Má sláva je v nich. Já už nejsem na světě, ale oni jsou na světě. A já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo písmo. Teď ale jdu k tobě a toto říkám na světě, aby má radost v nich byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým. Nepatří světu, jako ani já nepatřím světu. Posvěť je pravdou. Tvé slovo je pravda. Jako jsi poslal na svět mě, tak jsem já poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou. K těmto slovům Pána Ježíše Krista připojím ještě nejslavnější citát mistra Jana Husa z jeho spisu Výklad věry z roku 1412. Přečtu ho v přepisu do moderní češtiny. Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě. Miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi živý, že hrob nad tebou neměl moc, ale že jsi vzkříšený, živý, oslavený u svého Otce a jednáš v životech lidí. Děkuji za příklad tvé modlitby. Děkuji za to, že tvojí touhou bylo nemyslet na sebe, ale na ty, kteří byli okolo tebe a kteří měli přijít po nich, na které navazujeme i my. Ty toužíš potom, abychom žili život v pravdě, abychom hledali pravdu, protože ty sám si na jiném místě písma sám o sobě řekl, že ty jsi pravda. A tak můžeme hledat a objevovat tebe, tu plnost a rozmanitost pravdy, a zároveň máme hledat to, co je pravdivé i v tom každodenním životě. Máme opravdu usilovat, máme ji milovat, máme se jí držet, protože pravda je ta, která osvobozuje člověka. Děkuji ti za to, že nám dáváš svůj dokonalý příklad a že nám také můžeš dát sílu jít a chodit v pravdě. Amen.

Doznívá skladba Já vím kapely Awaken. Tou další v pořadí bude píseň Měsíc ztratil svou zář. Na zpracování, které uslyšíme, spolupracovali Baptisté z Vinohrad, Aše a Litoměřic.

Jezábel, žena, která 22 let ovládala svého muže a pak dalších 13 let své syny. Neštítila se žádného prostředku k dosažení svého cíle. Setkání proroka Eliáše s touto ženou bude náplní další části seriálu Bronislava Matulíka. Biblickou úvahu poslouchejte po písni Ty ma nikdy nenecháš kapely BCC Worship.

Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posly se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Eliáš obstál v konfrontaci s Achabem, s Bálovými proroky a Izraelem. V konfrontaci s královnou Jezábel obstát nedokázal. Nedokázal čekat už ani na Hospodinovo slovo. Utekl pryč, skryl se, přál si zemřít. Eliáš prokazuje v plné nahotě meze, které má každý člověk a dokonce i prorok ohně. Včerejšek nemusí vůbec nic znamenat pro dnešek. Včerejší modlitba, včerejší naslouchání Božímu hlasu, včerejší poslušnost, včerejší statečnost a vítězství, to vše dnes nemusí platit. Včerejší zkušenost nemusí být přenosná pro dnešek a zítřek. Jestliže toto prožil veliký prorok Eliáš, tím spíše my. Co pro nás znamenají naše včerejší životní zápasy a zkušenosti? Co pro nás znamená příběh jakéhosi Eliáše? Buďme ještě odvážnější. Co pro nás znamená příběh jakéhosi Ježíše z Nazaretu? Stane se, že i ten člověk, který velmi horlil pro Hospodina, najednou nevidí smysl všeho toho, co bylo a co by mělo být. Stane se, že je najednou vše anebo mnohé zpochybněno či zpochybňováno. A tu přišel andělský dotek. Eliáš se modlil, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Eliáš utekl, aby si zachránil život, ale dospěl tak daleko, že si přál umřít. Dolehla na něj obrovská krize, kterou neuměl zvládnout. Smrt byla východiskem, rezignace byla řešením. Ukázalo se, že vítězství na Karmelu bylo jen bezvýznamnou epizodou. Eliáš si do morku kosti prožil marnost svého, my bychom řekli, křesťanství. Bezvýslednost dosavadního horlení pro Hospodina. Všechno, co zvěstoval, co prosazoval, co slyšel z úst Božích, všechno, na čem se osobně podílel, bylo pryč, teď jen umřít. Eliáš jako Boží služebník v sobě nenašel jedinou jiskru k životu. Naopak, pochopil, že mravně a duchovně nepřevyšuje své otce, které dříve viděl kriticky. Reformace v jejím čele stál se nezdařila. Situace je pro něj ještě horší než předtím. Uvědomuje si spolu s Luterem, že je žebrák. Pán Bůh ale Eliáše v jeho největší životní krizi neopustil. Pán Bůh začal s Eliášem novou kapitolu. Začal se ho nově dotýkat. Nejprve skrze anděla, chléb a vodu. Později skrze hlas tichý a jemný. Eliáš svou krizi sám bez pomoci nedokázal zvládnout. Nedokázal bez pomoci Boží jít do sebe. Bez oné pomoci chtěl tak akorát zemřít, utéct do smrti. Přičemž Eliáš nebyl žádný srab. Bez Boží pomoci se nemohl postavit ani vnějšímu nepříteli, jako byla Jezábel, ani vnitřnímu, totiž pocitům prohry, slabosti a selhání. Eliáš nedokázal v sobě přemoci autentický prožitek marnosti svého horlení pro Hospodina. Nedokázal se ho zbavit. Eliáš potřeboval, aby mu někdo podal chleba a vodu. Tak podobně potřebujeme i my, aby nám někdo podával chleba a víno. Mluvím nyní o svaté večeři Páně či Eucharistii. Eliáš potřeboval nejen obyčejný spánek, ale především probuzení a nové povstání. Eliášovi bylo dáno, aby znovu zaslechl, že je před ním další cesta, nové setkání s Bohem, další služba. Eliáš byl něco jako prorokem v důchodu, který ještě slyší, že není všemu konec.
Toto je zvěst starozákonního evangelia. Po andělském doteku přišlo nové setkání s Bohem. Co tu chceš, Eliáši? A my bychom mohli slyšet, co tady děláte? Proč jste ještě přišli do církve nebo k rozhlasovým přijímačům po tom všem, co jste prožili, co jste zakusili? Jsou zde vaše osobní prohry, jsou zde křivdy, skutečné i domnělé. Jsou zde neřešitelné problémy vašich či našich povah a charakterů. Jsou zde nevyřešitelné problémy sboru i církve i celé společnosti. Tak co tu ještě děláme? Naše připomenutí toho, jak jsme kdysi byli horliví pro Hospodina, nám mnoho nepomáhá a neprospívá. Jako by to dnes už neplatilo a nikdo to nebral vážně, ani Pán Bůh ne. Ale můžeme slyšet spolu s Eliášem, vyjdi a postav se před Hospodinem. Hospodin se s Eliášem nově setkal. Setkal se s Hospodinem jinak, než jak byl zvyklý. Hospodin procházel kolem Eliáše, kolem proroka, který doposud zvěstoval Hospodina jako Boha ohně, sucha, vody, vichru, rozrážených skal, Boha zemětřesení, Boha Mojžíšova. Ale v tom všem Hospodin nyní nebyl. Představy největšího z proroků o Hospodinu vzali za své. Doposud si Eliáš mohl myslet, že zemětřesení, oheň či vichr pohnou Izraelem. Doposud si mohl myslet, že prokazatelný boží zásah nebo snad i zázrak přesvědčí odpůrce Hospodinovi. Mohl být přesvědčen, že razantní zásah mečem dokáže pokořit nepřátele Hospodinovi. Opak byl pravdou. Hospodin se zjevuje jako tichý hlas. Jako ten beránek boží, jako hlas, kterému je třeba naslouchat, jako hlas, který bere na sebe všechnu tu naši neunesitelnou zátěž lidského osudu. Hospodin se zjevuje nyní v Kristu Ježíši, který volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Bůh v Kristu, na kterého jen náznakem poukazuje příběh proroka Eliáše, vstupuje novým způsobem do života jednotlivců, církve a světa. Hospodinu je třeba naslouchat, před Hospodinem je třeba se stišit, před Pánem Bohem je nutno umlknout. Chce-li Eliáš zaslechnout Boží slovo, potom musí vypnout všechen ten hluk světa. Ne tak, že emigruje ze světa, ne tak, že chorobně vytěsní ze sebe problémy, aniž by je vyřešil, ale tak, že začne více naslouchat onomu tichému hlasu božímu, nežli vichřici a zemětřesení kolem. Hospodin Eliášovi řekl, jdi, vrať se svou cestou. Eliášovi se tím dostalo povzbuzení. Eliáš se dozvěděl, že všechno to, pro co horlil, nebylo marné a zbytečné. Porozuměl, že všechno, co jest, není postaveno na člověku, ale na Pánu Bohu. Pochopil, že není sám a jediný, kdo zůstal věrný. Eliášovi bylo dáno, aby znovu vykročil na cestu, na kterou už jednou se dal. To je smysl našich slavností, to je smysl našich nedělí, kdy si týden co týden připomínáme Krista ukřižovaného pro naše hříchy a Krista vzkříšeného pro naše odpuštění a povstání. Dobře naslouchejme Božímu pozvání vrátit se zpět na cestu, na kterou jsme se vydali ve křtu. Pán Bůh nepotvrdil Eliášovi trudnomyslné myšlenky. Nepotvrdil mu jeho domnění, že zůstal sám a jediný, kdo to myslí s Pánem Bohem doopravdy. Naopak, pokořil Eliáše tím, že mu dal najevo, že je zde plnost lidu, 7 000, plnost těch, kteří se nepřizpůsobili falešným bohům. I dnes má Pán Bůh dětmi počínaje a konče nejstaršími důchodci plnost těch, kteří jsou věrní a stateční, i když o nich nevíme. To bych chtěl říci všem vám, bratři a sestry, kteří žijete z různých důvodů v jakémsi osamění a zapomenutí. Kdo žijete ve skepsi pro únavu, vyčerpání, samotu, skleslost, pro krizi zdravotní nebo duchovní. To bych chtěl říci vám, kteří jste se pro Pána Boha velmi napracovali. To bych chtěl říci vám, kteří máte pocit, že je to v církvi poněkud jinak, než jak tomu bývalo dřív.
To bych chtěl povědět všem, kdo se cítíte zbyteční a odepsaní. Je zde tichý hlas, který přehlušuje hromobití křivd, bolestí, strachu, slabosti. Tichý hlas, který nás zve vrátit se zpět na původní cestu následování Krista.

Úvahu Bronislava Matulíka nabídneme ještě v odpoledním čase v 15.15, zítra v 6.45 pak šestý díl této devítidílné série.

0: na křídlech mě neseš.
1: M Radio 7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio 7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
2: Společně se Snělkou jsme v 6. červencovém dni překročili práh 7. hodiny. Posloucháte pondělní sváteční vysílání Rádia 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Na 7. hodinu 30. minutu je připraven ranní telefonát o bohoslužbě v Betlémské kapli a odkazu mistra Jana Husa. V úvodu nové 60-minutovky posílám kapelu Martin Dome Worship.

Reckless Love je píseň o nezdolné až absurdní boží lásce, kterou si člověk nemůže zasloužit. Bůh nechá ostatních 99 ovcí a půjde hledat jednu ztracenou. Český cover písně Coryho Asburyho uslyšíme v podání Pavla Malíka.

překonáš, hora, kterou nezdoláš, pojď a nech se vést. Není zeď, kterou nezbouráš, lež, která tě zboudá.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: keď si nebol so mnou.
1: Pomalu, ale jistě se blížíme k 7:30. Ta bude prostorem pro telefonát s patriarchou Církve Československé husitské Tomášem Butou. Hovořit budeme nejen o dnešní bohoslužbě v betlémské kapli, ale také o odkazu mistra Jana Husa.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
2: Ranní telefonát Rádia 7.
3: Ústřední rada Církve Československé husitské zve při příležitosti 611. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa na bohoslužbu v Betlémské kapli v Praze, která je součástí husovských slavností a koná se dnes 6. července od 15 hodin. Bohoslužbu povede patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Buta, který je naším telefonickým hostem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
4: Dobrý den.
3: Není svátek jako svátek? Je pro vás osobně dnešní den opravdu svátečním?
4: Tento den je skutečně pro mě svátečním. Není to všední den, neboť je spojen s osobností, která skutečně je nevšední. I ten příběh této osobnosti má takový pozoruhodný charakter a já v tento den zpravidla mám možnost navštívit některé místo, které je spjato právě s osobností mistra Jana Husa, tedy každoročně po řadu let jsem v Betlémské kapli při bohoslužbě v tomto místě, kde tento muž a reformátor kázal, a také navštěvuji i Husinec, kde je pamětní světnička. Je to tradiční místo Husova narození. V některém roce jsem měl i možnost být v kostnici. Takže tento den je i pro naši církev takovým významným svátkem, neboť i Husovo jméno máme v našem názvu.
3: Děkuji za ten úvod. V aktuálních zprávách Církve Československé husitské se objevuje připomínka husových oslav před 100 lety. Jaký vidíte hlavní rozdíl v tom, jak česká společnost vnímala husův odkaz v roce 1926 a jak k němu přistupuje dnes v roce 2026?
4: Před 100 lety, v roce 1926, to byla taková velká celospolečenská a národní událost, protože Hus a husická tradice patřila k těm duchovním tradicím, na kterých stála první republika, masarykovský stát demokratický. A tak i ten svátek měl takový široký záběr. A dnes v těch stoletech je ta situace jiná. Těch různých tradic a proudů a to, co se dneska zdůrazňuje v souvislosti i s naší národní tradicí, je nějakým způsobem pestré.

0: A ta tradice Husova, i když stále má své postavení a význam, je spíše spojena s církvemi, které vidí v Husovi reformátora, náboženskou osobnost, anebo také s různými spolky, obcemi, různými institucemi, kde je zdůrazňováno to Husovo čestí a i ty jeho vlastnosti, jako byla odvaha, lidská ryzost nebo právě ten jeho přínos pro českou kulturu.
1: Pojďme k bohoslužbě samotné. Dejte nám, prosím, nahlédnout do jejího obsahu. Co bude jejími stěžejními prvky a kdo se na nich bude podílet?
0: Bohoslužba v Betlémské kapli 6. července má podobu liturgie Církve Československé husitské podle doktora Karla Farského s částí kázání, zvěstování slova a s částí večeře páně. Ale je to bohoslužba, která je s ekumenickou účastí. Káže zpravidla některý z biskupů, letos káže bratr biskup plzeňský Lukáš Bujna. A v té letošní bohoslužbě chceme také připomenout výročí Jeronýma Pražského, protože právě v letošním roce uplynulo 610 let od jeho mučednické smrti. A Hus a Jeroným, to jsou osobnosti, které patří k sobě a které také byly v té staré utraklistické církvi vždycky toho 6. července připomínány. A pak je i letos výročí Františka Palackého, 150 let od jeho narození. A my vždycky máme takový vstup, rozhovor s některou osobností v rámci té naší bohoslužby v určité části, právě v té části, kdy probíhá Betlémské kapli přijímání. A letos jsme oslovili pana profesora Čorneje, který má vlastně rozhovor o tom, jak Palacký viděl mistra na Husa. Palacký vrátil do českých dějin, do té novodobé historie, historiografie, tedy nových pohledů na české dějiny právě mistra na Husa. A on nejprve o něm psal v době cenzury, ale pak v těch dalších vydáních svých dějin už potom nějakým takovým svobodnějším, otevřenějším způsobem a viděl Husa jako intelektuála, viděl ho také jako toho, kdo přispěl národní tradici, kdo teda také samozřejmě žil tou středověkou zbožností jako opravdový kněz, představitel církve, kdo byl i navýše jako učitel univerzitní, ale také už má i ty protestantské rysy podle Palackého, protože zdůrazňuje autoritu Bible.
1: Program tedy bude rozmanitý a nebude zaměřen jen na odkaz mistra Jana Husa. Husův citát o hledání, milování, mluvení i bránění pravdy je základním kamenem identity církve československé husitské. Bude součástí letošní bohoslužby i reflexe toho, jak v dnešním světě plném informací a dezinformací rozpoznat onu boží pravdu, která člověka přesahuje?
0: Určitě ten Husův citát o pravdě, ten je velmi zásadní a najdeme ho v jeho spise Výklad víry. Je to takzvané sedmero, kde je řečeno hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu a braň pravdu až do smrti. A když se podíváme na tento citát z nějakého vzdálení, snaha ho pochopit, tak ho můžeme vidět jako určitý proces, cesta hledání pravdy. A vždycky je důležité to hledání. My nezačínáme tím, že už všechno vlastně víme, že už tu pravdu pevně držíme v rukou, ale musíme ji hledat, musíme ji naslouchat a pak se ji učit, což je nějaký trvalejší proces. A pak je ten střed celého toho Husova citátu a to je ta láska. Miluj pravdu. Vlastně nejde jenom o to pravdu uchopit nějakým myšlením, rozumem, ale důležitý je právě i ten cit, to srdce, ta láska k té pravdě. A pak už je to ta cesta k tomu, že tu pravdu říkáme, že ji zastáváme, že ji i dokonce bráníme. A myslím, že právě ten Husův citát ukazuje to nejdůležitější, že ta pravda je osobní, že tou pravdou je Kristus, že to není nějaká lidská pravda, která se může měnit, pozměňovat. A proto myslím si, že i v té naší době, která zápasí o nějakou tu cestu k té pravdivosti, skutečnosti, věrohodnosti, aby se to rozlišilo od toho klamu, jakýchsi vzdání a iluzí, nebo i podvrhů různých, že ten Husův citát je důležitý, že tu pravdu my musíme skutečně hledat. A ne všemu třeba věřit, ale musíme nějakým tím procesem jít za tou pravdou.
1: Tolik tedy k velmi známému citátu mistra Jana Husa. O něm mimo jiné víme, že odmítl odvolat své přesvědčení pod nátlakem. Kde takovou odvahu hledat dnes? Jaký v sobě probudit?
0: Tak jistě ten zápas mistra Jana Husa byl velice silný a musela to být osobnost, která dokázala vytrvat i těm velkým nátlakům. A my v dějinách novodobí víme o různých takových situacích, že někteří lidé projevili tu statečnost a někteří naopak jako podlehli. Nakonec i ten Jeroným zprvu pod vlivem toho nátlaku, mučení dokonce fyzického, podlehl a přijal nějaké odvolání, ale potom v dalším tom čase dospěl k tomu, že se přiznal k tomu Husovu učení a ke Kristu. A brát tu odvahu, to je opravdu nějaká hlubina víry a hlubina lidství a my těžko víme, jak v které situaci bychom byli schopni reagovat a je to určitý dar a posila. A myslím, že právě u toho Husa tam byla ta silná víra a posila, že ho nějakým způsobem drží Kristus a že mu pomáhá i v tom, když prochází tou cestou utrpení.
1: Už jste o tom krátce mluvil hned v té první odpovědi, přesto se zeptám, co pro vás v celé šíři vaší služby znamená vést dnešní bohoslužbu, navíc v místě působení mistra Jana, a být hlasem, který v české společnosti připomíná jeho dílo a odkaz.
0: Musím k tomu říci, že samozřejmě to chápu jako nesmírnou čest a současně to přijímám s velkou pokorou. Snažil jsem se vlastně už svého mládí zabývat osobností mistra Jana Husa. Doteď se snažím zabývat různými spisy, kázáními, dopisy a je to pro mě vždycky takové obohacující s tím odkazem osovým, seznamovat a považuji to za nějaký svůj úkol i vzhledem ke své službě duchovního nebo dokonce biskupa patriarchy, abych to Husovo dílo nějakým způsobem přibližoval druhým lidem a ty hodnoty, které skrze Husa vycházejí a jsou to skutečně hodnoty lidské důstojnosti a určité mravní zásadovosti a i takové hluboké víry a pokory, aby takové poznání mistra Jana Husa se mohlo dostat i do nějaké širší veřejnosti. Tak to je úkol, který i vidím.
1: A s tím, o čem jste právě mluvil, je spojena i ta závěrečná otázka. Co byste přál účastníkům dnešní bohoslužby, ale také posluchačům rozhlasového a divákům televizního přenosu, aby si z této události vzali do svého každodenního života?
0: Myslím si, že ta bohoslužba má jednak rozměr všelidský, že je potřeba nějakým způsobem tu lidskost si znovu uvědomovat a tu lidskost a vztah k druhým lidem, bližním právě velmi silně projevoval a mluvil o ní. Potom, že je to i osobnost, která patří do našich českých dějin, i se věnovat našim dějinám, naší tradici, protože skutečně Hus byl Čechem. A on přispěl té národní kultuře. Takže to je také významné si uvědomit, že žijeme jako součást nějakého národa, což neznamená ale nějakou nenávist vůči národům jiným. To právě tu zdůrazňoval. A pak pro věřící a křesťany je to příležitost uvědomit si, že je Hus opravdu svědkem Krista. Svědkem, který šel až do naprostých důsledků v té své víře. A to není tak samozřejmě a běžné. Samozřejmě Spojení církve od počátku máme ty postavy těch mučedníků, Štěpána, apoštolů Petra, Pavla i mnohých dalších. Ale i v těch pozdějších dějinách byli důslední a oddaní křesťané Kristu a tomu právě věřil Hus a jeho následoval v životě i ve smrti. A myslím si, že z toho jeho příběhu je pro nás dnes důležité uvědomit si tu statečnost, odolnost, určitou schopnost dialogu, hledání té pravdy, potom také i snahu neustoupit nějakým vnějším tlakům, které na člověka doléhají a v dnešní době jsou ty tlaky nejrůznější a silné. Ale aby to bylo činěno s láskou a opravdu i vztahem vůči druhým lidem. A samozřejmě i to Husovo zdůraznění toho milosrdenství, pomoci druhým, sociálního zájmu o druhé, to je taky aktuální.
1: Připomenu ještě jednou, že bohoslužba v Betlémské kapli v Praze proběhne dnes od 15 hodin. Bude vysílána také v přímém televizním a rozhlasovém přenosu. Podrobnosti o této události najdete také na webových stránkách www.ccsh.cz. Hostem telefonátu byl patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Buta. Děkuji vám moc za možnost mluvit o této akci i o tom, jaký odkaz mistr Jan Hus nese i do dnešní doby. Přeji vám boží požehnání.
0: Děkuji a také přeji boží požehnání a pokoj.
2: Je lehčí mlčet a s davem jít, než pozvednout hlas.

0: neboť Bůh tak miloval, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ale měl věčný.
1: Nebojíme se pravdy. Rádio 7.

skláníme se před tebou, Bože. Nikdo není jako ty. Nikdo není jako ty. Ty jsi smyslem našich životů. Ty jsi ten, kdo nám daroval život. A tak my ti děkujeme. Skláníme se před tebou. Ty jsi Bůh. Jediný pravý Bůh. Ty jsi nádherný. Jsi úžasný.

0: Je krátce po 8. hodině. Z brněnského studia Rádia 7 vám přeje příjemné sváteční pondělní ráno s datem 6. července Kuba Lofítek. Zaposlouchejme se nyní do poselství Bible. Slovo předávám pastoru církve ICF Brno Jiřímu Zdráhalovi.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 8. kapitola. Bůh ukázal prorokovi ve vytržení ducha modloslužbu v jeruzalémském chrámu. Svou modloslužbou Boha Izraelci vyprovokovali k trestu. Čteme. Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž, Hospodin nás nevidí, Hospodin zemi opustil. Přivedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci. Vidíš to, synu člověčí? To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musí násilím naplnit celou zem a stále víc mě popouzet, jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípy. Ezechiel zde opět zažil nadpřirozenou zkušenost. O té čteme. Když jsem seděl doma a jučtí stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na mě dolehla ruka panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle, jako by lidská postava. Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpit žhnoucího vzácného kovu. Vstáhl cosi jako ruku a vzal mě za vlasy. Duch mě vyzvedl mezi nebe a zemi a v božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma. Bůh ho v duchu přenesl na jiné místo, kde mu ukázal, co potřeboval vidět. Bůh i dnes občas působí svým duchem. Několik kapitol zpátky jsme si připomínali proroctví z naší církevní historie. Byla to slova Matěje z Janova, žáka reformátora Jana Milíče, který žil v době Karla IV. Matěj se svou reformou církevního života tehdy neuspěl, ale zapsal předpověď, která se později naplnila. Ta byla. Zvítězila nyní proti nám prchlivost nepřátel pravdy, ale nebude tak navždy. Nebo povstane lid nepatrný bez meče a moci a jemu neodolají. Takto předpověděl vznik jednoty bratrské, ke kterému došlo o několik desetiletí později. A ani dějiny jednoty bratrské nepostrádají silnou duchovní zkušenost. Její zakladatel, bratr Řehoř, se úspěšně pokoušel jednotu nejen rozšiřovat, ale také chránit před možným pronásledováním. Jeho strýc Jan Rokycana, tehdejší hlava husitské církve, se přimluvil u krále Jiřího z Poděbrad, aby Řehoř mohl odvést svou skupinu křesťanů do vesničky Kunwald. Tady se mohli v klidu, stranou náboženských bojů, věnovat písmu a snaze vytvořit společenství podle pravidel první církve. Pronásledování se ale stejně nevyhnuli. Uvězněn byl také sám bratr Řehoř. V té době zároveň intenzivně řešili, jestli si mají zřídit své vlastní kněze neboli kazatele. To bylo v tehdejší době naprosto neslýchané, odvážné a radikální. Vězněný bratr Řehoř byl vyslýchán a natažen na skřipec. Poměrně rychle upadl do bezvědomí. To nečekali ani kati a mysleli si, že to pouze předstírá. Jeden z nich dokonce poznamenal, kdybych chtěl krást, tak si vyberu tohoto jako partnera, ten vůbec nepromluvil. Řehoř ale později popsal, že byl Bohem vytržen v duchu a bylo mu ukázáno vidění. To se týkalo důležitého rozhodnutí, zda se plně osamostatnit a vydat se dál cestou jako nezávislá církev. Řehoř viděl strom, který byl plný ovoce. Strom byl také plný ptáků, kteří chtěli to ovoce klovat. U stromu stál chlapec s dlouhým prutem a dělal mezi ptáky pořádek. Nevznikl tak chaos a ovoce nebylo zničeno. Poblíž stáli další tři strážci stromu. Řehoř z tohoto vidění pochopil, že se mají vydat cestou vlastních správců a vlastních sborů. Jen tak budou moct udržet mezi sebou boží pořádek a mohou si užít božího ovoce. Později tedy vybrali první tři kněží neboli kazatele. Od té doby se jednota bratrská vyvíjela a dále rostla. V roce 1500, což bylo asi 50 let od vzniku, měla jednota už asi 200 sborů. Duchovní zkušenosti ale nikdy nesmí jít proti duchu písma. Právě z písma se učíme, co je Boží vůle. Zároveň v nás Bůh jedná svým duchem. Duchem jsme se znovu narodili. Duch nám dal vnitřní nový život a díky duchu víme, že jsme Boží děti. Duch nás vede, je naším učitelem a připomíná nám všechno, co řekl Ježíš. Duch je také naším utěšitelem a přináší pravdu do našich životů. Držme se písma a přijímejme vedení a jednání ducha. Vždyť Ježíš řekl, jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí.

Poznávat Bibli a její poselství můžete v pořadu Bible Guide od pondělí do pátku vždy v 8 a v 18 hodin. Pořad připravuje Jiří Zdráhal, pastor církve ICF Brno. Předchozí díly si můžete vyhledat a poslechnout na webu Rádia 7 v sekci Audioarchiv nebo na podcastových platformách.

Prostor aktuální 60-minutovky vyplní ve vysílání Rádia 7 kromě relace Bible Guide také pořad Stopy, ve kterém nahlédneme do života Karolíny Vološinové. Poslouchejte v 8.30. Do té doby pohled do kalendáře, kalendária, no a celé to dohromady bude spojovat hudba. Teď kapela F6.

0: v ruce pán.
1: V kalendáři dnes nenajdeme žádné konkrétní jméno. Je státní svátek, připomínáme si upálení mistra Jana Husa. Jan se narodil asi roku 1371, zřejmě v Husinci u Prachatic, ale datum jeho narození není potvrzeno. Od roku 1390 studoval na univerzitě v Praze. V roce 1393 se stal bakalářem a později mistrem svobodných umění. Své vzdělání završil roku 1404, kdy se z něho stal ještě bakalář teologie. Sám pak vyučoval na artistické fakultě. V roce 1400 se stal knězem, poté kázal v betlémské kapli na pražském Starém městě. Kolem roku 1410 byl zvolen rektorem univerzity v Praze. Hus napsal mnoho zajímavých spisů, mimo jiné byl autorem knih o svatokupectví, vyloženě čtení nedělních, takzvaná postila, tedy soubor kázání, o poznání cesty pravé k spasení, de ecclesia, o církvi, v níž křesťanskou církev nechápe jako instituci, nýbrž jako společenství věřících, kteří se řídí Božím zákonem a jsou předurčeni ke spasení. Oproti latině vyzdvihoval úlohu mateřského jazyka, ve snaze přiblížit její lidu zjednodušil zavedením diakritických znamének český pravopis. Velký ohlas měly také jeho listy adresované do vlasti z kostnického vězení. Boží pravda byla pro Jana Husa něčím, bez čeho nemohl žít. Pravdu, kterou Hus hledal a našel, vyjádřil slovy, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti.

0: Kalendárium.
1: Pojďme si i v tomto čase připomenout některé události a osobnosti spjaté s 6. červencovým dnem. Podle rozhodnutí Kostnického koncilu je Jan Hus, coby kacíř, upálen 6. července 1415 na břehu Rýna. Psal se rok 1885. 6. července Louis Pasteur úspěšně otestoval svou vakcínu proti vzteklině. Český spisovatel Jaroslav Foglar se narodil 6. července 1907. Pod přezdívkou Jestřáb vedl po celý život skautské oddíly. Asi netřeba připomínat jeho Hochy od bobří řeky, Rychlé šípy nebo romány Záhada hlavolamu či Stín nad Lase bouří. Knih napsal celkem 25. V letech 1969 až 71 vycházely jeho Rychlé šípy v sešitech jako komiks, což ještě zvýšilo jejich popularitu. V době normalizace nemohla jeho díla vycházet, a tak po roce 1989 nastal foglarovský boom a díky němuž se zařadil mezi nejvydávanější české autory. V roce 1991 vydal Foglar své paměti pod názvem Život v poklusu. Thomas More, anglický politik, státník, spisovatel, umírá 6. července 1535. Po studiích na Oxfordu nastoupil politickou kariéru, která ho záhy vynesla až na nejvyšší politické příčky. V roce 1529 byl jmenován kancléřem krále Jindřicha VIII. Ten v té době usiloval o anulaci prvního sňatku. More s ním nesouhlasil a v roce 1532 ze svého úřadu odstoupil. Když později odmítl uznat právoplatnost nároků na trůn, které by uplatňovali potomci z druhého Jindřichova manželství, byl zatčen a uvězněn v londýnském Toweru. Byl odsouzen k trestu smrti a 6. července 1535 sťat. Adolf Ulrich, biskup Jednoty bratrské a válečný veterán, umírá 6. července 2002. V roce 1936 odešel do Švýcarska, kde se rozhodl studovat bohosloví s úmyslem stát se misionářem. Začátkem druhé světové války studium přerušil a odjel do Francie, kde vstoupil do nově se tvořící československé armády. Účastnil se ústupových bojů ve Francii. Poté odjel do Anglie a podílel se na osvobození Dunkerku. Za bojové zásluhy získal i československý válečný kříž a medaile za zásluhy. V roce 1991 byl v rámci rehabilitace vojáků západních armád povýšen na plukovníka. Po válce působil jako farář Jednoty bratrské v Mladé Boleslavi, Holešově a v Praze. Biskupem pro Jednotu bratrskou, Unitas Fratrum, byl ordinován v roce 1967. Kalendárium připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal.

0: Posloucháte rádi životní příběhy? Jeden takový nás právě teď čeká.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během červencových týdnů dáme prostor reprízám příběhů některých bývalých i současných pracovníků našeho rádia. Dnešek patří povídání Karoliny Vološinové, které se doptávala Bohdanka Medřická. Přejeme vám dobrý poslech.
10: Zdravím všichni posluchače, jmenuji se Karolina Vološinová. V současnosti studuju v Praze, už magisterský obor, cestovní ruch. A chtěla bych se s váma podělit o moji cestu duchovní, v podstatě, jak jsem uvěřila v Boha. Já se stala křesťankou. Ta cesta byla docela dlouhá pro mě, ale na začátek bych řekla, že jsem se narodila do milující rodiny, která postoj k náboženství, k víře a k čemkoliv, co naše společnost nějakým způsobem škatulkuje, je velmi otevřená a respektující. Takže za to jsem moc vděčná. A s křesťany, jako takovými, který to mají jako životní styl a nejenom návštěvu jednou týdně v kostele, jsem se setkala poprvé vlastně na English Campu, kam mě pozvala kamarádka z gymnázia. A já jsem to ráda přijela, protože jsem přemýšlela nad tím, jak budu trávit svůj volný čas v létě a chtěla jsem se věnovat něčemu jinému než gaučink. Jo? Takže něco smysluplného, poznat nové lidi, kteří jako nechodí po hospodách, když to tak řeknu, nebo prostě se neflakají. No a mně se líbily ty aktivity, ale moc jsem se jako nestotožnila s tím večerním zamyšlením a odcházela jsem dost taková vyděšená, že se tam na mě tlačí, jo? Abych přijala Ježíše. Takže v tomhle tom to jako mě vůbec jako neoslovovalo, ale věděla jsem, že mají něco, co já nemám a chtěla jsem to. Zároveň, že mají nějakou naději v životě a že se nějakým způsobem nepřetvařují, že to je prostě jejich identita. Ale prostě jsem řekla, že mě to dáno není, hotovo, šla jsem dál. Ještě jsem byla na English Campu asi 3x. No a dobrý, no.

0: přišla maturita. Vlastně v tom maturitním ročníku občas jsem chodila na mládeže a na nějaký alfy, ale moc mě to jako neinspirovalo, moc mě to nezajímalo. Řešila jsem spíš jako svůj vlastní život a cestu kam dál. No a nějaký prostě neúplně harmonický vztahy v rodině a i prostě s partnerem. No a pak jsem si říkala, tyjo, tak nevím, tak zkusím, prostě dám na intuici a budu studovat čínštinu do Olomouce. Tak se stalo. A vlastně v prvním ročníku, během zkouškového, jsem se setkala jako s takovou krizí, když jsem opakovala už zkoušku po třetí. A šli jsme tam já a moje kamarádka. My jsme se spolu na to připravovali. A říkala mi mimo jiné právě i o tom, že je křesťanka. No a tak já říkám, no tak to jsem teda zvědavá, tak to vybal, jako o čem to je. A tak jsme hodně diskutovali mezi studiem, vařením a rozmlouváním o různých jiných věcech. No a přišel moment, kdy mi říkala, hele, já tě do ničeho tlačit nebudu. Ty víš o Ježíši a o křesťanství a o těch jednotlivých jakoby odborných věcech, když takže o té teologii dost na to, aby se sama rozhodla. Jo, je to na tobě. Pokud chceš, tak já tě prostě budu v té modlitbě provázet a musíš se sama rozhodnout. Zkusíš to, uvidíš. Říkám, no tak to je výzva. Tak jsem se tak jako rozdýchávala a šli jsme do toho. Takže prostě jsem vyznala, co mě trápilo, že to prostě nejsem schopná udělat sama, že fakt na to nemám, jo, a že i když se prostě budu snažit sebe víc, se vždycky něco podělám, jo. Takže asi něco v tom smyslu a že pokud teda Bůh existuje a není to ani prostě Mohamed, ani Višna a jiný bohové, tak ať prostě to vím, jako jo. Bez urážky jako k ostatním bohům, jo. No tak to se stalo, no a prožila jsem nějaký takový jako fyzický prožitek nebo dotek takový, já jsem to tak vnímala od Boha, jakože jsem nějaký teplo v dlaních a jsem to tak jako proudilo po těle. No a hrozně se mi ulevilo, jo. Vědění, že na to nejsem sama a že jsem přijatá se všima nedokonalostma, které mám. Pár dní prostě na to jsme šli na tramvaj s tou kamarádkou a projela před námi, na ní byla jediná reklama, na ní bylo napsané, Bůh existuje. Já jsem to tak jako brala, že to je zpráva pro mě, jo, že jako je to tak. No a pak jsem jela domů z toho studijního týdne, kdy jsme tu zkoušku udělali. No a první bylo jako, že to musím nějak říct našim, jo, že prostě se o tom musím podělit, že to byl fakt velký zážitek pro mě a nějaký milník v životě. Tak jsem pořád přemýšlela, jak jim to řeknu, až jsem prostě vrazila do poka, říkám, čau, musím vám něco říct. A naši mě zastavili, vskočili mi do řeči a řekli, ty jsi těhotná. A já, ne, já jsem jako uvěřila v Boha, víte, jako věřím, že Ježíš je prostě můj spasitel a tak. A tak tím spadla brada samozřejmě, protože to absolutně nečekali. Ale stalo se něco, co já jsem nečekala. A to byla ta reakce. Taťka přišel, podal mi pravici a pravil. Jsem moc rád, že máš něco, o co se můžeš v životě opřít. A mamka mi prostě řekla, že je ráda, že jsem šťastná. Takže tak nějak fungujem v rodině. Jakože jsem moc vděčná za to, že to respektujou. Že mají takovou obrovskou moudrost a lásku vůči mě a že mi to dávají najevo. Takže asi tak, jinak asi rok na to jsem se nějak nechala pokřtít, takže vlastně věřící jsem 5 let.
1: Vnímáš třeba po těch 5 letech něco jinak? Nebo vnímáš dokonce i Boha jinak?
0: No, já jsem během toho večera, vlastně kdy jsem se obrátila takzvaně, tak jsem si vlastně uvědomila, že vidím víc jako lidských potřeb, nebo že nejsem lhostejná k lidem tolik, jak jsem bývala, nebo že z nich nemám takový strach, že mě třeba zradí. Vnímám teď, jak jsem na jiné zase škole, tak vnímám, že ti studenti třeba mají tu potřebu jako někam patřit, že mají tu potřebu být přijatí. A zrovna jako na naší škole, na ekonomce je to tak, že je tam taková individualistická kultura. Jo, a občas se stanem, se scházíme jako křesťanští studenti v rámci jako UKH na kolejích, ale občas se stane, že tam někdo přijde, což jsme jako rádi, ale nejde to moc jako harmonizovat s těmi studenty, jakoby nevěřícími. Ale občas někdo přijde a potvrdí mi, že vnímá tu anonymitu a takovou tu jako nesrdečnost nebo lhostejnost taky, no, že tam nemají v podstatě nějakou komunitu.
1: Ty jsi byla hodně vzdělaný ateista, jak tam nazvat. Jakože jsi věděla, o čem je křesťanství a věděla si nejspíše i, o čem jsou ostatní náboženství. Jak se to podle tebe lišilo, ty všechny náboženství? Proč jsi vybrala vlastně, že půjdeš za Ježíšem a ne za jiným Bohem?
0: No, asi protože na moji prosbu nebo prostě odpověděl. Jo? A i když prostě znám lidi prostě z muslimského prostředí, kdy jsem se setkala s buddhistickým mnichem, tak všichni byli jako hodní, jo, a milující, nebo nějakým způsobem mi dávali najevo, že mě přijímají, že mě mají rádi a že jim to dává taky smysl, ale ten rozdíl jako je v tom, že já jsem to vnímala, takže mají nějaký prostě rozpis úkolů, které musí splnit, aby se dostali do nebe nebo do ráje. A i když to určitě spousta dělá, protože opravdu v tom vidí ten smysl a nedělají to jakoby zjištně, tak je to pořád jako, že něco dělají pro toho Boha, aby se mu nějak vyrovnali nebo zavděčili, ale Ježíš je přesný ten opak, jo, že on prostě přišel za nama na zem, abychom trávil ten čas s námi, abychom my prostě mohli potom mít ten život věčný, život se za nás obětuje.
2: Karolíně trvalo léta, než se rozhodla, že zkusí oslovit Boha. Bože, jestli existuješ, tak mi to ukaž, že ty seš ten pravý a jediný Bůh. Zkusili jste někdy Boha oslovit i vy sami? Bohu se nemusíte zavděčit, nemusíte plnit žádný seznam úkolů, stačí k němu přijít a přijmout to, co nám nabízí, dar spasení a života ve svém synu Ježíši Kristu. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní epizodě se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Úterní 19. hodina 45. minuta bude časem reprízy příběhu Karolíny Vološinové, se kterou natáčela Bohdanka Medřická. Za týden nabídne pořad Stopy životní příběh Pavla Kóla. Další příběhy o životě s Bohem přináší také relace Život víry. V pátek v 11.15 dostane prostor Marie Macáková. Chcete-li se podělit se svým příběhem o setkání s Bohem, o životní proměně a novém začátku, ozvěte se nám ideálně na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Rádi váš příběh zprostředkujeme a pošleme dál.

Bylo 9 hodin. V pondělí 6. července ladíte sváteční vysílání Rádia 7. Rádia, které vysílá více než 50 programů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. Jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. 9:30 bude čas pro relaci Překročit hranice a pokračování seriálu pastora Lukáše Targoše s názvem Josef, životní jízda. Do té doby hudba a také několik pozvánek. Příjemné chvíle nejen u poslechu Rádia 7 přeje Kuba Lofítek.

S první dnešní pozvánkou míříme na Vysočinu. Od 20. do 25. července se uskuteční festival Christfest, a to v konferenčním centru Immanuel ve Slavíkově. Na programu budou koncerty, přednášky, semináře, prostor pro rozhovory, poradenství, workshopy, sport, modlitby a mnoho dalšího. Téma letošního ročníku zní Bůh je. Akci pořádá odbor mládeže apoštolské církve. Více informací můžete najít na webových stránkách www.christfest.cz.

Léto je plné festivalů a tak s další pozvánkou také míříme na festival. Hudební Open Air Festival NG Fest 2026 proběhne 25. července v Javorníku. Na programu budou koncerty, semináře, divadlo, ohňová show, sport a mnoho dalšího. Mezi kapelami se objeví Gina a Kirsten, tým 4D a nebo také kapela Heart of Worship, jejichž píseň za chviličku uslyšíme. Festival pořádá uskupení Didymos a podrobnosti najdete na stránkách www.ngfest.cz.

Další ročník letního pochodu Vrba Wetzler Memorial, který pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v České republice, proběhne od 27. července do 1. srpna. Trasa pochodu kopíruje téměř 130 kilometrů dlouhou trasu, po níž za dramatických okolností v dubnu 1944 dva mladí židovští vězni, Wetzler a Vrba, unikli z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau na Slovensko do obce Skalité. Bližší informaci o této události hledejte na stránkách www.icej.cz.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

0: překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
1: Dramatický životní příběh starozákonního Josefa sledujeme v této sérii výkladů Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové. Vítejte, tady je dnešní část, ve které se spolu s Josefem znovu ocitáme v žaláři.
2: Neždy, když se zachováme správně, to ale dopadne dobře. Někdy člověk udělá správnou věc a sklídí zasloužený trest. A pokud si někdy říká, to je nespravedlivé, tady máš příklad Josefa, který toho zažívá prakticky celý svůj příběh. Celý svůj život zažívá přesně tenhle ten moment, kdy se zachová správně v nějaké situaci. Možná dělá nějaké chyby okolo, ale zachová se správně. A nakonec to dopadne ještě hůř. Když uviděla, že jí nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: podívejte, přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával. Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale já jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty u mě, utekl a běžel ven na téhle centrifuze. Nekřičí Josef, který na ní je, ale křičí žena, která ho pozoruje zvenčí. A křičí proto, že i podle tehdejších zákonů, když žena křičela, tak měla argument pro znásilnění. Takže on říká, on mě chtěl znásilnit. A víte to, já jsem mu chytla šaty a on utekl bez nich. Josefův pán, manžel, přijde domů a dozví se, co se všechno stalo. Josefův pán naslouchal slovům své ženy a když řekla, takto se ke mně zachoval tvůj otrok. Splanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře na místo, kde bývají držení královští vězni. Slovo žalář je stejně jako jáma, pak uvidíme, že později to byla jáma. Hodil ho prostě do jámy, do vězení, kde Josef skončil. A mimochodem toho je ale zajímavá věc, protože na to, že otrok, podle toho příběhu ty Putifarky, otrok se snažil znásilnit ženu svého pána, tohle není lehký trest. Tady jenom jednoznačný trest a to je trest smrti. Okamžitá poprava. Tady není žádná, jako, žádný vězení možný. Proč Putifar Josefa hodí do vězení, že ho správně má popravit? Protože to implikuje, že zas tak moc ty své ženě nevěří. V tomhletom příběhu my čteme, že Putifar se strašně naštval. Ale na koho se vlastně naštval? Vypadá to z toho kontextu příběhu, že se naštval na svoji ženu, protože ho připravila od toho nejlepšího správce, jakého kdy měl. A tak se Josef ocitl v žaláři. Hospodin však byl s ním. Jako fakt? Jako díky. Díky, že jsi se mnou. Chce se mi křičet, jako na ty se díky, že jsi se mnou, ale prosím tě, jsi se mnou a jde to lepšího k horšímu. Co kdyby se mnou na chvilku nebyl? Co kdyby si chtěl třeba navštívit moje bratry, ty by tě rádi poznali. Hospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím, díky, je to opravdu vidět, svým milosrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. To je jako super mít kamaráda žalářníka. Jako fakt dobrá věc. Později se mu to bude hodit. V našem příběhu. Pokud ten příběh Josefa znáte, víte, že bude mít příležitost a se setkat se svými bratry. S ním to všechno vrátit a skutečně je pošle na 3 dny ke svému kamarádovi žalářníkovi. Vrchní žalářník nakonec svěřil všechny vězně v žaláři do Josefových rukou. No to je super. Můj kariérní postup z ekonoma vedoucího faraonovy stráže jsem šéf vězení, který má pod sebou všechny ostatní vězně. Skvělé. Tomu říkám kariérní postup. Cokoliv tam dělal, měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Jako, tady, hele, děj, co máš, já si tady, tam kavčo. Hospodin totiž byl s ním a působil, že se mu všechno dařilo. Tenhle, to, že se to pořád opakuje, že hospodin je s ním a že se mu pořád daří, tam je z toho důvodu, abychom si uvědomili, že skutečně ten příběh ukazuje, že Bůh je s ním. I když se mu daří hůř a hůř. A v tom nejhorším vždycky se mu daří dobře a pak se mu daří ještě hůř. A ještě se mu zase začne dařit v tom horším. Je to jako by jde

0: každý level níž a níž a v tom nižším levelu se mu zase daří skvěle. Náš život někdy takhle vypadá. Zase, že jako to má sestupnou tendenci, ale na každé té úrovni té tendence se nám jakoby daří dobře, protože Bůh je s námi. A my říkáme, kdy se to konečně otočí nahoru? Otočí se to vůbec někdy nahoru? A Josef neví. Ten příběh pokračuje. A Josef je znovu správce, bo správce toho, té domácnosti Putifera, najednou je správce věznice. A máme pocit, že když mu Bůh žehná, tak přece by měl dostat ho ven z té věznice, ven z toho otroctví. Ale Josef nemá kam utéct, Josef nemá žádné možnosti. Mohl to vzdát, mohl si říct, hele, fakt to jde o 10 k 5 a nemá žádnou cenu, abych se snažil žít správně, když to nemá žádný výsledek. Josefův příběh je příběh člověka, který zažívá boží přítomnost, ale je mu stále hůř. A je to moment, kdy potřebuje vědět, a on to v tom příběhu ví, že Bůh je s ním, i když prochází těžkýma událostma. Možná tady vidíme tu ozvěnu toho slavného žalmu krále Davida, který řekl, i kdyby měl projít údolím stínu smrti, nebudu se bát ničeho zlého, nebo ty jsi se mnou. A tohle je přesně to, co Josef prožívá. Prochází údolem stínu. Je to od 10 k 5. Z otroka je ještě vězeň. Je to prostě od 10 k 5. A on prochází údolím stínu, ale nebudu se bát, nebo ty jsi se mnou. A to, že si to Josef uvědomuje, je vidět nejkrásněji na tom, že i když je v tom vězení neprávem, nepodlehne vlastní hořkosti natolik, že by se přestal zajímat o jiné lidi. I když Josef úplně dole, tak se stále zajímá o jiné lidi. Všímá si jiných lidí. A tady začne ho příběh nabírat jiný spád. Po nějaké době se číšník a pekař egyptského krále prohřešili proti svému pánu. Nevím přesně, co se stalo, ale oba dva mají důležitou roli. Jsem říkal, že Egypťani byli vysoce vysazení na jídlo. Ten pekař, pro něho to je důležitá role. Konec konců Egypťané vynalezí kvásek i jim, děčíme za to, že máme chleba. A ten číšník se zase ujišťoval, že prostě nikdo neotráví jeho pána. Takže oba dva měli důležitou roli, dostali se do vězení. Nevím přesně proč. Farao se rozněval na oba své dvořany, na vrchního číšníka i vrchního pekaře a dal je do vězení v domě velitele stráže na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Protože Josef nebyl v obyčejném žaláři, ale v žaláři pro VIP. A tam byl správce, což jako je trošku kariérní postup, to musíte uznat. Takže tam byl správce. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče, protože Josef měl všechno na starosti. Když už byl ve vězení dlouho, oba dva, číšník i pekař egyptského krále, kteří byli uvězněni v žaláři, měli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním významem. Když ním Josef ráno přišel, pohledl na ně a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána, proč se dnes tváříte tak nešťastně? To je ta point, co snažím říct. I v situaci, kdy Josef prožívá od 10 k 5 situaci a mohl by se oddat hořkosti, tak vědomě si stále všímá, co prožívají ostatní lidé okolo něho. A přijde ráno a vidí, že jsou smutní a zeptá se jich, proč jste tak smutní, co se vám stalo? Takže oni mu řeknou, měli jsme sen, a není tu nikdo, kdo by ho vyložil. Josef jim řekl, nepatří snad výklady Bohu? Prosím, vyprávějte mi. A tady, maličká změna. Ještě před pár lety by Josef řekl, já vám to vyložím. Protože způsob, jak Josef mluví o svých snech, způsob, jak Josef mluví o sobě, mluví o tom, že on je ten, který je privilegovaný syn. Ale tady začíná změna, kterou vidíme příštím díle, když bude stát Josef před faraonem. Už to není o něm. Už je to o Bohu mnohem víc. Říká, nepatří snad výklady Bohu, prosím, vyprávějte mě. Josef začíná mluvit jinak. Už to není sebevědomý, privilegovaný mladík. A jeho první reakce je, Bůh zná, Bůh ví. Takže Josef jim ty sny vyloží, číšníka čeká návrat do jeho pozice a pekáře poprava. Číšníka prosím, už za 3 dny tě farao předvolá. A vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako si to dělával, když jsi býval jeho číšníkem. A pak mu říká, až se ti povede dobře. Až se ti povede dobře, až se dostaneš zpátky na místo, kde jsi byl, pamatuj na mě. Pamatuj na mě. Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mě zmínil faraonovi a dostal mě odsud ven. Byl jsem sprostě unesen ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy. Tahle ta věta ukazuje, že Josef není fatalistou, který říká, tak jsem ve vězení a takhle Bůh se, prostě, je to jako jeho plán. Ne, on se chce dostat z vězení pryč. On tam nechce zůstat. Byl by hloupý, kdyby tam chtěl zůstat. A vidí tady příležitost. Tenhle ten číšník, Bůh ho znovu povýší do situace, kde bude v pozici, kde byl předtím, bude mít znovu moc, bude blízko faraonovi a prosí ho o laskavost, až se ti bude dařit dobře, vzpomeň si na mě, bo jsem sprostě unesen a tady jsem neprávem, nemám tady co dělat, potřebuji se dostat pryč a nejsem smířený z toho situace, já tady nechci zůstat, já tady nehodlám zůstat, ale nemám jak se dostat ven, tak prosím tě, vzpomeň si na mě, já tady nechci uhnít, není to žádný boží plán. A to je právě ten paradox. Josef ví, že Bůh je s ním, zažívá to od 10 k 5, ale nechce tam zůstat. My někdy jako oscilujeme mezi dvěma extrémy. Na jedné straně říkáme, nemůže se stát, abych šel dolů, když Bůh je se mnou. Když jdu dolů, to znamená, že Bůh se mnou není. A na druhé straně, když už jsme dole, říkáme, asi je to boží plán. Bůh asi chce, abych zůstal dole, tak to musím prostě přijmout. Koho Bůh miluje, toho křížkem postihuje a podobné nesmysly. Ale Josef není ani v jednom extrému. Josef ví, že Bůh je s ním jde dolů a zároveň tam nechce zůstat, protože to není žádný boží plán. A proto říká tomu číšníkovi, vzpomeň si na mě. A třetího dne pak faraon měl narozeniny. Nevím, jak to přesně bylo, ale měl narozeniny a vystrojil všem služebníkům hostinu. A možná při té narozeninové oslavě asi hodně pili, tak si říká, jo, já jsem vlastně měl obvedního číšníka. Kde vůbec je? A někdo mu říká, base, hodil ho do basy. Jo, base, vytáhněte ven. A je tam i pekař, vytáhněte oba ven. Tehdy před očima svých služebníků předvolal vrchního číšníka i vrchního pekaře. A jak byl v dobrém rozmaru, vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchního pekaře nechal pověsit na kůl, tak jak jim to Josef vyložil. Díky pěkně. Ten příběh není vždycky pozitivní. Ale pak je tady tahle ta smutná věta. Vrchní číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl.
1: My jsme dnes ve vyučování Lukáše Targoše sledovali Josefův osobnostní vývoj. Nepodléhá vlastní hořkosti, ale všímá si lidí kolem a přitom poukazuje na Boha. Lukáši, jak pracovat s hořkostí? Protože výčitky a zklamání to známe všichni.
2: Já jsem v přednášce citoval rabína Jana Píra, který říká, že Josef byl spravedlivý právě proto, že spatřoval Boha všude, přestože Bůh mlčel a zdá se, jako by nebyl. A to je úžasná věc, protože my někdy chceme, aby nám to bylo jasné, aby Bůh nemlčel, abychom se chovali na základě toho, že nám řekne, co je správné, ale Bůh někdy vypadá, že v našem příběhu není. A to neznamená, že v něm není, ale nám to tak přijde, protože jsme v situaci, kdy jiné hlasy přehluší jeho činnost. A otázka, jak se zachováme v takové situaci, je otázka našeho charakteru.
1: Mnoho lidí říká, že musíme zažít velké pády, abychom získali životní pokoru. Vidíš to tak? Potřebujeme pády a prohry a to je ten důvod, proč máme být vděční za zkoušky.
2: Každý člověk zažívá prohry a pády ve smyslu, že se nám věci nepodaří nebo že v něčem selžeme. To zažívá každý z nás. Myslím, že nepotřebujeme toužit po větších pádech, abychom zažívali více pokory. A myslím, že tom si život vystačí sám. Ale samozřejmě, jak říkáš, toho je důvod, proč máme být radostní ze zkoušek, protože ta zkouška vede k vytrvalosti a často právě takovým průvodním jevem je, že se naučíme věci vnímat z jiného pohledu, máme určitý nadhled a myslíme jinak i o sobě, což je vlastně průvodní jev pokory.
1: Děkuji ti. Vám všem, kteří zkouškami procházíte, tedy přejeme ten nadhled a víru a těšíme se na slyšenou za týden. Od mikrofonu se loučí Lukáš Targoš, můj dnešní host, a také Kateřina Hodecová.

Tolik aktuální vydání pořadu Překročit hranice. V pondělí v 9.30 budeme pokračovat 7. dílem série Josef životní jízda. Reprízu toho aktuálního dílu nabídneme v úterý v 16 hodin.

Renátu Ulmanovou možná budete znát jako houslistku a zpěvačku hudebního uskupení s názvem Shirim Ashirim, které má ve svém repertoáru hebrejské písně mesiánských židů a také zhudebněné židovské texty. Jaká cesta jí vedla k židovské kultuře? To a mnohem více poví ve fortepiánu v 10 hodin. Z brněnského studia Rádia 7 se v tuto chvíli loučí ranní moderátor Kuba Lofítek. Přeji vám boží přízeň, příjemné letní dny a odvahu žít život v pravdě.

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky. Lukášovo evangelium, 5. kapitola, 31. a 32. verš.

0: Na Rádiu 7 v obvyklý čas začíná pořad Fortepiano a jako obvykle vás zdraví Lenka Malinová. Máte rádi hebrejské písně? Pokud ano, tak jistě znáte české hudební seskupení s názvem Širim a Širim. O tom, proč hraje a zpívá písně šťastných lidí a jak Bůh nejen skrze židovskou hudbu mluví do jejího života, si budeme dnes povídat s jednou ze zakladatelek zmíněné hudební skupiny Renátou Ulmanovou, kterou vítám u mikrofonu. Vítám tě, Renato.
1: Dobrý den.
0: Odkud jsi přijela?
1: Přijela jsem z Prahy.
0: Ale původně nejsi z Prahy.
1: Původně jsem z Krnova, z severní Moravy.
0: Takže Morava, Morava.
1: jo, toho jsem se nikdy nezbavila. A už mě nikdo nepředělá.
0: Název hudební skupiny, kde už asi 10 let působíš, by se dal přeložit jako písně šťastných lidí. Aspoň to jsem tak slyšela. Tak řekni něco k tomu názvu ty sama, protože asi o tom víš víc než já.
1: Já bych ještě chtěla vlastně doplnit, kdo byl všechno zakladatel.
0: Ano, řekni.
1: Kapely. Tak manažer kapely Broňa Matulík, takový tmelič a vyhledávač lidí, kteří něco dokážou nebo něčemu se věnují, tak mne dal dohromady s Tomášem Najbrtem a Danielem Matulíkem, takže původně byly takové trio.
0: Takže to bylo trio, ale teď už vás je víc?
1: Teď už nás je 5.
0: 5, teď jste... Kvintet. Kvintet, ano. Tak, to je tedy něco k té skupině. A co ten název?
1: No, tak spíš, než aby se to dalo přesně přeložit, tak je to spíš taková slovní hříčka, protože se to pěkně jakoby rýmuje širim a širim. A v hebrejštině vlastně šir v jednotném čísle znamená píseň. Širim je množné číslo, takže písně. A to aširim nedá se úplně přeložit. Jako,
0: ano, nemáme proto český výraz.
1: Nemáme proto český výraz, ani nevíme, jestli je to úplně gramaticky správně, ale ošer, když se napíše s počátečním písmenem alef,
0: ano,
1: tak znamená štěstí nebo blaženost. Mhm. Ale my se píšeme s ajinem, což je jiné a to znamená bohatství. Mm-hmm. Takže vlastně jsme takový, jako kdo je šťastný, tak je bohatý.
0: Tak, děkuji za toto vysvětlení, to jsme potřebovali hned na začátek, protože možná, když se tato dvě slova řeknou, tak to nikomu nic neřekne, tak hned jsme obohacení tím, jaký název jste si vybrali. A já se musím zeptat, jsi šťastná, když zpíváš písně šťastných lidí?
1: No, jsem šťastná, to uvedu, jakoby... Jako základ, ale někdy se člověk úplně šťastný necítí a mně se strašně líbil citát Josefa Čapka, já jsem si ho tady napsala, tak
0: ano,
1: já ho přečtu.
0: Ano.
1: Skutečné a bezpečné štěstí je mnohem spíše darem mysli a srdce, než darem vnějšího světa. Takže toho se snažím držet, takže i když se necítím úplně nejlépe, tak se snažím uvědomit si, co vlastně všechno mám, co jsem přijala. A vlastně zjistím, že jsem šťastná a bohatá, že se ráno probudím, mám teplou sprchu, mohu si
0: takové
1: prostě
0: ty samozřejmosti.
1: Užít kafe.
0: Ano, ano, ano.
1: Mám zdravé děti, mám milující rodiče, dostalo se mi vzdělání, mám kde bydlet, žiji v zemi, kde není válka. To prostě a hlavně žiju s Bohem, že mě má rád a to vědomí mě prostě dává, vlastně způsobuje šťastnou.
0: A to je to štěstí.
1: Tak.
0: My se k tomu určitě dostaneme i během toho našeho dnešního povídání, ale pojďme trošičku od začátku. Ty jsi původem z Krnova, ze severní Moravy. A ta tvoje cesta byla trošku klikatá, až tam, kde teď seš, i k tomu se určitě dostaneme, ale nejdřív se tě zeptám, jak se dívka z malého severomoravského města dostala k židovským písním, a to ještě ne k těm tradičním, ale k písním mesiánských židů?
1: No, já jsem vlastně v Krnově bydlela od svého narození až do 18 let, potom jsem přešla do Brna na vysokou školu. Studovala jsem na lesnické fakultě a tam asi tak ve třetím ročníku jsem se setkala s křesťany, začala jsem chodit do církve bratrské a tam mi umožnili jet na setkání hudebníků do Mittersillu, do Rakouska. To místo tenkrát vedli, myslím, američtí misionáři. To ještě bylo vlastně před revolucí, takže jsem mohla vyjet jenom proto, že nějaká anonymní rodina z Holandska mi poslala devize. Takže nás, myslím, čtyři jsme vycestovali a tam jsem potkala jednoho křesťana, co žil v Izraeli, a ten mi slíbil, že mi pošle zpěvník. On to opravdu dodržel a když jsem teda dostala ten zpěvník, začala jsem si v tom listovat a přehrávat si ty melodie, tak mě okamžitě, prostě jako kdybychom se znali celý život, prostě mě to...
0: Chytlo tě to za srdce?
1: Chytlo mě to hrozně moc a díky tomu, že tam byl anglický přepis foneticky, takže jsem si to mohla i vlastně zpívat, protože hebrejštinu jsem neznala, tak nějak ty texty spolu s tou melodií jsme si hodně sedli, takže už to vlastně... Dělám skoro 30 let.
0: O, to je neuvěřitelné. Je to už dlouhá doba a dlouhá cesta.
1: Teď jsem něco prozradila o svém věku.
0: No, to vůbec nevadí. Ale myslím na to, že tehdy v té době hebrejské písně u nás nebyly známé. To bylo jiné než dnes. Dnes si na YouTube najdeš cokoliv a také jsme víc informovaní. Jezdí se do Izraele a kdykoliv, kdekoliv máme přístup k čemukoliv, ale tehdy to nebylo tak...
1: Nebylo to vůbec obvyklé, takže myslím, že i proto to lidi, i další chytalo za srdce. Protože neumím úplně hrát na kytaru tak dobře, tak jsem si pozvala v Krnově Františka Fotíka, který mě potom doprovázel. Byli jsme duo, potom jsme to rozšířili na, o další hudebníky. Takže vlastně i se svým bratrem Markem Čivelou, s zpěvačkou Věrkou Fojtíkovou a kytaristou Petrem Studničkou jsme založili skupinu Simeon.
0: To byly ty začátky.
1: To byly úplně začátky. Natočili jsme díky daru z Anglie a USA jsme natočili CDčko a dostali jsme se i na turné po Anglii. Birmingham, Londýn, Cambridge, bylo to krásné. No a potom vlastně já jsem se odstěhovala do Ústí nad Orlicí a kapela už pokračovala dál v Českých Valách, taky se natočilo ještě CDčko Vejdi dál. Ale potom se to tak nějak uzavřelo a 10 let vlastně jsem pak tu hudbu nedělala. No a po 10 letech si mě našel Broňa Matulík.
0: A začala další etapa.
1: A začala.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano, dnes je mým hostem Renáta Ulmanová a zazněla první hebrejská píseň v našem vysílání. O čem byla, Renáto?
1: Tak byla z Žalmu 22, verš 24. Vy, kdo máte bázeň Hospodinovu, chvalte jej. Všichni potomci Jákobovi, vzdejte mu čest. Bojte se ho, všechno potomstvo Izraele.
0: Hebrejské písně budou znít v dnešním pořadu, protože provázejí mého dnešního hosta celý život. Už jsme tady řekli neuvěřitelné číslo 30 let, takže určitě ještě zazní alespoň dvě písně. Ale my si teď povídáme, zastavili jsme se ve tvém životě trošičku u toho, kdy vstoupil Bůh do tvého života. Každý, kdo to zažil, tak to měl trošku jinak, ale u každého to přineslo velkou změnu v životě. Co u tebe?
1: No, já vlastně jsem poznávala Boha od dětství.
0: Ano.
1: Protože moje babička byla katolická věřící vlastně a když jsem přijela k ní na návštěvu, vždycky se chodilo do kostela. A potom jsem prošla i svatým přijímáním. Předtím to bylo takovou dětskou vírou a taky, abych udělala babičce radost.
0: Ano.
1: Ale na střední škole se to jaksi zlomilo a přestala jsem do kostela chodit, ale s vlastním rozhodnutím, že jsem si říkala, že nejsem tak dostatečně věřící, abych ten kostel nesvěcovala.
0: Jsi byla taková pravdivá.
1: No, takže jsem prostě řekla, že nemůžu chodit. A na vysoké škole, jak jsem říkala, že jsem studovala v Brně, tak asi ve třetím ročníku jsem se setkala s křesťany. No a tak začala jsem trošku oprašovat tu Bibli.
0: Ano.
1: Stala jsem se takovou tou křesťankou zkouškového období.
0: Ano.
1: Takže před zkouškou se pomodlit, abych tu zkoušku udělala.
0: Ano.
1: Po zkoušce se pomodlit v kostele, že jsem poděkovat, že jsem ji udělala a pak vlastně zase nic.
0: Zase nic.
1: No, ale dostala jsem se ještě vlastně, jo, na té střední škole jsem se dostala do takové skupiny lidí, co hodně jezdili na trampy, hráli na kytary u táboráku, jezdili jsme na hory jenom se spacákem. A tam jako byl takovým bohem ta příroda, ale
0: ano.
1: Myslím, že i tam to bylo, jakože to mě provázelo taková ten úžas z té
0: ano,
1: přírody
0: ano.
1: A z toho společenství, že jsme mohli být spolu. A no a tady se to tak otevřelo, že jsem potkala další takovou skupinu, kteří také někam jezdili, ale vlastně byli to z evangelické mládeže, jezdili na Travnou. A já jsem tam začala jezdit s nimi, ale všem jsem říkala, že teda nejsem věřící, ale že mi je s nimi dobře, takže s nima budu jezdit. No a potom vlastně už jsem díky tomu, že jsem s ním jezdila, tak jsem se dozvěděla, co bych měla dělat, abych se stala křesťankou, jak bych měla vypadat. Nějak jsem potom vnitřně to užila.
0: Vonělo ti to?
1: Vonělo mi to, no. Protože i tak jsem si říkala, jako navázat na tu tradici těch mých prarodičů a rodičů, kteří jako byli věřící, tak přece nemůžu být nevěřící. Jednou jsem se opravdu rozhodla, že se Boha zeptám, jestli Bože jsi, tak já nevím, jestli o tom teď můžu mluvit,
0: no
1: nebo si to necháme.
0: Řekl ti něco?
1: No, já jsem opravdu se zeptala, Bože, jestli jsi, tak mi to dnes ukaž.
0: Tak to mě zajímá.
1: No a byla to prostě úplná prkotina, na základě které by nikdo přece nemohl uvěřit. Jo. Ale pro mě prostě ta maličkost, která se stala, bylo to, že můj dědeček někomu pomohl jako, a podařilo se to. Jo. Ale já prostě v tu chvíli jsem řekla, Bože, jestli si, tak ať mu můžeme pomoct, tomu člověku. No a na základě takové maličkosti, prostě já jsem věděla, že ten Bůh, že to byla ta odpověď.
0: Ty jsi prostě věděla, že je to odpověď.
1: Tak. Takže jsem vlastně řekla, tak dobře, tak teď je řada na mě. Takže když ty si, Bože, ukázal, že jsi, tak teď je řada na mě, abych ti teda svěřila ten svůj život, tak jsem vlastně si klekla a řekla jsem tak a teď v této chvíle, Bože, chci, aby si mě vedl, aby Prostě teď se stávám křesťanem.
0: Tak takhle to bylo ve tvém životě.
1: Úplně realisticky.
0: Úplně realisticky. Každý to má jiné a každý to má přesně šité na míru do toho svého života. Ke každému mluví Pán Bůh jiným způsobem a ty jsi to měla prostě takhle. A změnilo se něco potom ve tvém životě, ve tvém způsobu života?
1: No úplně. Začaly se mi otevírat jiné obzory, začala jsem číst více Bibli, začala jsem se modlit. Bůh se stal mým přítelem, vyznala jsem mu hříchy, které mě tížily a věřila jsem, že je mi odpuštěno, že už to nebyla ta dětská víra, ale věděla jsem prostě, že mě uchopil a že mě nepustí a no.
0: Tak začátky jsou vždycky velmi radostné a potom záleží na tom, jak vydržíme, protože začátek toho běhu ještě nevypovídá nic o tom, jak to bude na tom konci. Život je dlouhý a přinese sebou někdy těžkosti, se kterými nepočítáme. A já teď mířím do období, kdy jsi nebyla úplně šťastná, kdy se život tvůj neodvíjel tak, jak jsi možná představovala.
1: No, dlouho mě připadá, že jsem šťastná, že je to úžasné. A najednou přišlo období, kdy se všechno začalo hroutit. Jo? Že jsem tomu ani nevěřila, že to tak může být. Vlastně byli jsme velmi horliví, bylo velké probuzení v Krnově. Každý den bylo nějaké shromáždění biblická, hráli jsme v kapele, vlastně vedli jsme chvály. Vdala jsem se, měla jsem dvě krásné děti, dvojčátka a nějak došlo k tomu, že jsme vyhořeli. Že té práce bylo tak strašně moc, že jsme přestali vnímat vlastní život. A že jsme na něm moc nepracovali, na tom vlastně našem i vztahu. A naše manželství se rozpadlo. Ale bylo to dlouhé období, kdy ano. jsem trpěla různými prostě i nemocemi, zklamáním sama ze sebe, takovým jako, že jsem si nedokázala já odpustit, že jsem to nedokázala udržet. Hledala jsem pořád chyby, kde jsem teda já chybovala. Ale i v té chvíli prostě jsme to tak nějak zvládli i s tím manželem. Trvalo to teda 10 let třeba.
0: Byla další doba.
1: Nebylo to hned, kdy jsme si ale našli takový ten vztah takový korektní, jako s úctou, s respektem. Oba dva respektujeme ten život toho druhého, jak si ho už potom vedl dále. A hlavně jsem byla vděčná, že on i jeho žena přijali krásně děti, takže vlastně děti mají velkou, širokou rodinu, i když to je poznamenané tady tím prožitkem. Ale mohlo to být horší, říkám.
0: Když se ohlížíš zpátky, tak určitě vidíš teď věci trošku jinak, než když jsi byla uprostřed toho všeho. A taková těžká zkušenost s člověkem něco udělá. Nese si nějaké ty svoje následky dlouhou dobu a určitě pokud jde o věřící rodinu, což je těžké, dvojnásobně bych řekla v církvi, rozvod je těžká věc, je těžká normálně, ale ještě v církvi dvojnásobně, tak potom může se stát, že to člověka úplně odvane pryč od Boha, že přijde ta nedůvěra k církvi, i to zklamání sám ze sebe a musí hledat znova tu jistotu, tak asi jsi něco takového taky prožila.
1: Vlastně jsem prožila, že se vztah s Bohem se mi prohloubil, protože jsem věděla, že jedině on mě nenechal úplně padnout a že vlastně, když by bylo nejhůř, tak jsem pořád v něho nestrácela naději, že jsem věřila prostě, že mě drží, že mě nepustí a že mě chápe, i když se to ve mně mele prostě, že i ta nedůvěra v církev, nedůvěra v sebe vlastně.
0: Ano.
1: Ale věděla jsem, že on prostě mě drží. Jo. Takže já jsem vlastně poznala, díky tomu jsem poznala Boha, že je strašně milující a že je otec. Takže to mi v tom pomohlo. Ale tu důvěru v církev jsem budovala strašně dlouho. Možná dalších 10 let. Ale tím, co člověk prožije, a prožije to boží milosrdenství, tak vlastně může prožít i tu lásku k těm druhým v těch církvích a může se zase zpátky vrátit, ale už s tím, že už mě tolik nemůže překvapit.
0: Rozumím.
1: A že věřím, že prostě každý chybuje, ale že ke každému je Bůh tak stejně milosrdný, jako byl ke mně.
0: To jsou zkušenosti k nezaplacení, jak se říká, a člověk by se to nevybral. Kdyby se tě někdo zeptal, jestli chceš takovou cestou projít, asi bys řekla, že ani bys nemusela. Ale na druhou stranu z toho můžeme vytěžit dobré pro ten svůj život a přinese to soucit k těm druhým lidem, kteří prochází třeba stejnými věcmi.
1: Přesně tak. A vím, že teda bylo mnoho lidí, kteří se za mě modlili. Mí rodiče, ti v prvé řadě, vlastně u nich jsem pociťovala velké porozumění a velkou lásku, takže kdykoliv jsem se k ním mohla vracet. Pár přátel, kteří vlastně mě také chápali, ale a neodsoudili mě za nic. Tak jsem vděčná Bohu za tady i lidi. Proto bych taky, když někdo je na tom špatně, tak jsem ráda, že ho můžu pozbudit a že mu můžu ukázat, že to bude lépe, že prostě jenom čas, kdy se to změní. No.
0: Co ti pomohlo najít cestu zpátky a tu ztracenou důvěru obnovit vůči církvi, vůči lidem?
1: No, asi ten prožitek toho milosrdenství, že teda já jsem dlouho odolávala. Já, i když jsem vlastně zpívala v kapele Širim a Širim,
0: ano,
1: tak jsem pořád říkala, ano, já jako věřím v Boha a proto to mohu zpívat, protože i těm textům věřím.
0: Ano.
1: Kdybych v ně nevěřila, tak bych to nemohla zpívat, musím být v souznění vlastně, protože jsou to biblické texty a jsou ze starého, z nového zákona.
0: To by bylo divné zpívat jenom tak.
1: Tak, jo, že bych si to, nedovolila bych si to, nebyla bych věrná, pravdivá vůči lidem, ale s tou církví jsem fakt měla problém, že jsem se bála, že mě někdo zase bude nějak směřovat do různých doktrín,
0: ano, ano,
1: a do toho, abych něco dodržovala. No, ale pak přišel takový zlom, že jsem si řekla, ale jako vědomě jsem se musela rozhodnout, že vlastně mě nemůže nic ohrozit. Že mám jako svobodnou vůli, kterou jsem dostala od Boha. A jestli i v té církvi s něčím nebudu souhlasit, tak se můžu vyjádřit, můžu to sdělit, anebo můžu se ohradit, nemusím se vším souhlasit. Takže to mě tak osvobodilo, že vlastně jsem se mohla zpátky vrátit. Vstoupila jsem do církve bratrské. Předtím jsem tak těch 10-12 let nebyla v žádné církvi.
0: A teď tam dokonce pracuješ?
1: A teď tam pracuju. A říkám, že Bůh má velký smysl pro humor. Protože pracuju přímo na ústředí v kanceláři.
0: Tak to je taky důkaz té boží lásky, božího milosrdenství, že zatímco my lidé se navzájem umíme odepsat,
1: tak
0: Bůh nás neodepisuje, i když uděláme třeba věci, na které nejsme pyšní a které nás mrzí a které už nemůžeme vrátit zpátky, tak Pán Bůh s námi jedná velmi milosrdně. Tak já jsem ráda, že tohle tady zaznělo. Myslím si, že takových případů je hrozně moc a že potřebujeme i jako církev se postavit k lidem, kteří prožili něco takového těžkého, jako je rozvod. Potřebujeme jim projevit milosrdenství a přijetí, stejně jako to dělá Bůh. A učit se to, musíme se to učit. Tak, posloucháte Rádio 7, my si teď pustíme další písničku a já potom poprosím Renátu, aby řekla, o čem ta píseň vypráví.

0: kteří věří v Pána Ježíše Krista. Tak řekni k tomu, když se zvracela vlastně zpátky, že jsi musela překonat určitou překážku, zvláštní překážku.
1: Já nevím, jak se to stalo, ale vlastně jsem v tu dobu, když jsem byla tak na dně hodně, tak jsem věřila jenom v Boha. A nedokázala jsem věřit v Krista. Říkala jsem si, kdo ví, jestli to není fakt jenom historická osobnost. A jako bych se bála přijmout to jeho odpuštění a pak se mi to zpátky vracelo a říkala jsem si, proč to tak bylo, tak možná jsem si říkala, možná proto, že jsem si sama nedokázala odpustit a nechtěla jsem si odpustit. Chtěla jsem se trýznit za to, že prostě jsem nedokázala třeba ten vztah uchovat.
0: Udržet, ano.
1: Udržet. Tak jsem prostě toho Krista nějak nemohla znovu přijmout.
0: A kdy se to změnilo?
1: No, až jsem prostě se vzdala těm svým představám a až prostě jsem si řekla, že si musím taky odpustit. Mm-hmm. A k tomu mi teda pomůže Kristus, který se postavil vlastně mezi mne a Boha, položil za mne život, aby mě Bůh mohl vidět čistou a svobodnou a že Bůh vlastně díky Kristu mne nevidí, že jsem zřešila. Že se
0: díky
1: to prostě všechno, všechno vyčistilo tou jeho obětí. No. Hmm. Takže asi až po tom, co jsem si já řekla, že si musím odpustit.
0: A dostáváme se k dalšímu bodu našeho dnešního povídání, k zásadnímu bodu, k něčemu, co tě provází vlastně už strašně dlouho v životě. A to jsou ty písně mesiánských Židů, kteří také věří, že Pán Ježíš Kristus je ten spasitel, ten poslaný od Boha. Možná můžeme vysvětlit ten pojem mesiánští Židé.
1: Ano. Tak mesiánští Židé, nebo se jim říká také mesiášští.
0: Ano.
1: Jsou to vlastně Židé, kteří uznali Krista jako mesiáše, protože Židé vlastně mesiáše stále čekají. A mesiášští Židé nejsou Židy přijímáni. Oni se je přijímají jako že falešné proroky, že jsou to takový převlečení křesťané, kteří se jim snaží tam vnést nepořádek a vlastně toho falešného mesiáše podle nich. A ti Židé vlastně mesiánští se scházejí, ale nebyli by vpuštěni ani do země jako přistěhovalci, takže nesmí říkat, že věří v Krista jako mesiáše. Já jsem se tady jako o nich různě na Wikipedii hledala. Totiž stát Izrael nepřiznává mesiánským Židům právo návratu, což mě zaujalo, protože každý Žid, který se dobrovolně přihlásil k jinému náboženství, přestává být Židem.
0: Ano, oni je potom berou jako pohany.
1: Berou jako pohany a falešné vlastně proroky nebo falešné. Jenomže mesiánští Židé se snaží dodržovat tradice židovství.
0: Ano. Oni se nedistancují od toho ano. Židovství.
1: Ano. A mají normální bohoslužby jako vlastně křesťané a písně, které my zpíváme, se hrají přímo při bohoslužbách jako chvály u nás.
0: Tak to je trošku takové vysvětlení, možná, že o tom víte, pokud se o tom chcete dozvědět více, tak je možné se o tom samozřejmě dozvědět více a je možné také zajít do Izraele a navštívit nějaký mesiánský sbor. Je pravda, že ta proroctví o Pánu Ježíši Kristu jako vykupiteli se linou už starým zákonem a Židé pečlivě bdí nad tím, aby se přeskakovala, zvlášť třeba Izajáš 53. kapitola, aby se to k těm lidem nedostalo. Je to zvláštní, že oni jsou tak zarputilí a tak věří tomu, že teprve přijde ten mesiáš. Takže mesiáští Židé jsou zvláštní skupina v izraelském státě, ale nutno říct, že rostou sbory mesiánské a je možné i vyhledat si různá svědectví Židů, kteří uvěřili v mesiáše, jsou to úžasná svědectví a jenom dokládají to, že Pán Ježíš Kristus se zjevuje lidem i v různých kulturách,

0: kde je to jako kdyby zapovězeno, že jo?
1: Ano. No, já teda mám velmi v úctě i židovský národ, jo, že když si uvědomím, že ty národy kolem už nejsou.
0: Ano.
1: Židé vlastně díky těm i tradicím, i tomu, že jsou vyvoleným národem, pořád jsou a mají svůj stát a možná je to i díky těm tradicím, které dodržovali, že se nenechali převálcovat jinými národy, tak mám v úctě i vlastně i židy, i mesiánské židy, jo? Takže s každým má Bůh své plány určitě.
0: Jak tě oslovuje židovská kultura? Co přinesla do tvého života?
1: No už to, že vůbec to zpívám a že ty písně mě tak rozechvívají vnitřně, tak zaprvé jazyk je úžasný. Zprvu jsem vlastně jenom se naučila foneticky,
0: ano,
1: z paměti a postupně jsem si říkala, že se to teda budu muset doučit, protože zase bych byla vůči lidem nepravdivá.
0: Tak se začala učit hebrejštinu?
1: Tak jsem se začala učit, poprosila jsem Petra Slámu, pana profesora na fakultě evangelické, ano, teologické, on mě zařadil do jednoho ročníku z teologii, takže jsem rok vlastně studovala biblickou hebrejštinu. Potom jsem se přihlásila i na distanční dálkový kurz na Hebrejskou univerzitu do Jeruzaléma, ale opravdu jsem to nezvládala časově. Ale bylo to velmi zajímavé, dostala jsem skripta z Hebrejské univerzity a studovala jsem. A potom jsem si říkala, že bych se chtěla dozvědět i něco víc o moderním ivritu, jako hebrejštině, tak jsem začala asi 2 nebo 3 roky jsem chodila do Ulupanu v Praze, což je jazyková škola.
0: Takže už nějaké základy mám.
1: Hodně základy.
0: Ano, ano.
1: Mně připadá, že vždycky dojedu do takové 10., 15. lekce a jedu znovu.
0: Já jsem slyšela, že hebrejština je jednoduchý jazyk, ale vzhledem k tomu, že můj muž se také trošku ponořil a začal pomaličku pronikat do tajů hebrejštiny, tak se mi to nezdá zase tak úplně jednoduché.
1: No, teda mně vůbec nepřipadá, protože každé slovo je rébus.
0: Ano.
1: Které vlastně člověk musí přemýšlet.
0: A je to jiné myšlení úplně.
1: Je to jiné myšlení a slyšela jsem, že vlastně využívají tím, že se píše zprava doleva.
0: Ano, ano.
1: Takže využívají levou hemisféru, nebo prostě jinou.
0: Ano, jinou než my.
1: Jinou než my, takže jim to lépe, vlastně lépe chápou.
0: Tak proto je to pro nás těžko uchopitelné.
1: Úplně. A potom třeba z té kultury navštívila jsem díky své kamarádce Aničce Miriam Wagnerové Izrael před několika lety. Procestovali jsme ho spolu autobusem a taxíkem a strašně krásně to na mě dýchlo, že jsem si mohla projít kolem Galilejského moře,
0: ano,
1: pobít v Kafarnaum, brodit se v Jordánu.
0: Že Bůh k člověku mluví, když se dostaneme na ta biblická místa, že jo?
1: Ano, no nejvíc třeba na mě mluvil, když jsem šla ke Zdinářku. A opravdu jsem se dotkla těch kamenů, tak prostě 2 nebo 3 tisíce let staré kameny. Bylo to takové, ten pocit byl takové chvění, taková úcta, to propojení s tou historií.
0: Setkala se s mesiánskými židy?
1: No, asi ne úplně osobně, i když nevím, jestli třeba ta moje kamarádka, jestli jsem se jí zapomněla zeptat, jestli vlastně se hlásí k mesiánským židům, ale když jsem zháněla copyrighty,
0: ano,
1: pro vydání CD prvního ještě toho Simeon, tak jsem oslovila vydavatelství toho zpěvníku a komunikovala jsem s Miriam Givony, která doteď jsme kamarádky. Miriam mi pomohla sehnat kontakty na autory, takže já vlastně korespondenčně jsem komunikovala se všemi autory a doteď třeba od Rachel Boskej, která je známá po celém světě, tak od ní dostávám zprávy, co ty měsíční takové, ty pravidelné zprávy, tak asi jenom v tomto smyslu.
0: Je virtuálně si propojená. Mohla bys být někde úplně jinde, v jiné kapele a s jinou hudbou a ty jako muzikantka nehraješ jenom tyhle židovské písně, i teď v současné době, že jo? K čemu všemu jsi přičichla?
1: No, je to hodně široká škála.
0: Ano.
1: Kromě toho, že v Krnově jsem hrála i lidovky moravské, říznuté irskými, zkoušela jsem ambient, zkoušela jsem minimalismus, chvilku jsem zpívala v undergroundové kapele.
0: Dokonce.
1: Dech noci.
0: To si nedovedu s tvým hlasem krásným sametovým představit.
1: No, snažila jsem se ho zdrsnit, ale nešlo to tolik. V alternativní kapele Hasta Luego jsme natočili i CDčko s mým kamarádem Láďou Buchtou, se kterým pracuju dodnes. Teď nedávno jsme natočili takovou elektronickou muziku, do které vlastně hraju housle, violu, zpívám. Asi brzy vyjde jeho takový album hostů. Hrála jsem v zábavové kapele, tam jsem trénovala hlasivky na plesích hasičů a myslivců s Ústeckou.
0: Tak od tamto máš takový silný hlas.
1: Musela jsem překřičet při opilé hosty. A to bylo se s kapelou Skelet z Ústí nad Orlicí. No a potom tady s brněnským básníkem Ivanem Petlanem a jeho kamarádem Ivo Lisoňkem jsme měli poetický pořad.
0: Tam tak je toho docela velká řádka.
1: Zhudebnila jsem jejich básně a jezdili jsme s kapelou Vedlejší účinky, ve které hrál teda i můj bratr Marek Čevela a Eva Palasová.
0: Tak je toho opravdu hodně, co už máš za sebou a možná i před sebou, ještě docela široko rozkročená v těch žánrech. Je zajímavé, že ty housle se můžou uplatnit v různých kategoriích, že nepatří jenom do klasické hudby nebo do nějakého folku či folklóru, že se dají uplatnit prostě v různých žánrech. No a když se vrátíme obloukem zpátky k těm hebrejským písním, tak k nim také housle patří. To je jasná věc, že když si poslechneme nějakou hebrejskou píseň, tak ty housle tam jsou.
1: Jsou a je zvláštností teda, hosté na koncertech chtějí po nás kolikrát klecmer a vidíš, ale to vlastně my neděláme. Jo? To je taková ta lidová, skoro jako dechovka. Ale my se klaníme, vlastně děláme si vlastní aranže. A teď pracujeme na druhém CDčku, Širim a Širim.
0: Kdy vyjde?
1: No doufáme, že do léta. A tam jsme si řekli, že chceme, aby to bylo naše autorské CD. Takže každý z kapely dostal za úkol minimálně dvě skladby složit.
0: A ty už máš splněno.
1: Já už mám splněno. A vlastně čerpáme jak ze Starého zákona, z Nového zákona, z Žalmu, z Přísloví, z Pláče Jeremiášova a z knihy modliteb židovských ze Siduru. Takže se těšte.
0: Tak to se budeme těšit.
1: A my se také těšíme, že už to
0: dokončíme. To se budeme těšit. A my se dostáváme pomalu do závěru našeho povídání. Ještě by šlo říct o tom, že ještě kromě tady toho všeho máš poradenskou firmu.
1: To už vlastně dokončuji, protože jsem dostala to místo krásné v kanceláři Církve bratrské.
0: Takže to pomalu opouštíš.
1: Kde jsem velmi spokojená a je to zázrak pro mě. A opouštím, dodělávám, protože jsem dělala dotace evropské dlouhou dobu.
0: A není to nejde tak dělat jako bokovku, že jo?
1: Tak a nejde to tak rychle opustit, protože jsou tam ty udržitelnosti. Takže, ale bylo to taky pěkné období, protože teď se mnou nikdo nechce jezdit po Litomyšelsku, protože říkám, tady jsme vybudovali to, tady to. A vždycky děti, ale to už jsi nám říkala stokrát, mami.
0: Tak je za tebou vidět nějaké ovoce a dá-li pán, tak ještě bude vidět další. A můžete svými písněmi přinášet radost lidem a povzbuzení. Jaké poselství nesete? Co je tvojí touhou? Co nesete v těch písních?
1: No, v prvé řadě chceme, aby se lidé při našem koncertě cítili dobře, aby se chvíli cítili šťastní, aby měli radost, aby to na ně působilo stejně jako na nás. A i když té řeči nerozumí, aby to způsobovalo to chvění stejně jako u nás, ale aby porozuměli, tak předčítám vlastně texty předem. A aby zaznělo i to poselství v nich, aby
0: věděli, aby to nebyla jenom atmosféra.
1: Přesně tak, aby věděli, že Bůh je dobrý, že je milující a že má otevřenou nároč pro všechny.
0: Tak já myslím, že jsme se dostali do závěru. Je ještě něco, co bys chtěla sdělit, co bys chtěla říct tady k tomu našemu tématu, když jsme si povídali o písních šťastných lidí, když to řekneme tak tím neumělým překladem názvu kapely, ve které působíš, Širim a Širim.
1: No, možná bych na závěr řekla text jedné písně, která se mě velmi, velmi dotýká od té doby, co ji znám. A je to z Římanům 8:38-39. A je to takové poselství pro všechny. Je to píseň Va'ani Batuach, Ani Batuach. Shelo Hamavet, Velo Hachaim. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani žádné síly nemohou mne odloučit od lásky Boží, která je v Mesiáši, Pánu Ježíši. A to je poselství, kterého se držím, že mne nic nemůže odloučit, i kdybych já odešla, tak on si mě zase přitáhne, on je se mnou, on mě vlastně nikdy neopustí.
0: Tak děkuji za krásný závěr našeho dnešního povídání. My ovšem tuto píseň teď nezahrajeme, my zahrajeme jinou, takovou velmi radostnou. A já tě poprosím, abys zase předtím, než zazní poslední píseň našeho dnešního pořadu Fortepiano, abys řekla, o čem bude.
1: Tak je ze Sofoniáše, 3. kapitola, 14. až 16. verš. Raduj se, raduj, Sionská dcero, zahlahol Izraeli. Zajásej a zaplesej celým svým srdcem, dcero Jeruzalémská. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe. Neboj se už zlého.
0: Tak to je i naše přání s Renatou pro vás, milí posluchači, abyste se nebáli zlého a abyste také se radovali z Pána Boha, abyste se radovali ze spasení, které je v Pánu Ježíši Kristu. Děkuji ti, Renato, že jsi přijela, že jsi se sdílela.
1: Já velmi děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A budeme se těšit na další vaše písně, které nás potěší.
1: Děkujeme.

Krásné a klidné dopoledne. Krátce po 11. hodině vás od mikrofonu Rádia 7 zdraví a hezký den přeje Kateřina Hodecová. Je státní svátek 6. července a tak pokud se chystáte někam na výlet nebo k vodě, tak si to moc užijte a pokud u toho budete poslouchat Rádio 7, budeme moc rádi. Tady je přehled pořadu, které jsme pro vás připravili. Letní reprízy talk show No Filter přinesou v první fázi šestidílnou sérii vycházející z Ježíšových výroků. Od 11:45 přemýšlí Tom a Milan Michalkovi spolu se svými hosty nad významem a aplikací slov Já jsem chléb života. Wyclefovi překladatelé Bible působí po celém světě a snaží se překládat Bibli do jazyků, které ji ještě nemají. Co všechno to obnáší, si můžeme představit při sledování životního příběhu Garyho a Barbary Shepherdových, kteří se vydali do nepálských hor, aby kmeni Magarů přinesli evangelium a boží lásku. Garymu šlo několikrát o život, jak uslyšíme ve 12:15, kdy z jeho knihy s názvem Andělské stezky bude opět číst Michal Hubáček. Před týdnem jsme v prvním setkání nad tématem pastoračního poradenství zkoumali biblický základ pro práci s lidskou duší a tím je hřích. K východisku, řešení, záchraně se vydáme s kazatelem Rastislavem Betinou v pořadu Kudy kam ve 13 hodin. Mezi druhou a třetí bývají standardně písničková přání. No a protože je dneska ten státní svátek, tak toho využiju já a budu posílat písničky lidem a spolupracovníkům Rádia 7. Tak tolik, stručný přehled pořadu s výhledem tedy ke 14. hodině, to další vám prozradím posléze. Teď několik písní a poté ve 11:45 pořad No Filter.

Už před lety napsala Jiřina Jana Čunková krásnou píseň o Božím srdci. A právě tu vám teď pustím a zároveň nás tahle písnička už dovede k pořadu No Filter.

0: jednou filtr. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí citychurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
1: Ahojte, je tady další díl No Filteru. Já jsem Tom Michalko a klasicky je tu můj táta Milan Michalko.
2: Nazdar, nazdar.
1: A opět se hlásíme z auta. Jsme stále ještě na cestě z Ukrajiny domů. Už jsme v Polsku, polská dálnice si úplně říká o to, abychom tu nahráli podcast. Protože jsme v autě, kde jsme malinko pozměnili sestavu od předchozího dílu, který jste možná už slyšeli. A je tady stálice Lukáš. Ahoj Lukáši.
3: Ahoj, zdravím vás.
1: A nově se k nám přidal, jsme si tady přesadili dalšího hosta a tím je Indoš.
4: Ahoj, ahoj.
1: A jaké je tvé plné jméno, prosím tě?
4: Já jsem Radomír Mamula.
1: Super. A znají tě tak lidi podle toho, nebo spíš Indoš?
4: Spíš mě neznají.
1: Neznají.
2: Jak jsi k tomu přišel, prosím tě, k Indošovi?
4: Já jsem tak totiž kdysi vypadal, za mladá. Měl jsem havraní vlas, sahající až pod zadek. Měl jsem o 20 kilo méně a vystupovaly mi lícní kosti ze tváře a tím, že jsem byl stále venku, jsem byl velmi opálený. Takže tam už byl jenom kousek k tomu, že jsem opravdu vypadal jako Indián.
1: Okay.
3: Asi je dobrý teďka říct, že Indián vypadá trochu jinak. Asi by se byl dneska jinak nazvaný, už by nebyl Indoš, ale nějaký šedivý havran nebo něco takového. Že Indoš má šedivé vlasy, už to není tmavé černé vlasy.
1: Takže toto je sestava pro dnešní díl. A když už tu máme toho Lukáše, tak opět využijeme, aby nadhodil nějaké téma a my k tomu budeme diskutovat. Takže Lukáš, je to tvoje.
3: Je to tak. Já jsem se zase otevřel, že mám nějaké téma, kluci mě hned začali vytěžovat a dohodli jsme se, že teda, když už mám nějakou sérii, že bychom mohli udělat sérii i pro vás, kteří pravidelně posloucháte No Filter. A to téma je z Janova evangelia a je to vlastně taková série výroků Já jsem. Bude to 7 dílů. Já vám teďka přečtu všech těch 7 dílů, které bychom rádi prošli postupně a v různých jako periodách se k ním budeme vracet. Je to Já jsem chléb života, je to z Janova evangelia 6. kapitola, Já jsem světlo světa, Janovo evangelium 8. kapitola, Já jsem dveře k ovcím, 10. kapitola, Já jsem dobrý pastýř, také 10. kapitola, Já jsem vzkříšení a život, 11. kapitola Jana, Já jsem cesta, pravda a život ze 14. kapitoly a poslední bude Já jsem pravý vinný kmen z 15. kapitoly. No a ta mise, nebo proč vlastně tohleto téma, tak protože ten výrok Já jsem je takový provokativní v tom, že vlastně Ježíš těmi výroky si tak trošku jako osvojoval název, který původně patřil Bohu, protože když Bůh se potkal s Mojžíšem, tak Bůh se představil Mojžíšovi Já jsem, který jsem, JHWH. A vlastně ten základ toho slova i v té řečtině, ve kterém je napsaná Nová smlouva, tak vlastně má velmi podobný kontext a nádech. Takže budeme se bavit o tom, kdo je Bůh a kdo je Ježíš a jaké vlastně ty přídomky, které Ježíš k tomu přidává, nám můžou pomoct tom poznat lépe možná vlastnosti Boha, možná to, kdo Bůh opravdu je a co pán Ježíš, když tady byl na zemi, o sobě a o tom, jako jaké má božské vlastnosti, co o sobě říkal. To bude naše téma. Chcete nějaký koment, kluci?
2: Myslím, že to Já jsem je zajímavá série, že to vlastně jde k Ježíši, kým skutečně, jaké jsou obrazy, takže proto mě to jako docela rezonovalo a těším se na to. A dneska na ten chléb života to může být zajímavé, takže pojďme do toho.
0: Zajímá vás obsah No Filteru víc? Zapojte se do skupiny No Filter Speciál. V této skupině sdílejí Milan a Tom speciální obsah navíc. Věříme, že ti může pomoci v osobním růstu, vykazatelnosti, naplnění cílů, ale třeba taky k navázání kontaktu se zajímavými lidmi ve skupině. Více informací na stránkách citychurch.cz.
3: Já vždycky k tomu názvu jsem si říkal, že to musíme trochu přiblížit, a když jako se mluví o chlebu života, tak jsem chtěl, aby to bylo nějak spojené s tím Ježíšem, takže název toho kázání je Jak chutná Ježíš. Nebudu číst celý to podobenství, kdyby posluchače zajímalo, tak si můžou přečíst z Jana ze 6. kapitoly od 24. verše až po 59. verš. Je to hodně dlouhý text a je to i trochu jako složitější text, ale já budu číst jenom takový krátký úryvek, kde se tady ten výrok ukazuje. Já budu číst teda část. Amen, amen, pravím vám. Kdo věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe. Kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo dané za život světa. Necháme to trochu probublat. Máte nějaký první koment? Jestli ne, tak já hned možná uvedu. První myšlenka, která mě napadla, byla o tom, co je to vlastně chléb. Mm-hmm. Dneska, když se podíváme na chleba, tak většinou je to tak, že jdeme do obchodu a tam koupíme chleba. A vlastně nekoukáme se už na to, jak ten chleba vznikl. Mm-hmm. Možná bychom si ještě vzpomněli, že asi nějaký pekář, který ten chleba upekl, možná v noci. To znamená, musel se obětovat, musel v noci jít jako a pracovat. Ale možná zajímavější ještě cesta toho zrna, které se proměnilo v tu mouku. A možná ještě, jak to zrno vzniklo a vlastně kde všechno a jakým způsobem a co všechno se zapojuje do toho příběhu chleba. To není moje myšlenka, já jsem jednou slyšel kázání od mého kamaráda Marka Kořínka, který právě u nás kázal a právě říkal, jak to vlastně máme s tím chlebem. Člověk, který žil v době Pána Ježíše, tak moc dobře věděl, co znamená připravit si chleba. Mm-hmm. Vy jste museli si to zrno a tu mouku připravit sami. Mm-hmm. Buď jste teda byli bohatí a koupili jste si, ale když jste nebyli bohatí, tak jste si to museli vypěstovat. To znamená, byl tam ten příběh, který možná my už neznáme, že musíte mít pole. Aha. A když to pole nemáte, tak si ho musíte vyrobit. Když to vyrobíte, tak ho musíte připravit, to znamená zorat. Ideálně pohnojit, zvláčet, pak musíte vzít zrno, to někde musíte mít, zasít ho, musíte zalívat, musíte vyplevelit ho, musíte čekat, než zrno dozraje. Mezitím musíte samozřejmě taky věřit, že vám tu úrodu budoucí nezničí třeba nějaký živly, to znamená voda nebo vítr. Ve chvíli, kdy už vám to dozraje, tak musíte to obilí sežnout, musíte ho někam dovést, tam ho musíte vymlátit, musíte to vyfoukat, abyste mohli mít to zrno, musíte to zrno někam převést, kde ho budete mlít. Mm-hmm. Teprve pak máte mouku, pokračujeme dál, musíte zadělat kvas, ten kvas musí vykvasit, musíte z toho kvasu pak udělat těsto, to těsto musíte potom nechat ještě chvíli odstát, pak musíte rozdělat oheň v peci, musíte tu pec vyhřát, do té pece musíte dát chleba, upéct jej a teprve potom, když vám vychladne, máte příležitost konečně se najíst. Mm-hmm. A to si myslím, že je důležitý prvek toho, co Ježíš říká, když o sobě říká, já jsem chléb života. Mm-hmm. Takže tuhletu myšlenku pojďme možná teďka trochu rozvést a rozdiskutovat.
5: Tak, kdo začne chléb života, tak mně se vybaví takové to klasické, jakože jdeš pro rohlíky nebo pro chleba. A nevím, jak to dělají ostatní, ale já zásadně, když jdu pro rohlíky nebo pro chleba, tak vždycky to stojí 500. A je jedno, že vždycky vezmeš prostě věci navíc, jakože prostě to není jenom o tom, takže to mám spojené tady s touhletou činností, nějakou každodenní takovým tím dokupováním těch klasických, jak by se řeklo dneska, essentials, prostě nezbytnosti. A vždycky to je za 500 minimálně.
3: Takže, ale každopádně zhodneme se, že chleba byl jako základní a jo, po dlouhou dobu byl. Dneska už se opouští od chleba, ale byl základním stavebním prvkem jídelníčku mnoha a mnoha
5: jasně.
3: generací.
5: Ano.
3: To znamená i pro Židy, kteří byli v Ježíšově době, i pro nás, řekněme, když my už, jak říkám, to malinko opouštíme, byl chleba jako symbolem nezbytného životního cyklu a nezbytnosti pro to, aby jsme vůbec mohli žít. Ve chvíli, kdy vám někdo dá chleba zadarmo, což se stalo tady v případě Ježíše, protože ten příběh byl těsně po tom, co Ježíš rozmnožil ty chleby, takže s něma tam tak nějak jako polemizuje, co to ten chléb života je a kdo ho dává. A vlastně malinko jim ukazuje, i v tom textu to zaznělo, že on je ten, který sestupuje z nebe. Takže ten chleba, a to je ta možná druhá hlavní myšlenka, je nějaká věc, která nahrazuje, nebo možná je větší, je mocnější a silnější symbol, než třeba měl Mojžíš na poušti, nebo národ izraelský na poušti, když dostával každodenně od Boha manu. Takže možná tohle je jako téma, že my už taky nemáme, a to je možná ono, jo? My ani ten chleba nepoužíváme za zdraví dneska, jo. Ale dlouhou, dlouhou dobu to bylo jako vlastně nezbytnost, bez které jste moc nepřežili. Mm-hmm. A když to pak propojíme ještě s Ježíšem, tak vlastně jestli ten text a jestli celá ta věc kolem toho chleba života není o tom, že jíst chleba znamená žít, mm-hmm, a jíst Ježíše znamená taky žít, protože to tam taky zaznělo, já jsem chléb, který vlastně vám dá život věčný.
5: Jasně.
2: Já si představuju úplně, jak Ježíš tam vlastně stojí, ti lidi kolem na něho koukají, dostali najíst před chvílí a teďka on jim říká, no, takže já jsem chleb života, jo. Co to pro ně vlastně fakt jako znamenalo, jo? Nevím, jestli to má nějaký úplně nějakou souvislost s tím, že předtím ten chleba dostali.
5: Má.
2: Jo, asi je to nějaký kontext, ale...
5: Určitě.
2: Tak to je první myšlenka, jako co jim to jako navodilo, a myslím, že to souvisí s tím, co jsi říkal, jako chleba to znamenalo spoustu práce a naplnění životní potřeby. Úplně esenciální, prostě nemáš chleba, umřeš, jo, prostě chleba tvořil obrovské procento z toho, co snědli, že jo, maso to bylo úplně výjimečné tehda, takže měli chleba, to znamená, byla to životní potravina a... Taky si myslím, že to má význam v tom, že jim neřekl třeba, já jsem maso života, jo? Nebo já jsem ovoce života. A je to právě proto, že tam byl nějaký proces. Takže chléb života znamenalo, já jsem to nejcennější, co můžete dostat a můžete vlastně uklidnit celé svoje tělo, celé svoje žití, pokud budete mít mě. Přesně myslím, tak, že to je ta esence toho sdělení, nebo co ti lidé si pod tím představili, jo. A souhlasím s tím, že dneska je to úplně pokřivené, protože samozřejmě sacharidy, že jo, každý už se trošku jako hlídá dneska. To znamená, že uvažuji nad tím, kdyby to Ježíš říkal dneska.
3: To jsem měl jako otázku mimochodem.
2: No, co by řekl jako?
3: Přesně tak. Co by řekl? Maso, steak, ovoce,
2: no,
3: proteiny.
2: Něco, na co se těžko dělá, jo? Na chleba se těžko dělá, to platilo. Dneska to prostě je trošku jinak.
3: Ono, průmyslovou výrobou potravin se vlastně všechno změnilo, to si můžeme jako přiznat. A asi dneska nenajdeme potravinu, která by dokázala vlastně nahradit to, co vlastně my vnímáme, nebo možná už nechápeme v tomhle tom kontextu, ale ve chvíli, kdy zažíváte ten hospodářský rok a vlastně dostat se ke chlebu znamenalo prožít celý rok,
2: jo,
3: tak znamenalo opravdu, jako, že to je od ledna do ledna. A jíst chleba, který si sám vyrobím, znamenalo vlastně celý rok pracovat na to, abych mohl jíst.
2: Hele, tak co by to dneska bylo? Já fakt nevím, jako, jak by to dneska Ježíš řekl, jo?
3: No, aby to přiblížil naší generaci, tak jako opravdu netuším. Jestli by to bylo něco luxusního, třeba nějaký steak, T-bone steak, nebo nevím, nějaká jako, takováhle věc.
5: Právě naopak ne, něco, co fakt je jako každodenní záležitost. Tam je to, aby to bylo prostě
2: nezbytné. No to je pravda, to je jako denní, no.
5: Takže pro někoho by to bylo káva života, pro někoho by to bylo, já nevím, vajíčka ráno na snídaní života a někdo by z toho měl, nevím, prostě... A řekl bych, že to je něco takového, co někdo myslí, nebo jogurt, nebo něco takového nezbytného, co prostě potřebuje pro tu svoji rutinu denní.
2: Nebo nějaký lék, jako jo, přemýšlím, jo, vůbec jako...
3: Ale jo, může to být třeba i ten oběd, jo, protože co si budem, že jo, dneska asi si nedokážem představit život, že nemáme oběd. Tak já jsem ten váš denní oběd, který dostáváte, když v práci nebo ve škole nebo doma si uvaříte.
2: Jo.
3: Prostě jsem to, co je pro vás, abyste vůbec mohli žít nezbytné.
2: Mhm.
3: A každý si tam dá to, co už má rád dneska, ale tehda to bylo vlastně jednoduchý, protože pojmu chleba vlastně rozuměl úplně každý. Mm-hmm. A jo, možná se zeptejte sami sebe, jaká dobrota je to, co vlastně by dneska nahradilo slovo chléb.
2: Hele, Indoši, co ti k tomu napadá?
4: Mně jenom ta věc, že se přirovnává k něčemu, co, jak říkal Lukáš, vyžaduje takové úsilí, vyžaduje takové čekání. Nevím, nemám to rozpřemýšlené. Nevím, jestli je to důležité, že se přirovnal k něčemu, co opravdu v tom výsledném produktu vyžaduje tolik předcházejících kroků.

0: mít hned. Jo, nevím, jdeš do lesa, najdeš houbu, tak z houby uděláš nějaký pokrm, nebo jdeš do sadu, utrhneš jablko a najíš se. Jo, je to vlastně jako, že bez tvého úsilí a bez tvé práce, nebo chytneš tu rybu, tak jako tam nějaké úsilí musíš udělat. Tak jenom jako, že je ten rozdíl mezi tím, co jako dostáváš automaticky a tím, co musíš jako vydřít. Možná se tady dostáváme do toho Genesis. A to jsme si říkali o přestávce, když jsme zastavovali na oběd. V potu tváře musíš dobývat svůj chléb. A je tam ten chléb, mimo jiné. Není tam to zrno, je tam ten chléb. A tak jenom, že i tohle je přesně, že ten chléb je opravdu důsledkem a výsledkem tvrdé práce, jako toho, aby jsme vůbec přežili v tom světě, ve kterém jsme. I díky třeba tomu, že jsme nějak jako se oddělili od Boha. Mimochodem, ještě jeden verš, který by možná mohl být zajímavý, a to je, že i v modlitbě Páně, když se modlíte, tak je chléb náš vevzdejší, dej nám dnes. Mm-hmm. Takže je to jako propojené i s tímto výrokem. To znamená, opravdu je to každodennost toho pokrmu, který vlastně zabezpečuje život.
1: Jo, ale ta myšlenka toho je, že to je denní rutina, že to je denní opakující se proces a že Ježíš není jenom ten sváteční pokrm, který si dáš jednou za čas a nažereš se prostě a
0: nedělní oběd, nedělní se oběd.
1: Ale je to ten každodenní, je to ta každodenní rutina. A mě by zajímalo, jak to pro tebe vypadá, ta každodenní rutina s Ježíšem, nebo co je to tvoje ochutnávání a ta chuť Ježíše?
0: Díky za to, že se vracíš k tomu názvu, jak chutná Ježíš. Jo, protože přesně, jakože každý den zakoušet chuť Ježíše. Tak jako každý den chutná chléb, někdy máte ten tvrdý, oschlej, okoralej, někdy máte ten čerstvej, voňavej, takový ten, jakože úplně s láskou hojíte a úplně se rozplýváte. Já miluju chleba čerstvej s máslem, jenom. Teď jsem začal slintat. Ale jako přirovnal bych to k tomu, jak vlastně zažíváš Ježíše. Jo? Že někdy zažívat Ježíše jako jíst tvrdý chleba, protože jsem byl línej si jít koupit čerstvej chleba a našel jsem jenom ten zbytek toho tvrdýho. Někdy se mi stane, že najdu taky jako plesnivý chleba. To nechci přirovnávat, že Ježíš je to plesnivý, ale jako je to spíš o tom, že jako nemáš pak touhu, jako, nebo neřešíš to, co se ti děje ve tvém životě, a vlastně pak najdeš jenom ty důsledky. A jako asi bych chtěl každý den zažívat Ježíše, jako mít ten čerstvej, teplej, voňavej chleba, který si připravím v tom duchu, ve kterém si ho připravuju. A ano, nedaří se mi právě, proto si myslím, že někdy ten chleba nemá tu chuť, kterou by mohl mít, anebo není v té kvalitě, ve které by mohl být. Tak jenom, že i tohle je takové hezké přirovnání. Rád bych jedl Ježíše jako voňavej čerstvý chleb každý den.
1: Tak využijem dalšího hosta. Co pro tebe, Indoši, jaké to pro tebe je každodenně zažívat Ježíše nebo ochutnávat jako ten denní chleb?
2: Mě v té otázce, jak ti chutná ten chléb, ti chutná Ježíš, mě tam vyskočila myšlenka, že na mé straně u toho přijímání se může něco poškodit, kdy mi ten chléb nebude chutnat. A ten vstup k tomu, jestli mě něco chutná nebo nechutná, jsou chuťové buňky na jazyku. A že asi když vsunu prostě na tu svoji stranu nějaké chili anebo cokoliv jiného a pak budu chtít jíst ten chleba, tak ho nebudu cítit nebo mi nebude chutnat. A vzpomněl jsem si na svého syna, když jsem se ho ptal, Hynišo, jak ti to chutná? On mi odpovídal, dobře. Tak na tohle to jsem si vzpomněl a uvědomil jsem si, že mi někdy nemusí chutnat dobře. Mm-hmm. Že já můžu nějakým způsobem poškodit, patrně to bude v našem případě hřích, anebo dlouhodobý hřích, kdy mi prostě nebude chutnat Boží slovo, kdy mi nebude chutnat Ježíš, že se to může stát.
0: Já mám možná ještě jednu myšlenku a ta je spojená s tou manou, a že se i tobě, jako když já jím jako chleba, tak ti zevšední. Jo, jako jíš ho furt dokola,

0: To si bude, mi ten vonavý chleba se občas přejí. A vlastně ta zevšednělost se stala i Izraelcům na té poušti. Měli tu manu a vlastně pak reptali, proč už jedli furt manu. A nikdy právě si myslím, že to máme jako s Ježíšem podobně, že vlastně nám to moc zevšední, už nemáme tu emoci toho, je to něco výjimečného, krásného, je to dobré ten chleba, když je čerstvý, tak koupím chleba, mám ho tam, jím ho, protože musím, protože jiné věci jako nemůžu koupit, nebo prostě nic jiného doma nemám. A stane se z toho taková ta všednost. A to si myslím, že jako někdy problém můj, nevím jak váš, že se z Ježíše stane taková ta rutina. A vlastně přestaneš si toho vážit. Přestaneš mít chuť na to. Jíst ten chleba, furt máš nějaké chutě, vyzkoušet něco jiného. Tak i tohle může být jako hezké téma toho, že někdy se nám může Ježíš přejíst, proč ho jíme každý den.
1: Ono to přirozeně vede k tomu, takže jaký chutná Boží slovo, že jo? Ale ono to je, já jsem jako Ježíš, jo? Jeho moc, což Boží slovo je součást toho, ale je to taky jako jeho vedení a jako důvěra v jeho vedení v praktickém životě, jo? Že třeba, já jsem teďka prožíval, třeba když jsme jeli na Ukrajinu, já jsem měl nějaký sen nebo touhu přivést tam nějaký finanční dar. A věřím, že to bylo, že to rozhodnutí a tu částku, kterou jsem si určil, byla tak nějak jako inspirovaná Pánem Bohem. Prostě měl jsem pocit, že to je správně. No ale vybrali jsme sotva jako třetinu, jo. A já bych řekl, toto je pro mě jako chléb života, který třeba mi ani nemusí někdy chutnat, jo. Já, protože jsem si přál jako dovést víc a požehnat, tak mi to nechutná moc. Jo, prostě no, říkám si,
0: slov, puse.
1: Hele, tohle to mi moc nechutná, jo, prostě třetina není prostě 100% a je to vlastně takové přežvíkávání a vlastně hned v průběhu třeba z toho víkendu tam, když jsem viděl, že se to nevyvíjí tak, jak jsem chtěl, ty sbírky, tak vlastně jako kdybych se učil vnímat i jinou dimenzi než rovinu, kterou jsem si já určil, jo? Když to takhle blbě řeknu, že vlastně dlouhodobě si myslím, že cílem i těch lidí, které jsme chtěli obdarovat, je dospělost a svým způsobem nezávislost. Jo? Tak snažím se v tom chlebu, který mi úplně nechutná, nebo prostě to musím přežvíkávat dlouho, hledat vlastně ten Boží záměr, proč to tak je. A já si myslím, že pro mě to je vlastně ten chléb života taky. Si říct, ano, pro dlouhodobý užitek je pravděpodobně lepší, aby oni se naučili vlastně ty finance jako generovat nějak, takže uděláme community of practice ohledně nějakého osobního třeba z podnikání nebo biznisu nebo něco. Je to možná lepší, než jim donést jako nějaký větší finanční dar, nevím, hele. Ale když se ptáš, jak mi chutná Ježíš, já bych řekl za poslední víkend, to bylo něco takového jako přežvíkávání tady tohohle toho a naučit se vlastně ten chleba přijímat takový, jaký, jako je, no. Tak to je jedna věc, ještě druhá, která mě napadla a myslím, že to je spíš myšlenka do speciálu. Myšlenka, jestliže Ježíš je chlebem života a my ho máme následovat, my ho máme kopírovat, co to je, a to je možná otázka na vás, byli jste někdy chlebem života pro druhé, nebo je to vůbec takové správné přemýšlení, jo? To spíš házím do placu, nebo byl pro tebe někdo tím chlebem, že prostě se ten Ježíš v něm zrcadlil a prostě to takhle zafungoval, tak to jsou věci, které mě napadají k tomu.
0: Super, tak to rozmyslíme.
2: Skvěle. A skvělý přechod do No Filtru speciál. Lukáš, jenom krátké zhrnutí té myšlenky, možná okay. Pozbuzení tak, na závěr.
0: Jsme v sérii Já jsem, to znamená jahovského výroku, který si tak trochu jako osvojil Ježíš tím, že tam vždycky přidal nějaký přívlastek, takže jsme v prvním díle ze 7. To si můžete pustit třeba ještě jednou na začátku nebo poslechnout. A dneska jsme se zabývali tím Ježíš jako chléb života, nebo já jsem chléb života a přídomek bylo, jak ti chutná Ježíš. Jak ti chutná Ježíš. A vlastně, co jsme na to přišli, nebo na co jsme přišli, no, že vlastně chléb je věc, která nás provází nebo provázela člověka za celou dobu jako každodenní záležitost, protože to je běžná potravina, kterou musí každý člověk jíst, a že vlastně je spojená s tou dřinou a s námahou a s tím, co bohužel bylo prokletí na začátku, že v potu tváře budeme jíst svůj chleba, ale zároveň jsme si řekli, že jsou různé chutě toho chleba podle toho, jak jsme na tom s tím, jestli umíme si vážit nebo přijímat to, jak ten chleba ten daný den chutná a jak my možná si uvědomujeme to, co za tím chlebem všechno je. Tak milí posluchači, zkuste přemýšlet o tom, jak vám dneska chutná Ježíš.
2: Díky, uslyšíme se za týden.
0: Mějte se krásně.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: Je pro nás Ježíš esencí, něčím nezbytným, co potřebujeme a po čem toužíme každý den. Jak nám Ježíš chutná? To jsou otázky pro osobní promýšlení a hledání, ke kterým inspiroval dnešní No Filter, pořad, který připravili Tom a Milan Michalkovi. Reprízu vám nabídneme v úterý v 18.30 anebo v sobotu v 10.15. A příště se v tomto čase zaměříme na Ježíšův výrok Já jsem světlo.

0: O lidské nestálosti ve víře zpíval Jamie Kimmett. Zpíval, že máme přislíbenou výhru, o kterou stojí za to bojovat.
1: Když volal jsem, hlas můj Bůh zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána, den svého soužení. Bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích. Bez přestání.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Je to pravé poledne, pondělí 6. července roku 2026. Posloucháte Rádio 7 a od mikrofonu vám hezký a klidný den i dobrou chuť přeje Kateřina Hodecová. A právě protože je poledne, ten den se opravdu půlí, pojďme se na chviličku stišit. Pane Bože, chceme ti poděkovat za život, za to, že jsme, dýcháme. Chceme ti poděkovat za dnešní den, za ten dar. Život jsme si nedali, čas jsme si nedali, jsou to všechno dary od tebe. A tak tě zároveň prosíme, aby si nám dal moudrost, jak ten čas využít, jak ho naplnit smysluplně a moudře, tobě ke chvále a lidem k užitku. Amen. If anything makes sense, I could drive a million miles, see how sunset cries for your romance. Falling to my knees and pray and ask that I wouldn't stay the same. Dance in every city block, shout your name around the clock each day. All that I still wouldn't know if it ain't all just for show from out the gate.

0: Možná, že nevíš, tak se jmenovala tahle písnička kapely Door. Teď vám pouštím Slávka Klecandra, skupinu Oboroch, a píseň má název Někdy. A už jen pár minut nás také dělí od čtení na pokračování z knihy Garyho Shepherda Andělské stezky.
1: Někdy je.

Těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň

Lidí nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením.

0: Je čtvrt na jednu, čas pro čtení na pokračování, ve kterém otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky. Život v Nepálu, kam Gary odešel se svou rodinou, aby přinesl horskému kmeni Magarů evangelium, nebyl snadný. Jediný obrácený Magar, starý Baju, se stal jeho průvodcem a pomocníkem. Učil se žít s Bohem a jeho život se úplně změnil. Naplňovalo se na něm to slovo, komu je hodně odpuštěno, ten hodně miluje. Snažil se svědčit o Bohu všude, kam přišel. Omilostněný velký hříšník začal pomáhat Garymu při překladu Nového zákona do magarštiny. Z knihy Andělské stezky čte Michal Hubáček.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 28. Jízda autobusem. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Žalm 91:14. Jedna z Bajuových oblíbených pasáží byla z Žalmu 91, kde Bůh říká, že svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Před každou cestou se Baju modlil, aby Bůh poslal své anděly, aby ochraňovali jak samotný dopravní prostředek, tak ruce řidiče. To byl obzvlášť v Nepálu dobrý nápad. Jednou za 14 dní, někdy i jednou týdně jsme slyšeli o vozidle, které sjelo z cesty a spadlo do nějaké soutěsky nebo do řeky. Většina, ne-li všichni pasažéři, pak přišli o život nebo byli vážně zraněni. Autobusy, zvláště pak v dřívějších dobách, byly opotřebované za léta těžké služby v indických městech. Nám ale jejich zrezivělá skořápka nevadila, ani díry v podlaze, ani prasklá okna, která se nedala otevírat. Byli jsme prostě vděční, že tu spoustu kilometrů nemusíme jít pěšky. Co mi ovšem vadilo, bylo, jak se přední kola kymácela, když se autobus trmácel nahoru a dolů horskými cestami. V hinduistických zemích, v nichž vládne karma, se zdálo naprosto zbytečné opravovat cokoliv, co nebylo zlomené či jinak zničené. Nemohlo se přece stát nic zlého, pokud to nebyla něčí karma. Tak proč se tím zabývat? Bylo v pohodě, když se stabilizační tyč zlomila na kole na vnitřní straně cesty. Autobus pak jen narazil na skálu. Takovou situaci jsme vídali běžně. Když ale praskla stabilizační tyč na kole na vnější straně, autobus z úzké cesty sjel a přepadl přes okraj. Jen ti, kteří seděli na střeše, měli aspoň nějakou šanci, že vyskočí. To byl taky důvod, proč jsem tak často dával přednost jízdě na střeše mezi zavazadly. Po čase, kdy se mnou pracoval v Kátmandu, se Baju vracel domů. Tehdy už byla hlavní cesta trochu rozšířená, což pomáhalo plynulejší dopravě. Dříve totiž bývalo na cestě místo jen pro jedno vozidlo, takže když jste se s někým míjeli, musel jeden z vás nebo oba zajet na krajnici, abyste se mohli minout. Poněkud kodrcavě si to Bajův autobus šinul cestou do Muglingu. Napravo desítky metrů pod nimi tekla údolím řeka Trisuli, což byla v případě, že jim praskne pravé přední kolo nejhorší možnost. Naštěstí nejeli nijak rychle a brzdy tohoto pravěkého vozidla ho taky něco málo přibrzdili před tím, než se autobus v Rávoravě dostal přes krajnici. Ale místo, aby se zřítil dolů z příkrého srázu přímo do řeky, autobus zakuckal a zastavil se. Přesně v místě, kde sjeli, byla uzoučká cesta. Tato prozatímní stezka byla nedávno vyhloubena ve skále, aby usnadnila přesun kamene a štěrku z řeky. Mnoho lidí by řeklo, že měli štěstí. Hinduisté by řekli, že to byl jejich osud. Baju byl ovšem přesvědčen, že se andělé chopili svého úkolu. Drželi kolo pohromadě, dokud autobus nedorazil přesně na toto místo. A pak, když stabilizátor praskl a uvolněné kolo stáhlo autobus doprava, navedli ho na tu nejužší cestičku ze všech. Všichni cestující se dostali z autobusu bez problémů a nasedli na další autobusy, které kolem projížděly později. Nakonec se nic vážného nestalo. Kdyby ano, všichni by se s největší pravděpodobností zabili nebo utopili v běsnící řece pod nimi. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91, 9 až 11.

Kapitola 29. Teď hned. Baju své útočníky odrovnal. Pouhá tři slova způsobila, že zůstali stát v onemělém úžasu. Někdo by možná řekl, že šlo dokonce o záblesk geniality. Ve skutečnosti šlo o nezměrnou boží moudrost, ojedinělou svou prostotou. Podle mě je to ten nejkratší a zároveň nejmocnější projev, jaký jsem kdy slyšel. Abyste pochopili, oč jde, je nutno říci, že mimo náš dům v Arakhale nebyly zde žádné záchody. Takže když se vesničané ráno probudili, těsně před svítáním běželi ven do bambusového křoví nebo na okraj terasovitých skal, které využívali jako své záchody. V 70. a 80. letech byl Baju neustále pronásledován šamanem jménem Kalu. Když ho neodradil od následování Ježíše, dělal aspoň vše proto, aby ho ponížil nebo aspoň nějak zesměšnil. Zdálo se, že je mu jasné, že trýzní muže spravedlivého. Když jsme totiž byli ve vesnici, byly jeho útoky docela umírněné. Když jsme ale odjeli do Kátmandů, začal Bajua zase obtěžovat snad ještě v tu hodinu, kdy jsme odjeli. Dvakrát se stalo, že sebou vzal několik svých kumpánů, se kterými Bajua obklíčili, když odpočíval na placaté skále ve stínu Baniánu vedle našeho domu. V obou případech sebou měli obrovské klacky, kterými vyhrožovali, že ho umlátí k smrti, pokud Ježíše neodvolá. Jako obvykle chtěli, aby s nimi obětoval jejich bohům. A stejně jako Ježíš na skále poblíž Nazareta, i Baju vždy odešel nedotčen jejich středem. Jednou ho takhle zase obviňovali a blábolili, kdo ví co. Když tu najednou šamanův syn poručil: "Přiveď svého pána přímo sem," zakřičel. "Ukaž nám svého boha a pak ti uvěříme. Teď hned." Baju si byl jistý, že boží duch k němu sám promluví ve chvílích, jako je tato, a tak vždy naslouchal tomu tichému hlasu ve svém srdci. To, co z jeho úst vyšlo, jeho trýznitele šokovalo. "Vykaď se tu, teď hned!" odsekl ostře a ukázal na zem. Pak zvedl své berle a namířil si to středem onemělého zástupu. Těmito třemi slovy Baju nejen zacpal svým oponentům ústa, ale taky je naučil jedné hluboké biblické pravdě. Za prvé, šamanův syn nebyl za žádnou cenu schopen vykadit se na povel. Mohl se namáhat a tlačit, jak chtěl, ale všem bylo jasné, že z něj nic nevyjde. Na velkou se chodilo hned po ránu, a ne večer, který zrovna byl. Navíc nebyl jen nevhodný čas na provádění této potřeby, ale také to nebylo správné místo. Dělo se tak v šeru před rozedněním a v ústraní, ne uprostřed davu lidí. Vesničané pravděpodobně slyšeli, jak Baju říká, že se Ježíš jednoho dne vrátí. Což bylo asi důvodem, proč to po Bajuovi šamanův syn chtěl. Jelikož však bylo zřejmé, že není schopen řídit ani přirozené pochody ve svém vlastním těle na povel, bylo směšné požadovat po Bajuovi, aby učinil zázrak a na povel jim vytvořil Ježíše Krista. Bajův Bůh se určitě vrátí. Jeho příchod ale nebude diktován ani přírodou, ani lidským rozmarem. Přijde ve chvíli a v hodině, kdy jej nebudeme čekat. Matouš 24:44. Jeho příchod nebude někde v ústraní nebo v přítomnosti několika vybraných. Jeho příchodu bude předcházet zvuk boží polnice. A bude to jako blesk, který bude od jednoho konce nebe k druhému. Matouš 24:27. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 22:12-13. Odpověď, kterou jim Baju poskytl, měla moc okamžitě vyvrátit požadavek
na vyprodukování pána Ježíše teď a tady. Bajův požadavek, aby se šamanův syn vykadil teď hned, způsobil, že si jeho oponenti okamžitě uvědomili, jak absurdní byl jejich požadavek, aby přivedl Ježíše teď hned. Vrátili jsme se do Dallasu v červnu 1986. Neustále nemoci a obrovský stres ze života v Nepálu byly na Barbaru moc a začala propadat depresím. Ve státech jsme zůstali do srpna 1989, kdy Adina nastoupila na vysokou školu. Zkoušky a zázraky 1986 až 1989. Kapitola 30. Nesplněné naděje. Určitě jsem pořád zůstával ve hříchu. Problém nebyl v nich, ale ve mně. Někteří by řekli, že zas až tak jasné to není. Nicméně Boží slovo to říká jasně. A cokoliv není z víry, je hřích. Římanům 14:23. Na druhou stranu, co bylo tak hrozného na tom, že se někdo spoléhá na své přátele? Nakonec byli jsme si opravdu blízcí. Zdálo se, že když jsme něco potřebovali, bylo oprávněné myslet na to, že nám pomůžou. My jsme se vzdali všeho, abychom mohli pracovat v Nepálu, zatímco oni zůstali doma a dařilo se jim dobře. Kdykoliv jsme pak byli ve státech, jeli jsme docela velkou dálku, abychom je navštívili. Vždycky nás povzbudili a nikdy nám nezapomněli říct: Gary, modlím se za tebe každý den. Bylo to docela dilema. Byli jsme zpět v USA a naše životní náklady překračovaly ty v Nepálu. V předchozích letech jsme vycházeli v pohodě, ale teď, když naše děti rostly a pracovní výdaje také, naše výdaje překračovaly příjmy rychleji, než jsme získávali další podporu. Nicméně, ať už byla naše finanční situace jakákoliv, byla naše zásada nikomu nic neříkat. Pokud se naši přátelé neptali, nic jsme neřekli. Tito lidé však byli na špici našeho seznamu oddaných a soudných přátel. Myslel jsem si, je jasné, že s jejich příjmy nás budou chtít podporovat. A to byla moje naděje. Ale nikdy se tak nestalo. Vždycky to probíhalo stejně. Neskutečně vřele nás přijali a když jsme odjížděli, dali nám do rukou obálku se 100-dolarovou bankovkou. Peníze byly to poslední, o čem jsem se chtěl bavit, ale jelikož jsme byli misionáři, neměli jsme žádný plat. Dostávali jsme jen to, co nám přišlo, a ani o chlup víc. Když jsme se vrátili do států, museli jsme náš čas a energii využít tak, abychom potkali ty správné lidi. A pokud byl někdo ten pravý, byl jsem přesvědčen, že jsou to tihle lidé. Nicméně na Wyclefa nikdy nic nepřispěli. Pořád mi to vrtalo hlavou, co mají za problém. Ten problém byl ale ve mně. Po letech zklamání jsem pomalu začal chápat Boží plán. Kde byla moje víra? Král David to řekl přesně. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Žalm 139, 23 až 24. Bůh mě neskoušel pro své potěšení. Ta zkouška byla určena mně, abych viděl své srdce a mé strachy. Někdy jsme opravdu počítali každou penny a spousty let jsme nebyli na prázdninách. Vždycky jsme ale měli dost. Doufal jsem v Hospodina? Samozřejmě. Ale také jsem spoléhal na své vlastní síly a své naděje a možná i očekávání jsem vkládal do našich drahých přátel. Kdybychom o tom dnes mluvili, myslím, že bychom zjistili, že tito přátelé vždy plánovali, že nám pošlou nějaké peníze, ale kdykoliv tak chtěli učinit, nepodařilo se to. Proč? Protože Bůh chtěl, abych svou váhavou důvěru
plně složil na samotnou skálu. Bůh chtěl naše potřeby naplnit.

Kapitola 31. Zemřel při převozu. Nelekej se hrůzy noci. Žalm 91, 5. Kulka vystřelila ze tmy, pak následovala uši trhající rána. Projektil z kulovnice ráže 10 mm mě zasáhl silou, která by jednu tunu nadzvedla asi čtvrt metru do výšky. Zemřel při převozu. To byla věta, kterou očekávala Lynn, zdravotní sestra z pohotovosti, zatímco čekala na příjezd sanitky. Už dříve viděla postřelené pacienty, ale ještě nikoho, kdo by měl prostřelený pas velkou loveckou puškou. Takoví lidé obvykle směřovali rovnou do márnice. Půl hodinku po západu slunce, což byl konec povolené doby lovu, jsme se s Michaelem vypravili na cestu zpět. Prohlubující se tmou, asi o 20 minut později, jsme kráčeli po dlážděné cestě. Co jsme ale nevěděli, bylo, že zhruba 70 metrů před námi nakládají dva lovci do svého pick-upu jelena. Jeden z nich zahlédl na tmavé cestě čtyři nohy a jak si předpokládal nějakou vysokou. Popadl pušku svého přítele, zamířil a vystřelil. Michaelovi bylo 13 a tohle bylo poprvé, co jsem ho vzal na lov vysoké. Vysoká se v jižním Texasu přemnožila a za symbolický poplatek $100 rancher každému z nás dovolil zastřelit 4 kousky. To se rovnalo slušnému množství velmi kvalitního masa. Toho dne jsme vyjeli z Dallasu já, Barbara, Michael a Rogers Barb, manželský pár, který jsme znali z kostela. Před setměním jsme si vydali prozkoumat okolí. Roger se vydal jedním směrem a já s Michaelem druhým. Střela mě zasáhla přímo. Zasáhla můj opasek, střelila do břicha a zadní částí pánve vyšla ven. Síla nárazu mě odhodila na zem. Nic jsem neslyšel ani necítil. Asi o minutu později jsem znovu nabil vědomí a zkoušel si dát dohromady, co je ta bodavá bolest v mém břiše. Když jsem pak zajel rukou do krvavé díry na zádech, došlo mi, že jsem byl postřelen. Najednou mi to bylo jasné. Umřu. Mezitím si Michael, který v té tmě vůbec nechápal, co se děje, lehnul ke mně na zem. Když uslyšel, jak neprůbojně říkám, jsem postřelený, a uviděl krev na mých rukou, vyskočil a utíkal pro pomoc. Asi o 35 metrů dál po cestě zakřičel. Hned na to byl u mě ten lovec s oběma chlapci a nekontrolovatelně naříkal. Nemyslitelné se stalo skutečností. Zabil člověka. Michael zastavil druhého lovce, který se běžel podívat, jak umírám, a nařídil mu, aby přivezl jejich pick-up. Když mě nakládali na přední sedadlo, běžel někdo pro pomoc, zatímco Michael mi papírovými kapesníky ucpával díru v zádech. Když jsem tam tak ležel na zemi, udělal Bůh tři věci. Za prvé, dal mi nepopsatelný pokoj. Nemyslím ujištění, že nezemřu, ale spíše ujištění, že ať už zemřu nebo ne, všechno bude v pořádku. Za druhé mi dal do úst slova krev Ježíše Krista, která jsem neustále opakoval. Tato prostá modlitba zvěstovala Kristovo vítězství nad jakýmkoliv satanovým plánem. Mé tělo umíralo, ale můj duch neochvějně stál. Odmítal jsem pasivně přihlížet nevyhnutelnému, pokud byl Boží plán jiný. Za třetí mi dal jasnou mysl, navzdory narůstající bolesti, díky které jsem traumatizovaným lovcům dával pokyny, co dělat, aby mě zachránili. Už jsem střelil jelena i losa, a tak jsem si nedělal žádné iluze. Věděl jsem, že zemřu. Pokud přežiju, bude to čistě a jen díky Bohu, samotnému Bohu.

přestože mě nárazová síla nábojnice nezabila na místě, což samo o sobě byl zázrak, hrozilo mi, že vykrvácím. O 20 minut později už jsme byli ve zdravotnickém zařízení v Junction. Díky boží prozřetelnosti mi zdravotník zavedl jehlu do žíly na levé paži právě ve chvíli, kdy mi žíly začaly kolabovat a já tak mohl dostat infuzi. O pár sekund později moje žíly opravdu skolabovaly a i když se snažil jak chtěl, do druhé paže už jehlu nedostal. Moje krevní skupina je nula pozitivní, řekl jsem mu, a on do mě začal pouštět krev. Do rána to bylo 8 jednotek. Předtím, když pick-up dorazil k branám ranče, řekl jsem Michaelovi, aby vyskočil a běžel říct Barbaře, co se stalo. Očekával jsem, že nás má žena a přátelé brzy najdou, a tak jsem tomu doktorovi řekl, aby Rogera, až přijde, pustil za mnou. Řekněte mu, ať si vezme papír a tušku, hlesl jsem. Než ale Roger přijel, byl jsem natolik zesláblý, že jsem mohl říct vždy jen jedno slovo. Věděl jsem, že pokud nějakým zázrakem přežiju, bude to díky modlitbám. A tak Roger naklonil své ucho blízko k mým rtům a psal. Kousek po kousku jsem byl schopen zašeptat 6 jmen v 6 městech. V tu chvíli Roger zastavil mé trápení. Věděl, že to nezvládnu. S očima zalítýma slzami mě chytl za rameno a slíbil, že se postará o Michaela. A odešel. Barbara zavolala jednomu našemu příteli z Wyclefa do Dallasu. Pak jí ale vše došlo a když se dovolala svým rodičům do San Diego, nebyla schopna slova. Podala telefon Michaelovi, který prarodičům vysvětlil, co se stalo. Patřili ke Skyline, což je obrovský aktivní sbor. Okamžitě dali vědět Wyclefovu modlitebnímu řetězci v Dallasu a spustili modlitební řetěz Skylineu. Roger se navíc stihl spojit se 4 lidmi, jejichž jména jsem mu pošeptal, a tak výzva k modlitbám došla i do těchto dalších míst. Než jsme tedy vyjeli z Junction, obrovská skupina lidí se za nás postavila v trhlině. Kdokoliv mě viděl, věděl, že nemám šanci přežít. Všichni až na jednoho. Později jsem zjistil, že jenom Michael věděl, že to tak nebude. Věděl, že nemůžu zemřít. Viděl, jak veliké věci Bůh dělal v Nepálu a nepřipadalo mu nijak zvláštní, že by Bůh udělal další zázrak. Když o tom tak přemýšlel, věděl, že táta svou práci ještě nedokončil. Byl si jistý, že boží plán pro Magary je mít nový zákon ve své řeči. A protože ten ještě nebyl hotový, tátova práce na zemi ještě nebyla u konce. V Junction pro mě mohli udělat jen málo, a tak poté, co mi poskytli první pomoc, naložili mě do sanitky a poslali do oblastní nemocnice 80 km po mezistátní dálnici 10. Zatímco jsme uháněli po dálnici, slyšel jsem, jak se řidič neustále vyptává zdravotníka, který se o mě staral. Věděl, co je nevyhnutelné. Když jsme dorazili do Kirville, rozpárali mě chirurgové od zhora dolů, odstranili mi 20 cm tračníku a snažili se ten nepořádek dát zase trochu dohromady, jak jen to šlo. Kdyby byla kulka přišla byť i jen opíť jiným úhlem, roztrhla by velkou žílu, tepnu nebo nějaký orgán, což by znamenalo rychlou smrt. Týden po této nehodě, kdy má pravá noha byla víceméně ochrnutá, jsem se zeptal ortopeda, jaká je prognóza. Ujistil mě, že na kolečkové křeslo to není, ale abych mohl zase chodit, budu potřebovat nějakou pomůcku. Šance, že budu chodit s chodítkem nebo oberly, byly 50/50. Modlitby spousty lidí z celého světa způsobily, že jsem se uzdravil tak rychle, že chirurgové zůstali ohromeni. Domů mě pustili už po 2 týdnech. Když jsem pak v Dallasu chodil k fyzioterapeutovi, při 3. rehabilitaci mi řekl, s tímhle vám pomohl Bůh.
Měsíc od střelby jsem už pokročil od chodítka k berli a dokonce jsem už začal chodit trochu i bez opory. Stále jsem však trpěl bolestmi a byl velmi slabý. Jelikož přetrvávalo i nebezpečí kostní infekce, užíval jsem velké dávky antibiotik. Oslavy Vánoc, našeho 22. výročí a nového roku všechny nějak ustoupily radosti z daru života, který nám byl dán v Ježíšově mocném jménu. Ty ohromné a mocné sliby z žalmu 91., které jsme okusili s Davidem Watersem, když jsme procházeli Himalájem před 18 lety, znovu dokázali, že jsou věrné a pravdivé. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který léta ve dne. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Dám mu vyváznout, nebo tě mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho. Žalm 91, 5, 9 až 15. V tomto příběhu vystupují dva Rogerové. Roger, můj přítel ze sboru, který přijel se svou ženou Barb a mojí ženou Barbarou. Druhý Roger, který mě střelil, byl na lovu se svým přítelem a svými dvěma syny. Nikdy předtím jsme je nepotkali. Pár týdnů po té nehodě jsme pozvali Rogera se ženou k nám domů. Ujistili jsme je, že jsme jim odpustili a že je nebudeme žalovat. Navíc jsem ho ani neobvinil, což by pro něj znamenalo jisté vězení. Řekl jsem mu, že tak, jako mě osvobodil Ježíš, stejně i já jeho činím volným.

Knihu Andělské stezky vydali v roce 2016 Wyclefovi překladatelé Bible. Četl Michal Hubáček. Reprízu toho dnešního dílu vám nabídneme ve 23 hodin a 15 minut a zítra ve 12.15 budeme pokračovat další už devátou částí.

S další skladbou jsou tu John Foreman a Lauren Daigle. Budou zpívat o tom, že vyhlížejí novou zemi, místo, kde pomine naše trápení. Oh.

Máme za sebou dvě přednášky ze série o pastoračním poradenství kazatele církve bratrské Rastislava Betiny, které zazněly na setkání starších a pracovníků církve Křesťanské sbory. Záznamy nabízíme k poslechu v relaci Kudy kam, a to se svolením přednášejícího i organizátorů. V příštím vydání je připravena biblická sonda do problematiky generační kletby.

Bylo 14 hodin a před námi se otevírá hodinka plná písniček. Tu první dnešní bych ráda poslala všem vám, kteří, možná trochu paradoxně oproti jiným, nevíte, co s létem. Nevíte, kam jet, s kým jet, co s volným časem. A tak všem vám posílám písničku skupiny Timothy, která možná může být určitým vnitřním vodítkem. Chcem jíst ještě dělej.

Žalmy nám vždycky připomínají, že je možné otevírat své srdce před Bohem. Úplně beze zbytku. Opravdu ho nechat nahlédnout do toho, co je kdesi hluboko v nás, kde už to možná ani my sami neumíme pojmenovat. Tak kéž je naše nitro průhledné a otevřené nejen Pánu Bohu, ale také nám samým, abychom porozuměli tomu, co nás trápí, a pak o tom smysluplně s Pánem Bohem mohli mluvit.

O boží lásce a věrnosti se zpívalo v písni skupiny Mlask. Píseň měla název Nádherné plány. A další písnička má úplně jiný název. Každý tebe hledá. Je naopak o hledání, ale Bible nese veliké zaslíbení. Kdo hledá, ten najde.

Autor téhle písně, kterou jsme slyšeli v podání skupiny Casting Crowns, tak tedy autor Mark Hall píseň složil v den, kdy se dozvěděl, že má rakovinu. A tak udělal to, k čemu nás vybízí i Bible, abychom promlouvali ke své duši a přesvědčili ji, aby to nevzdala, stejně jako David ve svých biblických žalmech promlouval ke své duši a upokojoval ji. A tak v téhle písni znělo: Moje duše, nejsi sama. Je místo, kde se bude muset strach setkat s Bohem, kterého znáš. Vydrž jen jeden další den. On vytvoří cestu. Ukažím, jak to dokážeš odevzdat, protože nejsi sama. A tak tohle by mohla být písnička pro povzbuzení vám všem, kteří bojujete s nějakými složitými a těžkými zprávami.

Bez tebe nejsem já. Nechci milovat nikoho jiného než tebe, Ježíši. Moc se mi líbí to vyjádření bez tebe nejsem já, jak to znělo ve skladbě Klaudie i Isaky. Je to pravda. Až nalezneme Ježíše, zjistíme, kolik jsme toho o sobě nevěděli a jak jsme byli neúplní. A právě Bůh nás zve k celistvosti a konzistenci.

Pavel Helan, skladba Izop z alba Nečekaně darované ticho. Titulní písničku z tohoto alba určitě znáte také z programu Rádia 7. Teď je tu americká kapela We Are Messengers.

Je 6. července. V kalendáři nenajdeme dnes žádné konkrétní jméno. Je státní svátek a připomínáme si upálení mistra Jana Husa. Hus předběhl svou dobu, protože otázky, které si tehdy pokládal a o nich chtěl diskutovat, začaly zbytek Evropy zajímat až za 100 let, například v myšlenkách Martina Lutera. A tak než vám pustím písničku, která připomíná tohoto slavného Čecha, připomenu jeden citát mistra Jana Husa, který, myslím, je dnes pravdivější než kdy jindy. Protož, věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Pravda tě vysvobodí od věčné smrti.

zlověstný klid před snídání. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan. Pravdu neumí

po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech

Mlhy nad Rýnem už se stmívá. Zástup křičí, nesmí žít. Ryšavý král, co záruku svou dal, a ten, kdo je obelhán, mistr Jan.

Možná to nevíte, ale mistr Jan Hus byl také zpěvák a z dnešního úhlu pohledu skladatel, prostě hudebník. Dochovaly se některé jeho písně a tak jednu upravenou Husovu teď uslyšíme v podání Slávka Klecandra a skupiny Oboroch.

Bylo 15 hodin, posloucháte Rádio 7 a v tuto dobu se každý den od pondělí do pátku modlíme za Ukrajinu i za další země, kde probíhá válečný konflikt. Pane Bože, prosíme tě o smilování nad těmi zeměmi, kde ta válka je. Prosíme tě o to, aby si zasáhl svou mocí a silou, ale především svojí láskou a slitování. Prosíme tě, aby si učinil přítrž své voli a píše. Prosíme tě, aby si zachránil mnohé z toho válečného pekla. A taky tě prosíme sami za sebe, aby nás utrpení druhých nenechávalo v klidu, abychom byli připraveni a ochotní pomoci tam, kde to udělat můžeme. Amen.

Spasená Ukrajina, Pavel Helan a sbor Sonja Šnik. Před námi je teď ještě pár písní. V 15 hodin a 15 minut repríza Hraní biblické úvahy Bronislava Matulíka, pátá část jeho seriálu věnovaného proroku Eliášovi. Ve 15:45 vám potom nabídnu čtení z Bible 21, konkrétně 4. kapitolu Janova evangelia.

Jezábel, žena, která 22 let ovládala svého muže a pak dalších 13 let své syny. Neštítila se žádného prostředku k dosažení svého cíle. Setkání proroka Eliáše s touto ženou je náplní další části seriálu Bronislava Matulíka, kazatele Církve bratrské.

Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posly se slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty jsi naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Eliáš obstál v konfrontaci s Achabem, s Bálovými proroky a Izraelem. V konfrontaci s královnou Jezábel obstát nedokázal. Nedokázal čekat už ani na Hospodinovo slovo. Utekl pryč, skryl se, přál si zemřít. Eliáš prokazuje v plné nahotě meze, které má každý člověk a dokonce i prorok ohně. Včerejšek nemusí vůbec nic znamenat pro dnešek. Včerejší modlitba, včerejší naslouchání Božímu hlasu, včerejší poslušnost, včerejší statečnost a vítězství, to vše dnes nemusí platit. Včerejší zkušenost nemusí být přenosná pro dnešek a zítřek. Jestliže toto prožil veliký prorok Eliáš, tím spíše my. Co pro nás znamenají naše včerejší životní zápasy a zkušenosti? Co pro nás znamená příběh jakéhosi Eliáše? Buďme ještě odvážnější, co pro nás znamená příběh jakéhosi Ježíše z Nazaretu? Stane se, že i ten člověk, který velmi horlil pro Hospodina, najednou nevidí smysl všeho toho, co bylo a co by mělo být. Stane se, že je najednou vše anebo mnohé zpochybněno či zpochybňováno. A tu přišel andělský dotek. Eliáš se modlil, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Eliáš utekl, aby si zachránil život, ale dospěl tak daleko, že si přál umřít. Dolehla na něj obrovská krize, kterou neuměl zvládnout. Smrt byla východiskem, rezignace byla řešením. Ukázalo se, že vítězství na Karmelu bylo jen bezvýznamnou epizodou. Eliáš si do morku kosti prožil marnost svého, my bychom řekli, křesťanství. Bezvýslednost dosavadního horlení pro Hospodina. Všechno, co zvěstoval, co prosazoval, co slyšel z úst Božích, všechno, na čem se osobně podílel, bylo pryč, teď jen umřít. Eliáš jako Boží služebník v sobě nenašel jedinou jiskru k životu. Naopak, pochopil, že mravně a duchovně nepřevyšuje své otce, které dříve viděl kriticky. Reformace v jejím čele stál se nezdařila. Situace je pro něj ještě horší než předtím. Uvědomuje si spolu s Luterem, že je žebrák. Pán Bůh ale Eliáše v jeho největší životní krizi neopustil. Pán Bůh začal s Eliášem novou kapitolu. Začal se ho nově dotýkat. Nejprve skrze anděla, chléb a vodu. Později skrze hlas tichý a jemný. Eliáš svou krizi sám bez pomoci nedokázal zvládnout. Nedokázal bez pomoci Boží jít do sebe. Bez oné pomoci chtěl tak akorát zemřít, utéct do smrti. Přičemž Eliáš nebyl žádný srab. Bez Boží pomoci se nemohl postavit ani vnějšímu nepříteli, jako byla Jezábel, ani vnitřnímu, totiž pocitům prohry, slabosti a selhání. Eliáš nedokázal v sobě přemoci autentický prožitek marnosti svého horlení pro Hospodina. Nedokázal se ho zbavit. Eliáš potřeboval, aby mu někdo podal chleba a vodu. Tak podobně potřebujeme i my, aby nám někdo podával chleba a víno. Mluvím nyní o svaté večeři Páně či Eucharistii. Eliáš potřeboval nejen obyčejný spánek, ale především probuzení a nové povstání. Eliášovi bylo dáno, aby znovu zaslechl, že je před ním další cesta, nové setkání s Bohem, další služba. Eliáš byl něco jako prorokem v důchodu, který ještě slyší, že není všemu konec.
Toto je zvěst starozákonního evangelia. Po andělském doteku přišlo nové setkání s Bohem. Co tu chceš, Eliáši? A my bychom mohli slyšet, co tady děláte? Proč jste ještě přišli do církve nebo k rozhlasovým přijímačům po tom všem, co jste prožili, co jste zakusili? Jsou zde vaše osobní prohry, jsou zde křivdy skutečné i domnělé. Jsou zde neřešitelné problémy vašich či našich povah a charakterů. Jsou zde nevyřešitelné problémy sboru i církve i celé společnosti. Tak co tu ještě děláme? Naše připomenutí toho, jak jsme kdysi byli horliví pro Hospodina, nám mnoho nepomáhá a neprospívá. Jako by to dnes už neplatilo a nikdo to nebral vážně, ani Pán Bůh ne. Ale můžeme slyšet spolu s Eliášem, vyjdi a postav se před Hospodinem. Hospodin se s Eliášem nově setkal. Setkal se s Hospodinem jinak, než jak byl zvyklý. Hospodin procházel kolem Eliáše, kolem proroka, který doposud zvěstoval Hospodina jako Boha ohně, sucha, vody, vichru, rozrážených skal, Boha zemětřesení, Boha Mojžíšova. Ale v tom všem Hospodin nyní nebyl. Představy největšího z proroků o Hospodinu vzali za své. Doposud si Eliáš mohl myslet, že zemětřesení, oheň či vichr pohnou Izraelem. Doposud si mohl myslet, že prokazatelný boží zásah nebo snad i zázrak přesvědčí odpůrce Hospodinovi. Mohli být přesvědčen, že razantní zásah mečem dokáže pokořit nepřátele Hospodinovi. Opak byl pravdou. Hospodin se zjevuje jako tichý hlas. Jako ten beránek boží, jako hlas, kterému je třeba naslouchat, jako hlas, který bere na sebe všechnu tu naši neunesitelnou zátěž lidského osudu. Hospodin se zjevuje nyní v Kristu Ježíši, který volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? Bůh v Kristu, na kterého jen náznakem poukazuje příběh proroka Eliáše, vstupuje novým způsobem do života jednotlivců, církve a světa. Hospodinu je třeba naslouchat, před Hospodinem je třeba se stišit, před Pánem Bohem je nutno umlknout. Chce-li Eliáš zaslechnout Boží slovo, potom musí vypnout všechen ten hluk světa. Ne tak, že emigruje ze světa, ne tak, že chorobně vytěsní ze sebe problémy, aniž by je vyřešil, ale tak, že začne více naslouchat onomu tichému hlasu božímu, nežli vychřici a zemětřesení kolem. Hospodin Eliáše vyřekl, jdi, vrať se svou cestou. Eliášovi se tím dostalo povzbuzení. Eliáš se dozvěděl, že všechno to, pro co horlil, nebylo marné a zbytečné. Porozuměl, že všechno, co jest, není postaveno na člověku, ale na Pánu Bohu. Pochopil, že není sám a jediný, kdo zůstal věrný. Eliášovi bylo dáno, aby znovu vykročil na cestu, na kterou už jednou se dal. To je smysl našich slavností, to je smysl našich nedělí, kdy si týden co týden připomínáme Krista ukřižovaného pro naše hříchy a Krista vzkříšeného pro naše odpuštění a povstání. Dobře naslouchejme Božímu pozvání vrátit se zpět na cestu, na kterou jsme se vydali ve křtu. Pán Bůh nepotvrdil Eliášovi trudnomyslné myšlenky. Nepotvrdil mu jeho domnění, že zůstal sám a jediný, kdo to myslí s Pánem Bohem doopravdy. Naopak, pokořil Eliáše tím, že mu dal najevo, že je zde plnost lidu, 7 000, plnost těch, kteří se nepřizpůsobili falešným bohům. I dnes má Pán Bůh dětmi počínaje a konče nejstaršími důchodci plnost těch, kteří jsou věrní a stateční, i když o nich nevíme. To bych chtěl říci všem vám, bratři a sestry, kteří žijete z různých důvodů v jakémsi osamění a zapomenutí. Kdo žijete ve skepsi pro únavu, vyčerpání, samotu, skleslost, pro krizi zdravotní nebo duchovní. To bych chtěl říci vám, kteří jste se pro Pána Boha velmi napracovali. To bych chtěl říci vám, kteří máte pocit, že je to v církvi poněkud jinak, než jak tomu bývalo dřív.
To bych chtěl povědět všem, kdo se cítíte zbyteční a odepsaní. Je zde tichý hlas, který přehlušuje hromobití křivd, bolestí, strachu, slabosti. Tichý hlas, který nás zve vrátit se zpět na původní cestu následování Krista.

Poslouchali jste reprízu biblického zamyšlení kazatele církve bratrské Bronislava Matulíka, konkrétně pátou část jeho série úvah o proroku Eliášovi. Ten dnešní díl byl věnován Jezábel a další zamyšlení, které vám nabídneme zítra v 6:45, má název Eliáš a Elíša.

Semillas, tedy semínka, to je název další skladby Jesuse Cabeya, ve které bude znít setkání s pravdou, s jistotou vzkříšení. Střežím tento poklad ve svém srdci. To jsou semínka Božího království.

tvůj hlas, ač tichý je, ani v bouři jej nelze přeslechnout. Tvé slovo, když v srdci žije,

Už po následující písničce se můžete zaposlouchat do textu 4. kapitoly Janova Evangelia v překladu Bible pro 21. století. Číst budou Jan Potměšil a Jaroslava Krčmerová.

0: Když se pán dozvěděl, že farizeové slyšeli, Ježíš získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci, opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít Samařím. Dorazil k samarskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u té studny posadil. Bylo okolo poledne. Tehdy přišla žena ze Samaří, aby načerpala vodu. Ježíš ji požádal, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo. Samarská žena se ho zeptala,
1: jak to, že ty jakožto Žid žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?
0: Židé se totiž se Samaritány nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdyby se znala ten boží dar a kdo je ten, který ti říká, dej mi napít. Žádala bys ty jeho a dal by ti živou vodu.
1: Pane, nemáš ani čím bys načerpal?
0: Namítla žena.
1: A studna je hluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal? On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek.
0: Ježíš jí odpověděl. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody tryskající k věčnému životu.
1: Pane, dej mi tu vodu,
0: řekla žena.
1: Ať už nežízním a nemusím sem chodit čerpat.
0: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl jí Ježíš.
1: Nemám muže,
0: odpověděla žena. Správně si řekla. Nemám muže, řekl jí Ježíš. Měla si totiž 5 mužů. A ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To si řekla pravdu.
1: Pane, vidím, že jsi prorok,
0: odpověděla žena.
1: Naši otcové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, kde se má uctívat, je v Jeruzalémě.
0: Ježíš jí řekl. Ženo, věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy ani nevíte, koho uctíváte. My víme, koho uctíváme, protože spása vyjde z Židů. Přichází chvíle a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Žena odpověděla.
1: Vím, že přijde Mesiáš,
0: který je nazýván Kristus.
1: Až přijde, vysvětlí nám všechno.
0: Ježíš jí řekl, to jsem já, ten, kdo s tebou mluví. V tom přišli jeho učedníci. Překvapilo je, že mluví se ženou, ale žádný neřekl, co jí chceš, anebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem.
1: Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad Mesiáš?
0: Vyšli tedy z města a šli k němu.

Mezitím ho učedníci prosili. Rabi, najez se. On jim však řekl, mne sytí pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali, přinesl mu snad někdo jídlo? Ježíš jim řekl, mým pokrmem je konat vůli toho, který mě poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě 4 měsíce? Hle, říkám vám, pozvedněte oči a pohleďte na lány, že se už bělají ke žni. Ten, kdo žne, získává odplatu a shromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval rozsévač i žnac. V tom je pravdivé torčení, že jeden rozsívá a jiný žne. Já jsem vás poslal sklízet, na čem jste sami nepracovali. Pracovali jiní. A vy jste vstoupili do jejich práce. Díky slovu té ženy, která svědčila, řekl mi všechno, co jsem udělala. V něj mnozí Samaritáni z toho města uvěřili. Když k němu ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy 2 dny a díky jeho slovu jich uvěřilo ještě mnohem více. Té ženě pak řekli, už nevěříme jen díky tvé řeči. Sami jsme ho slyšeli a víme, že to je opravdu spasitel světa.

0: Po dvou dnech pak odtud odešel a vydal se do Galileje. Sám Ježíš měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě. Když přišel do Galileje, Galilejci ho vítali, neboť byli o svátcích v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam dělal. Ježíš znovu přišel do Kány Galilejské, kde proměnil vodu ve víno. Byl tam právě jeden královský úředník, jehož syn byl v Kafarnaum nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, šel k němu a prosil ho, aby šel jeho syna uzdravit, protože už umíral. Dokud neuvidíte divy a zázraky, neuvěříte, řekl mu Ježíš. Pane, pojď, než mé dítě umře, naléhal královský úředník. Ježíš mu řekl, jdi, tvůj syn žije. Ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl, a šel. Na cestě se s ním setkali jeho služebníci a oznamovali mu, tvůj syn žije. Vyptal se jich tedy, od kdy se mu udělalo lépe. Odpověděli, horečka ho opustila včera hodinu popolední. Otec poznal, že to bylo ve chvíli, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn žije. Tehdy uvěřil on i celý jeho dům. Tak Ježíš po svém návratu z Judska vykonal v Galileji už druhý zázrak.
1: Poslouchali jste čtvrtou kapitolu Janova evangelia v podání Jaroslavy Krečmerové a Jana Potměšila v překladu Bible pro 21. století.

Bylo 16 hodin, posloucháte Rádio 7. A je to relace Kaleidoskop, ve které vám teď nabídneme první část série Báječný hmyz kolem nás.

0: Je to malé, je to titěrné, je to sice všude, ale pro svou velikost, nebo spíše nevelikost, to snadno přehlédneme. Snadno přehlédneme, jak úžasný je hmyz. Do světa hmyzu se v několika setkáních budu vydávat spolu s Petrem Rausem. Petře, vítej na Rádiu 7.
1: Díky, všechny zdravím.
0: A zdraví také i Broňa Procházková. Petra znáte z vysílání jako dlouholetého moderátora, jako tvůrce pořadů, ale dnes je tu jako vystudovaný entomolog, tedy vědec, který se zabývá studiem hmyzu a člověk, který se skutečně tím studiem hmyzu zabýval.
1: Já jsem po škole, já mám zemědělskou školu, a nastupoval jsem do výzkumného ústavu picinářského, kde jsem měl na starosti opilovače. Starali jsme se o opilování, já konkrétně především opilování vojtěšky. A potom jsem přešel na entomologické oddělení Moravského muzea.
0: Já si přiznám, že ze svých školních let si toho o hmyzu mnoho nepamatuji. Možná jenom nějaké hrubé dělení, no ale to, co si pamatuji, je, že ta říše hmyzu už tehdy mi připadala neskutečně bohatá a rozmanitá, že kde co se nazývalo hmyz a přitom to vypadalo velmi, velmi různorodě. Jak moc rozmanitá ta říše hmyzu je?
1: Neskutečně. Ale k tomu je potřeba taky ještě říct, že hmyzu je, nebo možná bývalo, velké množství. Říkalo se, odhadovalo se, že kdyby se zvážili všichni tvorové na planetě, včetně všech lidí a všech slonů a všech velryb, tak 90% té hmotnosti bude hmyz. To ostatní bude ten drobný přídavek. Dneska hmyzu hodně ubývá. Je to především v důsledku chemizace prostředí, protože hmyz není možné vyzbírat, není možné vystřílet, není možné vychytat po jednotlivých kusech, protože on je přizpůsoben tomu, že je žrán a huben ze všech stran, takže má schopnost během jedné generace své počty doplnit, ale je citlivý na životní prostředí. Někdo víc, někdo míň, ale většina hmyzu je velmi citlivá, takže ta chemie, která se dneska sype na pole, zabíjí nejenom lidi, ale taky ten hmyz. A u toho hmyzu je to patrnější.
0: My tu mluvíme o hmyzu jako takové jednolité velké skupině, ale přitom je to opravdu neskutečně rozmanitá říše. Ale pojďme říci nějaké klíčové znaky toho hmyzu. Co jsou klíčové znaky hmyzu?
1: Budu všechno říkat velmi zjednodušeně. Čili jsou to tracheáta, je to hmyz, který dýchá pomocí vzdušnic, tracheí. To znamená, že jeho tělo je protkáno sítí chodbiček, kterými je vzduch přiváděn v plynné formě ke každé buňce těla. Proto hmyz nemůže být dneska příliš veliký. V minulosti, když bylo v atmosféře výrazně větší množství kyslíku, v dávné minulosti, tak potom mohl hmyz dorůstat do větších rozměrů. To jsou takové ty vážky s rozpětím 90 cm, které známe z paleontologických nálezů. Dneska už to není možné, respektive při tom obsahu kyslíku, který dneska máme v atmosféře, by se takový hmyz udusil. Či to je jeden znak, mají vzdušnice. Druhý znak, který je na první pohled většinou zřetelný, je 6 noh. 6 noh užívaných k pohybu. Pak jsou ještě nožky všelijak modifikované, ale o těch nemluvím. Hmyz má 6 noh. A potom snad, že má vnější kostru. To znamená, tak jako naše tělo je drženo kostrou vnitřní, naše svaly jsou navěšeny na jakási ramínka, která jsou uvnitř, tak hmyz to má opačně, on žije v jakési krabičce. A jeho svaly jsou upínány zevnitř na části té krabičky, takže hmyz nemůže růst, pokud je dospělý. To je důsledek této jeho charakteristiky.
0: O té krabičce jsem věděla, ale vlastně jsem si neuvědomovala, že hmyz je prošpikovaný takovými těmi vzdušnicemi, těmi chodbičkami, že je jak ementál.
1: Ano, ano.
0: Tak to je pro mě novinka. Co křídla? Jsou znakem hmyzu?
1: Křídla jsou znakem, mohou být znakem některých nebo většiny skupin hmyzu, ale pro hmyz jako skupinu typická nejsou. Mohou být a nemusí.
0: Takže většinou křídla mají, ale nemusí mít. Tak pojďme dnes představit ty zástupce hmyzu bez křídel. Koho představíme?
1: Těch není mnoho, ale teď nutno povědět, že se budeme bavit o těch skupinách hmyzu, kde ani jejich dávní předkové nikdy křídla neměli. Protože je mnoho skupin hmyzu, kde ti předkové kdysi křídla měli a dnešní druhy už je nemají, nebo je většinou nemají, nebo je v průběhu života mohou snadno ztratit. To se stává. Ale teď se tedy podívejme na ty skupiny, které ani v dávné minulosti křídla nikdy neměly. Je jich zase několik, já zmíním jenom dvě skupiny. Dvě, se kterými se můžeme potkat i v domácnosti a které pravděpodobně známe nebo jsme alespoň někdy viděli. To jsou šupinušky, ze kterých zřejmě znáte domácí rybenku. Takové to malé stříbřité zvířátko, které se občas vyskytne v koupelně nebo na záchodě a když rozsvítíte, tak zběsile utíká někam do tmy. A ta druhá skupina bezkřídlých hmyzů jsou chvostoskoci. Zase obrovská skupina, žijí především v půdě, ale nejenom v půdě, možná je znáte z květináčů. Při vyrušení dokáží skákat, někdy i velmi daleko, ale jsou malincí, kolem milimetru nebo necelého milimetru, výjimečně mohou být i větší, výjimečně tu schopnost skákat ztratí, to všechno je v říši hmyzu možné, ta variabilita je veliká, ale většina chvostoskoků má na zadečku takovou vidlici, kterou normálně nosí sklopenou pod tělem, ale dokáže ji prudce vymrštit a tím je ten chvostoskok rovněž vymrštěn do vzduchu a udělá veliký skok. V květináčích bývají většinou takový bílí, hopsají, když se to vyruší, anebo černí, které uvidíte spíš, když třeba máte někdo doma orchideje v substrátu a namáčíte je, jak se to s orchidejemi dělá, jednou za týden do vody, tak tihleti černí chvostoskoci pak někdy plavou na hladině. Oni jsou nesmáčitelní, mají takový ten povrch voskového typu, takže je voda nenamočí a oni zůstávají na té hladině a i na té hladině dokážou skákat někdy.
0: Když je uvidím, ať už ty bílé nebo ty tmavé, mám se začít bát, že se mi něco děje s květinami, nebo nemusím?
1: Ne, je třeba slušně pozdravit, přivítat je. Tady ovšem je rozdíl mezi chvostoskoky a rybenkami. Pokud těch chvostoskoků v květináči není nějak extrémně mnoho, to by už mohla být známka toho, že se tam děje něco špatného, ne že by ti chvostoskoci to působili, ale třeba rostlina hyne a nadmíru se tam množí nějaké houby, třeba i patogenní houby, to by mohlo být. Pokud jde o ty rybenky, zase pokud jich není extrémně mnoho, tak domácnosti prospívají, protože se živí organickým materiálem, především řasami, houbami, čili nám v té koupelně nebo na záchodě trvale uklízejí. Teprve když by jich bylo nadmíru, tak se pustí do organického materiálu, který bychom si raději uchovali pro sebe, jako jsou třeba knihy. Ale potřebují ke svému životu určitou míru vlhkosti, takže pokud máme ty knihy dobře uskladněné, tak ani tam nám moc rybenky nenalezou.
0: Tak už víme, jak rybenka vypadá, že je to takový lesklý kousíček, který když dojde člověk na záchod, rozsvítí, tak se rychle v bytě pohybuje. Jak vypadá rybenka zblízka?
1: Má takový člunkovitý tvar aerodynamický, vpředu je širší, dozadu se zužuje, na konci má takové štětičky. Ze spodu je plochá, zhora je klenutá, má takovou stříbřitou barvu většinou. Šupinušky mají u nás dvě čeledi, čili pokud se budeme bavit o rybenkách, podíváme se jim na hlavičku, tak mají sice složená očka, tak jak hmyz mívá, ale velmi jednoduchá, z malého počtu těch drobných omnatidí, těch malých jednotlivých oček. A jednotlivá očka, která hmyz také mívá, nemají vůbec. Ta druhá čeleď naopak má ty složené oči poměrně velké, a má i ta jednoduchá očka, ale s touto čeledí se zase v domácnosti nepotkáváme, takže to můžeme pominout.
0: Jak žijí u nás? Jaký je způsob života těch rybenek u nás?
1: Oni v přírodě jsou spíš v jižní Evropě, v jižních poměrech. Až v poslední době, tak jak se nám zvyšuje průměrná teplota, tak se dostávají i do naší přírody, ale řekl bych, to je zanedbatelné. U nás je potkáme především v domácnostech. Kde se schovávají před světlem, drží se ve tmě a, jak jsem už říkal, uklízejí. Žerou tedy Řasy, houby, organické zbytky, uhynulé roztoče prostě dělají pořádek.
0: Jsou něčím rybenky zajímavé?
1: No, mně připadají zajímavé jako takové, jako každý hmyz mi připadá zajímavý. Pro nás možná běžně je vidíme v takových velikostech kolem 5 mm, výjimečně řekněme 6-7, ale oni mohou dorůstat některé druhy až třeba 2,5 cm, tak tam potom možná by utíkala nejen ta rybenka, ale i ten člověk, co rozsvítil, ale to bývá vzácné. Většinou jsou takovéhle malé, drobné a nic mimořádného ještě dalšího už u nich asi neřekneme. Možná, že za pozornost, ale teď už bych se dostával spíš k takovým aplikacím, jako když Pán Ježíš vyprávěl svá podobenství. Může být pro nás, pro naše přemýšlení zajímavá ta jejich světloplachost, že tedy utíkají před světlem do tmy. V takovém tom našem běžném křesťanském myšlení máme zakotveno, že tma je zlá a světlo je dobré, že máme žít ve světle, utíkáme ke světlu, ta rybenka je opačná. Já jsem si ale uvědomil, a teď odbočím trošku od hmyzu, ale tak jenom pro zajímavost. Já jsem chodíval, když byla moje mladší dcera mladší, tak jsme chodívali každé prázdniny na chvíli ven, na týden, na 10 dní. Spávali jsme vždycky někde venku v lese. Chodili jsme bez stanu, jenom tak na divoko. A já si z té doby pamatuju, jak jsem vždycky čekal na tu tmu, až bude v lese tma, protože pak jsme byli schovaní, tedy v bezpečí. Zatímco dokud bylo světlo, tak nás mohl někdo vidět. Takže tam jsem si uvědomil, že tma může být velmi dobrá, takže ten obraz tmy a světla, tak jak ho běžně používáme, je podobenství, je přirovnání a musíme mít na paměti, že to nemá absolutní platnost. A navíc, pokud otvíráme Bibli a čteme tam o světle a o tmě, většinou máme pocit, že je to řeč o dobru a zlu, ale ono to tak není. Ona je to spíš řeč o vědění a neznalosti, nevědění. Je dobré vědět a proto je dobré se dívat i kolem sebe a zkoumat třeba i ten hmyz, protože nám to může lecos povědět, lecos naznačit a v lecčem s pomoci.
0: Je dobré o rybence tedy vědět, co žije s námi v domácnosti, aniž možná to tušíme, trochu se zajímat. Je rybenka jediný druh toho bezkřídlého hmyzu, se kterým se můžeme setkat v domácnosti?
1: Pokud bychom mluvili o těch primárně bezkřídlých, tedy o těch takzvaných apterygota, těch, co nikdy křídla neměli, tak pak zřejmě bude jediná. Ale můžete v domácnosti na vlhčích místech potkat jiný hmyz, který bude bez křídel, bude mrňavý, většinou zase kolem milimetru, takový kulatější než ty rybenky, a to budou pisivky. Pisivky jsou ovšem hmyzem, který křídla kdysi měl, většina druhů je ztratila a je mnoho druhů, kde křídla sice jsou, ale velmi snadno a velmi brzy se odlamují, takže potom jsou zase bez křídel. Takže není to bezkřídlý hmyz primárně z té skupiny bezkřídlých a pterygota, ale potkáváme ji většinou bez křídel.
0: Kde ji v té domácnosti potkáváme, tento druh?
1: Zase může být v koupelnách, může být na záchodě, ovšem může být i v knihovně, může být ve spíži. Žije podobně jako rybenka, pokud jich není mnoho, tak se zase živí řasami, houbami, uklízí, ale jakmile jich je víc, což se stává zejména, pokud máme vyšší vlhkost v domácnosti, tak se nám klidně pustí do těch knih, do mouky, do jakýchkoliv zásob. Prostě je schopná sežrat jakoukoliv organickou hmotu.
0: Co proti nim, když je jich mnoho?
1: Já jsem to nikdy nezažil, ani jsem se nepotkal s nikým, kdo by tenhle problém měl. Takže úplně z praxe poradit neumím. V zásadě v každém případě, když se objeví příliš mnoho hmyzu, tak bych chemii bral až jako úplně to poslední řešení. Někdy se k ní musí sáhnout, potom jsou nejlepší asi různé formy piretroidů. Piretroidy jsou látky, které primárně byly nalezeny v rostlině z rodu Piretrum, což je taková, já bych řekl, jakási kopretina nebo podobná květina, ale piretroidy se dneska vyrábí synteticky v různých formách a jejich předností je, že škodí jenom hmyzu, tedy předností z našeho pohledu, z pohledu toho hmyzu to moc velká přednost není. Kdyby bylo možné se chybí vyhnout, včetně těch piretroidů, je to lepší, takže Proti těm písivkám bych především doporučil snížit vlhkost, vysušit, přerovnat ty věci, potraviny do uzavřených nádob, ale to jsou takové obecné rady.
0: Za rybenkou, která je zástupcem bezkřídlého hmyzu, za rybenkou, která se stala i námětem na takové malé podobenství, ve kterém Petr Raus zdůraznil, jak důležité je vědět. Za rybenkou jsme se vydali ve čtvrthodince, která nás zavedla do světa hmyzu a která nás zavede do světa hmyzu i příště. Petře, díky, že jsi dnes přišel k mikrofonu Rádia 7 a těším se na to setkání příští. Díky.
1: Bylo mi potěšením, tak příště zas.
0: Od mikrofonu se loučí i Broňa Procházková.

Báječný hmyz kolem nás. To je název nové prázdninové série, kterou budete slýchat v pořadu Kaleidoskop, tedy celé léto, v rozhovoru Broni Procházkové s Petrem Rausem. Tentokrát byla řeč o rybenkách, no a za týden v premiéře opět v pátek v 9.30 s reprízami tak jako dnes v neděli v 16 nebo v úterý v 5.30 přichází na řadu saranče.

O tom, že naše hříchy zbělejí jako sníh, byla řeč v písničce skupiny Ovca. Teď je to Filip Mana a po něm už repríza ranního telefonátu Rádia 7.

0: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.
1: Ústřední rada Církve Československé husitské zve při příležitosti 611. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa na bohoslužbu v Betlémské kapli v Praze, která je součástí husovských slavností a koná se dnes 6. července od 15 hodin. Bohoslužbu povede patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Buta, který je naším telefonickým hostem. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
2: Dobrý den.
1: Není svátek jako svátek? Je pro vás osobně dnešní den opravdu svátečním?
2: Tento den je skutečně pro mě svátečním. Není to všední den, neboť je spojen s osobností, která skutečně je nevšední. I ten příběh této osobnosti má takový pozoruhodný charakter a já v tento den zpravidla mám možnost navštívit některé místo, které je spjato právě s osobností mistra Jana Husa, tedy každoročně od řadu let jsem v Betlémské kapli při bohoslužbě v tomto místě, kde tento muž a reformátor kázal, a také navštěvuji i Husinec, kde je pamětní světnička. Je to tradiční místo Husova narození. V některém roce jsem měl i možnost být v kostnici. Takže tento den je i pro naši církev takovým významným svátkem, neboť i Husovo jméno máme v našem názvu.
1: Děkuji za ten úvod. V aktuálních zprávách Církve Československé husitské se objevuje připomínka husových oslav před 100 lety. Jaký vidíte hlavní rozdíl v tom, jak česká společnost vnímala husův odkaz v roce 1926 a jak k němu přistupuje dnes v roce 2026?
2: Před 100 lety, v roce 1926, to byla taková velká celospolečenská a národní událost, protože Hus a husická tradice patřila k těm duchovním tradicím, na kterých stála první republika, masarykovský stát demokratický. A tak i ten svátek měl takový široký záběr. A dnes v těch stoletech je ta situace jiná. Těch různých tradic a proudů a to, co se dneska zdůrazňuje v souvislosti i s naší národní tradicí, je nějakým způsobem pestré. A ta tradice Husova, i když stále má své postavení a význam, je spíše spojena s církvemi, které vidí v Husovi reformátora, náboženskou osobnost, anebo také s různými spolky, obcemi, různými institucemi, kde je zdůrazňováno to Husovo čeští a i ty jeho vlastnosti, jako byla odvaha, lidská ryzost nebo právě ten jeho přínos pro českou kulturu.
1: Pojďme k bohoslužbě samotné. Dejte nám prosím nahlédnout do jejího obsahu. Co bude jejími stěžejními prvky a kdo se na nich bude podílet?
2: Bohoslužba v Betlémské kapli 6. července má podobu liturgie Církve Československé husitské podle doktora Karla Farského s částí kázání, zvěstování slova a s částí večeře páně. Ale je to bohoslužba, která je s ekumenickou účastí. Káže zpravidla některý z biskupů, letos káže bratr biskup plzeňský Lukáš Bujna a v té letošní bohoslužbě chceme také připomenout výročí Jeronýma Pražského, protože právě v letošním roce uplynulo 610 let od jeho mučednické smrti a Hus a Jeroným, to jsou osobnosti, které patří k sobě a které také byly v té staré utraklistické církvi vždycky toho 6. července připomínány. A pak je i letos výročí Františka Palackého, 150 let od jeho narození. A my vždycky máme takový vstup, rozhovor s některou osobností v rámci té naší bohoslužby v určité části, právě v té části, kdy probíhá v Betlémské kapli přijímání. A letos jsme oslovili pana profesora Čorneje, který má vlastně rozhovor o tom, jak Palacký viděl mistra na Husa. Palacký vrátil do českých dějin, do té novodobé historie, historiografie, tedy nových pohledů na české dějiny právě.

0: bude zaměřen jen na odkaz mistra Jana Husa. Husův citát o hledání, milování, mluvení i bránění pravdy je základním kamenem identity církve československé husitské. Bude součástí letošní bohoslužby i reflexe toho, jak v dnešním světě plném informací a dezinformací rozpoznat onu boží pravdu, která člověka přesahuje?
1: Určitě ten Husův citát o pravdě, ten je velmi zásadní a najdeme ho v jeho spise Výklad víry. Je to takzvané sedmero, kde je řečeno hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu a braň pravdu až do smrti. A když se podíváme na tento citát z nějakého vzdálení, snaha ho pochopit, tak ho můžeme vidět jako určitý proces, cesta hledání pravdy. A vždycky je důležité to hledání. My nezačínáme tím, že už všechno vlastně víme, že už tu pravdu pevně držíme v rukou, ale musíme ji hledat, musíme ji naslouchat a pak se ji učit, což je nějaký trvalejší proces. A pak je ten střed celého toho Husova citátu a to je ta láska. Miluj pravdu. Vlastně nejde jenom o to pravdu uchopit nějakým myšlením, rozumem, ale důležitý je právě i ten cit, to srdce, ta láska k té pravdě. A pak už je to ta cesta k tomu, že tu pravdu říkáme, že ji zastáváme, že ji i dokonce bráníme. A myslím, že právě ten Husův citát ukazuje to nejdůležitější, že ta pravda je osobní, že tou pravdou je Kristus, že to není nějaká lidská pravda, která se může měnit, pozměňovat. A proto myslím si, že i v té naší době, která zápasí o nějakou tu cestu k té pravdivosti, skutečnosti, věrohodnosti, aby se to rozlišilo od toho klamu, jakýchsi vzdání a iluzí, nebo i podvrhů různých, že ten Husův citát je důležitý, že tu pravdu my musíme skutečně hledat. A ne všemu třeba věřit, ale musíme nějakým tím procesem jít za tou pravdou.
0: Tolik tedy k velmi známému citátu mistra Jana Husa. O něm mimo jiné víme, že odmítl odvolat své přesvědčení pod nátlakem. Kde takovou odvahu hledat dnes? Jak ji v sobě probudit?
1: Tak jistě ten zápas mistra Jana Husa byl velice silný a musela to být osobnost, která dokázala vytrvat i těm velkým nátlakům. A my v dějinách novodobých víme o různých takových situacích, že někteří lidé projevili tu statečnost a někteří naopak jako podlehli. Nakonec i ten Jeroným zprvu pod vlivem toho nátlaku, mučení dokonce fyzického, podlehl a přijal nějaké odvolání, ale potom v dalším tom čase dospěl k tomu, že se přiznal k tomu Husovu učení a ke Kristu. A brát tu odvahu, to je opravdu nějaká hlubina víry a hlubina lidství a my těžko víme, jak v které situaci bychom byli schopni reagovat a je to určitý dar a posila. A myslím, že právě u toho Husa tam byla ta silná víra a posila, že ho nějakým způsobem drží Kristus a že mu pomáhá i v tom, když prochází tou cestou utrpení.
0: Už jste o tom krátce mluvil hned v té první odpovědi, přesto se zeptám, co pro vás v celé šíři vaší služby znamená vést dnešní bohoslužbu, navíc v místě působení mistra Jana, a být hlasem, který v české společnosti připomíná jeho dílo a odkaz.
1: Musím k tomu říci, že samozřejmě to chápu jako nesmírnou čest, a současně to přijímám s velkou pokorou. Snažil jsem se vlastně už svého mládí zabývat osobností mistra Jana Husa. Doteď se snažím zabývat různými spisy, kázáními, dopisy. A je to pro mě vždycky takové obohacující s tím odkazem Husovým se seznamovat.

0: formovat a považuji to za nějaký svůj úkol i vzhledem ke své službě duchovního nebo dokonce biskupa patriarchy, abych to Husovo dílo nějakým způsobem přibližoval druhým lidem a ty hodnoty, které skrze Husa vycházejí a jsou to skutečně hodnoty lidské důstojnosti a určité mravní zásadovosti a i takové hluboké víry a pokory, aby takové poznání mistra Husa se mohlo dostat i do nějaké širší veřejnosti. Tak to je úkol, který i vidím.
1: A s tím, o čem jste právě mluvil, je spojena i ta závěrečná otázka. Co byste přál účastníkům dnešní bohoslužby, ale také posluchačům rozhlasového a divákům televizního přenosu, aby si z této události vzali do svého každodenního života?
0: Myslím si, že ta bohoslužba má jednak rozměr všelidský, že je potřeba nějakým způsobem tu lidskost si znovu uvědomovat a Hus tu lidskost a vztah k druhým lidem, bližním právě velmi silně projevoval a mluvil o ní. Potom, že je to i osobnost, která patří do našich českých dějin, i se věnovat našim dějinám, naší tradici, protože skutečně Hus byl Čechem a on přispěl té národní kultuře. Takže to je také významné si uvědomit, že žijeme jako součást nějakého národa, což neznamená ale nějakou nenávist vůči národům jiným. To právě Hus zdůrazňoval. A pak pro věřící a křesťany je to příležitost uvědomit si, že je Hus opravdu svědkem Krista. Svědkem, který šel až do naprostých důsledků v té své víře. A to není tak samozřejmé a běžné. Samozřejmě spojení církve od počátku máme ty postavy těch mučedníků, Štěpán, apoštolů Petra, Pavla i mnohých dalších. Ale i v těch pozdějších dějinách byli důslední a oddaní křesťané Kristu a tomu právě věřil Hus a jeho následoval v životě i ve smrti. A myslím si, že z toho jeho příběhu je pro nás dnes důležité uvědomit si tu statečnost, odolnost, určitou schopnost dialogu, hledání té pravdy, potom také i snahu neustoupit nějakým vnějším tlakům, které na člověka doléhají a v dnešní době jsou ty tlaky nejrůznější a silné. Ale aby to bylo činěno s láskou a opravdu i vztahem vůči druhým lidem. A samozřejmě i to Husovo zdůraznění toho milosrdenství, pomoci druhým, sociálního zájmu o druhé, to je taky aktuální.
1: Hostem telefonátu byl patriarcha Církve Československé husitské Tomáš Buta. Děkuji vám moc za možnost mluvit o této akci i o tom, jaký odkaz mistr Jan Hus nese i do dnešní doby. Přeji vám boží požehnání.
0: Děkuji a také přeji boží požehnání a pokoj.
2: Rádio 7 s nadějí do každého dne.

Hospodin je spása. To je citát ze Žalmu 27., se kterým je tu za chvíli Jana Peštová ve svém zhudebnění tohoto žalmu. Zároveň s touto pozvánkou se od mikrofonu loučí Kateřina Hodecová, vaše průvodkyně tou dnešní dopolední a odpolední části vysílání Rádia 7. 17. hodinka je pozvání k poslechu jazzového klubu. Broňa Procházková pro vás má další šívárku krásné muziky, tak si ji určitě užijte. Přeji vám hezké a klidné dny a těším se na slyšenou.

Jazzový klub na Rádiu 7. Po dobu prázdnin oblékneme v jazzovém klubu kaki košily, nasadíme cestovatelský klobouk a hajdy do světa. Léto volá. Cestování si užijeme plnými doušky, nebo spíše oušky. Poslouchat budeme hudbu z různých koutů světa a začneme na takzvaném ostrově svobody. Dnes doporučuji namíchat si mojito, zopakovat základní kroky salzy a rumby a nechat se vést kubánskými rytmy. Roku 2019 vydali Alfredo Rodriguez a Pedrito Martinez společné album Duologue. Dobrý poslech dialogu piana a perkusí vám do dnešní hodiny přeje Broňa Procházková. Kuba je první ze zemí amerického kontinentu, která okusila dlaněmi a hlasy prvních otroků africkou hudbu, která je jedním ze zdrojů jazzu. Začínáme tedy skladbou Afrika.

Převážně zpívaný repertoár nacházíme na albu Duologe. Ve zpěvu se střídají a doplňují oba protagonisté. Instrumentální skladby jsou na desce v menším počtu. Jedna z nich je před námi. A pokud vám připomene něco, co jste slyšeli v 80. letech často v běžném rádiu, tak vás sluchová paměť neklame. Tahle taneční písnička je oděna do karibských rytmů následovně.

Proč by měl na Rádiu 7 o Havaně a Kubě zpívat jen Pavel Helan svým Dios es amor? V jazzovém klubu posloucháme desku Duologe dvou kubánských hudebníků. Klávesista Alfredo Rodriguez tu spojil síly se svým starším krajanem, bubeníkem a perkusistou Pedritem Martinézem. Pokračujeme stvárněním tradiční kubánské skladby El Punto Cubano.

Životní příběhy obou autorů desky, kterou posloucháme, jsou si v mnohém podobné. Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez pochází z Havany. Oba objevili své obdarování pro hudbu a oba zamířili do Spojených států, kde nabídli hudební tradici své země. Ale zatímco klavírista Rodriguez vyrůstal v hudební rodině a jeho předurčení bylo klasické hudební vzdělání, bubeník a perkusista Martinez získával zkušenosti v tančírnách ve Staré Havaně a stihl už spolupracovat s řadou hvězd, včetně Stinga a Paula Simona. Potkali se na festivalu ve Švýcarsku a z jejich spolupráce vzniklo mimo jiné album Duologue. V jazzovém klubu pokračujeme v jeho poslechu. Pokud se mezi posluchači vyskytuje nějaký pamětník počítačových her přelomu 80. a 90. let, následující část mu může z herní konzoly Nintendo mnohé připomenout.

Alfredo Rodriguez piano, Pedrito Martinez bicí a perkuse. Tito skvělí kubánští hudebníci vtahují na albu Duologe z roku 2019 posluchače do svého vzrušujícího hudebního dialogu. A při jeho poslechu musím říct, že jim věřím, když vyznávají, že chtěli udělat hudbu nejen pro lidi z Latinské Ameriky, že chtějí namísto rozdělení hudbou lidi spojovat. Z prázdninového jazzového klubu se loučí Broňa Procházková.

0: Milí posluchači, právě jsem usedla za mikrofon a budu vás večerním vysíláním na Rádiu 7 provázet já, Kristýna Exnerová. Krásný večer. Je 18 hodin a před námi poznávání Bible s Jiřím Zdráhalem, pořad Bible Guide. Příjemný poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Ezechiel 8. kapitola. Bůh ukázal prorokovi ve vytržení ducha modloslužbu v jeruzalémském chrámu. Svou modloslužbou Boha Izraelci vyprovokovali k trestu. Čteme. Toto páchají stařešinové domu Izraele v přítmí, každý ve výklenku své modly. Říkají si totiž, Hospodin nás nevidí, Hospodin zemi opustil. Přivedl mě do vnitřního nádvoří Hospodinova domu a hle, u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíní a oltářem bylo asi 25 mužů. Zády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli vycházejícímu slunci. Vidíš to, synu člověčí? To snad domu Judy nestačí ohavnosti, které tu páchají, že musí násilím naplnit celou zem a stále víc mě popouzet? Jen se podívej, jak mi strkají klacek do chřípy. Ezechiel zde opět zažil nadpřirozenou zkušenost. O té čteme. Když jsem seděl doma a jučtí stařešinové seděli přede mnou, náhle tam na mě dolehla ruka panovníka Hospodina. Podíval jsem se a hle, jako by lidská postava. Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpit žhnoucího vzácného kovu. Vstáhl cosi jako ruku a vzal mě za vlasy. Duch mě vyzvedl mezi nebe a zemi a v božím vidění mě přenesl do Jeruzaléma. Bůh ho v duchu přenesl na jiné místo, kde mu ukázal, co potřeboval vidět. Bůh i dnes občas působí svým duchem. Několik kapitol zpátky jsme si připomínali proroctví z naší církevní historie. Byla to slova Matěje z Janova, žáka reformátora Jana Milíče, který žil v době Karla IV. Matěj se svou reformou církevního života tehdy neuspěl, ale zapsal předpověď, která se později naplnila. Ta byla. Zvítězila nyní proti nám prchlivost nepřátel pravdy, ale nebude tak navždy. Nebo povstane lid nepatrný bez meče a moci a jemu neodolají. Takto předpověděl vznik jednoty bratrské, ke kterému došlo o několik desetiletí později. A ani dějiny jednoty bratrské nepostrádají silnou duchovní zkušenost. Její zakladatel, bratr Řehoř, se úspěšně pokoušel jednotu nejen rozšiřovat, ale také chránit před možným pronásledováním. Jeho strýc Jan Rokycana, tehdejší hlava husitské církve, se přimluvil u krále Jiřího z Poděbrad, aby Řehoř mohl odvést svou skupinu křesťanů do vesničky Kunwald. Tady se mohli v klidu, stranou náboženských bojů, věnovat písmu a snaze vytvořit společenství podle pravidel první církve. Pronásledování se ale stejně nevyhnuli. Uvězněn byl také sám bratr Řehoř. V té době zároveň intenzivně řešili, jestli si mají zřídit své vlastní kněze neboli kazatele. To bylo v tehdejší době naprosto neslýchané, odvážné a radikální. Vězněný bratr Řehoř byl vyslýchán a natažen na skřipec. Poměrně rychle upadl do bezvědomí. To nečekali ani kati a mysleli si, že to pouze předstírá. Jeden z nich dokonce poznamenal, kdybych chtěl krást, tak si vyberu tohoto jako partnera, ten vůbec nepromluvil. Řehoř ale později popsal, že byl Bohem vytržen v duchu a bylo mu ukázáno vidění. To se týkalo důležitého rozhodnutí, zda se plně osamostatnit a vydat se dál cestou jako nezávislá církev. Řehoř viděl strom, který byl plný ovoce. Strom byl také plný ptáků, kteří chtěli to ovoce klovat. U stromu stál chlapec s dlouhým prutem a dělal mezi ptáky pořádek. Nevznikl tak chaos a ovoce nebylo zničeno. Poblíž stáli další tři strážci stromu. Řehoř z tohoto vidění pochopil, že se mají vydat cestou vlastních správců a vlastních sborů. Jen tak budou moct udržet mezi sebou boží pořádek a mohou si užít božího ovoce. Později tedy vybrali první tři kněží neboli kazatele. Od té doby se jednota bratrská vyvíjela a dále rostla. V roce 1500, což bylo asi 50 let od vzniku, měla jednota už asi 200 sborů. Duchovní zkušenosti ale nikdy nesmí jít proti duchu písma. Právě z písma se učíme, co je Boží vůle. Zároveň v nás Bůh jedná svým duchem. Duchem jsme se znovu narodili. Duch nám dal vnitřní nový život a díky duchu víme, že jsme Boží děti. Duch nás vede, je naším učitelem a připomíná nám všechno, co řekl Ježíš. Duch je také naším utěšitelem a přináší pravdu do našich životů. Držme se písma a přijímejme vedení a jednání ducha. Vždyť Ježíš řekl, jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kteří ho prosí.

Dospíval Jeremy Kemp s písní The Answer, kde zpíval o tom, že nás v životě napadají různé otázky a čelíme my situacím, kterým nerozumíme. V Ježíši ale nacházíme odpověď a naději. A pojďme se teď společně podívat na pořady, které připravilo Rádio 7 pro dnešní večer. Dvě velké životní události potkaly Davida Kaláče, ale i přesto je plný optimismu a radosti. První zlom nastal po obyčejné jízdě na tobogánu, druhý o několik let později v rodině. Co mu pomohlo překonat tyto životní krize, se vyptává Petr Vaďura v pořadu Život víry. Poslouchejte po 6:30. Na Fásku bude poplach. V 19:15 se rozezní požární sirény v dalším příběhu Radka Daniela, který nese název Dva malí hasiči. Je nebezpečné dotýkat se. Možná jsme v posledních letech získali tento pocit, ale dotek je pro život člověka nejen nadbytečný luxus. Díky doteku se tvoří vědomí vlastní identity, hranic, získává se jistota a ochota otevřít se směrem k druhým. Dotýkání se bude dotýkat relace uši k duši s psychologem Markem Macákem. O doteku jako cestě bude řeč ve 7:45. Jaké hodnocení a doporučení dostala od Boha církev v Sardách, sledujme v relaci Světem Bible ve 20 hodin a 15 minut. Výklad k tomuto úryvku z novozákonní knihy Zjevení poskytne kazatel John Vernon McGee. Rozebere nejen přísnou Kristovu diagnózu tehdejšího sboru, ale také jeho výzvu k probouzení a nápravě. A teď už píseň Stavím ti trůn od Kamily Apetowerové.

0: Dozněla Kamis a skladba Tvou sílu mám o odevzdání a hledání opory v bouřích a o síle, kterou nacházíme v boží blízkosti, když nám ta vlastní dochází. A před námi už pořad Život víry. To se mi nikdy nemůže stát, takhle nikdy nedopadnu. I tyto věty nám mohou přicházet čas od času na mysl. Jak jít životem dál, když se opak stane pravdou, uslyšíme v následujících minutách.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná. Hostem dnešního pořadu je David Kaláč, mladý muž, který prodělal několik životních otřesů a přesto se stále usmívá. A to je vlastně důvod, proč jsem ho do našeho vysílání pozval. Davide, kdy ty jsi se stal vlastně křesťanem?
2: Moje setkání s Bohem, takové první, bylo asi v mých 12 letech, přibližně v 11-12, kdy vlastně mý rodiče byli rozvedení a můj tatínek si nás brával jednou za čas k sobě. On byl těžký bigbíťák, v té době hrál v kapele a najednou jsem zjistil, že on si čte Bibli a že chce v té kapele skončit, protože se mu to nějak nezdálo. A najednou jsem poznal, že on je křesťanem, že on uvěřil v Ježíše Krista. Tak jsem se najednou dostal do prostředí věřících lidí, křesťanů, kteří věřili v Pána Ježíše Krista, kteří mi o něm vyprávili různé příběhy, tak v té době já jsem uvěřil.
1: Nebylo ti to divné, že tatínek byl byťák a najednou křesťan?
2: No bylo mi to velmi divné, protože pro mě on byl vždycky takovým vzorem. Já jsem vždycky chtěl být jako on, chtěl jsem hrát v nějaké kapele a najednou, když jsem se dozvěděl, že on končí, tak pro mě to bylo jako ztráta nějakého snu. Prostě jsem najednou si říkal, tak to není možné, proč, když on to tak měl rád a najednou on končí. Ale on se mi to snažil nějakým způsobem vysvětlit, že nemůže sedět jakoby na dvou židlích, že to, co on vidí při těch zábavách tam, že to pro něho už teďka není to, co ho naplňovalo, spíš je to, co mu nedělá dobře, to, na co se nerad dívá, to, co nedělá rád.
1: Přestal hrát v kapele úplně nebo hraje někde jinde?
2: Přestal hrát v té světské kapele, přestal hrát s těmi kluky, s kterými jezdil po zábavách a zažívali určitě různé bujaré večírky a tak. Ale začal hrát zase v jiných kapelách, které měly jiné zaměření a to, že uctívali tou hudbou Boha.
1: Co ty jsi studoval po škole?
2: Po základní škole jsem šel na učňák jako elektrikář, takže jsem elektrotechnik a potom jsem vlastně odešel na vojnu. Když jsem se vrátil, tak jsem potom nastoupil do zaměstnání, kde jsem pracoval na výstupní kontrole ve výrobě průmyslové elektroniky.
1: Tvůj život poznamenal těžký úraz, řekni nám o tom něco.
2: Tak to bylo zhruba asi půl roku potom, co jsem se vrátil z vojny. Bylo to na Slovensku, kde jsme byli s přáteli a bylo to poslední den, kdy jsme měli už odjíždět domů, ještě jsme se stavili na koupaliště, kde jsme blbli. Byly tam tobogány, takže jsme s přáteli jezdili po těch tobogánech a napadla nás jedna taková velmi hloupá myšlenka, že se spojíme a pojedeme za sebou. Tak poprvé se nám to nepovedlo a když jsme jeli podruhé, tak se nám to povedlo, ale při dopadu do vody, tak jsem ucítil obrovský náraz, protože jsem jel mezi prvními a těch zbylých pět lidí spadlo na mě a vlastně mě přimáčkli ke dnu a já jsem najednou ucítil takové obrovské zamrazení v celém těle a zjistil jsem, že se nemůžu postavit na své nohy, že jsem si nemohl stoupnout. A když jsem se dostal nad hladinu, tak jsem viděl své nohy, jak se vznáší jenom ve vodě. Takže mě hned napadlo, že to bude prostě něco vážnějšího a v hlavě mi proběhlo, to snad není možné, to se mi přece nemůže stát tady tohle, ale přesto byl jsem prostě úplně bezvládný, nemohl jsem se pohnout a mý přátelé s tím plavčíkem mě vytáhli na břeh a když mě odvezli do nemocnice, tak tam zjistili, že mám úraz páteře, tříštivou zlomeninu bederního obratle. Ty úlomky mi tlačily na míchu, některé byly zapíchlé přímo v míše. Takže jsem ochrnul.
1: Jak to ochrnutí vypadalo? Co jsi měl nepohyblivé?
2: Nemohl jsem hýbat vůbec nohama, byly tam jenom nějaké záškuby v pravém stehnu, nějaké takové svalové tonusy, takže jsem nemohl pohnout vůbec nohama a když jsem se jich dotkl, tak jsem taky nic necítil, bo tak bych se dotýkal úplně někoho jiného. Takže jsem zůstal vlastně ochrnutý od pasu dolů.
1: Byl jsi na vozíku?
2: Byl jsem na vozíku. po tom úraze jsem asi půl roku jenom ležel, nesměl jsem si pořádně ani sednout. A potom půl roku jsem dostal vozík, takže jsem jezdil na invalidním vozíku. To trvalo asi tak přibližně rok. Postupně, když jsem byl na nějakých rehabilitacích, tak se to jakoby zlepšovalo. Takže po tom roce a dvou měsících jsem už, jakoby, dá se říct, odešel po svých nohou, i když za pomocí berlí spíš jsem šel po rukou než po nohou. No.
3: Byl jsi na nějaké rehabilitaci někde v nějakém ústavu nebo léčebně?
2: Přímo vlastně po tom úraze, po třech měsících strávených v nemocnici, jsem byl převezen do Chuchelné, což je vlastně na Opavsku, tak tam jsem strávil asi přibližně půl roku, možná přes půl roku, a s tama jsem vlastně odjížděl už, dá se říct, bez vozíku, když ten jsem měl stále v záloze, kdyby náhodou.
3: To si nám vylíčil svůj zdravotní stav a pokrok, ale co se dělo uvnitř tebe? Tobě bylo kolik, 21 let, když se ti stal ten úraz?
2: 21, tak nějak.
3: No a přece 21letý mladý muž, když má před sebou život, plánuje si kariéru, plánuje si svatbu nebo další takovéhle věci, a teď najednou tohle?
2: Já jsem prožíval jakoby obrovský boj vevnitř, protože do té doby já jsem byl silný, zdravý, schopný udělat si věci všechny sám, obstarat se. Najednou jsem byl v pozici, kdy jsem potřeboval pomoc, a já jsem ji potřeboval i k tomu, abych se mohl

0: já sám. A najednou jsem byl v té pozici, kdy jsem se díval ze spodu nahoru na ty lidi, kteří chodili kolem mě a dívali se na mě a možná si taky říkali, tohle mě nikdy nemůže potkat, já prostě takhle nikdy neskončím, a najednou si člověk nenaděje, je to prostě zlomek vteřiny a život se změní.
1: Napadlo tě, že si tě třeba nebude chtít žádná žena vzít?
0: No, napadlo mě to. Protože jsem si říkal, kdo by chtěl takového chlapa, který vlastně se nedokáže postarat o sebe a natož ještě o svoji ženu. Takže pro mě to bylo hodně těžké, protože chlapi mají v sobě zafixováno to, že jsou ti ochránci, ti, co mají ženu chránit, a to já jsem zrovna v té chvíli nemohl poskytnout.
1: Jak jsi to řešil s Pánem Bohem? To je přece taková bariéra psychologická, že ten, který tě má chránit, který je dobrý a laskavý Bůh, tak najednou dopustí, aby si zůstal na vozíku.
0: Tak já jsem, i když je to zvláštní, já jsem Bohu v tu chvíli úplně stoprocentně věřil. Bylo to takové, že mě to jakoby tady tenhle úraz jakoby ještě více přimknul k němu. Že jsem to nebral jako nějaký trest za něco, protože v Biblii je napsáno, že on na nás nedopustí zkoušku, ve které bychom nedokázali obstát. A tak tady tenhle verš mě jakoby ukazoval na to, že Bůh se mnou má nějaký plán a on ví, co dokážu, co zvládnu, co zvládne mé tělo. A tak on to na mě dopustil, aby se něco mohlo stát, a já jsem v té době nevěděl, co se stane. Takže on si mě potom mohl používat daleko možná víc než předtím.
1: No ale když jsi ležel v té nemocnici a nebyl jsi schopen se ani otočit z boku na bok, tak to ses modlil, nebo co jsi dělal?
0: Přesně tak, no. To byly chvíle, kdy jsem strávil asi nejvíc času na modlitbách a bylo to pro mě jakoby ohromně posilující. I když byly chvíle, kdy jsem probrečel noci, kdy jsem si uvědomoval to, jak jsem najednou slabý, jak jsem zranitelný, jak nic nedokážu, tak to byly takové střídání té radosti z toho, že mám Boha, který se o mě postará, který ví, co na mě může naložit, abych to zvládl. Na druhé straně to bylo to, že jsem přemýšlel o tom, co bude dál, že mě nečeká nic dobrého. A tady ty pocity se takhle jakoby střídaly stále. Takže jsem se hodně modlil, hodně modlil.
1: Sehrála tenkrát nějakou roli církev ve tvém životě?
0: Určitě ano. Bylo to v tom, že jsem mohl vědět, že se za mě modlí spousta lidí, a nejen tady v České republice, ale i v zahraničí. Takže to bylo pro mě obrovsky posilující. Bylo to i silné v tom, že třeba i mý přátelé ode mě neodešli v tom okamžiku, kdy se mi to stalo, ale ještě navíc snažili se mi pomoct, snažili se být ještě lepšími přáteli.
1: Davide, když jsi odešel z rehabilitačního zařízení, tak jsi skutečně odešel, ne odjel, což je svým způsobem podivné na to, jaké bylo tvé zranění.
0: No je to tak, odešel jsem, dá se říct, po svých, a bylo to podivné, protože po tom úraze mi lékaři nedávali úplně moc naděje, ani neřekli mi, budeš chodit nebo nebudeš chodit, bylo to prostě úplně takové nejisté. Takže já jsem o to víc asi možná se snažil bojovat a na té rehabilitaci jsem opravdu do toho dával maximum, co jsem mohl. Taky jsem zadem propotil několik triček, protože jsem ušel asi 5 kroků a už jsem prostě byl tak vyčerpaný, jak kdybych uběhal 10 kilometrů. Takže bylo to fyzicky hodně náročné, možná, že mi trošku dala průpravu i vojna, že to bylo těsně po vojně, kdy jsem byl plný sil, dá se říct. Tak mě to hnalo takhle dopředu, taková ta vidina toho, že zase budu jednou stát na svých nohou.
1: No a z fyziologického hlediska, co se stalo? Ta porušená páteř se nějak dala dohromady, nebo jak to bylo?
0: Nevím, jak je to přesně, že nervy se nějakým způsobem obnovují, i když pomalej než třeba nějaké tkáně, takže ta mícha nebyla přerušená úplně, což bylo dobře. Při tom úrazu se tam stalo to, že se úlomky kostí částečně nějak zamáčkly do té míchy, vznikl tam nějaký otok, který vznikne vždycky, když je nějaké poranění, to taky tlačilo na tu míchu, takže oni, když mě operovali, tak mě uvolnili ten míšní kanál a dali mi tam nějakou výstuž, kterou tam mám doteď, a možná se tam nějak částečně obnovili ten průchod toho míšního kanálu, té míchy. Samozřejmě dodnes mám nějaké zdravotní komplikace s tím spojené, což jsou křeče v nohách, nemůžu hýbat úplně pravou nohou v kotníku, nemůžu to ovládat svou vlastní vůlí. Chůze je daleko složitější, musím chodit do berlích.
1: Ale chodíš.

0: Je to krásné, no. Je to úplně jiný pohled než z toho vozíku.
1: Když jsi přišel z toho rehabilitačního zařízení, tak jaká byla tvá základní zkušenost z toho všeho? Jak jsi to zhodnotil, to období?
0: No, tak toho období v tom rehabilitáku a v té nemocnici, myslím si, že mě to hodně posílilo vnitřně, že jsem jakoby dospěl daleko rychleji, protože i v těch 21 jsem byl takovým klukem, takže jsem porostl, dá se říct, jakoby duchovně. A samozřejmě přitáhlo mě to daleko víc k Bohu, že jsem mu najednou více důvěřoval, více jsem se mu svěřoval s věcmi, o kterých bych si možná předtím řekl, to nějakým způsobem zvládnu, to je v pohodě. Takže snažil jsem se více důvěřovat Bohu ve všem.
1: No a co tvoje osobnost, co ty sám? Neprožíval jsi nějaké komplexy z toho, že nejsi úplně v pořádku? Jak se cítil jako chlap, jako muž, jako člověk, který by měl být na vrcholu sil?
0: Bylo to takové střídavé, ty záplavy radosti z toho, že jsem na svých nohou a můžu se pohybovat a přežil jsem to, tak najednou jsem tam vystřídali prostě takové chvíle, kdy jsem se cítil úplně bezcenný, úplně na dně. Když jsem byl třeba někde se svými přáteli, které jsem viděl, jak tam někde hrajou třeba volejbal nebo běhají, tak najednou jsem si uvědomil, tak tohle už nikdy nebudu moct dělat. Tohle už nikdy nepoznám, jaké to je. A strašně jsem toužil se rozběhnout, ale prostě to nešlo. A musel jsem se vnitřně smířit s tím, že je to prostě tak, jak to je, že už to asi ten zdravotní stav nebude lepší, protože mi to potvrdili i lékaři, že to vypadá, že tak, jak to je teď, že už to bude stabilní a že spíš na stáří se to bude v nějakým způsobem zhoršovat, že člověk už nebude mít tolik síly, tolik stability. Takže jsem se musel smířit s tím, že s tím nic nenadělám, a že se nechci trápit nad tím, že nikdy nebudu běhat a nikdy nebudu nějaký vrcholový sportovec nebo nikdy nebudu moct někomu pomoct s něčím těžkým, abych mu to odnesl. Musel jsem se smířit s tím, že budu moct dělat jen to, na co budu mít sílu. A asi v tomhle mi Bůh pomáhá hodně, že on mě bere takového, jaký jsem, že on si mě může použít takového, jaký jsem, že on nepotřebuje nějakého vrcholového sportovce pro to, aby si mě mohl použít. Takže já to beru takto, že pro Boha jsem důležitý. A on mi to dává velmi najevo, že pro něho jsem důležitý.
1: Jak ti to dává nebo jak si tě používá?
0: Když jsem byl na tom rehabilitáku v nemocnici, tak člověk víc přemýšlí o životě. A já jsem v té době hrál na kytaru, vždycky jsem si přál něco složit. A najednou, když jsem tak ležel na tom pokoji, tak mě napadlo, pojď složit nějakou písničku o tom, co jsi prožil, nebo to, co vidíš kolem sebe. Tak jsem vzal do ruky kytaru a začal jsem skládat písně. A potom, co jsem se vrátil z toho rehabilitáku, tak jsme založili kapelu. Je to asi 9 let zpátky, ta kapela se jmenovala Dor, teď už neexistuje, teď už máme jinou kapelu. A s tou kapelou jsme měli možnost hrát lidem, potěšit je tou hudbou a taky jim sdělit něco o Pánu Bohu, o tom, jaký je, co on dělá v lidském životě a co on udělal v mém životě.
1: Takže ta oblast hudební je takovou největší parketou, kterou pro tebe Pán Bůh připravil, nebo je to ještě někde jinde taky?
0: Teďka poslední taková zkušenost, kterou jsem mohl prožít, že jsem se dostal po dlouhé době opět do školy, ale ne do pozice žáka, ale do pozice učitele, což mi bylo velmi divné. Já nemám žádné pedagogické vzdělání a teď pracuji asi 5 let na filmových ateliérech tady ve Zlíně, kde dělám ve zvukovém studiu a tam spolupracujeme s filmovou školou, která je vlastně přímo součástí filmových ateliérů. No a je to tak měsíc, měsíc a půl zpátky, co za mnou přišel ředitel filmové školy a řekl mi, budeš učit na filmové škole zvuk. A já jsem na něho koukal úplně s otevřenou pusou a říkám, ne, já nemůžu učit, já vůbec nevím, co bych tam měl dělat, jak je mám učit. A on říká, ne, neboj se toho, my potřebujeme prostě člověka, který v tom dělá a který ví, o co jde z praxe, aby jim to mohl sdělit tak, jak to ve skutečnosti je. Oni nepotřebují vědět tuny teorie, oni potřebují vědět, jak to funguje všechno dohromady i z pohledu té praxe. A Já jsem o tom přemýšlel, o té nabídce, a řekl jsem si, že to nemůžu vzít, že prostě na to nemám, abych něco takového dělal. Takže jsem tomu řediteli volal, on mi to nebral, potom jsem se s ním potkal a bavili jsme se společně o tom. A on mě znova říkal, že já se toho nebojím, že po mně nechce nějaké zázraky, že po mně chce, abych ty lidi prostě naučil, jak s tím zvukem pracovat a jak ho tvořit. A tak v tu chvíli jsem si řekl, asi to má nějaký záměr. Bůh se mnou má nějaký plán. A mohl jsem si na tom uvědomit, že Bůh si může použít člověka, který není úplně dokonalý, není ideální, není nějaký super, tak si ho může použít k tomu, aby dělal věci, o kterých si myslí, že je nedokáže. Takže já už mám odučených asi nějakých 16 hodin a myslím si, že Bůh je úžasný, že on opravdu si mě používá i k tomu, o čem jsem si myslel, že nezvládnu.
1: Davide, jak člověk může překonat strach?
0: To je asi složitá otázka. Každý ten strach překonává nějak jinak. Někdo říká, že strach nemá, ale myslím si, že každý člověk má vždycky z něčeho strach. Já ho překonávám tak asi, že to, z čeho mám strach a čeho se nejvíc bojím, tak o tom mluvím s Bohem. A on mě dává tu jistotu a tu sílu a on mě říká, neboj se, já jsem v tom všem s tebou, nemusíš se bát. A já ti pomůžu, když nebudeš moct a když už fakt budeš ležet na zemi vyčerpáním, tak tě ponesu. To mi dodává sílu a tím vlastně překonávám ten strach.

0: Když jsi ležel na tom rehabilitačním zařízení nebo ještě předtím v nemocnici, přemýšlel jsi o tom, jak to bude jednou třeba s tvým osobním životem, tak jak to teď je s tvým osobním životem, manželství, rodina?
1: Já jsem teďka prožil celkem takové těžké období. Já jsem se před 4 lety oženil. Měl jsem ženu, kterou jsem miloval a po nějaké době, asi po roce a půl našeho manželství jsem zjistil, že má žena má jiného muže, kterého poznala a řekla mi, že už se mnou nechce být, že miluje jenom ho. Tak jsme se snažili nějak to zachránit ještě, ale ta její láska, ty city k němu byly velmi silné, takže mě opustila, odešla k němu a po asi půl roce, když byla pryč, tak mě došly rozvodové papíry od jejího právníka, takže jsme byli rozvedeni.
0: Dokážeš nějak říct, co člověk prožívá, když ho ten nejbližší takovýmto způsobem zradí?
1: Jsou to chvíle velmi těžké, jsou to chvíle bez naděje. Vůbec jsem nechápal, proč se to muselo stát. To je další věc, o které jsem si myslel, že se mě nikdy nestane, že se mě netýká, a to je rozvod. Protože mý rodiče se rozvedli, tak já jsem si říkal, tohle se mi nikdy nestane. Já budu dokonalým manželem, budu mít skvělou ženu, která mě bude milovat. Ale bylo to úplně jinak, než jsem si to naplánoval a nevím, jaký to má smysl, jestli to bude mít pro mě nějaký užitek, nebo jak to říct, proč se mi to muselo stát, protože v Biblii je napsáno, že všechno napomáhá k dobrému těm, co milují Boha. A jestliže všechno, tak je to opravdu všechno, tudíž i ty věci, které se nám třeba zrovna nelíbí, tak já věřím tomu, že Bůh to má nějaký plán. I když vím, že Bůh nesouhlasí s rozvodem a on je naprosto proti tomu. Takže jsem jakoby pln očekávání, co z toho bude.
0: To by řekla tvá bývalá manželka něco, co jsi třeba ty dělal špatně nebo co jí na tobě vadilo?
1: No, tak to nevím.
0: Ten tělesný handicap asi nehrál nějak roli.
1: Ze začátku ne, nebo takhle mi to aspoň bylo řečeno, že to je v pořádku, ale postupem času to asi hrálo velkou roli, protože ten muž, do kterého ona se zamilovala, tak to byl sportovec, jakoby sportovní typ, takže asi to hrálo nějakou roli.
0: Tohle muselo být pro tebe zase takové těžší, ne? Se s tímto vyrovnat, když jsi věděl, že to je zase něco, co je vlastně taková podpásovka.
1: No, bylo to těžké, protože já jsem si myslel, že jí to jakoby nevadí. Najednou, když mě řekla, že přece jenom jí to trochu vadí, tak já jsem na to nemohl nic říct. Já jsem prostě musel si v duchu říct, je to pravda, je to tak. A já nikdy jí nebudu moc vzít do náruče, nebudu jí moc ochránit, kdyby jí někdo ubližoval, tak můžu se postavit, ale asi by to špatně dopadlo pro mě i pro ní. Takže jsem věděl, že v tomhle má pravdu a že já se prostě musím smířit s tím, že to tak je.
0: Davide, tebe potkali v životě různé karamboly fyzické, i teď jsme mluvili o takovém osobním, a přesto se dokážeš usmívat a nevypadáš jako člověk zlomený. Kde bereš naději nebo kde bereš sílu k tomu, abys ten život nevzdal, abys neřekl, všecko to stojí za houby?
1: No, jak už jsem tady mockrát řekl, tak tu sílu a ten optimismus, který ze mě možná srší a spousta lidí to takhle vnímá. A já jsem za to vděčný, že mě lidé vidí jako usměvavého, radostného člověka, že mě nevidí jako nějakou trosku. Tak tu sílu a to všechno beru od Boha. To je prostě jeho práce, to není má zásluha, protože já bych se zesypal. Já když si vzpomenu na ty chvíle, které mě srážely na kolena, tak to byly chvíle, kdy jsem se cítil úplně na dně, kdy jsem byl plný beznaděje a plný zoufalství. A v tu chvíli si člověk uvědomí, jak moc je slabý, že takové věci nedokáže přenést sám a někdy mu v tom nedokážou pomoct ani jeho přátelé, protože třeba neprožili něco takového, nedokážou se do toho vcítit. Ale Bůh je ten, který je citlivý, který vnímá mé potřeby a který mě posiluje v těch chvílích, kdy už se plazím z posledních sil, tak on mi dává tu sílu, tu radost.
0: Jenomže Bůh tě nevezme za ruku, Bůh tě nemůže obejmout, Bůh není bytost, která by stála vedle tebe a třeba jenom s tebou mlčela. Takže když řekneš beru sílu od Boha, tak to je pořád trošku metafora. Jak to děláš? Co to znamená?
1: Snažím se mu naslouchat. Máme Bibli, z které se můžeme učit. Bible je vlastně takovým návodem pro život, jak člověk má žít. A když člověk neví opravdu, co má dělat v dané situaci, tak můžu poradit, podívejte se do Bible a tam to najdete. Tam je úplně kompletní návod k použití našeho života. A to je asi to, odkud beru tu sílu, to, že můžu s tama čerpat, můžu se učit, jak žít. Tam jsem se taky mohl dozvědět, jaký Bůh je. A i když ho ještě teďka si možná dovolím říct, že ho neznám úplně dokonale, tak ho můžu stále poznávat a čerpat z toho.
0: Vzpomínáš si na nějaké biblické místo, které tě oslovilo v době, kdy ti bylo nejhůř?
1: To bylo asi právě ten verš, který jsem tady zmiňoval, a to bylo, že Bůh na mě nevloží nic těžšího, než bych dokázal snést. To mě asi posilovalo. A potom je to, nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. To bylo pro mě taky obrovsky silné, že i v té situaci, v které jsem byl, tak Bůh byl stále se mnou, to jsem mohl prožívat.
0: Hostem našeho dnešního vysílání byl David Kaláč. Davide, děkuji za tvou návštěvu a těším se někdy naslyšenou.
1: Naschledanou, přeji hezký den.
0: A vám děkuji, milí posluchači, za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.
2: Pokud jste i vy navázali s Bohem osobní vztah a chcete se o svůj příběh podělit s druhými, ozvěte se nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz nebo nás vyhledejte na sociálních sítích. Rádi váš příběh pošleme dál. Premiéru si můžete naladit v pátek v 11.15 a další svědectví o životě s Bohem nabízí Stopy zítra v 19.45, kdy hovoří Karolína Vološinová.
3: Ten, který hluchým vrátil sluch, mě přechází kamkoliv jdu.

Posloucháte Rádio 7 v čase 19 hodin a od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová. Dnes je 6. července a možná se ani nebudete muset dívat do kalendáře a budete vědět, že dnes mají svátek Cyril a Metoděj. Jméno Cyril je řeckého původu a v řečtině znělo Kyrios. Někteří badatelé je vykládají jako přídavné jméno pánův. Jiní kladou důraz na to, že se vlastně jedná o jméno perské s významem slunce. V perštině Kuruš. Druhé jméno Metoděj nebo Metod je také řeckého původu. Základem je slovo metodos. Pokud vám připomene běžně užívané slovo metoda, nejste daleko od jeho rozluštění. Metodos se překládá jako způsob zkoumání, poznání nebo bádání. Tak přeji všem Cyrilům a Metodějům krásný svátek.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci v ústech smích.

0: Ahoj děti, už jste vyrazili někam na prázdniny, na tábor, na dovolenou, k babičce? Prázdniny voní po dobrodružství, jen si musíme dát pozor, abychom se nepouštili do něčeho příliš nebezpečného. A taky se může stát, že se něco vážného stane a my se ocitneme uprostřed takové situace, ani nebudeme vědět jak, podobně jak se to stalo hrdinům našeho dnešního příběhu z knížky Povídá se povídá. V takovou chvíli je potřeba vzít rozum do hrsti a rychle poprosit Pána Boha o pomoc. A jestli vám někdo někdy napovídal, že víra v Boha je jenom pro slabochy, tak mu můžete říct následující verš z Bible. Pán Bůh nás vybízí takto. 1. Korinským 16.13. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. A teď už příběh o dvou kamarádech, kteří si tuto radu vzali k srdci. Napsal ho Radek Daniel, čte Marcela Dýrová a vydalo nakladatelství Advent Orion.
1: Slunce pražilo a den byl jako výheň. Kluci a holky se cachtali ve vodě, užívali si slunce a prázdnin. Všechno jakoby na Mirka a Davida volalo. Pospěšte si, honem, honem, voda čeká. Před chlapci se kupila ještě hora nádobí. Ale jakmile ji zdolají, poběží za ostatními kamarády k řece. To bude paráda, až skočí do vody. Těší se. Umývat nádobí je ale pekelná nuda, zvlášť když je venku tak hezky. Jenže babička si minulý týden pochroumala ruku, tak ji v tom nemohou nechat. Aby si umývání trochu zpříjemnili, cákají po sobě vodu a tu a tam jeden švihne druhého útěrkou. Chvíli zápasí s nádobím, chvíli zas mezi sebou. Cákají, smějí se, vzájemně se pošťuchují. V tom Mirek vykoukne z okna. A co nevidí? Kousek od stodoly se z hromady napůl uschlého sena valí kouř. Hoří, hoří, křičí jako o život. Babi, venku hoří. Co hoří? Ptá se babička z vedlejší místnosti, kde po většinu dne lehává. Ta kupka sena za stodolou, vysvětluje zděšeně David. Nebohá babička se nikdy předtím necítila tak bezmocná. Se svým staříčkým tělem a zraněnou rukou mohla proti ohni jen těžko zasáhnout. Všechno teď bylo na dětech. Ani telefon doma neměla. A tak zavelela. Kluci honem, naberte vodu z barelu a utíkejte hasit. Já vám pomoct nemůžu. Kluci s ohněm chvíli zápasili, ale na rozběsněný živel byli krátcí. A tak David přikázal. Ty poběžíš na náves zavolat hasiče a já skočím k sousedovi Málkovi pro pomoc. Podívej, plameny se blíží ke stavení. Víš, jaké mají hasiči číslo? No jasně, 150, zakřičí Mirek. Kluci vybíhají před dům. Každý se dá na opačnou stranu. Mirek k budce vytočit číslo a David k vedlejšímu domu. Oheň už se šíří po zahradě a nezadržitelně se blíží ke stodole. Ve vedlejším stavení si soused všiml, že ze zahrady staré paní Klepáčkové stoupá černý dým. To přece není možné, že by teď v tomhle horku kluci pekli buřty? To by jim babička určitě nedovolila. Musím se tam jít podívat. V tom už do něj málem vrazil udýchaný David. Honem, honem, musíte nám pomoct. Mirek běžel telefonovat, ale babička je vevnitř a... Soused na nic nečekal. Popadl nářadí a běžel, co mu síly stačily. Vrhl se k ohni, začal na něj házet hlínu a lopatou udusávat. David zatím taky zápasí s nepřátelským živlem. Běhá tam a zpátky, až se za ním práší. Honem, utíkej nabrat další vědro, převzal vedení soused. Sám bere v běhu kbelík a vodu vylévá na šlehající plameny. Hlína s lopatou na chvilku oheň zastaví, živlu na moment dojde dech, ale hned zase plameny poskočí a šíří se dál. Obrovský oheň. Co budeme dělat? Úpí malý David. Kolena se mu třesou, ruce necítí a oči ho pálí od kouře. Vody v kádi pořádně ubylo, sotva na ní dosáhne. Poslední vědro a dost. Udělal jsem, co se dalo. Víc už nezvládnu. Už jsem tady! Hasiči jedou, jdu vám na pomoc! Křičí Mirek a vrhá se s elánem pro vodu. Musíme vydržet, za chvíli jsou tady. Snaží se Málek překřičet zlověstný hukot. V tom se zvedl vítr a oheň nabral druhý dech. Malý David cítí, že mu ubývají síly. Běhá z vědry už nejméně 10 minut a má pocit, že je se silami u konce. Už aby tu byli hasiči, jinak to skončí zle, myslí si. Zatím to ale nevzdává. Pohled na šlehající plameny ho nutí do boje. I soused už umdlévá. Tradá, tradá! Hasičská siréna přehlušila hukot ohně. Mirek už taky mele z posledního. Nabírá vodu, vleče ji k ohni, chrst, jen to zasyčí a plameny šlehají dál. Pak se sesul k zemi a zmoženě oddechuje. První vydatné proudy vody dopadají na kůlnu a pro jistotu také na stavení. To, co se nepodařilo klukům, bylo díky hasičským mistrům brzy zažehnáno. Velitel si kluky zavolal, potřásl jim rukou a pronesl. Kluci, nebýt vás, ze stodoly by nic nezbylo. Zachovali jste se opravdu statečně. Málo který kluk by to dokázal. Někteří by dokonce utekli. Za odměnu vás svezeme v našem autě. Chcete? Kdo pak by nechtěl? Kluci nadšeně souhlasili. Byla to pro ně velká podsta. Cestou se mužů v modrých uniformách a blýskavých přilbicích na všechno vyptali. Bylo to tak zajímavé. Mirek i David dostali na památku malý hasičský odznáček. Připnuli si ho na košili a každému jej hrdě ukazovali. Cítili se jako hrdinové. Všichni z vesnice je obdivovali. Děda Málek se zeširoka rozpovídal, jaké má odvážné sousedy. A babička? Ta slzela dojetím nad svými statečnými vnoučky. Oba chlapci z toho měli ohromnou radost, ale nejvíc je hřálo pomyšlení, že si dokázali poradit v tak složité a nebezpečné situaci.

Z knihy Radka Daniela Povídá se povídá čte každý všední den o 7:15 Marcela Dýrová. Knihu vydalo nakladatelství Advent Orion. Zítra budeme pokračovat v 19:15 Povídá se povídá 7. částí Čarovná moc hudby.

Dospívala skupina Only His a před námi Jesus Cabello, kde zpívá Bože, budeš hlas, který mě vede. Budeš jako vřelé obětí, které zahojí moji slabost. Nikdy tě neunaví mě milovat.

0: Doteku se bude věnovat další cyklus, který otevíráme dnes v pořadu Uši k duši. V pořadu, u jehož poslechu vás pravidelně vítá moderátorka Lucie Endlicherová. V pořadu, ve kterém se mnou u mikrofonu usedává už léta psycholog Marek Macák. Marku, ahoj, vítej.
1: Ahoj.
0: Marku, když jsem přemýšlela o tom, že bychom mohli mluvit o doteku, tak to bylo především pod vlivem doby, která je tady ještě pořád s námi, kdy se dotek stal něčím, co vlastně je nějak skoro nežádoucí, nebezpečné, čeho se člověk bojí. Ta doba, kdy si lidé na nějakou dobu dokonce přestali podávat ruce, jenom se tak různě dotýkali lokty, nebo si mávali, nebo se ukláněli, nebo něco. Prostě dotek byl něco, co nám svým způsobem na nějakou dobu z velké části vymizelo z kontaktu. A já jsem si najednou díky tomu začala uvědomovat, jak je vlastně dotek důležitý a jak je dotek něco, co je jednak symbolem nějaké blízkosti, ale co také je v něčem symbolem lidskosti, podle mého, co vytváří kontakt, důvěru, nějakou formu komunikace. A právě proto bych byla ráda, kdybychom tohle téma otevřeli i v našem rozhovoru. A nejprve by mě teda zajímalo, čím je dotek pro tebe, jak dotek vnímáš.
1: Myslel jsem si dlouho, že nejsem moc dotekový člověk, že jsem takový člověk, který si drží distanc a který vytváří kontakt spíš prostřednictvím slov. Takže dlouho jsem se měl za člověka, který se moc nedotýká. Asi až prostřednictvím některých přátelství a možná člověk, jak nějak se více dostává do kontaktu sám se sebou, jak roste a jak zraje, tak jsem zjistil, že jsem celkem dotekový. A dotek pro mě je, když je vítán, hlavně z mé strany, což není vůbec samozřejmý, tak je to spočinutí. Dotek je pro mě klid. Takový jako závan domova v něčem a blízkosti samozřejmě.
0: Jedna z věcí, ke které jsem při přemýšlení o doteku dospěla, bylo i uvědomění si toho, že tam, kde si lidé dřív podávali ruce, tak se dnes velmi často objímají. Ne úplně na blízko třeba, ale opravdu se nějak obejmou. A je to v podstatě podobný kontakt, jaký dřív teda symbolizovalo to podání rukou. Vidíš to podobně? A proč myslíš, že se tyhle věci takhle posouvají?
1: Já myslím, že je to nějakým kulturním posunem k větší familiérnosti. Je to méně formální a ta hranice mezi formálním a neformálním tak se trošku víc stírá dneska oproti tomu, jak to bylo třeba před 50 lety a podobně. Slušnost mezilidská tak má volnější formu, to nemyslím kriticky, ale být slušný neznamená být strojený dneska. Zároveň, když to srovnáme, já nevím, jak když jedu do Afriky, anebo když potkám někoho, kdo je z Mexika, nebo nějak z Brazílie, nebo z takovýchhle zemí, tak tam člověk vidí ještě úplně jako jiný grády, který to může mít, co se týče takového běžného obětí, když se lidi jako potkají. Tam ty lidi opravdu jako jsou v tom celé. Takže když to pak srovnáme, tak pořád je vidět, že ta naše kultura tak je ještě pořád vlastně velmi v něčem taková jako decentní v tomhle. Ale myslím, že máme nějaký posun k takové neformálnosti a že to vede k tomu taky, že to uvítání se i u nás tak bývá častokrát ve formě obětí. Zase když to srovnáme s jinými kulturami, i třeba v rámci Evropy, tak jako ve Francii je běžný, že se lidi políbí, zase tak moc se neobjímají, ale je to vlastně formální. Je to vlastně kontakt, který někoho odsud zaskočí a se lidi políbí na tváře víckrát a podobně, ale vlastně je to do velké míry spíš forma než blízkost.
0: Mluvíš o jisté familiárnosti, která se dostává do toho blízkého kontaktu a rozhodně obětí je něco, co je hodně blízké. Je možné objímat i tak, že to nebude tak blízké, že to zůstane na nějaké té jakoby oficiální rovině, byť to bude nějak takhle blízký fyzický kontakt, jakým obětí je?
1: Myslím, že určitě ano. Jo, je to v situacích, ve kterých se čeká to obětí, ve kterých je prostě očekávané jako součást toho formálního setkání, jo, když vidíme politiky, kteří se potkají a podobně. Ale nevím, zažil jsem také v církvi lidi, u kterých jsem věděl, že to je člověk, který prostě obejme, ale zároveň to nebylo vyjádření blízkosti. Bylo to něco, co ten, který člověk dělal jako automaticky vůči většině lidí nebo vůči většině mladších lidí třeba. A vlastně člověk v tom nějakou vřelost nevnímal. Bylo to v něčem víc jako, nechci říct mechanický, ale rozhodně to nebylo vyjádření blízkosti. Je to trošku o tom, jak rozumíme vzájemně tomu vztahu. Jo, když se potkám s kamarádem, se kterým se rádi objímeme, když se uvidíme, nebo i když se loučíme, tak je to takové jako vzájemně očekávané vyjádření blízkosti a vlastně se na to těším, že mě obejme tenhle člověk a že se budeme na chvilku držet. Jo. Je to v něčem osobní. Ale pak jsou jiné vztahy, ve kterých je to v podstatě na úrovni podání ruky. Vlastně tam je pěkně vidět, že to není jen o tom, jakoby, jak se dotkneme navzájem, ať už je to podání ruky nebo polibek na tváře nebo objetí, ale že je to, jaký význam tomu připisujeme a jak tomu vlastně navzájem a sdíleně rozumíme. Je to o tom významu. U nás jako lidských bytostí všechno, co děláme fyzicky, co vyjadřujeme fyzicky, tak je zarámováno významem nějakým záměrem a ten vlastně hluboce může zasáhnout do toho, co ten kontakt znamená. Takže si můžeme představit maminku, která ráda objímá svoje dospívající dítě. Ona může vyjadřovat blízkost, ale může tam být nedorozumění, protože jemu to už z různých důvodů nemusí být příjemné. A v tu chvíli pro ně to rozhodně není vyjádřením blízkosti, i když to tak maminka myslí. Pro ně to může být nepříjemné, pro ně to může být vyjádřením nějakého, řekněme, zmocnění se, jo, nebo zásahu do osobního prostoru. Takže dotek je vždy rámován nějakým významem, který v něm rozpoznáváme anebo který do něj vnášíme.
0: Slyším v tom to jisté nebezpečí toho, že je to nejenom to, co to je samo o sobě, ale taky to, jak to čte jedna i druhá strana. A v té chvíli to je velký prostor pro manipulaci.
1: Pro manipulaci a pro nedorozumění. V rámci nedorozumění proto, aby vlastně ty dvě strany to vnímaly odlišně, aniž by o tom věděli, pokud o tom nejsou schopni taky promluvit. Vlastně dotek je jako blízký kontakt a proto má silný potenciál něco vyjádřit a zároveň má proto silný potenciál nějakým způsobem člověka zasáhnout v dobrém i ve špatném. Pokud vás obejme člověk, u kterého víte, že například něco proti vám má, a obejme vás před druhýma lidma tak, aby ukázal, že vás má v hrsti. A nebo je to divadlo prostě před druhýma, tak je to velmi, velmi zneklidňující. Pak pokud vás obejme dobrý přítel nebo někdo, koho máte rádi a jsou toho druzí lidi, kteří v tom rozpoznávají vaši blízkost, tak můžete zároveň jako by vlastně hrdí na to, je to vyjádření toho, tohle je člověk, ke kterému nějak patřím. A nebo když je to někdo z rodiny.
0: Čistě fyziologicky, psychologicky, co s člověkem dělá dotek, pokud je v pořádku? Nevím, jak to sformulovat, ale chci tam z toho vyloučit všechna ta místa, kde to teda může být manipulace nebo něco dalšího. A ptám se čistě na dotek, který zapadá a je správně.
1: Ono už od útlého dětství, kde dotek na začátku je naprosto klíčový pro náš vývoj, my v doteku, hlavně s maminkou, kůže na kůži, tak zjišťujeme, kde máme svoje hranice. Zjišťujeme, že máme nějaký začátek a konec, že máme nějaký nitro, které se odlišuje od nějakého vnějšku a že kontakt s něčím, co nejsem já, s někým, kdo není moje já, takže že je bezpečný. Když to probíhá dobře a to je provázeno řadou fyziologických procesů, vyplavování hormonu oxytocin, to se říká hormon lásky, jo, který hraje roli v naší vazbě na druhé lidi. Nejdřív ve vztahu k mamince, později ve vztahu partnerským, ale i ve vztahu k druhým lidem, ale i v závislostech. Tak ten oxytocin souvisí s vazbou, souvisí s nějakým zapisováním se kontaktu do naší duše a do našeho těla a je provázen snižováním prožívání stresu, takovým celkovým uvolněním, uklidněním, takovým změknutím vnitřním. Má to na tělo i na psychiku silný dopad. Proto lidi, kteří zažívají pozitivně prožívaný dotek ve svém životě, tak jsou klidnější, jo? Jsou více vyrovnaní, taky prožívají více pozitivních emocí, protože ty s tímhle souvisí.
0: A tady je na místě určitě i mluvit o lidech, kterým se naopak doteku nedostává. Já jsem teď zrovna četla reportáž z andělského kempu, setkání pořádaného pro děti, jejichž rodiče jsou ve výkonu trestu. A jedna z těch prvních charakteristik, která tam byla napsaná o tom setkání, byla hned od začátku vidíte, že ty děti jsou jiné, protože mají velkou potřebu fyzického kontaktu, objímají se mezi sebou a s vedoucími. Na každém dospělém visí tak 2 až 3 děti současně.
1: Ano, já jsem to zažil v Africe, když jsem přijel do těch velkých sirotčinců, tak k vám běží děti a chtějí se vás různými způsoby dotýkat. podstatě bez ohledu na kontext, jo, a bez ohledu na to, že vás ještě neznají. Oni se můžou taky stydět a vlastně se vás bát a přesto se vás potřebují dotýkat. Právě protože my v sobě máme zapsaný, a je to vývojová potřeba, tak zažít dostatek toho fyzického kontaktu, dostatek doteku. Pokud se nám toho právě nedostává, tak člověk prožívá nějakou absenci, prožívá nějaký vnitřní prázdno, prožívá také daleko víc nervozity, tělo je více ve stresu, mysl je více ve stresu, člověk je neklidný. Pro mě, když jsem začal v přátelských vztazích poprvé díky některým kamarádům, kteří byli více dotekoví, tak jsem zažil, že mám někoho, koho vídám pravidelně a s kým, když se vidíme, tak se pořádně obejmeme. Protože jsem takový člověk jako hodně racionalizující a hodně jako do mysle investující. A zrovna jsem měl nějaký takový neklidnější období, všechno trochu iritovalo, byl jsem přepracován a podobně. A snažil jsem se to nějak umyslet, jo? Nějak to jako myslí zvládnout. A hrozně mě překvapilo, že když jsme se objeli s jedním kamarádem, který to umí, tak najednou v hrudi jakoby se rozpustilo něco a najednou jsem říkal, ty jo, co to je? A rozhostil se ve mně klid a byla to na té fyziologické rovině, to byla taky jako fyziologická reakce, oxytocin a tak dále, spousta věcí, které tomu patří, ale vlastně to bylo emoční uvolnění nějaké, které jsem vlastně nečekal, že to může přinést. A tady jsem si uvědomil, tohle je důležité. Tohle je něco, co možná mi to chybí víc, než jsem si myslel. A začal jsem být pak víc otevřen s lidmi, kde je mi to přirozený, tak být víc otevřen do teku. Vlastně to, je to důležité pro mě od té doby. Asi bylo i předtím. Jsem si říkal, kolik stresu bych si byl ušetřil, kdybych měl více kontaktu, který by byl i takovýhle taktilní. V takovém mimolidském světě si to člověk zajišťuje přes různé aktivity, kde zažívá dotek fyzicky. A ne, když plavete, tak prostě vaše tělo je a objímáno tou vodou, že jo, když pracujete s různými materiály v rámci nějakého tvoření něčeho, tak se dotýkáte, já nevím, hlíny, nebo když lezete, tak se dotýkáte skály. Jo, prostě my ten dotek můžeme mít i jiným způsobem. Ale ta blízkost toho mezilidského kontaktu fyzického, tak je opravdu významný faktor.
0: Ty jsi řekl tomu kamarádovi, že to uměl, že uměl objímat. Co
1: No.
0: znamená to umět?
1: Já to dnes nevím, to je vlastně něco jako iracionálního. Jednak to bylo tak přirozený s ním. Já jsem člověk, který opravdu jako ze mě sála, jako nešahejte na mě, docela výrazně. Lucie se teď směje, protože ví, o čem mluvím. Je jen málo lidí, kteří si to může dovolit u mě, jo. Ale zrovna třeba pro tohohle člověka, znám jich teď jako víc, tak to bylo tak přirozený, že to pro mě nebylo těžké přijmout a viděl jsem, že v tom není nic víc, jo? Že v tom není nějaký jeho hlad po kontaktu, jo? Nebo nějaká jeho potřebnost. Jo? Prostě bylo to svobodné vyjádření přátelství, což právě často nebývá v doteku, který lidi po vás chtějí nebo který vám nabízejí. Na to já jsem dost alergický. Možná víc než lidi běžně. Ale u mě to bylo svobodný, u mě to bylo vřelý, bylo to pevný a chvilku to trvalo. A to právě bylo asi ono, jo. Prostě mě tak jako držel, tak něco se ve mně pohlo. A bylo to překvapivý, protože jsem to vlastně nečekal. A od té doby jsem se začal těšit na to, až se uvidíme, že se obejmeme a podobně. A začal jsem to dělat podobně s některými dalšíma lidma. Já jsem začal být ten, kdo více byl otevřen tomu lidi obejmout. A stalo se to více součástí mého života, protože jsem zjistil, že to vlastně v sobě taky mám. Jo, ale to je možná další věc, taková lekce. My potřebujeme kontakt nějaký zažít, aby jsme ho mohli v sobě probudit a aby jsme ho mohli nabídnout. V tom nás vztahy velmi formují, nejenom na rovině té abstraktní, toho, co si řekneme a co od koho slyšíme a toho, co u koho vidíme, ale také na rovině toho, co s kým zažijeme. A sdílené zkušenosti, ať už jakoby takovéhle jednoduché, fyzické, anebo prostě jiné, něco tělesně zažijeme s druhým člověkem, strávíme spolu čas, já nevím, procházkou v přírodě nebo nějakou aktivitou společnou, tvoření něčeho, nějaký práce a podobně, tak tam se v nás něco otevírá, my vsakujeme od druhých lidí, anebo spíš oni v nás probouzejí různé možnosti, které vlastně by bez toho vnějšího doteku a společného sdíleného zážitku tak možná zůstaly dřímat. To jsou ty děti možná v té Africe, který to v sobě mají, ale který vlastně nedostali často příležitost zažít vztah, ve kterém by dotek mohl být integrální součástí dlouhodobého vztahu. Takže oni potom jednak neví, jak si třeba o to normálním způsobem říct a zároveň jakoby potom jdou, ale je to takový jako nevztahový v něčem. Je to vlastně jenom ten dotek jako takový, protože chybí, ale jim chybí jakoby vztah primárně, kterého by ten dotek byl součástí.
0: Marko, děkuju. Děkuju, to je zajímavý vstup do tohohle tématu. Tak já tady mám spoustu poznámek, ale rozhodně dneska odcházím s tím, že je dobré přemýšlet o tom, jakou roli hraje dotek v životě člověka. Tak jsem ráda, že se k tomu tématu vrátíme i příště. Pro dnešek se tady uzavírá pořad Uši k duši. Za týden se naslyšenou těší Lucie Endlicherová.
1: Marek Macák.

Máme krátce po 8. hodině 6. července a za čtvrt hodinky si můžete poslechnout pořad Světem Bible. A v dalších hodinách vysílání na Rádiu 7 vás čekají tyto pořady. Trénovat, pomáhat a inspirovat je motto tréninkového centra Kompas, které si v životě vzal za své také Jany Šimočko. O učednictví, mentoringu a touze ukazovat druhým na Ježíše hovoří v pořadu Hláska po 21. hodině. Ježíš výjíždí do Jeruzaléma jako král a demonstrativně dává najevo, že se nebude přizpůsobovat kupeckým poměrům v tehdejším náboženském prostředí. Jeho příchod do města je doprovázen znamením v podobě uschlého fíkovníku. Nad další částí Markova evangelia přemýšlíme s kazatelem Jáchymem Gondášem od 22 hodin. Wyclifovi překladatelé působí po celém světě a snaží se překládat Bibli do jazyků, které ji ještě nemají. Co všechno to obnáší, si můžeme představit při sledování životního příběhu Garyho a Barbary Shepherdových, kteří se vydali do nepálských hor, aby kmeni Magarů přinesli evangelium a boží lásku. Garymu šlo několikrát o život, jak uslyšíme ve 11:45, kdy z jeho knihy s názvem Andělské stezky bude opět číst Michal Hubáček. Tolik z dnešních pořadů, máte se na co těšit.

0: Výzvu k trvalé ostražitosti a neustálé vnitřní připravenosti na nečekaný příchod spasitele přináší poselství z poslední knihy Nového zákona. Varování před ztrátou první lásky k Bohu i povzbuzení pro ty, kdo chtějí zůstat věrní až do konce, doplní svým výkladem teolog John Vernon McGee. V relaci Světem Bible slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu inspirováni druhou kapitolou knihy Zjevení hovořili o ženě Jezábel a rozloučili jsme se čtením 23. verše v této druhé kapitole. Nyní je před námi 24. a pak už konec celé druhé kapitoly, abychom mohli otevřít následující třetí. Vámť pak pravím i jiným tyatýrským, kteří školy nemají učení tohoto a kteříž nepoznali hlubokosti satanovi, jak říkají, nevložím ť na vás jiného břemene. To je 24. verš ve druhé kapitole podle kralického překladu. Tentokrát zvlášť možná ještě raději ekumenický. Vám ostatním v Tyatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno. Z historie víme, že v Tyatyře církev měla krátké trvání. Přestala existovat spolu s městem, když bylo zničeno. Vyjádření hlubiny satanovi se pravděpodobně vztahuje na sektu gnostiků známou pod jménem Ophites, kteří uctívali hada. Každé kacířství se obyčejně vychloubá vyšší duchovní vnímavostí a právě tato skupina to dělala. 25. verš ve druhé kapitole pak říká: avšak to, což máte, držte, dokud nepřijdu. Kristus své církvi v Tyatyrách, ale i nám, jasně připomíná, já přijdu a vezmu si vás. A proto zůstaňte při mně věrni, dokud se to nestane. Kdož by pak vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany. 26. verš. Skutky Kristovi, které máme zachovávat, jsou zde v protikladu ke skutkům Jezábel, o nichž byla řeč v předchozím textu. Ty Kristovi skutky působí ve věřících Duch Svatý, pokud mu věřící dávají dostatečný prostor, pokud se mu poddávají. Ty skutky Páně jsou spojeny ovšem s vyjádřením až do konce, čili nejenom na chvíli, ale věřící v nich mají vytrvat. Dám jemu moc nad pohany, anebo ekumenicky nad národy. Toto slovo vysvětlil apoštol Pavel, když psal věřícím do Korintu, 1. Korintským 6.2. Nevíte-li, že svatí svět souditi budou? Do závěru druhé kapitoly nám zbývají už jen tři verše. I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískání budou. Tak i já vzal jsem od Otce svého. 27. verš. Toto je podle našeho vykladače doktora McGee poukaz na konečné Kristovo tisícileté království. A 28. verš. A dám jemu hvězdu jitřní. Kristus sám je hvězda jasná a jitřní, tak si to budeme jednou číst ve 22. kapitole knihy Zjevení v 16. verši. Kristův příchod pro jeho lid při vtržení, to je naděje církve. Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a spasitele našeho Jezu Krista. Tak to píše Pavel Titovi 2.13. A v naší druhé kapitole knihy Zjevení už je jenom poslední verš. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Toto je jen opakovaná výzva k pozornosti a k vnímavému naslouchání tomu, co říká Duch Svatý. Milí přátelé, v panoramatu církevních dějin a v tom historickém průhledu, jak nám jej zde postupně předkládá náš učitel, místní sbor v městě Sardis, podle zjevení 3. kapitoly, reprezentuje církev v období reformace, mezi rokem 1517 a přibližně 1800. Mám za to, že na začátku byl onen odvážný čin Martina Lutera, kdy přibyl na dveře kostela ve Wittenbergu v Německu svých 95 tézí. Je to období zahájené reformací, v němž se také rozvíjí rozsáhlé misijní hnutí velmi významné v dějinách církve. Sardis bylo hlavním městem slavného království lidského na území Lydy. Bylo jedním z nejstarších a nejdůležitějších měst Malé Asie. Nacházelo se ve vnitrozemí na malé náhorní plošině. Skoro ze všech stran jsou hladké, téměř kolmé a nezdolatelné skalní stěny. Jediný přístup je z jižní strany po velice strmé a náročné cestě. Ještě s jedním kazatelem jsme se kdysi pokoušeli po ní vyšplhat, vzpomíná na své pouti za poznáním náš kazatel, a on se dostal dál než já, ale oba jsme to nakonec vzdali notný kus před vrcholem. S rozvojem civilizace a obchodu se vysokopoložená náhorní plošina stávala malou a tak se kolem dokola budovalo také dolní město, převážně na západ od původního. Staré město sloužilo jako akropole, vznikla tak vlastně dvě města a proto i název je v množném čísle. Město se stalo střediskem výroby koberců a docela úspěšně bohatlo. Začaly se tam také razit mince. Posledním knížetem byl bohatý Kroezus, kterého zajal Kýrus. Byl považován za nejbohatšího muže na světě, čehokoliv se dotkl, prý jako by se proměnilo ve zlato. Město Sardis bylo v historii pod panstvím Peršanů, Alexandra, Antiocha Velkého a nakonec v rukou Římanů. Zničilo je zemětřesení za vlády císaře Tiberia. Dosud tam můžeme vidět zbytky chrámů zasvěcených Kybele a Apolovi. V uctívání tu bylo mnoho zkaženosti, podobně jako v uctívání Diany v Efezu. V městě Sardis se prováděly rozsáhlé vykopávky. Rekonstruovalo se gymnázium, čili tělocvična, a také synagoga. Vykopala se římská cesta. Když jsem tu cestu viděl, vzrušilo mě vědomí, že po ní kdysi kráčel apoštol Pavel. Sděluje nám cestovatelské pocity náš učitel, než přistoupíme k samotnému textu 3. kapitoly. Andělu pak církve sardinské piš. Toto praví ten, kterýž má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. Podle ekumenického překladu toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Pán se představuje zboru v Sardách jako ten, který má 7 duchů božích. O nich byla zmínka už na začátku knihy Zjevení, 4. verš v 1. kapitole. Rozumějme tomu tak, že on je to, kdo poslal Ducha Svatého na tento svět. Duch Svatý bere z toho, co je Páně, a dává nám, jak to řekl sám Pán Ježíš. Duch Svatý je to, kdo nám zprostředkovává přítomnost Pána Ježíše. On je to, který zabezpečuje, abychom poté, co Pán Ježíš odešel před zraky svých učedníků, nebyli jako sirotci. Z pohledu historického výkladu tohoto textu, jak jsme si už řekli, Sardy mohou představovat reformaci a v kontextu se zmínkou o působení Svatého Ducha náš Megí říká, že i dnešní církev potřebuje, aby v ní působil živý Boží duch. Lidé se často domnívají, že potřebujeme všelijaké metody, které nám pomohou. Ach ano, mohou pomoci, ale bez úzkého osobního vztahu s Pánem skrze modlitbu a Boží slovo a tím tedy skrze Ducha Svatého, bez toho prostě není možné účinně sloužit Pánu a žít jemu ke cti. Potřebujeme se dostat blíž ke Kristu, kterého nám učiní skutečnou a žijící osobou jedině Duch Svatý, když mu k tomu dáme příležitost čtením písma a modlitbou. Tohle potřebujeme i v dnešní době. A Pán Ježíš Sardinské církvi říká dále: vím o tvých skutcích. To je zase úvodní pochvala. Vzpomeňme si, že reformace, na niž se sardinská situace promítá, vykonala tak řečeno velký skutek ve smyslu obnovy učení o ospravedlnění z víry bez skutků. Obnovila učení o tom, že skutky jsou důležité, ale že jsou pouze plodem víry. Podle jména si živ, ale si mrtev. Dnešnímu protestantismu jako celku, který byl kdysi velmi účinný, nyní zůstalo už jenom jméno, jako by žil. Jeho život je ve skutečnosti jen vzpomínkou na život a jinak je docela mrtvý. Mnoho z toho, co bylo na počátku radostné a proměňující, skutečně reformující, živé, mnohé z toho je v současnosti naprosto formální a duchovně neúčinné, mrtvé. Je to v skutku hrozný posudek, ale žel, v tomto smyslu se přesně hodí také do naší doby. Budiš bedlivý a utvrzujíš jiné umírající, neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem. A nebo ještě současnější češtinou podle ekumenického překladu: probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť zhledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem. To je tedy druhý výrok soudu. Jak jsme si řekli, město Sardis leželo na vrchu hory. Vstup byl jenom jeden z jižní strany, kudy vedla ve starověku k městu jediná přístupová cesta. Takže Sardám stačilo postavit na toto místo strážní oddíl, který by město hlídal. Ale opakovalo se dvakrát v jejich historii, že je přepadli nepřátelé a stráže selhali v bdělosti. Stráž klidně usnula, snad v dobré víře, že kopec je prostě nedobytný. Už v roce 549 před Kristem se Kýrovi méčtí vojáci vyšplhali na přední ochranný val a pak znovu v roce 218 před Kristem Sardy dobil Antiochus Veliký. Tehdy přelezl hradby Kréťan ve chvíli, kdy hlídky jednoduše nedávali pozor. Těžko říci, zda v těchto historických poznámkách máme hledat nějaké souvislosti s naším textem. Snad je to především výstižná ilustrace k zapamatování. Pán říká církvi v Sardách: probuď se a měj se na pozoru, buď bdělý, nespi. Nutno říci, že protestantismus, o němž tu v tom historickém průmětu hovoříme, se velmi rychle v podstatě odvrátil od vyhlížení příchodu Pána Ježíše Krista. Musíme přiznat, že reformace, i když byla ve svůj čas velmi účinná, nerozpoznala a neobnovila všechny biblické pravdy. Podle mne, říká náš učitel, například eschatologie, nauka o posledních věcech, a proroctví byla plně rozvinuta až v posledních desetiletích, i když mnohé z těch jakoby nových výkladů nacházíme už dávno v historii. Nás dnes ovšem dělí od příchodu Krista pro církev nepředstavitelně málo. Mohl by přijít v tomto okamžiku, anebo snad zítra. Ano, Může to být třeba ještě za 100 let, ale my máme jeho brzký příchod s nadějí očekávat, i když přesný termín neznáme. Právě proto, že vtržení církve se může uskutečnit v kteroukoliv chvíli, má být církev náležitě ostražitá. Není stanoveno datum, ba ani historické časové rozpětí, v němž k tomu má dojít. A je to proto, že církev má trvale pozorně vyhlížet jeho příchod, očekávajíc té blahoslavené naděje, Titovi 2.13. Rozumějme, nikdo se nemůže připravit na pevně stanovenou hodinu, ale máme být vždycky připraveni na nečekanou hodinu. Pán Ježíš zde své církvi říká, že má být nepřetržitě na stráži a má konat to, k čemu je povolána. Nechť je nám a našim sborům v této době varováním pánova vítka o nedostatečnosti. Zhledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem, anebo nenalezl jsem skutků tvých plných před Bohem. Kéž bychom se ještě více rozhořeli pro svého pána a spasitele, abychom v tomto posledním čase splnili jeho úkol, který nám jako své církvi dává. Pomniš tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijdu na tě jako zloděj a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu. 3. verš v 3. kapitole knihy Zjevení. Věřící Sardinci měli pevně držet přijaté pravdy. V tom historickém průmětu vzato velké pravdy znovu objevené reformací se dnes církvím mnohdy zase vytrácejí. Například autorita Božího slova v mnoha teologických názorech téměř vymizela. Mnohé i docela konzervativní sbory už nezastávají učení o úplné a beznadějné zkaženosti člověka, ale namísto toho mají tendenci vylepšovat přirozenou povahu člověka kosmetickými úpravami. Vychovávají lidi v blahém domnění, že si mohou osvojit několik malých pravidel a směrnic, které jim pomohou žít křesťanský život. Také bylo do velké míry upuštěno od důležitého principu ospravedlnění vírou v Pána Ježíše a namísto toho se leckde hlásá poselství o tom, že pro svou spásu musíte něco dělat. Dá se říci, že toto jsou některé charakteristické rysy dnešního už silně deformovaného protestantismu, hodnotí náš teolog. Vzdálil se hodně daleko od svého původního stanoviska. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Jak jsme viděli, Sardy byly vystavěny na vršku hory, kterou nebylo možno lehko slézt, kromě jednoho vstupního místa. V Turecku je ovšem silná eroze půdy, takže před 2000 let, v době, kdy žili apoštolé Pavel a Jan, byla hora mnohem vyšší a proto patrně také mnohem méně přístupná než dnes. A přesto došlo k oněm 2 případům, kdy se nepřátelským vojákům podařilo do města vstoupit. Jak hrozně zahanbující to muselo být pro toto město. 2x se nechat přemoci jen proto, že stráž usnula. Pán praví církvi v Sardách a s nimi, jak věřím, stejně i nám. Nespěte, probuďte se a bděte. Pán Ježíš může přijít každým okamžikem. Strážní a tím spíše ostatní lidé v Sardách o tom ani nevěděli, když se přiblížil kritický okamžik. My také nevíme, kdy přijde Pán Ježíš, a proto máme být na stráži stále, pořád v bdělém stavu. Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnili roucha svého, protož budou se se mnou procházeti v bílém rouše, nebo jsou hodni. 4. verš. Ještě ekumenicky. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém, protože jsou toho hodni. Při pohledu do historie Izraele celkem snadno zjistíme, že vlastně nikdy nebyl celý národ věrný Bohu, vždycky jenom jeho část, nějaký zbytek. Zde se církvi říká, máš několik osob. Pán Ježíš nazval ty své, kteří jsou mu věrni, malým státcem, Lukáš 12:32. A tak i v těchto dnech jsou věřící lidé, kteří milují Boží slovo, drží se ho a zůstávají Pánu věrni. Nepřipojují se tam, kde by se poskvrnili hříchem a vyhýbají se skutkům těla ve smyslu hříchu, jak se o nich hovoří v epištole Galackým 5. kapitole. Když jde o ty některé osoby, které se prokázaly zvláštní věrností, náš doktor McGee k tomu dodává, v protestantských kruzích vyrostli někteří velcí mužové a já se chci o některých z nich zmínit, ačkoliv jich mnoho a mnoho vynechám. Myslím na vůdce reformace Martina Lutera a Jana Kalvína, kteří po všech stránkách vynikli nad jiné. Později to byl významný baptista John Bunyan, autor knihy Cesta poutníka, v níž popisuje svůj vlastní život a jak předivně ho Bůh zachránil. John Wesley je znám jako zakladatel metodistů. Tohoto muže Bůh podivuhodně zachránil a použil takovým způsobem, že mu někteří historikové připisují zásluhu na uchránění Anglie před revolucí, tedy před takovou, která postihla Francii. Wesley určitě udělal pro svou zemi mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Z dějin našich zemí můžeme přidat jména Matěje z Janova a Miliče z Kroměříže, kteří usilovali o nápravu v době Karla IV. Mučení

0: světlo spásy v Pánu Ježíši Kristu. I dnes někteří takoví žijí, ale neodvážím se je začít jmenovat, protože bych snadno mohl vynechat někoho, kdo mezi ně patří. Protestantismus určitě zrodil řadu velkých božích lidí. Nutno však říci, že v římském katolictví tomu v některých dobách bylo podobně, dokonce i v temném středověku. To ovšem neznamená pochvalu nebo obhajobu pro celý ten systém. Oba systémy, římskokatolický i protestantský, tak jak se projevují jako velká náboženství, dodává v závěru k tomuto historickému pojednání náš učitel, jsou podle mne institucemi, které nakonec vyústí v odpadlickou církev, protože opustili základní zdroj života z Boha. Milí přátelé, náš čas dnes vypršel. Máme přání, aby tato zamyšlení a čtení našeho textu byla pro nás povzbuzením pro upřímný život před Pánem, pro hledání jeho tváře na modlitbách a v Božím slově, abychom je četli tak, jak je psáno. Těšíme se na příští setkání.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině, ale i dalších jazycích můžete najít také na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také finanční podporu, aby mohl být pořad i nadále vysílán.

Dohrála kapela Elevation Worship s písní Thank You, kde se zpívalo, že do konce života ti budu zpívat chvály za vše, co jsi pro mě udělal. Děkuji ti. A následuje Jet Trouble s písní God's Hand, že v každé chvíli, Bože, zůstáváš po mém boku.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

Milí posluchači, 21. hodina nám na Rádiu 7 přináší pořad Hláska, ve kterém se bude moderátor Jakub Lofítek ptát Janyho Šimočka s tématem trénovat, pomáhat a inspirovat.

Dohráli nám Rent Kolektiv s písní o naději. I když teď není nic vidět, jednou sklidíme, co jsme zaseli a budeme se radovat. A teď Shiloh Ben Hort, At Your Home. Ve tvém domě je tolik radosti. Všichni zpívají o tom, co jsi udělal. Děláš a uděláš. Budou tu lepší dny, ale my se teď nevzdáváme. Věříme, že ta radost, která je pro nás přichystaná, přijde. A ona přijde.

0: 22 hodin pondělí 6. července a dnešním večerem vás na Rádiu 7 provází Kristýna Exnerová. A rovnou vás, milí posluchači, zvu k poslechu pořadu Ke kořenům, kde se Petr Vaďura ptá Jáchyma Gondáše na Ježíšův příjezd z Markova evangelia.
1: Ke kořenům. Biblické výklady a studie.

0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme číst biblický text, konkrétně Markovo evangelium. Pokračujeme tak v našem rozhlasovém seriálu výkladu tohoto biblického textu, ve kterém je naším hostem kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej.
1: Dobrý den.
0: Dostali jsme se k 11. kapitole, která představuje určitý zlom, tak bychom měli zhodnotit těch prvních 10 kapitol. K jakému zlomu tedy vlastně dochází?
1: Začátek 11. kapitoly je podstatný v tom, že nás uvádí k tomu finále Markova evangelia. A Markovo evangelium, možná nejvíc ze všech těch evangelií, která nacházíme v Novém zákoně, má poměrně jasnou přehlednou strukturu takového stupňování postupného. Připravuje se Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, Ježíšův příchod do té vlastně pašijní události, která je tvořena na jednu stranu křížem a na druhou stranu Ježíšovým vzkříšením. A to je v Markově evangeliu jasná pointa celého toho příběhu. To znamená, všechno, co zatím předcházelo, celých těch 10 kapitol, bylo takovou přípravou. Na druhou stranu ale nemůžeme určitě říct, že by to pro Marka bylo nedůležité vyprávění, něco, co můžeme přeskočit, protože Marek velmi dbá o to, abychom dobře porozuměli tomu, kdo to Ježíš je, než vlastně nastane ten pašijní okamžik, než nastane ta velikonoční událost. Marek touží potom, abychom chápali, znali, trochu měli už představu o tom, kdo vlastně je vydáván na kříž a aby potom pro nás také bylo takovou jasnou pointou jeho vzkříšení, abychom sami porozuměli tomu, co se vlastně o těch velikonocích děje. Celou dobu jsme viděli, že Marek se velmi výrazně soustředí především na Ježíšovo jednání, že na rozdíl od některých jiných evangelií, od jiných novozákonních textů, neklade tak velký důraz na to, co Ježíš říká, ale spíš se soustředí na to, co dělá, nechává nás, abychom se dívali, abychom porozuměli na základě Ježíšových skutků, s kým máme tu čest, o koho se vlastně jedná. A teď nastává takový zlom i v tom stylu Markova vyprávění, protože až do této chvíle ten styl byl často velmi popisný a najednou tady Marek mnohem častěji sahá k něčemu, co můžeme označit za určitou dramatizaci. Vidíme, že Ježíš v tom vlastně velikonočním cyklu od 11. kapitoly často dělá a říká věci, které mají povahu určité prorocké dramatizace, tak jak ji známe od starozákonních proroků. Vlastně to, co dělá, má být takovou značkou, takovým znamením pro nás. Často je to připomínka některých starozákonních textů a v tom se tedy ten Markův styl začíná trochu lišit od toho, co předcházelo.
0: To, co si řekl, dokládá právě 11. kapitola, zvláště ta její první část do 26. verše, kterou si teď přečteme. Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. A řekne-li vám někdo, co to děláte, odpovězte: pán je potřebuje a hned je sem zas vrátí. Vyšli a na rozcestí nalezli oslátko přivázané venku u dveří. Když je odvazovali, někteří z těch, kteří tam stáli, jim řekli: co to děláte, že odvazujete to oslátko? Odpověděli jim tak, jak Ježíš přikázal, a oni je nechali. Oslátko přivedli k Ježíšovi. Přehodili přes ně své pláště a on se na ně posadil. Mnozí rozprostřeli na cestu své pláště a jiní zelené ratolesti z polí. A ti, kdo šli před ním, i ti za ním volali: hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Když vyšli druhého dne z Betanie, dostal hlad. Spatřil z dálky fíkovník, který měl listí, a šel se podívat, zda na něm něco nalezne. Když k němu přišel, nenalezl nic než listí, neboť nebyl čas fíků. I řekl mu: ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. Učedníci to slyšeli. Přišli do chrámu, když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů, nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, a učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města. Ráno, když šli kolem, uviděl ten fíkovník uschlý od kořenů. Petr se rozpomenul a řekl, mistře, pohleď, fíkovník, který si proklel, uschl. Ježíš jim odpověděl, mějte víru v Boha. Amen, pravím vám, že kdo řekne této hoře, zdvihni se a vrhni se do moře, a nebude pochybovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude to mít. Proto vám pravím, věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno a budete to mít. A kdykoliv povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení.

0: Ve vysílání Rádia 7 si v pořadu ke kořenům čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ten celý text, který jsme si přečetli, se skládá z několika částí. První je Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. A ty si tady řekl, že Marek teď spíš popisuje Ježíšovo jednání, které se podobá prorockému jednání starozákonních proroků. Zkus to vysvětlit, jak se to týká právě této scény.
1: Tak celý ten Ježíšův příchod do Jeruzaléma, ten jeho vjezd slavnostní, má charakter, který nám může tak trochu připomenout Ježíšovo narození. O tom v Markově evangeliu nečteme, pro Marka to není zásadní téma, ale vidíme, že i tam se naplňují určité symbolické náznaky toho, jak máme porozumět Ježíšově postavě. I tady se spojuje v sobě na jednu stranu určitá okázalost celé té situace, slavnostní ráz celé té situace Ježíšova příjezdu. Na druhou stranu je až takovým komickým způsobem podbarvený tím, že je to celé vlastně tak trochu ubohé, není to zas tak dokonalé, není to zas tak okázalé. A kontrast té ubohosti na jedné straně a té slávy, která je s tím příjezdem spojená a obsažená v něm, je pro nás už prvním takovým signálem, že to není úplně obvyklá situace. Ježíš dbá na to, aby jeho příjezd se dal interpretovat správným způsobem, aby se mu dalo správně porozumět, a proto volí určité signály. Tím signálem na jednu stranu je oslátko, na kterém přijíždí, které má určité významy spojené se starozákonním textem, význam pokory, zároveň význam odmítnutí určité násilné mocenské cesty. Dále potom ale vidíme, že důležité je také, kam Ježíš vlastně přichází. On nejde jenom k tomu svému vlastnímu procesu, k naplnění své vlastní cesty, nejde ke kříži a ke vzkříšení, ale přichází do Jeruzaléma jako do centra židovské zbožnosti, jako do centra toho náboženského života, a proto jeho cesta vede hned do chrámu. A tady je potřeba trochu se zamyslet nad tím, jaký vztah vlastně Ježíš měl k chrámové bohoslužbě, k tomu chrámovému typu zbožnosti. Musíme si uvědomit, že ta doba, ve které Ježíš přišel, byla doba plná určitého napětí a určité nestability i v rámci toho židovského náboženství, toho jejich sebepochopení. Dávno pryč byla doba, kdy židovské náboženství mělo určitou kompaktní podobu, a teď se vlastně profilovaly proudy, které naznačovaly, kudy by se mohl ten náboženský svět Izraele vydat. Na jednu stranu vidíme, že trvá chrámová bohoslužba, obnovená chrámová bohoslužba, jako takový velmi autoritativní centrum toho náboženského života. A tam se všechno točilo kolem obětní praxe, byla to vlastně tradice velmi starobylá, obnovená starobylá tradice. A vidíme, že Ježíš ji neodmítá. Není to něco, co by plně odmítal. Přichází do chrámu, potom v Jeruzalémě zjišťujeme, že často pobýval v chrámu, že to bylo místo, které i pro něho mělo nějakou důležitost. Ale zároveň z jeho slov a z jeho činu vidíme, že si udržuje určitý odstup.
0: A také možná svým způsobem interpretuje smysluplnost chrámu, protože my zde čteme, že on učí, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. A tak ho určitě tehdejší velekněží nechápali.
1: Tady už určitě můžeme vnímat také pohled toho raného společenství církve, které začíná velmi ostře vnímat, že to, co se děje z Boží strany směrem k člověku, má určité těžiště v tom vztahu mezi Hospodinem a Izraelem, ale není to to jediné místo, kde se to odehrává, že ty ostatní národy, ty pronárody, které stály zatím trochu ve stínu, v tom mají nějakou roli a možná roli velmi důležitou. Ostatně najdeme to už v prorockých textech, kde se mluví o tom, jak v tom posledním čase budou přicházet nejenom ty rozptýlené kmeny Izraele, ale také ostatní národy, aby se poklonili Hospodinu. A tak Izrael tvoří vlastně jenom takové epicentrum toho dění. Velmi podstatné, velmi důležité, ale není jeho role výhradní, není jeho role exkluzivní. V tom Ježíš určitě reprezentuje tu změnu, která nastává v tom myšlení Izraele, v tom sebepochopení Izraele. A vidíme, že také obsahuje ta jeho cesta ty další cesty, ty další alternativy, kterými se vlastně tehdejší židovské myšlení ubíralo.
0: Ta nejvýraznější cesta byla asi reprezentována právě stranou farizeů.
1: Určitě ten farizejský důraz na praxi a zákonický důraz na správné pochopení textu byl velmi podstatný a Ježíšovi blízký. Dnes se víceméně autoři, kteří se zabývají novým zákonem, shodují na tom, že ty Ježíšovi velmi kritické výpady proti farizeům neznačí, že by od nich byl příliš vzdálený, ale naopak, že to byla tradice jemu možná nejbližší. Často vidíme, že říká věci, které známe i z jiných zdrojů tehdejší doby od právě učitelů vycházejících z toho farizejského prostředí. To znamená, Ježíš má k této tradici blízko, my můžeme říct, že to je tradice, která neměla už centrum svého života v chrámu, ale spíše v synagoze, a v tom je blízká i potom tomu křesťanskému pojetí bohoslužby jako místa shromáždění, okamžiku shromáždění se kolem biblického textu.
0: Navazoval nějak Ježíš i na tu tradici esejskou, která je reprezentována třeba komunitou v Kumránu?
1: To je ta třetí cesta, která vlastně v tehdejší době byla velmi silná a nabízela se právě díky tomu vypjatému apokalyptickému eschatologickému očekávání tehdejší doby. A některé takové prvky u Ježíše můžeme nacházet. Je to zejména ta jeho neochota přistoupit na ty tradiční role ve společnosti a nějakým způsobem je transformovat. Velký důraz také na tu komunitní existenci, na tu komunitu spojení mezi učitelem a učedníky, kteří vlastně nejsou zakotvení na nějakém konkrétním místě, ale procházejí, tím se vlastně stávají do určité míry podobní těm skupinám, které odcházely úplně do ústraní od té většinové společnosti. A byli autoři, kteří se domnívali, že to byla právě skupina, která je Ježíšovi nejbližší. Ale dnes se ukazuje, že i v tom učení Ježíše je přece jen rozdíl od toho, čemu věřili lidé, kteří odcházeli právě do toho ústraní. A to sice v tom, že Ježíš není tak výrazně ovlivněný takovým duálním pohledem na svět, tou představou boje mezi dobrem a zlem. Jeho učení přece jenom víc je zakotvené a zapuštěné do toho starozákonního myšlení a proto se dá říct, že to jeho těžiště můžeme nacházet spíš poblíž farizeů.
0: Ještě v té židovské společnosti stále větší roli sehrávala taková radikální skupina, ať už to byly Zéloté nebo Sikáriové a různí další vzbouřenci, kteří prosazovali spíš vojenskou změnu.
1: Tady je také velmi zajímavé se zamyslet nad tím, kde je Ježíšovo místo, kde je jeho vztah právě k této skupině. Můžeme z určitých náznaků předpokládat, že mezi jeho učedníky byli lidé, kteří právě patřili k Zélotům, kteří patřili k takové té revoluční skupině v rámci židovského obyvatelstva. A možná to jejich očekávání spojované s Ježíšem bylo právě vedeno určitým politicko-náboženským výhledem, politicko-náboženskou nadějí, kterou do něj vkládali. Na jednu stranu vidíme, že ten novozákonní příběh, a zvlášť to jeho velikonoční vyústění, ukazuje, že ta jejich naděje nebyla plně uspokojena, nebyla naplněna. Protože Ježíš se neukázal ve výsledku jako revoluční vůdce, neukázal se jako ten, jehož ambice by byla politická primárně. Na druhou stranu ale nemůžeme rozhodně říct, že by Ježíšovo jednání bylo apolitické. Často v některých dobách, zvláště v dobách, kdy církev se dostává do nějaké takové neradostné situace určitého útlaku nebo ohrožení ze strany státu, tak bývá umlčována některými lidmi v církvi ta její politická odpovědnost, její určitý politický charakter. A právě tomu má sloužit to vykreslení Ježíše jako apolitického. Ale my vidíme, že jeho jednání mělo velmi zásadní politický rozměr. A to se odráží také v té podvojnosti kříže, který je jednak odsouzením náboženským, ale zároveň a velmi výrazně také odsouzením politickým. A vidíme, že Ježíšova cesta má svůj politický rozměr a ten není odmyslitelný.
0: Nakonec vznikla jedna taková velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Ježíšova politika.
1: Je to právě kniha, která vychází z toho našeho prostředí od Howarda Jodra. Je to menonický teolog a je to, myslím, právě velmi dobrá příležitost si uvědomit ten politický rozměr Ježíšova jednání, na základě takového, myslím, celkem podrobného výkladu některých míst z Lukášova evangelia, kdy Jodr upozorňuje na to, že právě ta nepolitičnost a političnost Ježíše je vlastně klam a že je to naopak velmi silně politicky zabarvená zvěst. Ono je to podstatné právě v naší současnosti, v tom, jak my sami se vztahujeme ke státu, jak my sami se vyrovnáváme s rolí církve uprostřed naší společnosti. A myslím, že by nám to mohlo pomoct zbavit se takové falešné představy, že žijeme v nějakém vlastním uzavřeném světě, který nemá s tím vnějším co dělat. Ale zase nás to vrátit do toho kontextu toho konfliktu, tvůrčího konfliktu a napětí mezi církví a státem, kdy církev skutečně může tvořit alternativu k tomu, co vidíme v okolní společnosti.

0: dnešním pořadu si povídáme o 11. kapitole Markova evangelia. Podívejme se teď do konkrétního textu. Ta 11. kapitola, už jsme to četli, popisuje příchod Ježíšův do Jeruzaléma a on zde vědomně navazuje na určitou starozákonní roli, na určitý starozákonní pohled a jakoby do té role vstupuje. Je to role krále, který vyjíždí do Jeruzaléma, ale na oslátku, to znamená krále pokorného, tichého. Je to tedy skutečně ztotožnění se s touto rolí, tak jak ji vylíčil Zachariáš ve svém proroctví?
1: U Ježíše vidíme, že vědomě využívá ty mesiášské, královské a na druhou stranu také prorocké a kněžské symboly, které jsou spojené s tou mesiášskou představou. A že se jich nevzdává, ale to jeho ztotožnění se s touto rolí vždycky představuje určitou alternativu k tomu, jak to vnímala tehdejší společnost. Toto místo jeho příjezdu je zajímavé v tom, že vidíme, že v té odezvě, v tom volání Hosana, se objevuje porozumění, pochopení toho signálu, který Ježíš vyslal. Když Ježíš přijíždí na oslátku, ta odpověď je porozumivá.
0: Mimochodem, co znamená to slovo Hosana?
1: Je to vlastně takové zvolání, my ho vnímáme jako zvolání radostné, ale jeho zabarvení je spíše naříkavé a znamená smiluj se nad námi. A je to zvolání, které je velmi silně spojeno s představou Mesiáše jako syna Davidova. Tato postava se objevuje se i v těch formulacích a víme, že to patří k té výbavě novozákonní mesiášské. A k tomu je potřeba říct, že ten syn Davidův to není jenom jakési obnovení Davida jako krále, jeho opětovné zjevení se, ale že to je také skutečně v plném slova smyslu pojetí Mesiáše jako Davidova syna, jako Šalomouna a jako toho, který přichází, aby uzdravoval. V tehdejších představách byla velmi silně zakotvená myšlenka Davidova syna jako mesiáše uzdravujícího, toho, který přináší záchranu nemocným a umírajícím. A to už se objevilo právě v těch situacích, kdy Ježíš uzdravoval, kdy se ta formulace synu Davidův, nebo označení za syna Davidova objevovalo. To znamená, je to nějaká vrstva, kterou my už, domnívám se, nemáme tak zřetelnou v tom našem pochopení, že se tady jedná také o vyznání Ježíše jako toho, který přináší uzdravení a toho, který dokáže léčit člověka. A to je podstatné právě v tom kontextu, kdy Ježíš přichází do Jeruzaléma, protože nám to říká, že Jeruzalém potřebuje uzdravení, že je nemocný, že něco s ním není v pořádku. Hned ty následující texty, které potom jsme již četli a slyšeli, tak ukazují, co je tím problémem, ukazují, co vlastně je v nepořádku.
0: Zástupy, které zde Ježíše vítají, tak volají Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Když se podíváme, co to vlastně oni citují, nebo jaký text to volají, tak je to ze 118. žalmu, kde ovšem nacházíme v překladu z hebrejštiny tato slova. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dopřej zdaru. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Tady je naprosto zřetelné už na první pohled, že v tom novozákonním textu dochází k velkému posunu a že tamto očekávání přicházejícího království našeho otce Davida je jakoby navíc.
1: No je to spojení té představy krále jako toho, který vlastně nemá jenom ten politický smysl, tak jak mu rozumíme z těch okolních společností tehdejší doby, ale má velmi silný právě ten náboženský význam. A král tady představuje do určité míry kněžskou roli toho, který je nositelem požehnání a to požehnání vlastně svou osobou, svým příchodem, svou přítomností distribuuje pro celou tu pospolitost. A ta představa už v tehdejší době byla nerozdělitelná. Nebylo to něco, co by se dalo rozdělit na jednotlivé součásti, ale bylo to velmi silně spojené. Ono tomu odpovídá i to, že ta královská role byla právě v Izraeli vnímána zpočátku s určitými rozpaky, možná i potom v té reflexi bylo pochopeno, že to bylo něco, co nebylo úplně souladitelné s náboženstvím Izraele. A to bylo právě proto, že nesla v sobě velmi silný náboženský rozměr, náboženský prvek. To, že se tady objevuje to volání, které cituje 118. žalm, to zase je určitým signálem, je to určitým znamením toho, co se vlastně v té situaci děje. Ježíš přijíždí jako král do Jeruzaléma, přijíždí jako zachránce, jako ten, který napraví všechno, co je v nepořádku. A zároveň každý moment toho jeho příjezdu nám prozrazuje, že to bude nějak jinak, než jak se možná očekávalo. Už jenom to, že vlastně celá ta situace má takovou trochu nedůstojnou povahu. Nemusí to být na první pohled z toho textu patrné, ale vlastně není to žádné oficiální přivítání Ježíše, Jeruzalém ho ve skutečnosti oficiálně nepřijímá. A to volání je spíš takovým, trochu nám to může připomenout volání antického chóru v nějakém dramatu, protože je velmi neosobní. Odkud přichází ten hlas, co je to za lidi, kteří provolávají tu slávu Ježíšovi, kteří se podílejí na tom příjezdu, to zůstává neúplně jasné a ve výsledku můžeme předpokládat, že jsou to vlastně ti samí lidé, kteří potom tvoří také ten chor před Pilátovým balkónem, tvoří ten chor potom pod křížem, kdy volají úplný opak. Chtějí, aby Ježíš byl ukřižován, aby byl zabit, aby zemřel. To znamená, ten hlas nemusíme vnímat tolik osobně jako určité přesvědčení tehdejších lidí v tehdejší době, ale opět jako jeden z těch symbolických signálů, který je v tom textu obsažený.
0: Po odchodu z chrámu následuje popis druhého dne, kdy Ježíš vychází z Betanie a jsa hladov, tak si chce utrhnout fíky z fíkovníku, na kterém ovšem roste pouze listí. Ale tady se nám říká, neboť nebyl čas fíku. Takže co by tam dělali fíky? Ježíš však ten fíkovník proklel slovy, ať z tebe již navěky nikdo nejí ovoce. A my v zápětí potom uslyšíme, že ten fíkovník uschl. Co to znamená? Čeho to je obraz?
1: Je to velmi zvláštní místo, které, když ho možná čteme poprvé, slyšíme poprvé, bez toho dalšího kontextu, tak nás může velmi oprávněně zarazit. Ježíš tady na první pohled jedná jako nějaké rozmazlené dítě, které prostě v nějakou chvíli něco chce, aniž by to bylo možné. Trochu mi to připomíná tu pohádku o 12 měsíčkách, kdy dostává ten fíkovník nějaký úkol, který nemůže zrealizovat, protože prostě není ta doba správná. A kdybychom zůstali jenom u toho, tak nám připomíná opravdu nějakého divotvůrce, který má velkou moc, ale zároveň se začíná tou mocí úplně opájet a dělá věci, které nejsou v pořádku. To by ale bylo neporozumění záměru toho textu. Na druhé straně známe Ježíšovy výroky, které mluví o tom, že je potřeba každému dát další šanci a opět k tomu používá symbol fíkovníku, který se má zušlechťovat, nebo stromu, který má být zušlechtěn a má se mu dávat další a další šance. Víme, že to byl jeho přístup k lidem, čili by bylo nedorozumění to vnímat jako nějakou jeho maníru, jako nějaký jeho výstřelek. Jsme tady na půdě symbolických aktů a to prokletí fíkovníku k tomu velmi silně patří. A tím jasným signálem toho, že to má symbolickou povahu, pro nás je právě zase ta struktura Markova textu. Marek na první místo vsazuje to prokletí, potom nám ukazuje, že skutečně ten fíkovník uschl a mezi tím je vložený text o Ježíšově příjezdu do chrámu a o tom, co dělal a co říkal v chrámu. A právě tento prostřední text je klíčem k porozumění také tomu obrazu s fíkovníkem, protože v této chvíli ten fíkovník a chrám mají vlastně zástupnou roli. Jsou to dva obrazy téhož, dva obrazy úkolu, který Izrael nese, toho úkolu být boží vinicí uprostřed tohoto světa, vinicí, která bude sytit všechny hladové, která bude sytit spravedlností tento svět a která bude kněžstvem pro tento svět.
0: My už jsme ten text zmiňovali, ale Ježíš v chrámě, když tam vyhnal ty prodavače a kupující na nádvoří a nedovoloval, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím, to je zajímavý detail, který je právě tady v Markově evangeliu, tak říká tu velmi zajímavou větu, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy. Vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Tím se zde hlásí vlastně k izajášovské tradici, Ale to není přece tak běžná interpretace chrámu. Chrám je přece místo především, kam se přinášejí oběti, kam se lidé chodí modlit.
1: Bez znalosti kontextu nám to může připadat opravdu zvláštní. Uprostřed chrámu se najednou otevírají stánky a působí to skutečně nepatřičně. Na druhou stranu můžeme si vysvětlit, že to byli lidé, kteří ti směnárníci vlastně umožňovali vůbec fungování té obětní praxe, protože uvnitř chrámu a pro ty chrámové účely se nesmělo používat například římská měna, která byla běžná, a všechny ty mince se musely vyměnit za tu chrámovou měnu, aby vlastně ta oběť nebo i ty peníze obětované a ty peníze, s kterými se tam zacházelo, nebyly poskvrněné tou modloslužbou. Stejně tak ten obchod byl velmi důležitý, protože se tam dali koupit obětní zvířata a ta praxe vlastně bez těch stánků by nebyla možná. To znamená, to, co Ježíš dělá, je vlastně skutečně útokem na tu vlastní povahu té náboženské praxe tehdejší doby. A tím, že klade důraz na modlitbu a přeneseně v tom prorockém slova smyslu také na spravedlnost a na posvěcování celého stvoření, tak ukazuje, že tuto funkci přestal vlastně chrám v určité chvíli plnit. Že se stal takovým samoúčelným mlýnkem, když vezmeme v úvahu, co se tam dělo, tak můžeme skutečně říct mlýnkem na maso, ve kterém se konaly velké a rozsáhlé oběti, ve kterém bylo stále živo, stále se tam něco dělo, ale jako kdyby se úplně vytratila ta podstata věci. A tou podstatou věci pro Ježíše je právě to nesení plodů. Těmi plody nemají být nějaké náboženské zážitky, nějaká zvláštní náboženská zkušenost, ale nasycení toho hladu po spravedlnosti, po lásce, po milosti. A Ježíš vlastně říká, že chrám přestal tuto roli plnit. Že pro to obecenství Izraele, ale ani pro ty ostatní okolní národy už není tím dobrým plodonosným místem, z kterého by vycházelo požehnání do toho okolí bezprostředního nebo vzdálenějšího.
0: Trochu mi to připomíná církev v západním světě, která také jako kdyby se stala světem sama pro sebe, bez ohledu na kontext, bez ohledu na okolí, ve kterém žije.
1: Ono to je taková hrozba, která církev neustále pronásleduje to pojetí církve jako určitého zvláštního světa, který je v ideálním případě soběstačný, uzavřený do sebe a nepotřebuje vlastně vystrkovat žádná tykadla do toho svého okolí. Oproti tomu v Markově evangeliu a vůbec v Novém zákoně nacházíme spíš pohled, který ukazuje, že církev, následování Ježíše Krista je životem v tom světě, ve kterém jsme, ale nějak nově nasvíceném, nějak nově pochopeném. A to není už odchod do nějakého exilu, není to už pojetí církve jako nějaké eskapické sekty, která prostě touží uniknout z tohoto světa, ale je to žití v tom světě naplno, protože tak Bůh miloval svět a my ho máme milovat tak jako Bůh, máme být intenzivně ve světě. Jedině v tom vztahu mezi církví a světem církev může plnit svoji roli, svoji funkci, svůj účel, může naplňovat ten účel, protože jinak, když se oddělí od světa, tak vlastně zabloudí. To je zvláštní věc, kterou ne vždycky si v církvi uvědomujeme, že církev a svět jsou dvě podoby stvoření, které se navzájem velmi potřebují a které si navzájem dávají smysl.
0: Ovšem zde vidíme reakci velekněží a zákonníků, kteří opět přemýšlejí nad tím, jak by Ježíše zahubili, protože se ho bojí. Lid jde za ním. Nikdo nemá rád reformátory.
1: Je to tak, není to nějak oblíbená role ve společnosti a v církvi také ne. Ona církev i přes tu svou poutnickou povahu stále se snaží vytvořit nějaké struktury, které budou pevné a neměnné a které dají právě ten pocit jistoty, bezpečí. A v tom je taky neštěstí církve, že se do určité míry vždycky stává takovou tvrzí proti Bohu. Nejenom proti té okolní společnosti, ale vlastně i proti Bohu, protože my naplňujeme to, co po nás Pán Bůh chce, snažíme se žít podle jeho zákonů, podle pravidel, která jsme nějakým způsobem vyčetli nebo vypreparovali z písma. A to, že o takovou existenci usilujeme, nás vlastně činí bezbožnými. Už toho Boha nepotřebujeme, už s ním nepotřebujeme nic konkrétního mít, protože už se držíme těch jeho pravidel, už máme to jeho slovo, To znamená, náš vztah je už plnohodnotný a dál ho nemusíme rozvíjet, nemusíme v něm pokračovat. A to je velké nebezpečí církve. Je to velké nebezpečí i těch proudů, které se snaží být co nejvíc pravověrné. No to vidíme už například jenom v tom zkratkovitém, zkráceném vyjádření, že Bible je Boží slovo. Tam, kde to řekneme, to myslíme určitě velmi dobře, myslíme to tak, že to bereme vážně, že Bible je skutečně pro nás tou zásadní autoritou, není to jenom nějaký lidský nápad. To asi pravděpodobně stojí za tím vyjádřením. Ale když to řekneme v takovéto zkratce, tak to musíme domyslet do toho, že my vlastně říkáme, že to Boží slovo v nějaké instantní podobě už máme, vlastníme ho, můžeme ho zandat do poličky nebo vyndat z poličky, můžeme ho vyslovit a nebo nechat nevyslovené. A ten živý Bůh, ten živý duch už vlastně v tom nemusí hrát žádnou zásadní roli. Ten může zůstat doma, protože jeho práce už je hotová. A tak paradoxně ten pokus o co největší zbožnost a co největší pravověrnost vlastně nás uzamyká tomu Božímu působení a neumožňuje ho. A to se přesně stalo právě v té farizejské společnosti a také v té společnosti soustředěné kolem chrámové bohoslužby. Byly tady náboženské formy, které vlastně uzamkly tu společnost proti Božímu působení.

0: Ve vysílání Rádia 7 v pořadu ke kořenům dnes čteme 11. kapitolu Markova evangelia. Vracíme se opět k fíkovníku. Fíkovník je suchý a Petr připomíná: mistře, pohleď fíkovník, který si proklel, uschl. Ale Ježíš nevyužívá teď toho fíkovníku jako jakési metafory, ale naopak ukazuje, že tak jako on svým slovem proklel fíkovník, tak oni svou modlitbou mohou přemisťovat kopce do moře. Upřímně řečeno, proč by to dělali?
1: To místo vůbec je velmi problematické, velmi zvláštní místo, protože vykresluje modlitbu tak, jak ji neznáme. Jsou samozřejmě společenství, církevní společenství, křesťanská společenství, kde je modlitba vnímána určitě velmi důrazně jako opravdu takový reálný prostředek pro dosažení toho, co člověk chce, po čem touží. A domnívám se, že vůbec ta většinová praxe a většinová zkušenost církve je, že modlitba není žádná mechanika, žádný automatický způsob, jak si vymoci to, co chceme od Boha. Zároveň ale tento text jako kdyby zdánlivě ukazoval, že opak je pravdou, že ta správná modlitba, správný způsob modlitby je nástrojem k tomu, jak od Boha získat cokoliv, o co budeme žádat. A i ty příklady jsou, jak sám konstatuješ, trochu absurdní. Jsou to příklady, které nějak nesouvisí s lidskými vztahy, s lidskou situací, ale ukazují ty zásahy do toho přírodního řádu světa, do toho, co považujeme za neměnné.
0: Až si člověk říká, že dobře, že takovou moc nemáme.
1: To každopádně, a buďme Bohu vděční za to, že některé naše modlitby se nenaplňují. Ale myslím, že to důležité je, že právě Ježíš ukazuje na bezhraničnost Boží moci, že ukazuje na to, že věci, které nám se zdají být neměnné nebo nezměnitelné, jsou z Boží strany změnitelné. To je pro mě osobně poselství všech těch míst, nejenom v Novém, ale i ve Starém zákoně, kde se mluví o nějakých změnách v těch přírodních danostech tohoto světa, v těch přírodních

0: jeden drobný motiv, který jsme nerozvíjeli zatím, a to bylo to oslátko, na kterém Ježíš přijíždí. Zase to vypadá tak trochu jako zázrak, jako zvláštní skutek. Ježíš předpovídá, co se bude dít, že učedníci najdou oslátko, že se jich budou ptát, co dělají, a oni na to odpovědí. Přesně tak se to odehraje. Podstatou tohoto textu pro mě není upozornění na to, že Ježíš ví všechno, nebo že jeho vědění přesahuje ty hranice obvyklého, ale upozornění na to, že právě bez té lidské důvěry, bez toho lidského ano, se ten příběh neodehrává. Není to vůbec pochybnění boží moci, božího primátu v tom příběhu, který máme, toho, že Pán Bůh je ten, kdo iniciuje naši víru, kdo nás volá k víře. Skutečně si nemyslím, že by to bylo na nás, je to na Bohu a díky Bohu, že se to děje. Ale ta naše odpověď v tom má svůj smysl, má svoji roli. Nejde říct, že Pán Bůh si nás prostě přivlastňuje jako nějaké loutky. A to, že my jsme ochotní odvázat to svoje oslátko, když nám někdo řekne, Pán ho potřebuje, to, že jsme ochotní dát důvěru tomu, že ten člověk neznámý, který přichází, je skutečně Pán, že to je Mesiáš, to je to podstatné v každém příběhu víry, i v tom našem osobním, nejenom tehdy, ale i dnes. A to pro mě velmi úzce souvisí s tou modlitbou. Důvěra jako základ modlitby, jako to je její těžiště. Čili nevnímám ten text jako návod k určité modlitební praxi, toto se naučte a tak toto konejte, tak toto praktikujte, ale jako pobídku k posílení důvěry. A to právě v okamžiku, kdy Ježíš přichází pod kříž, čili v situaci, kdy důvěra celkem oprávněně uvadá.
1: A není zde klíčem také ta závěrečná Ježíšova poznámka, když povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestli právě tvrdost našeho srdce není často jakýmsi blokem, který to boží jednání zastavuje.
0: To víme sami dobře, že když máme proti někomu něco, když jsme sevření nějakou úzkostí, tak se nám modlitba nedaří, není to pro nás otevřená věc v tu chvíli. Samozřejmě, že známe i takovou tu hněvivou modlitbu, ve které vlastně svoláváme podle našeho názoru spravedlivé tresty a boží rozhořčení na někoho. A otázkou je, jestli to je skutečně modlitba, protože často to bývají slova, která jsou určená spíš těm ostatním, těm, kdo to slyší, případně tomu, na koho se zlobíme, než Bohu. Ale pro mě je důležité, že tady Ježíš najednou z toho nadpřirozeného kontextu pohybování nějakými horami vztahuje modlitbu k těm úplně obyčejným každodenním vztahům. A tím nám vlastně naznačuje, že ani modlitba nemůže být žádným útěkem od toho, co prožíváme každý den. Že i ta se děje v tom kontextu toho, co žijeme. A je to velmi důležité pro praxi křesťanskou, pro praxi církve. My nemůžeme něco jiného říkat v těch modlitbách, které společně prožíváme v rámci bohoslužeb, a odpojit to od té reality našeho sboru, našich vztahů, vztahů k našim blízkým. To musí nějakým způsobem souviset, a pokud to nesouvisí, tak to už není modlitba. A nezachrání to, ani když budeme držet se nějakých tradičních forem, ani když budeme to vnitřně velmi silně emocionálně prožívat, protože pravdivost modlitby není zakotvená ani v dodržení nějaké formy a ani v té emoci, kterou prožíváme. Pravdivost modlitby přichází tehdy, když je to slovo, které není jenom naše, ale je to rozhovor s Bohem, to znamená, nějak nás to mění, nějak nás to proměňuje právě v těch vztazích. Modlitba je to místo, kde si uvědomujeme, že jsme někomu neodpustili. Není to tak, že nejdřív odpouštíme a potom se modlíme, ale tehdy, když se začínáme modlit, tak se otevíráme Božímu působení a najednou si uvědomujeme také všechno to, co jsme udělali špatně a co můžeme změnit.
1: Proto je tak užitečné modlit se modlitbu Páně, kde se modlíme, odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
0: Je to pro mě třeba důležitá modlitba, modlitba Páně, nesnad proto, že bych si myslel, že to je jediná legitimní forma křesťanské modlitby. Dokonce se domnívám, že to místo, kde Ježíš mluví o modlitbě Páně, je někdy nesprávně chápáno. On vlastně říká, modlete se třeba takto, a je to pravděpodobně modlitba, která byla docela běžná v té době, čili

0: On neříká nic nového a upozorňuje spíše na ten postoj, v kterém se máme modlit. Ale pro mě je důležité to konkrétní znění právě v tom, že se můžeme modlit spolu, že to je modlitba, která nám umožňuje spojit se. A také v tom, že nám znovu a znovu ukazuje, že právě nejde o ty naše emoce. Přicházím z prostředí, které je velmi silně ovlivněno pietismem, probuzenectvím, a tam se někdy přehnaný důraz klade na to, aby člověk prožíval intimně velmi silně obsah své modlitby. A já si myslím, že to je na jednu stranu oprávněné, nechceme být formální, nechceme upadnout do nějakého formalismu. Na druhou stranu ale to zase takovou modlu dělá z těch našich emocí a z toho, co cítíme vevnitř. A ona, ta pravdivá modlitba, ta skutečná modlitba k Bohu, má i svůj rozměr určité poslušnosti, která překračuje naše okamžité rozpoložení. To znamená, modlíme se i tehdy, když nám to nějak nejde přes pusu, modlíme se i tehdy, když třeba jsme roztěkaní. Děláme to proto, že to Pán Bůh po nás chce a protože my víme, že náš vztah k Bohu je důležitý i v těchto okamžicích. Proto si myslím, že je dobré, aby se sbory modlili také spolu, aby hledali ty formy společné modlitby, kterou můžou sdílet a mohou se připojovat jednotlivci k té modlitbě, i když to nejsou jejich vlastní slova. A to odpuštění jako součást toho nejzákladnějšího, co patří ke křesťanství, je velmi dobře, že to právě v té modlitbě je obsaženo a že si to můžeme znovu a znovu připomínat.
1: Těmito slovy končí naše dnešní probírání 11. kapitoly Markova evangelia. Hostem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Děkuji a těším se na další setkání.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

Milí posluchači, už za hodinku máme půlnoc a skončí nám i ten dnešní den s datem 6. července. A za mikrofonem vás zdraví Kristýna Exnerová. A já už pouštím píseň od Amy Grant a Michaela W. Smitha. Občas se v mysli zatoulám daleko, mé nevěrné srdce si se mnou pohrává. Bože, ty znáš mé pocity, prosím, drž mne.

0: Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Garyho Shepherda Andělské stezky. Život v Nepálu, kam Gary odešel se svou rodinou, aby přinesl horskému kmeni Magarů evangelium, nebyl snadný. Jediný obrácený Magar, starý Baju, se stal jeho průvodcem a pomocníkem. Učil se žít s Bohem a jeho život se úplně změnil. Naplňovalo se na něm slovo, komu je hodně odpuštěno, ten hodně miluje. Snažil se svědčit o Bohu všude, kam přišel. Omilostněný velký hříšník začal pomáhat Garymu při překladu Nového zákona do magarštiny.
1: Gary Shepherd, Andělské stezky.
2: Kapitola 28. Jízda autobusem. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Žalm 91:14. Jedna z Bajuových oblíbených pasáží byla z Žalmu 91, kde Bůh říká, že svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Před každou cestou se Baju modlil, aby Bůh poslal své anděly, aby ochraňovali jak samotný dopravní prostředek, tak ruce řidiče. To byl obzvlášť v Nepálu dobrý nápad. Jednou za 14 dní, někdy i jednou týdně jsme slyšeli o vozidle, které sjelo z cesty a spadlo do nějaké soutěsky nebo do řeky. Většina, ne-li všichni pasažéři, pak přišli o život nebo byli vážně zraněni. Autobusy, zvláště pak v dřívějších dobách, byly opotřebované za léta těžké služby v indických městech. Nám ale jejich zrezivělá skořápka nevadila, ani díry v podlaze, ani prasklá okna, která se nedala otevírat. Byli jsme prostě vděční, že tu spoustu kilometrů nemusíme jít pěšky. Co mi ovšem vadilo, bylo, jak se přední kola kymácela, když se autobus trmácel nahoru a dolů horskými cestami. V hinduistických zemích, v nichž vládne karma, se zdálo naprosto zbytečné opravovat cokoliv, co nebylo zlomené či jinak zničené. Nemohlo se přece stát nic zlého, pokud to nebyla něčí karma. Tak proč se tím zabývat? Bylo v pohodě, když se stabilizační tyč zlomila na kole na vnitřní straně cesty. Autobus pak jen narazil na skálu. Takovou situaci jsme vídali běžně. Když ale praskla stabilizační tyč na kole na vnější straně, autobus z úzké cesty sjel a přepadl přes okraj. Jen ti, kteří seděli na střeše, měli aspoň nějakou šanci, že vyskočí. To byl taky důvod, proč jsem tak často dával přednost jízdě na střeše mezi zavazadly. Po čase, kdy se mnou pracoval v Kátmandu, se Baju vracel domů. Tehdy už byla hlavní cesta trochu rozšířená, což pomáhalo plynulejší dopravě. Dříve totiž bývalo na cestě místo jen pro jedno vozidlo, takže když jste se s někým míjeli, musel jeden z vás nebo oba zajet na krajnici, abyste se mohli minout. Poněkud kodrcavě si to Bajův autobus šinul cestou do Muglingu. Napravo desítky metrů pod nimi tekla údolím řeka Trisuli. Což byla v případě, že jim praskne pravé přední kolo nejhorší možnost. Naštěstí nejeli nijak rychle a brzdy tohoto pravěkého vozidla ho taky něco málo přibrzdili před tím, než se autobus v Rávoravě dostal přes krajnici. Ale místo, aby se zřítil dolů z příkrého srázu přímo do řeky, autobus zakuckal a zastavil se. Přesně v místě, kde sjeli, byla uzoučká cesta. Tato prozatímní stezka byla nedávno vyhloubena ve skále, aby usnadnila přesun kamene a štěrku z řeky. Mnoho lidí by řeklo, že měli štěstí. I hinduisté by řekli, že to byl jejich osud. Baju byl ovšem přesvědčen, že se andělé chopili svého úkolu. Drželi kolo pohromadě, dokud autobus nedorazil přesně na toto místo. A pak, když stabilizátor praskl a uvolněné kolo stáhlo autobus doprava, navedli ho na tu nejužší cestičku ze všech. Všichni cestující se dostali z autobusu bez problémů a nasedli na další autobusy, které kolem projížděly později. Nakonec se nic vážného nestalo. Kdyby ano, všichni by se s největší pravděpodobností zabili nebo utopili v běsnící řece pod nimi. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91, 9 až 11.

Kapitola 29. Teď hned. Baju své útočníky odrovnal. Pouhá tři slova způsobila, že zůstali stát v onemělém úžasu. Někdo by možná řekl, že šlo dokonce o záblesk geniality. Ve skutečnosti šlo o nezměrnou boží moudrost, ojedinělou svou prostotou. Podle mě je to ten nejkratší a zároveň nejmocnější projev, jaký jsem kdy slyšel. Abyste pochopili, oč jde, je nutno říci, že mimo náš dům v Arakhale nebyly zde žádné záchody. Takže když se vesničané ráno probudili, těsně před svítáním běželi ven do bambusového křoví nebo na okraj terasovitých skal, které využívali jako své záchody. V 70. a 80. letech byl Baju neustále pronásledován šamanem jménem Kalu. Když ho neodradil od následování Ježíše, dělal aspoň vše proto, aby ho ponížil nebo aspoň nějak zesměšnil. Zdálo se, že je mu jasné, že trýzní muže spravedlivého. Když jsme totiž byli ve vesnici, byly jeho útoky docela umírněné. Když jsme ale odjeli do Katmandu, začal Bajua zase obtěžovat snad ještě v tu hodinu, kdy jsme odjeli. Dvakrát se stalo, že sebou vzal několik svých kumpánů, se kterými Bajua obklíčili, když odpočíval na placaté skále ve stínu Baniánu vedle našeho domu. V obou případech sebou měli obrovské klacky, kterými vyhrožovali, že ho umlátí k smrti, pokud Ježíše neodvolá. Jako obvykle chtěli, aby s nimi obětoval jejich bohům. A stejně jako Ježíš na skále poblíž Nazareta, i Baju vždy odešel nedotčen jejich středem. Jednou ho takhle zase obviňovali a blábolili, kdo ví co. Když tu najednou šamanův syn poručil: "Přiveď svého pána přímo sem," zakřičel. "Ukaž nám svého boha a pak ti uvěříme. Teď hned." Baju si byl jistý, že boží duch k němu sám promluví ve chvílích, jako je tato, a tak vždy naslouchal tomu tichému hlasu ve svém srdci. To, co z jeho úst vyšlo, jeho trýznitele šokovalo. "Vykaď se tu, teď hned," odsekl ostře a ukázal na zem. Pak zvedl své berle a namířil si to středem onemělého zástupu. Těmito třemi slovy Baju nejen zacpal svým oponentům ústa, ale taky je naučil jedné hluboké biblické pravdě. Za prvé, šamanův syn nebyl za žádnou cenu schopen vykadit se na povel. Mohl se namáhat a tlačit, jak chtěl, ale všem bylo jasné, že z něj nic nevýjde. Na velkou se chodilo hned po ránu a ne večer, který zrovna byl. Navíc nebyl jen nevhodný čas na provádění této potřeby, ale také to nebylo správné místo. Dělo se tak v šeru před rozedněním a v ústraní, ne uprostřed davu lidí. Vesničané pravděpodobně slyšeli, jak Baju říká, že se Ježíš jednoho dne vrátí. Což bylo asi důvodem, proč to po Bajuovi šamanův syn chtěl. Jelikož však bylo zřejmé, že není schopen řídit ani přirozené pochody ve svém vlastním těle na povel, bylo směšné požadovat po Bajuovi, aby učinil zázrak a na povel jim vytvořil Ježíše Krista. Bajův Bůh se určitě vrátí. Jeho příchod ale nebude diktován ani přírodou, ani lidským rozmarem. Přijde ve chvíli a v hodině, kdy jej nebudeme čekat. Matouš 24:44. Jeho příchod nebude někde v ústraní nebo v přítomnosti několika vybraných. Jeho příchodu bude předcházet zvuk boží polnice. A bude to jako blesk, který bude od jednoho konce nebe k druhému. Matouš 24:27. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. Já jsem alfa i omega, první i poslední, počátek i konec. Zjevení 22, 12 až 13. Odpověď, kterou jim Baju poskytl, měla moc okamžitě vyvrátit požadavek
na vyprodukování Pána Ježíše teď a tady. Bajův požadavek, aby se šamanův syn vykadil teď hned, způsobil, že si jeho oponenti okamžitě uvědomili, jak absurdní byl jejich požadavek, aby přivedl Ježíše teď hned. Vrátili jsme se do Dallasu v červnu 1986. Neustále nemoci a obrovský stres ze života v Nepálu byly na Barbaru moc a začala propadat depresím. Ve státech jsme zůstali do srpna 1989, kdy Adina nastoupila na vysokou školu. Zkoušky a zázraky 1986 až 1989. Kapitola 30. Nesplněné naděje. Určitě jsem pořád zůstával ve hříchu. Problém nebyl v nich, ale ve mně. Někteří by řekli, že zas až tak jasné to není. Nicméně Boží slovo to říká jasně. A cokoliv není z víry, je hřích. Římanům 14:23. Na druhou stranu, co bylo tak hrozného na tom, že se někdo spoléhá na své přátele? Nakonec byli jsme si opravdu blízcí. Zdálo se, že když jsme něco potřebovali, bylo oprávněné myslet na to, že nám pomůžou. My jsme se vzdali všeho, abychom mohli pracovat v Nepálu, zatímco oni zůstali doma a dařilo se jim dobře. Kdykoliv jsme pak byli ve státech, jeli jsme docela velkou dálku, abychom je navštívili. Vždycky nás povzbudili a nikdy nám nezapomněli říct: Gary, modlím se za tebe každý den. Bylo to docela dilema. Byli jsme zpět v USA a naše životní náklady překračovaly ty v Nepálu. V předchozích letech jsme vycházeli v pohodě, ale teď, když naše děti rostly a pracovní výdaje také, naše výdaje překračovaly příjmy rychleji, než jsme získávali další podporu. Nicméně, ať už byla naše finanční situace jakákoliv, byla naše zásada nikomu nic neříkat. Pokud se naši přátelé neptali, nic jsme neřekli. Tito lidé však byli na špici našeho seznamu oddaných a soudných přátel. Myslel jsem si, je jasné, že si jejich příjmy nás budou chtít podporovat. A to byla moje naděje. Ale nikdy se tak nestalo. Vždycky to probíhalo stejně. Neskutečně vřele nás přijali a když jsme odjížděli, dali nám do rukou obálku se 100-dolarovou bankovkou. Peníze byly to poslední, o čem jsem se chtěl bavit, ale jelikož jsme byli misionáři, neměli jsme žádný plat. Dostávali jsme jen to, co nám přišlo, a ani o chlub víc. Když jsme se vrátili do států, museli jsme náš čas a energii využít tak, abychom potkali ty správné lidi. A pokud byl někdo ten pravý, byl jsem přesvědčen, že jsou to tihle lidé. Nicméně na Wyclefa nikdy nic nepřispěli. Pořád mi to vrtalo hlavou, co mají za problém. Ten problém byl ale ve mně. Po letech zklamání jsem pomalu začal chápat Boží plán. Kde byla moje víra? Král David to řekl přesně. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení a po cestě věčnosti mě veď. Žalm 139, 23 až 24. Bůh mě neskoušel pro své potěšení. Ta zkouška byla určena mně, abych viděl své srdce a mé strachy. Někdy jsme opravdu počítali každou penny a spousty let jsme nebyli na prázdninách. Vždycky jsme ale měli dost. Doufal jsem v Hospodina? Samozřejmě. Ale také jsem spoléhal na své vlastní síly a své naděje a možná i očekávání jsem vkládal do našich drahých přátel. Kdybychom o tom dnes mluvili, myslím, že bychom zjistili, že tito přátelé vždy plánovali, že nám pošlou nějaké peníze, ale kdykoliv tak chtěli učinit, nepodařilo se to. Proč? Protože Bůh chtěl, abych svou váhavou důvěru
plně složil na samotnou skálu. Bůh chtěl naše potřeby naplnit podle svého plánu tak, abych se plně spolehnul jen na něj. Teprve pak, když se stal jediným zdrojem mé naděje, se v mém srdci mohla uvolnit jeho radost a pokoj. Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Římanům 15:13. Do dnešního dne naši přátelé podporují práci v Nepálu modlitebně, ale finančně ne. Bůh si je stále používá k tomu, aby zajistil, aby má naděje a důvěra spočívala pouze a jen v něm.

Kapitola 31. Zemřel při převozu. Nelekej se hrůzy noci. Žalm 91, 5. Kulka vystřelila ze tmy, pak následovala uši trhající rána. Projektil z kulovnice ráže 10 mm mě zasáhl silou, která by jednu tunu nadzvedla asi čtvrt metru do výšky. Zemřel při převozu. To byla věta, kterou očekávala Lynn, zdravotní sestra z pohotovosti, zatímco čekala na příjezd sanitky. Už dříve viděla postřelené pacienty, ale ještě nikoho, kdo by měl prostřelený pas velkou loveckou puškou. Takoví lidé obvykle směřovali rovnou do márnice. Půl hodinku po západu slunce, což byl konec povolené doby lovu, jsme se s Michaelem vypravili na cestu zpět. Prohlubující se tmou, asi o 20 minut později, jsme kráčeli po dlážděné cestě. Co jsme ale nevěděli, bylo, že zhruba 70 metrů před námi nakládají dva lovci do svého pick-upu jelena. Jeden z nich zahlédl na tmavé cestě čtyři nohy a jak si předpokládal nějakou vysokou. Popadl pušku svého přítele, zamířil a vystřelil. Michaelovi bylo 13 a tohle bylo poprvé, co jsem ho vzal na lov vysoké. Vysoká se v jižním Texasu přemnožila a za symbolický poplatek $100 rancher každému z nás dovolil zastřelit čtyři kousky. To se rovnalo slušnému množství velmi kvalitního masa. Toho dne jsme vyjeli z Dallasu já, Barbara, Michael a Rogers Barb, manželský pár, který jsme znali z kostela. Před setměním jsme si vydali prozkoumat okolí. Roger se vydal jedním směrem a já s Michaelem druhým. Střela mě zasáhla přímo. Zasáhla můj opasek, střelila do břicha a zadní částí pánve vyšla ven. Síla nárazu mě odhodila na zem. Nic jsem neslyšel ani necítil. Asi o minutu později jsem znovu nabil vědomí a zkoušel si dát dohromady, co je ta bodavá bolest v mém břiše. Když jsem pak zajel rukou do krvavé díry na zádech, došlo mi, že jsem byl postřelen. Najednou mi to bylo jasné. Umřu. Mezitím si Michael, který v té tmě vůbec nechápal, co se děje, lehnul ke mně na zem. Když uslyšel, jak neprůbojně říkám, jsem postřelený, a uviděl krev na mých rukou, vyskočil a utíkal pro pomoc. Asi o 35 metrů dál po cestě zakřičel. Hned na to byl u mě ten lovec s oběma chlapci a nekontrolovatelně naříkal. Nemyslitelné se stalo skutečností. Zabil člověka. Michael zastavil druhého lovce, který se běžel podívat, jak umírám, a nařídil mu, aby přivezl jejich pick-up. Když mě nakládali na přední sedadlo, běžel někdo pro pomoc, zatímco Michael mi papírovými kapesníky ucpával díru v zádech. Když jsem tam tak ležel na zemi, udělal Bůh tři věci. Za prvé, dal mi nepopsatelný pokoj. Nemyslím ujištění, že nezemřu, ale spíše ujištění, že ať už zemřu nebo ne, všechno bude v pořádku. Za druhé mi dal do úst slova krev Ježíše Krista, která jsem neustále opakoval. Tato prostá modlitba zvěstovala Kristovo vítězství nad jakýmkoliv satanovým plánem. Mé tělo umíralo, ale můj duch neochvějně stál. Odmítal jsem pasivně přihlížet nevyhnutelnému, pokud byl Boží plán jiný. Za třetí mi dal jasnou mysl, navzdory narůstající bolesti, díky které jsem traumatizovaným lovcům dával pokyny, co dělat, aby mě zachránili. Už jsem střelil jelena i losa, a tak jsem si nedělal žádné iluze. Věděl jsem, že zemřu. Pokud přežiju, bude to čistě a jen díky Bohu, samotnému Bohu. Přestože mě nárazová síla nábojnice nezabila na místě, což samo o sobě byl zázrak, hrozilo mi, že vykrvácím. O 20 minut později už jsme byli ve zdravotnickém zařízení v Junction. Díky Boží prozřetelnosti mi zdravotník zavedl jehlu do žíly na levé paži právě ve chvíli, kdy mi žíly začaly kolabovat a já tak mohl dostat infuzi.
O pár sekund později moje žíly opravdu skolabovaly a i když se snažil, jak chtěl, do druhé paže už jehlu nedostal. Moje krevní skupina je nula pozitivní, řekl jsem mu, a on do mě začal pouštět krev. Do rána to bylo 8 jednotek. Předtím, když pick-up dorazil k branám ranče, řekl jsem Michaelovi, aby vyskočil a běžel říct Barbaře, co se stalo. Očekával jsem, že nás má žena a přátelé brzy najdou, a tak jsem tomu doktorovi řekl, aby Rogera, až přijde, pustil za mnou. Řekněte mu, ať si vezme papír a tušku, hlesl jsem. Než ale Roger přijel, byl jsem natolik zesláblý, že jsem mohl říct vždy jen jedno slovo. Věděl jsem, že pokud nějakým zázrakem přežiju, bude to díky modlitbám. A tak Roger naklonil své ucho blízko k mým rtům a psal. Kousek po kousku jsem byl schopen zašeptat 6 jmen v 6 městech. V tu chvíli Roger zastavil mé trápení. Věděl, že to nezvládnu. S očima zalitýma slzami mě chytl za rameno a slíbil, že se postará o Michaela. A odešel. Barbara zavolala jednomu našemu příteli z Wyclefa do Dallasu. Pak jí ale vše došlo a když se do

Než jsme tedy vyjeli z Junction, obrovská skupina lidí se za nás postavila v trhlině. Kdokoliv mě viděl, věděl, že nemám šanci přežít. Všichni až na jednoho. Později jsem zjistil, že jenom Michael věděl, že to tak nebude. Věděl, že nemůžu zemřít. Viděl, jak veliké věci Bůh dělal v Nepálu a nepřipadalo mu nijak zvláštní, že by Bůh udělal další zázrak. Když o tom tak přemýšlel, věděl, že táta svou práci ještě nedokončil. Byl si jistý, že Boží plán pro Magary je mít nový zákon ve své řeči. A protože ten ještě nebyl hotový, tátova práce na zemi ještě nebyla u konce. V Junction pro mě mohli udělat jen málo, a tak poté, co mi poskytli první pomoc, naložili mě do sanitky a poslali do oblastní nemocnice 80 km po mezistátní dálnici 10. Zatímco jsme uháněli po dálnici, slyšel jsem, jak se řidič neustále vyptává zdravotníka, který se o mě staral. Věděl, co je nevyhnutelné. Když jsme dorazili do Kirville, rozpárali mě chirurgové od zhora dolů, odstranili mi 20 cm tračníku a snažili se ten nepořádek dát zase trochu dohromady, jak jen to šlo. Kdyby byla kulka přišla byť i jen opíť jiným úhlem, roztrhla by velkou žílu, tepnu nebo nějaký orgán, což by znamenalo rychlou smrt. Týden po této nehodě, kdy má pravá noha byla víceméně ochrnutá, jsem se zeptal ortopeda, jaká je prognóza. Ujistil mě, že na kolečkové křeslo to není, ale abych mohl zase chodit, budu potřebovat nějakou pomůcku. Šance, že budu chodit s chodítkem nebo oberly, byly 50/50. Modlitby spousty lidí z celého světa způsobily, že jsem se uzdravil tak rychle, že chirurgové zůstali ohromeni. Domů mě pustili už po 2 týdnech. Když jsem pak v Dallasu chodil k fyzioterapeutovi, při třetí rehabilitaci mi řekl: s tímhle vám pomohl Bůh. Měsíc od střelby jsem už pokročil od chodítka k berli a dokonce jsem už začal chodit trochu i bez opory. Stále jsem však trpěl bolestmi a byl velmi slabý. Jelikož přetrvávalo i nebezpečí kostní infekce, užíval jsem velké dávky antibiotik. Oslavy Vánoc, našeho 22. výročí a nového roku všechny nějak ustoupily radosti z daru života, který nám byl dán v Ježíšově mocném jménu. Ty ohromné a mocné sliby z Žalmu 91., které jsme okusili s Davidem Watersem, když jsme procházeli Himalájem před 18 lety, znovu dokázali, že jsou věrné a pravdivé. Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který léta ve dne. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Dám mu vyváznout, neboť je mi oddán. Budu jeho hradem, on zná moje jméno. Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu, ubráním ho. Žalm 91, 5, 9 až 15. V tomto příběhu vystupují dva Rogerové. Roger, můj přítel ze sboru, který přijel se svou ženou Barb a mojí ženou Barbarou. Druhý Roger, který mě střelil, byl na lovu se svým přítelem a svými dvěma syny. Nikdy předtím jsme je nepotkali. Pár týdnů po té nehodě jsme pozvali Rogera se ženou k nám domů. Ujistili jsme je, že jsme jim odpustili a že je nebudeme žalovat. Navíc jsem ho ani neobvinil, což by pro něj znamenalo jisté vězení. Řekl jsem mu, že tak, jako mě osvobodil Ježíš, stejně i já jeho činím volným.

Milí posluchači, dospíval Christomlin a já se společně s touto písní také rozloučím a předám mikrofon dalšímu moderátorovi. Přeji vám krásnou dobrou noc, ať máte boží pokoj a vnímáte jeho blízkost. Mějte se krásně.

Dobrou úterní noc 7. července vám z Rádia 7 přeje Daniel Zeman, který vás bude provázet dalšími pořady. Jaké hodnocení a doporučení dostala od Boha církev v Sardách? To sledujeme v pořadu Světem Bible ve čtvrt na jednu. Výklad k tomuto úryvku z novozákonní knihy Zjevení poskytne kazatel John Vernon McGee. Rozebere nejen přísnou Kristovu diagnózu tehdejšího sboru, ale také jeho výzvu k probuzení a nápravě. Před týdnem jsme v prvním setkání nad tématem pastoračního poradenství zkoumali biblický základ pro práci s lidskou duší, a tím je hřích. K východisku řešení a záchraně se vydáme s kazatelem Rastislavem Betinou v pořadu Kudy kam v jednu hodinu. Wyclefovi překladatelé působí po celém světě a snaží se překládat Bibli do jazyků, které ji ještě nemají. Co všechno to obnáší, si můžeme představit při sledování životního příběhu Garyho a Barbary Shepherdových, kteří se vydali do nepálských hor, aby kmeni Magarů přinesli evangelium a boží lásku. Garymu šlo několikrát o život, jak uslyšíme ve čtvrt na tři, kdy z jeho knihy s názvem Andělské stezky bude opět číst Michal Hubáček. Co děláte, když vám intuice nebo Bůh říká něco, co ostatním nedává smysl? Klíčové slovo přináší prázdninovou sérii portrétů nejznámějších biblických postav, které uvěřili Bohu. Začneme u Noého. Poslechněte si příběh o vytrvalosti, stavbě obrovské archy uprostřed vyprahlé země a o tom, že po každé bouři přichází nová smlouva a naděje. Začínáme po 3. hodině raní. Kde hledat sílu, když prožíváme dny plné radosti a vítězství, ale i chvíle těžkých starostí a proher? První díl nového seriálu o duchovní zbroji, inspirovaný 6. kapitolou listu Efeským, nás zve k tomu nejzákladnějšímu, k načerpání síly u Boha skrze modlitbu. Zaposlouchejte se do modliteb podle Bible od 4:15. Je nebezpečné dotýkat se. Možná jsme v posledních letech získali tento pocit, ale dotek je pro život člověka nejen nadbytečný luxus. Díky doteku se tvoří vědomí vlastní identity, hranic. Získává se jistota a ochota otevřít se směrem k druhým. Dotýkání se bude dotýkat relace uši k duši s psychologem Markem Macákem. O doteku jako cestě bude řeč od 5 hodin. Nezaujmou velikostí, přesto stojí za pozornost. V týdnech před námi se spolu s entomologem Petrem Rausem budeme vydávat na krátké výpravy do rozmanité říše hmyzu. Za zástupcem bezkřídlých ani nemusíme jít daleko. Stačí rozsvítit na záchodě, a o 5:30 si posvítíme na Rybenku.

0: Výzvu k trvalé ostražitosti a neustálé vnitřní připravenosti na nečekaný příchod Spasitele přináší poselství z poslední knihy Nového zákona. Varování před ztrátou první lásky k Bohu i povzbuzení pro ty, kdo chtějí zůstat věrní až do konce, doplní svým výkladem teolog John Vernon McGee. V pořadu Světem Bible slovem provází Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, posledně jsme spolu inspirováni druhou kapitolou knihy Zjevení hovořili o ženě Jezábel a rozloučili jsme se čtením 23. verše v této druhé kapitole. Nyní je před námi 24. a pak už konec celé druhé kapitoly, abychom mohli otevřít následující třetí. Vámť pak pravím i jiným tyatýrským, kteří školy nemají učení tohoto a kteříž nepoznali hlubokosti satanovi, jak říkají, nevložím ť na vás jiného břemene. To je 24. verš ve druhé kapitole podle kralického překladu, tentokrát zvlášť možná ještě raději ekumenický. Vám ostatním v Tyatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno. Z historie víme, že v Tyatyře církev měla krátké trvání. Přestala existovat spolu s městem, když bylo zničeno. Vyjádření hlubiny satanovi se pravděpodobně vztahuje na sektu gnostiků známou pod jménem Ophites, kteří uctívali hada. Každé kacířství se obyčejně vychloubá vyšší duchovní vnímavostí a právě tato skupina to dělala. 25. verš ve druhé kapitole pak říká: avšak to, což máte, držte, dokud nepřijdu. Kristus své církvi v Tyatyrách, ale i nám, jasně připomíná, já přijdu a vezmu si vás, a proto zůstaňte při mně věrni, dokud se to nestane. Kdož by pak vítězil a ostříhal až do konce skutků mých, dám jemu moc nad pohany. 26. verš. Skutky Kristovi, které máme zachovávat, jsou zde v protikladu ke skutkům Jezábel, o nichž byla řeč v předchozím textu. Ty Kristovi skutky působí ve věřících Duch Svatý, pokud mu věřící dávají dostatečný prostor, pokud se mu poddávají. Ty skutky Páně jsou spojeny ovšem s vyjádřením až do konce, čili nejenom na chvíli, ale věřící v nich mají vytrvat. Dám jemu moc nad pohany, anebo ekumenicky nad národy. Toto slovo vysvětlil apoštol Pavel, když psal věřícím do Korintu, 1. Korintským 6.2. Nevíte-li, že svatí svět souditi budou? Do závěru druhé kapitoly nám zbývají už jen tři verše. I budeť je spravovati prutem železným, a jako nádoba hrnčířova střískání budou. Tak i já vzal jsem od otce svého. 27. verš. Toto je podle našeho vykladače doktora McGee poukaz na konečné Kristovo tisícileté království. A 28. verš. A dám jemu hvězdu jitřní. Kristus sám je hvězda jasná a jitřní, tak si to budeme jednou číst ve 22. kapitole knihy Zjevení v 16. verši. Kristův příchod pro jeho lid při vtržení, to je naděje církve. Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele našeho Jezu Krista. Tak to píše Pavel Titovi 2.13. A v naší druhé kapitole knihy Zjevení už je jenom poslední verš. Kdo má uši, slyš co duch praví církvím. Toto je jen opakovaná výzva k pozornosti a k vnímavému naslouchání tomu, co říká Duch Svatý.

Milí přátelé, v panoramatu církevních dějin a v tom historickém průhledu, jak nám jej zde postupně předkládá náš učitel, místní sbor v městě Sardis, podle zjevení 3. kapitoly, reprezentuje církev v období reformace, mezi rokem 1517 a přibližně 1800. Mám za to, že na začátku byl onen odvážný čin Martina Lutera, kdy přibyl na dveře kostela ve Wittenbergu v Německu svých 95 tézí. Je to období zahájené reformací, v němž se také rozvíjí rozsáhlé misijní hnutí velmi významné v dějinách církve. Sardis bylo hlavním městem slavného království lidského na území Lydy. Bylo jedním z nejstarších a nejdůležitějších měst Malé Asie. Nacházelo se ve vnitrozemí na malé náhorní plošině. Skoro ze všech stran jsou hladké, téměř kolmé a nezdolatelné skalní stěny. Jediný přístup je z jižní strany po velice strmé a náročné cestě. Ještě s jedním kazatelem jsme se kdysi pokoušeli po ní vyšplhat, vzpomíná na své pouti za poznáním náš kazatel, a on se dostal dál než já, ale oba jsme to nakonec vzdali notný kus před vrcholem. S rozvojem civilizace a obchodu se vysokopoložená náhorní plošina stávala malou a tak se kolem dokola budovalo také dolní město, převážně na západ od původního. Staré město sloužilo jako akropole, vznikla tak vlastně dvě města, a proto i název je v množném čísle. Město se stalo střediskem výroby koberců a docela úspěšně bohatlo. Začaly se tam také razit mince. Posledním knížetem byl bohatý Kroesus, kterého zajal Kýrus. Byl považován za nejbohatšího muže na světě, čehokoliv se dotkl, prý jako by se proměnilo ve zlato. Město Sardis bylo v historii pod panstvím Peršanů, Alexandra, Antiocha Velkého a nakonec v rukou Římanů. Zničilo je zemětřesení za vlády císaře Tiberia. Dosud tam můžeme vidět zbytky chrámů zasvěcených Kybele a Apolovi. V uctívání tu bylo mnoho zkaženosti, podobně jako v uctívání Diany v Efezu. V městě Sardis se prováděly rozsáhlé vykopávky. Rekonstruovalo se gymnázium, čili tělocvična, a také synagoga. Vykopala se římská cesta. Když jsem tu cestu viděl, vzrušilo mě vědomí, že po ní kdysi kráčel apoštol Pavel. Sděluje nám cestovatelské pocity náš učitel, než přistoupíme k samotnému textu 3. kapitoly

Andělu pak církve sardinské piš. Toto praví ten, kterýž má 7 duchů božích a 7 hvězd. Vím skutky tvé, že máš jméno, že jsi živ, ale jsi mrtvý. Podle ekumenického překladu toto praví ten, který má 7 duchů božích a 7 hvězd. Pán se představuje sboru v Sardách jako ten, který má 7 duchů božích. O nich byla zmínka už na začátku knihy Zjevení, 4. verš v 1. kapitole. Rozumějme tomu tak, že on je to, kdo poslal Ducha Svatého na tento svět. Duch Svatý bere z toho, co je Páně, a dává nám, jak to řekl sám Pán Ježíš. Duch Svatý je to, kdo nám zprostředkovává přítomnost Pána Ježíše. On je to, který zabezpečuje, abychom poté, co Pán Ježíš odešel před zraky svých učedníků, nebyli jako sirotci. Z pohledu historického výkladu tohoto textu, jak jsme si už řekli, Sardy mohou představovat reformaci a v kontextu se zmínkou o působení Svatého Ducha náš Megí říká, že i dnešní církev potřebuje, aby v ní působil živý Boží duch. Lidé se často domnívají, že potřebujeme všelijaké metody, které nám pomohou. Ach ano, mohou pomoci, ale bez úzkého osobního vztahu s Pánem skrze modlitbu a Boží slovo a tím tedy skrze Ducha Svatého, bez toho prostě není možné účinně sloužit Pánu a žít jemu ke cti. Potřebujeme se dostat blíž ke Kristu, kterého nám učiní skutečnou a žijící osobou jedině Duch Svatý, když mu k tomu dáme příležitost čtením písma a modlitbou. Tohle potřebujeme i v dnešní době. A Pán Ježíš sardinské církvi říká dále: vím o tvých skutcích. To je zase úvodní pochvala. Vzpomeňme si, že reformace, na niž se sardinská situace promítá, vykonala tak řečeno velký skutek ve smyslu obnovy učení o ospravedlnění z víry bez skutků. Obnovila učení o tom, že skutky jsou důležité, ale že jsou pouze plodem víry. Podle jména si živ, ale si mrtev. Dnešnímu protestantismu jako celku, který byl kdysi velmi účinný, nyní zůstalo už jenom jméno, jako by žil. Jeho život je ve skutečnosti jen vzpomínkou na život a jinak je docela mrtvý. Mnoho z toho, co bylo na počátku radostné a proměňující, skutečně reformující, živé, mnohé z toho je v současnosti naprosto formální a duchovně neúčinné, mrtvé. Je to v skutku hrozný posudek, ale žel, v tomto smyslu se přesně hodí také do naší doby.

Budiš bedlivý a utvrzujíš jiné umírající, neboť jsem nenalezl skutků tvých plných před Bohem. A nebo ještě současnější češtinou podle ekumenického překladu, probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření, neboť zhledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem. To je tedy druhý výrok soudu. Jak jsme si řekli, město Sardis leželo na vrchu hory. Vstup byl jenom jeden z jižní strany, kudy vedla ve starověku k městu jediná přístupová cesta. Takže Sardám stačilo postavit na toto místo strážní oddíl, který by město hlídal. Ale opakovalo se dvakrát v jejich historii, že je přepadli nepřátelé a stráže selhali v bdělosti. Stráž klidně usnula, snad v dobré víře, že kopec je prostě nedobytný. Už v roce 549 před Kristem se Kýrovi méčtí vojáci vyšplhali na přední ochranný val a pak znovu v roce 218 před Kristem Sardy dobil Antiochus Veliký. Tehdy přelezl hradby Kréťan ve chvíli, kdy hlídky jednoduše nedávali pozor. Těžko říci, zda v těchto historických poznámkách máme hledat nějaké souvislosti s naším textem. Snad je to především výstižná ilustrace k zapamatování. Pán říká církvi v Sardách, probuď se a měj se na pozoru, buď bdělý, nespi. Nutno říci, že protestantismus, o němž tu v tom historickém průmětu hovoříme, se velmi rychle v podstatě odvrátil od vyhlížení příchodu Pána Ježíše Krista. Musíme přiznat, že reformace, i když byla ve svůj čas velmi účinná, nerozpoznala a neobnovila všechny biblické pravdy. Podle mne, říká náš učitel, například eschatologie, nauka o posledních věcech, a proroctví byla plně rozvinuta až v posledních desetiletích, i když mnohé z těch jakoby nových výkladů nacházíme už dávno v historii. Nás dnes ovšem dělí od příchodu Krista pro církev nepředstavitelně málo. Mohl by přijít v tomto okamžiku, anebo snad zítra. Ano, může to být třeba ještě za 100 let, ale my máme jeho brzký příchod s nadějí očekávat, i když přesný termín neznáme. Právě proto, že vtržení církve se může uskutečnit v kteroukoliv chvíli, má být církev náležitě ostražitá. Není stanoveno datum, ba ani historické časové rozpětí, v němž k tomu má dojít. A je to proto, že církev má trvale pozorně vyhlížet jeho příchod, očekávajíc té blahoslavené naděje, Titovi 2.13. Rozumějme, nikdo se nemůže připravit na pevně stanovenou hodinu, ale máme být vždycky připraveni na nečekanou hodinu. Pán Ježíš zde své církvi říká, že má být nepřetržitě na stráži a má konat to, k čemu je povolána. Nechť je nám a našim sborům v této době varováním Pánova výtka o nedostatečnosti. Zhledávám, že tvých skutků mnoho chybí před Bohem, anebo nenalezl jsem skutků tvých plných před Bohem. Kéž bychom se ještě více rozhořeli pro svého Pána a Spasitele, abychom v tomto posledním čase splnili jeho úkol, který nám jako své církvi dává.

Pomniš tedy, co jsi přijal a slyšel, a ostříhej a čiň pokání. Pakli bdíti nebudeš, přijdu na tě jako zloděj a nezvíš, v kterou hodinu na tě přijdu. Třetí verš v třetí kapitole knihy Zjevení. Věřící Sardinci měli pevně držet přijaté pravdy. V tom historickém průmětu vzato velké pravdy znovu objevené reformací se dnes církvím mnohdy zase vytrácejí. Například autorita Božího slova v mnoha teologických názorech téměř vymizela. Mnohé i docela konzervativní sbory už nezastávají učení o úplné a beznadějné zkaženosti člověka, ale namísto toho mají tendenci vylepšovat přirozenou povahu člověka kosmetickými úpravami. Vychovávají lidi v blahém domnění, že si mohou osvojit několik malých pravidel a směrnic, které jim pomohou žít křesťanský život. Také bylo do velké míry upuštěno od důležitého principu ospravedlnění vírou v Pána Ježíše a namísto toho se leckde hlásá poselství o tom, že pro svou spásu musíte něco dělat. Dá se říci, že toto jsou některé charakteristické rysy dnešního už silně deformovaného protestantismu, hodnotí náš teolog. Vzdálil se hodně daleko od svého původního stanoviska. Nebudeš-li bdít, přijdu tak, jako přichází zloděj, a nebudeš vědět, v kterou hodinu na tebe přijdu. Jak jsme viděli, Sardy byly vystavěny na vršku hory, kterou nebylo možno lehko slézt, kromě jednoho vstupního místa. V Turecku je ovšem silná eroze půdy, takže před 2000 let, v době, kdy žili apoštolé Pavel a Jan, byla hora mnohem vyšší a proto patrně také mnohem méně přístupná než dnes. A přesto došlo k oněm dvěma případům, kdy se nepřátelským vojákům podařilo do města vstoupit. Jak hrozně zahanbující to muselo být pro toto město. Dvakrát se nechat přemoci jen proto, že stráž usnula. Pán praví církvi v Sardách a s nimi, jak věřím, stejně i nám. Nespěte, probuďte se a bděte. Pán Ježíš může přijít každým okamžikem. Strážní a tím spíše ostatní lidé v Sardách o tom ani nevěděli, když se přiblížil kritický okamžik. My také nevíme, kdy přijde Pán Ježíš, a proto máme být na stráži stále, pořád v bdělém stavu.

Ale máš některé osoby i v Sardis, kteréž nepoškvrnili roucha svého, protož budou se se mnou procházeti v bílém rouše, nebo jsou hodni. 4. verš. Ještě ekumenicky. Přece však máš v Sardách několik osob, které svůj šat nepotřísnili. Ti budou chodit se mnou v bílém, protože jsou toho hodni. Při pohledu do historie Izraele celkem snadno zjistíme, že vlastně nikdy nebyl celý národ věrný Bohu, vždycky jenom jeho část, nějaký zbytek. Zde se církvi říká, máš několik osob. Pán Ježíš nazval ty své, kteří jsou mu věrni, malým státcem, Lukáš 12:32. A tak i v těchto dnech jsou věřící lidé, kteří milují Boží slovo, drží se ho a zůstávají pánu věrni. Nepřipojují se tam, kde by se poskvrnili hříchem a vyhýbají se skutkům těla ve smyslu hříchu, jak se o nich hovoří v epištole Galackým 5. kapitole. Když jde o ty některé osoby, které se prokázaly zvláštní věrností, náš doktor McGee k tomu dodává, v protestantských kruzích vyrostli někteří velcí mužové a já se chci o některých z nich zmínit, ačkoliv jich mnoho a mnoho vynechám. Myslím na vůdce reformace Martina Lutera a Jana Kalvína, kteří po všech stránkách vynikli nad jiné. Později to byl významný baptista John Bunyan, autor knihy Cesta poutníka, v níž popisuje svůj vlastní život a jak předivně ho Bůh zachránil. John Wesley je znám jako zakladatel metodistů. Tohoto muže Bůh podivuhodně zachránil a použil takovým způsobem, že mu někteří historikové připisují zásluhu na uchránění Anglie před revolucí, tedy před takovou, která postihla Francii. Wesley určitě udělal pro svou zemi mnohem víc, než by se na první pohled zdálo. Z dějin našich zemí

Jan Amos Komenský, známý učitel národů. A kolik bezejmenných písmáků a věřících katolíků uchovávalo věrnost písmu svatému a tak neslo v našem národě světlo spásy v Pánu Ježíši Kristu. I dnes někteří takoví žijí, ale neodvážím se je začít jmenovat, protože bych snadno mohl vynechat někoho, kdo mezi ně patří. Protestantismus určitě zrodil řadu velkých božích lidí. Nutno však říci, že v římském katolictví tomu v některých dobách bylo podobně, dokonce i v temném středověku. To všem neznamená pochvalu nebo obhajobu pro celý ten systém. Oba systémy, římskokatolický i protestantský, tak jak se projevují jako velká náboženství, dodává v závěru k tomuto historickému pojednání náš učitel, jsou podle mne institucemi, které nakonec vyústí v odpadlickou církev, protože opustili základní zdroj života z Boha. Milí přátelé, náš čas dnes vypršel. Máme přání, aby tato zamyšlení a čtení našeho textu byla pro nás povzbuzením pro upřímný život před Pánem, pro hledání jeho tváře na modlitbách a v Božím slově, abychom je četli tak, jak je psáno. Těšíme se na příští setkání.

Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami kazatele doktora Johna Vernona McGeeho. Tento a další díly v češtině, ukrajinštině a dalších jazycích najdete i na webu na stránkách ttb.bible. Pokud vás tento pořad oslovuje, tak nám dejte vědět. Psát můžete na mail radio7@radio7.cz nebo na sociálních sítích na profilech radio7.cz. Děkujeme i za finanční podporu, díky které může Radio 7 fungovat a připravovat a vysílat mimo jiné i tento pořad Světem Bible. Více o možnostech vašeho zapojení se do podpory a práce Rádia 7 najdete na webu radio7.cz v sekci Zapoj se. Děkujeme. Pokračovat v biblickém studiu budeme dnes večer v obvyklém čase ve 8:45.

Složme všechno, co nás tíží, u Ježíše, vybízel v písni Burdens Jamie Kimmett. Před týdnem jsme v prvním setkání nad tématem pastoračního poradenství zkoumali biblický základ pro práci s lidskou duší, a tím je hřích. K východisku, řešení a záchraně se vydáme s kazatelem Rastislavem Betinou v pořadu Kudy kam už za malou chvíli po jedné hodině na Rádiu 7.

Máme za sebou dvě přednášky ze série o pastoračním poradenství kazatele církve bratrské Rastislava Betiny, které zazněly na setkání starších a pracovníků církve Křesťanské sbory. Záznamy na

nabízíme k poslechu v pořadu Kudy kam, a to se svolením přednášejícího i organizátorů. V příštím vydání je připravena biblická sonda do problematiky generační kletby. Toto vydání zazní ve středu v 21 hodin na Rádiu 7.